Vyprávění baptistického kazatele Miloše Šolce, jak je zaznamenává kniha Jak život šel, ze které čteme ve čtení na pokračování na Rádiu 7, pokračuje. Dostáváme se do doby, kdy přešel Miloš Šolc do 4. třídy v nové škole v Brně. Jeho třídní učitel s ním jednal jako s vyvrhelem, protože bydlel ve věhlasném azylovém domě. Miloš byl trestán, posmíván a rostla v něm křivda a nenávist. Výsledkem bylo, že se rozhodl do školy nechodit. Dostal osvědčení, že je nezpůsobilý dalšího vzdělání. Vyrostl z něj lotr a rváč. Kradl, lhal jako ostatní kolem něj, byl vyhlášený uličník, který se před ničím nezastavil. Zkrátka postrach ulice. Maminka ho po čase přemluvila, aby začal chodit pravidelně do nedělního shromáždění. A Bůh mu dal milost nového začátku.

0: říčních lázních na Riviéře se tehdy přes léto pořádaly všechny možné nejatraktivnější sportovní podniky. Přes 4 letní měsíce se zde vystřídala všechna možná mistrovství, tenisem počínaje, boxem a řecko-římským zápasem konče. Riviéra byla nová, moderně vybudovaná a brněnská milionářská společnost tam měla svá dostaveníčka. Ozdobou společnosti bylo společenství rakouských šlechticů jako hrabě Thun, hrabě Teubert, baron Capri, baron Hibr s mnoha dalšími osobnostmi poněmčené moravské šlechty. K tomu celá společnost šlechtičen, které však pěstovali více čajová a kávová setkání při hře karet než tenis. Dále tam chodili židovští boháči, němečtí průmyslníci a obchodníci, herečky německých divadel, prostě brněnská smetánka. Často si přišel zahrát tenis a vykoupat se i továrník baron Rohrer, majitel a vydavatel největšího deníku Tagesbote. Extra třída v tenise hrál za Československo i Davisův pohár. Byla to společnost vybraných způsobů a ušlechtilého chování. Alespoň navenek, bonton nejvyššího stupně. Pravý opak toho, co se vidělo, žilo a pěstovalo v barácích na Kounicové. Rakouská šlechta mi nahradila nepříjemnou nepřátelskou školu. Odvděčil jsem se jí pilným sbíráním míčů. Zvykl jsem si pracovat a moudří lidé začali oceňovat moji práci. Platili mi mnohem více, než bylo ujednáno, a já začal poznávat, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Přitom jsme s dalšími hochy hrávali vášnivě tenis, ovšem v uvozovkách, a to nejprve holýma rukama, potom dřevěnými pálkami. Na zemi jsme si namalovali dětské hřiště a všechen čas jsme se věnovali houževnatému klání. Když jsem začal s raketou, to jsem byl už zkušený hráč, protože mě od 10 let držela lehká i těžká atletika a byl jsem všude, kde se něco dělo. Místní tenisté se mi za pilné sbírání míčů odměňovali tím, že mě měli rádi, a mladý pan hrabě Teubert, veliký znalec tenisu, si mě dokonce oblíbil natolik, že mě postupně začal i tenis učit. Znal školu anglickou, francouzskou i německou. Znal všecko, co se o tenise psalo. Tak si mě oblíbil, že mi dělal denně přednášky o všem, o čem se v tenisových klubech a redakcích mluvilo a psalo. Pán Bůh měl nade mnou svou vztaženou ruku. Dal mi milost zpozdilosti v řeči. Pamatuji si, že jsem nic nemluvil, jen hluboce úctivě, radostně a vesele mladého hraběte zdravil, vítal a bez ptaní čekal, co si bude pan hrabě přát. Dnes se mi můj vztah k panu hraběti jeví jako vztah čistokrevného psíčka, který se kolem laskavého pána jenom točí kolem dokola, skáče a v očích svého pána čte všecko, co si pán přeje. Panu hraběti jsem naslouchal s takovou pozorností a sugestivností, že jsem z jeho vědeckých skladišť ducha přímo vysával do dna vše, co tam bylo. Kdykoliv přišel na hřiště, tak mne tam našel a vychovával si navíc ve mne svého sparring partnera. Dodnes děkuji, že se mne za celých 5 let nikdy nezeptal: Milošku, a co škola? Nevím, co by asi řekl, kdybych mu prozradil, že mě ze školy doslova vyhnali jako prašivou ovci, protože jsem bydlel v azylu. On to byl, který se pro mě stal nejvyšším ideálem lidství, krásy i ušlechtilosti. Pan hrabě Willy Teubert. Po roce 1926 jsem ho však již nikdy neviděl. Výdělek za sbírání míčů pro nás v naší těžké situaci znamenal mnoho. Vzpomínám na jednoho ušlechtilého žida, který mi místo 1 koruny za hodinu sbírání dával 5 korun. Když to bylo poprvé, tak se mi zatajil dech. Později jsem si zvykl. On byl můj pán, já jeho otrok. Za 10 korun matinka mohla uvařit pro 15 dětí slušný oběd. Nám stačilo jíst jednou za den. Když bylo co, jedli jsme vlastně celý den. Tenis jsem si zamiloval tak, že jsem s první raketou, kterou jsem dostal za vynikající hru, možná 5 roku spával. A tato vybraná společnost, vzácní přátelé, se stala univerzitou mého života.
1: V roce 1922 byl nad Brnem ještě čistý vzduch. Můj otec, 10letý Miloš, vstával ráno v 4:30 a do 5 hodiny si již denně kráčel z azylu Hrnčířskou ulicí kolem techniky vzhůru přes Kraví horu, Žlutý kopec, dolů do pisárek na Riviéru. Žabovřesky ležely po pravé ruce. Tehdy byla po pravé i levé ruce pole. Cestou si opakoval, co vše dnes musí udělat. V 6 hodin musely být připraveny 4 kurty, na kterých ona, brněnská smetánka, hrávala. Pro zajímavost dodám, že se tehdy kurty lajnovaly podle šňůry štětcem namočeným ve vápně, což nebyla snadná práce.
0: Riviera, to však nebyly pouze tenisové kurty. Kurty měl pronajaté krasojezdec na kole, pan Prudký. Byl to světoznámý umělec. Jeho atraktivní jízdu na kole znala celá Evropa. Při jízdě na kole vezl například pyramidu 5 artistů, kteří předváděli obecenstvu nepředstavitelné kousky, a mládež, která se dívala, zapomněla i dýchat pod dojmem toho, co tehdy profesionálové na jízdním kole dokázali předvádět. Pan Prudký byl z nich nejvšestranější a ze všech slavných nejslavnější. Tento krasojezdec byl také mistrem Rakouska v kolové. Mě si najal k tomu, abych mu při jeho jízdě kolem Riviéry přihrával před něj míče a on je vracel zpátky. Někdy jsme takto absolvovali až 20 kol a já si nevzpomínám, že bych mu někdy řekl, že už nemůžu. Takovou cestou mne pán Bůh vedl a milostivě dovedl k plnému životu v Kristu a pro Krista. Na jedné straně baráky, zlodějina, kterou jsem viděl i páchal, ulice, vinohrady, na druhé straně vybraná společnost, vzácní přátelé. To byla škola mého života. Život neuvěřitelně utíká tam, kde se vlastně nic neděje. Roky mého života od 10 do 14 let uplynuly a byly v moři věčnosti jako mýdlová bublina. Byla pryč životní idylka, v níž den se podobal hodině a rok příjemnému dni strávenému na břehu řeky při sledování života nad hladinou i pod hladinou tiše plynoucí vody.

Žil jsem však také v baráku, a to mezi lháři, notorickými zloději, opilci, pasáky a nevěstkami. Žil jsem mezi lidmi, kteří upadli na dno lidské bídy, lidských neřestí. Byli tam kasaři, zločinci, vrazi. A přesto to byli lidé. Lidé, kteří při sobě a k sobě navzájem měli určitou stavovskou hrdost. Vázala je pouta, svíralo je úzké sepětí jejich vyloučení, jejich vyobcování z lidské společnosti, která si sama často v žádné špatnosti s těmito malomocnými nezadala. Oni byli jen chudí a o něco méně chytří k zamaskování lidských špatností, které jinak přímo bují ve všech vrstvách lidské společnosti. Pro přiblížení života v barácích zmíním alespoň dvě z mnoha nejrůznějších příhod. Jednou jsme přišli domů a blízko naší bytové výměry byla velká skupina hlučících obyvatel baráků, jakési místní soudní řízení. Jednalo se o pana Piláta a jeho manželku. Pan Pilát byl delší dobu nemocen, měl pěknou paní a ta se zhlédla v správci, který spravoval vedlejší sál ztracených mužských existencí. Pan Pilát, zušlechtěn životním utrpením, nechtěl přežít zklamání ze své manželky. Na soka fyzicky nestačil a tak se rozhodl, že se oběsí. Jednou k večeru si uvázal provaz na železné záhlaví své postele a pověsil se. Jenomže tělo ve vodorovné poloze na posteli dostatečně smyčku nezatáhlo. Nastalo chrochtání, sousedé se seběhli a provaz přeřízli. Pan Pilát zůstal naživu. Svolal se místní soud. Když jsem přišel, měl silák z vedlejšího sálu hlavní slovo a řízení se blížilo ke svému závěru. Silák prohlásil, žádný nemá právo dělat někomu násilí. Paní Pilátová, vy rozhodnete, s kým chcete žít, s panem Pilátem anebo se mnou. Paní Pilátová v pláči před svědky prohlásila, chci žít s tebou. Tak jste to slyšeli, pronesl silák. Pan Pilát se přestěhuje na moji postel do vedlejšího sálu a já se přestěhuji sem a vyřízeno. Všichni pociťovali lítost s panem Pilátem, ale proti síle se nedá nic dělat. Celý sál strnul, ale nikdo nehnul ani brvou. Řeklo se, stalo se. Manželka pana Piláta se nakonec se silákem odstěhovala a my jsme je ztratili z dohledu. Na jejich místo čekalo 10 dalších, kteří neměli střechu nad hlavou. Pan Pilát zakrátko umřel.

Jedna z dalších sobot byla zvlášť krutá. Vedle nás na baráku žila rodina notorického alkoholika. Muž byl jako hora, měl pěknou, jemnou manželku, dceru a syna. Pracoval těžce celý týden, v sobotu s výplatou musel do hospody. Běda, když se někdo v rozhovoru postavil proti němu. V hospodě byl také jeden silný Slovák od nás z baráku. Říkali jsme mu Turek, nebo dráteník. Měli jsme ho rádi, protože měl koš plný nevídaných zázraků a nás, děti, měl rád. Našeho Hromotluka neznal a nevěděl, že je v jádru dobračisko. Hromotluk se dostal oné soboty s dráteníkem do rozepře, slovo dalo slovo a v hospodě nastala rvačka. Náš soused ho povalil i se stolem na zem, jenomže přišla kosa na kámen. Slováčkovi se podařilo nadzvednout stůl i se sokem a povstat. Odhodil stůl i soka a čekal. A nyní to začalo. Vše kolem nich padalo, hospoda jim udělala místo a všichni se s požitkem dívali, kdo z koho. Sousedu se podařilo dostat Slováčka na lopatky a ten, když nemohl jinak, přitiskl si souseda k puse a ukousl mu ucho. To bylo krve. A hospoda rázem vystřízlivěla. Pan soused ale, dříve než přijela sanitka, z hospody utekl do azylového baráku, který byl jen asi 400 metrů od hospody. Chlapisko bylo od krve od hlavy až na boty. Když ho uviděla jeho manželka, vykřikla a omdlela. Spadla na zem jako podťatý strom. My, kteří jsme stáli blízko, jsme měli představu, že člověk bez ucha musí zemřít. Tak nějak jsme se na něj dívali jako na ducha a ne jako na člověka. Přímo na nás padala hrůza. Manželka snad mrtvá, děti bez sebe, jen křik a křik. A co vidíme? Soused něžně jako dítě bere do náruče svou téměř stejně velikou ženu. A co slyšíme? To se v azylu přece neslyší. Soused pokládá manželku do postele a říká: můj miláčku, to nic není, mě nic nebolí. Neplač, já už to nikdy neudělám. Neplač, prosím tě, neplač a odpusť, že jsem nešel s výplatou hned k tobě. No, to znělo jako hudba. Tak on není mrtvý. On ztratil jen ucho. Po hrozitánském hluku nastalo veliké utišení. V tu sobotu ukousnuté ucho dalo celému azylu lidskou podobu, lidskou tvář. A co tento soused dále? Jeho jméno nakonec pán Ježíš také zapsal do knihy života. Jen s velikou radostí vzpomínám, že jsme se později objímali a líbali políbením svatých, protože on nalezl také nový život v ranách pána Ježíše Krista. Jeden čas se dokonce stal chloubou zborečku věřících, kde našel svůj duchovní domov. Haleluja. Někteří muži ze sousedství byli přímo uměleckými řezbáři. V barácích učil jeden druhého to, co uměl. A my jsme ve volném čase rádi chodili a dívali se s obdivem na výrobky, které rostly pod jejich rukama. Ze dřeva vyřezávali překrásné holubice, jako symboly míru a lásky. Z chleba žmoulaného v puse, potom hněteného v rukou, rostly památné předměty a nejrostodivnější figurky. To vše se naučili ve vězeňských dílnách, kde nouze učila všemu, co se kdy ve světě dělalo. To byla pro nás, dospívající mládež, nedocenitelná podívaná dívat se na rváče v civilu, když byli jako učinění beránci. Věděli jsme, že přišli z kriminálu. To v našich očích bylo daleko více, než být řemeslníkem, úředníkem, učitelem, profesorem či doktorem. A oni byli rádi, že byli obdivováni a chovali zvláštní přízeň těm, kdo pro ně měli čas, dívali se a byli jimi prostě nadšení. Rádi nás brávali do náruče, my jsme se učili s nimi zápasit, házeli s námi a byli našimi ochránci. Věděli, že nás v životě nečeká nic slavného, už jen proto, že bydlíme v barácích. Tak nějak pudově nám dávali to, co se jinak kupovalo za drahé peníze. Byli našimi staršími bratry a přáteli.

Bylo to někdy v zimě. Vyšíval jsem dírky u saka. Seděl jsem na stoličce po levici svého otce, který také seděl a šil v rukou nějakou dodělávku. Otec ze sebe dělal ateistu, protože mu imponoval jejich boj proti nebiblickému pojetí života, jak žili a učili římskokatoličtí kněží. Byl katolíkem matrikovým. Do katolického kostela od konce války nikdy nevkročil. Nešlo mu na rozum, že na jedné i druhé válčící straně kněží světili zbraně svých vlád a vojsk, říkával pustá komedie. Za to četl každý brak, každou pomluvu i pravdu o kněžských neřádech, nespravedlnostech, chamtivosti a vyděračství při církevních úkonech. Známost slova Božího neměl, sám Bibli zatím nikdy nečetl, ale znal spoustu věcí, které proti Bibli mluvili. Kdo vnikl do jeho nitra, viděl tam zdravou touhu po pravdě i upřímné hledání pravdy. Kdo smýšlí, jak smýšlel on o existenci Pána Boha, věří, i když více zapírá a skrývá, než vyznává. Často mě jako věřícího odbil slovy, že jsem šáhnutý, že mé blafy jsou pro staré báby a ne pro muže. Mě respektoval jako sportovce, jako člověk jsem se podle něho dostal na scestí. Pána Boha sice nikdo z lidské mysli vymazat nemůže, říkal, ale také Pána Boha nikdo nemůže dokázat. A vůbec také přijde den, kdy přijdeš k rozumu. Něco nad námi být musí, ale kdo tomu může rozumět? Otec tehdy začal vyprávět. To dovedl výborně. Když jsme byli už trochu odrostlé děti, jednoho večera, když se snesla nad Boskovicemi tma, drželi jsme černou hodinu. Seděli jsme kolem maminky, která tehdy už byla dávno vdova. Živila se prodejem textilu po domech a na trhu. Byli jsme dva chlapci a dvě děvčata. Moje babička prý byla rozšafná, poctivá, pravdivá, nebojácná, energická žena. Po smrti dědečka vzala všechno pevně do rukou a svým dětem dala vše, co potřebovali, aby z nich vyrostli přímí lidé. A maminka nám začala vyprávět historku, při níž se nám tajil dech. Byla několik dní mimo domov. Když se vrátila, čekalo na ní doma hodně práce. Byla v plném zapřažení, když k poledni přišla návštěva, neznámá kolegyně. Také svůj majetek, obchod, nesla na svých zádech. Pozdravila s přáním Božího požehnání našeho domu a nabídla své zboží k prodeji. Maminka jí však řekla, že se živí stejným způsobem a že s obchodem tady nic nebude. Vyzvala ji však k tomu, aby se u nás občerstvila krajícem chleba a mlékem, což žena s vděčností přijala. Složila své zboží, pojídala, popíjela, slovo dalo slovo a maminka přitom pracovala dál. Po krátkém čase návštěva řekla: paní Šolcová, vy máte ve svém sousedství někoho, kdo vám chce uškodit. Někdo vám všecko závidí. Někdo vám nepřeje nic dobrého. Někdo chce přivolat neštěstí na váš dům a vaši rodinu. Maminka se v práci zastavila a začala si návštěvu bedlivě prohlížet. Neměla radost z toho, co slyšela, hlavně kvůli dětem. A tak se zeptala: ale paní, kdo pak by chtěl škodit ženě vdově a jejím dětem? Tak špatní lidé tu jistě nejsou. My se všemi sousedy žijeme v pěkném přátelství. Dobře, odpověděla žena, ale dejte si pozor, co vám řeknu. Ten neznámý, já nevím, kdo to je, k vám přijde a bude si chtít něco vypůjčit. Dejte dobrý pozor, aby on nebo ona nic nevynesli z vašeho domu. Ať bude chtít cokoliv, nic nepůjčujte a dávejte pozor, aby nic od vás neodnesl. Naložila si svou nůši a odešla se slovy: Pán Bůh vás opatruj a buď vám milostiv. S Pánem Bohem, řekla maminka, a žena k nám už nikdy nepřišla. My děti jsme dostali přísný zákaz cokoliv půjčit, nechat vynést z domu nebo něco někde zapomenout. Maminka nevěřila snadno někomu neznámému, ale návštěva mluvila tak určitě a sugestivně, že to mamince nedalo pokoj. Když se po několika dnech vrátila z obchodní pochůzky, bylo to nějaký čas po záhadné návštěvě, přišla jiná návštěva, žena z blízkého sousedství. Přišla a prosila o zapůjčení trochu soli, protože ji zapomněla koupit. Maminka tehdy úplně skoprněla, dívala se na sousedku a nebyla schopná slova, protože si mimoděk vzpomněla na slova neznámé obchodnice. Odmítla proto půjčit sůl a svým spytavým přísným pohledem přinutila sousedku, aby odešla.
Maminka se tehdy tázala sama sebe i pána Boha, zda je to pravda, co jí řekla ona žena. A co ještě řekla? Paní Šolcová, když třikrát odmítnete, nepůjčíte a nedovolíte, aby bylo něco odneseno z vašeho domu, pak se snažte uvidět tu osobu. Uvidíte ji posetou vředy po celém těle. To zlé, co chtěli přičarovat vám, se vybije a vymstí na ní samotné. Tato událost se tak hluboce maminky dotkla, že upustila od dalších obchodních cest, zdržovala se jen ve městě a byla více doma než z domova. Brzy se dočkala. Návštěva přišla opět a tentokrát prosila aspoň o krajíc chleba, protože zapomněla chléb koupit. Maminka opět odmítla, ale žena viděla chléb na stole a tak se ho dožadovala přímo násilím. Maminka se jí však postavila do cesty se vší rozhodností a tak žena nakonec odešla, ale přímo zuřila. Maminka nabyla přesvědčení, že zde jde opravdu o nekalé úmysly. Byla velice smutná, že existují tak nešťastní a tak zlí lidé, že usilují zničit rodinnou pohodu vdovy a jejich dětí. Ostražitost maminky tím více vzrostla. Tentokrát nečekala dlouho. Už nevím, co si chtěla vypůjčit, když přišla po třetí. Jen si vzpomínám, že nepřišla žena, ale přímo vzteklá saň. Vy mě musíte půjčit, já si to musím odnést. Hrozně řádila a kdo byl doma, pomáhal mamince ženu dostat z domova. Všichni si oddechli, když za ní zabouchly dveře. Maminka se podle doporučení obchodnice pokusila po týdnu dostat do blízkosti této ženy. Nalezla ji v příšerném stavu. Od hlavy až po paty obsypaná páchnoucími, hnijícími strupy. Nedovedeme si vysvětlit, co jsou to za síly, které existují ve světě mezi lidmi. Sami jsme se přesvědčili, že z toho jde na člověka hrůza, když se člověk spojí s démony, s peklem, aby člověku škodil. Dokončil své vyprávění

Toto ovšem není všechno. Za španělskou zdí, která byla mezi námi a našimi sousedy, žili dvě rodiny. Ti po levé straně měli dva syny, kteří byli stejně staří jako my. Otec umíral několik let na souchotiny. Nešťastný člověk. Matka vypadala pro toho, kdo uměl číst ve tváři a očích, na prvý pohled jako ženy, které se zabývají čarováním. Žili jsme však s nimi v tak solidárním poměru, jak jenom to může být mezi lidmi, kteří mají život na vlásku, žijí spolu na potápějící se lodi a nemají nic víc a nic méně než úděl bídného života v azylu, kde není proč cokoliv někomu závidět. Tak to vypadalo do dne, než jsme vstoupili na tenisové dvorce a začali navštěvovat sbor Bratrské jednoty baptistů. Náš život se začal konsolidovat a my jsme si časem mohli dovolit mnohé, co jiní bez požehnání Božího nemohli. A to naší milé paní sousedce nedalo pokoj. Její chlapci přece byli lepší, nadějnější, chytřejší, šikovní hudebníci, zpěváci, proč by se tedy měli mít ti druzí lépe než hoši její? Já jsem se jevil jejím hochům a jejich rodině největším konkurentem a příčinou jejich zastínění mezi místní mládeží. Milá paní si tedy vzala na mušku právě mě. Co se jednou nestalo? Začalo léto, hrál se tenis. O mně bylo mnoho řečí, mnoho chvály a milá sousedka si přece vzala, že mi to zatrhne. Bylo to jednoho parného dne, kdy už se šeřilo. Přišel jsem domů po celodenní honičce po hřištích a sedl jsem si na pytel mouky u stolu. Jen jsem si sedl, přišla na mne dřímota. Za chvíli jsem skoro nic nevnímal, ale nespal jsem. Oddával jsem se blaženému klidu a odpočinku a byl jsem vděčen Pánu Bohu, že nikdo nebyl doma. Asi po 10 minutách jsem jasně slyšel volání paní sousedky. Milošku! Vnitřní hlas mě jasně vedl k tomu, abych se neozýval. Říkal jsem si, klidně odpočívej, nenech se rušit, klidně spi. Spi dál, nic důležitého pro tebe není. Ale sousedka nedala. Milošku? A její syn důrazně. Mílo! A nyní volali jeden přes druhého. Tatínek, maminka a nejvíc kluci. Mílo! Milošu, sakra, ozvi se! Miloš se neozval. A když povík přestal, blaženě usnul. Mohlo to být snad po půl hodině. Přišla moje mladší sestra. Hrála dobře tenis a byla nejlepší moravskou stolní tenistkou. Vrátila se z klubu. Přišla tiše jako myška, předpokládala, že nikdo není doma, protože byla tma. Slyšel jsem, že přišla. Vnímal jsem, že hledá zápalky, aby rozsvítila petrolejovou lampu. To vše mělo své místo na stole. Když rozsvítila, tak nahlas udiveně řekla, ty seš doma? Proč jsi nerozsvítil? Proč sedíš pod mě? Úplně jsem se tě vylekala. Rozespale jsem řekl, chtěl jsem mít chvíli klid. Jen jsem promluvil, démoni za stěnou u sousedů začali. Stěna, která nás dělila, byla řídká pytlovina, která byla polepená ve dvou vrstvách papírem, takže slyšitelnost za zdí byla naprosto jasná. Když někdo mluvil nahlas nebo dokonce nadával, bylo to, jako by mluvil do ucha. Ozval se strašidelný ryk. Dupání, házení předmětů na dřevěnou podlahu, bouchání do latěk, které spevňovaly stěny. Sestra z toho byla vyděšená. Ukázal jsem s prstem na ústech, aby byla ticho. Asi 5 minut trvalo přímo šílené běsnění za nejsprostších nadávek, které nechci ani jmenovat. U sousedů se otevřelo peklo. Nebylo to pro nic za nic. Vnitřně jsem vyrozuměl, že zatím vším vězí nějaké nevydařené čáry naší paní sousedky. Vysvětlit jsem si to nedovedl, ale poznali jsme, že naši sousedé nejsou našimi přáteli. Jejich úlisnost to byla pouhá maska. Teď se prozradili. Proč ale toto zdánlivě bezdůvodné běsnění? Čekal jsem, co bude dál. V průběhu několika dnů jsem zjistil, že mladší syn onemocněl. Bylo to takové onemocnění, pro které ani nevycházel ven. Dokonce ani na potřebu nevycházel. To se chodilo přes dvůr, takže to bylo všem patrné. Asi ve čtvrtek či v pátek příští týden jsem stál za menšími vrátky, která vedla za dřevěnou ohradu, kterou byly kasárny kolem dokola ohrazeny. Lidé z baráků byli za denním živobytím, ani u nás, ani u sousedů nebyl nikdo doma. Já jsem tehdy někoho čekal a protože dlouho nešel, tak jsem si stoupl za vrátka do ulice.

Knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Další část otevřeme na Rádiu 7 dnes 4 hodiny popoledni.

Její obyčejný život v Nazaretu změnil jediný okamžik. Jaké to je, když se do vašich plánů vloží nebe? Pojďte s námi nahlédnout do srdce ženy, která s pokorou i silou provázela Božího syna od jeslí až pod kříž. Marii představí za chvilku po 3. hodině raní v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou Veronika Štěpánová. V pořadu Klíčové slovo na Rádio 7.

0: Posloucháte Rádio 7 z úterý 11. srpna minula 3. hodina. Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu cyklu, který se klade za cíl vykreslit možná ty nejznámější biblické postavy a trošku více a dohloubky upozornit na jejich životní příběh a také jejich zápasy. To, jak poznávali Boha a někdy jak museli vlastně za dost velkou cenu měnit ten svůj původní pohled na to, kým je Bůh a kým je v jejich životě. A tak dnes srdečně vítám ve studiu Veroniku Štěpánovou, spoluzakladatelku nebo členku zakládajícího týmu církve City House v Brně a také vedoucí kreativního týmu tamtéž. Veroniko, vítejte.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dnes budeme mluvit o Marii. Když se řekne tohle jméno, věřím, že všem vyskočí, že je to prostě matka Pána Ježíše a vybavíme se nějaký ten krásný obrázek, jak ta krásná, mladá, hnědooká žena chová miminko. Čím zaujala Marie vás?
3: Je hezké, že zmiňujete hnědooká, protože často ji na obrázcích vidím blondiatou, zrzavou, s korunou, zralou ženu, která tak nějak má všechno pohromadě a všechno ví. Mě Marie zaujala tím, když jsem začala se trošku víc zajímat o tu realitu, mimo to, co se nám všem vybaví, nebo minimálně mě, jakož jsem z nevěřící rodiny, z toho, když jsem navštívila kostel, nebo jsem viděla nějaké obrázky. Zaujalo mě, že pravděpodobně byla velmi, velmi mladá. Mně přijde, že to je jaký někdy vidíme vyobrazeno, tak na mě to vždycky působilo jako žena, která už prostě je kolem třicítky a už tak nějak jako ví, co v životě chce, ale pravděpodobně byla náctiletá, což tehdy byl věk, kdy většina žen měla dítě, ale že vlastně v dost útlém věku byla schopná unést něco tak šokujícího, tak náročného, protože si myslím, že je velmi těžký si vůbec představit, jaký to muselo být. Zjistit, že nejsem vdaná a mám teďka přijít s tím, že jsem těhotná a je to z Ducha Svatého. Kdo mi to uvěří, jak se na mě lidi budou dívat? To, čemu ona musela čelit ve společnosti, byla strašně velká výzva a na mě, když jsem se o ní začala zajímat víc, tak mě to prostě ohromilo. Jak vlastně pokorný a odvážný člověk to byl, že vzala to, co prostě před ní leželo a šla do toho prostě s vírou v Boha, i když mohla klást nespočet otázek a odpor samozřejmě.
2: My se určitě k té stěžejní a možná první Marijině takové přímé zkušenosti s Božím jednáním ještě vrátíme. Mě na ní fascinuje, že udělala velké rozhodnutí a věděla, že bude mít obrovské dopady do celého jejího dalšího života, pokud tedy přežije to nebezpečí, které jí bezprostředně hrozilo. Víme, že přežila. A jaká je vlastně linka toho jejího dalšího života? Co o ní víme?
3: Tak Marie je na takovém pomezí, kdy se lábe starý zákon, nový zákon, je člověkem, který nám zprostředkoval a přinesl Ježíše na tuhle zemi. Byla to prostá žena, která žila v Nazaretu. Asi od ní nikdo z okolí neočekával nic úplně speciálního. Možná ani ona sama od sebe neočekávala takhle velký úkol, který jí byl dán. A nemyslím si, že na něj byla celý život připravovaná na to, že tohle se jednou stane. Takže byla to prostá dívka, která žila prostý život. Byla židovka. Takže znala prorocká slova, ale myslím si, že netušila, co jí přijde do cesty a že to bude zrovna ona, skrze koho se tyhle věci naplní.
2: Co se dělo dál, když se setkala s andělem?
3: Já, když jsem přemýšlela nad tím, jak zareagovala a čím nám vůbec může jít příkladem, tím, jak zareagovala, tak jsem si řekla, vezmu to z opačného konce, kouknu se na to, jak nereagovala. Kouknu se na to, jaké otázky nekladla, jaké třeba já jako žena bych kladla. A nechci to vztahovat jenom na ženy. Myslím si, že spousta z nás se může ocitnout v situaci, kdy se něco děje, my tomu úplně nerozumíme, neočekávali jsme to. A je strašně krásné vidět, že se neptala, co na to řeknou lidi. Jak to mám vysvětlit? Že se neptala, proč? A proč teď? A proč já na tohle jsem jako nebyla připravená? Nemůžu mít čas na rozmyšlenou? Nemůžu se s tím ještě nějakou jako popasovat? Je vlastně strašně pro mě krásný vidět, na co se vůbec nezeptala. A že zeptala se na to, jak se to stane, ale tam já třeba nevidím nějaký cynismus nebo pochybnost, ale naopak to, že to přijala. Že přijala, že se to bude dít, že to je pravda. A ptala se, dobře, ale jak? A další obrovský důkaz její důvěry Bohu byl, když řekla, dobře, ať se mi stane, Bože, podle tvojí vůle. A když se vlastně koukáme na ten dialog, jí toho nebylo řečeno až tak moc. Ten anděl, když k ní přišel, on jí neřekl všechny následující kroky, které se stanou. On jí neřekl a tvýmu snoubenci, já to taky vysvětlím, takže se neboj, nebudeš to muset řešit, on taky dostane to zjevení. Prostě ona tam stála, mohla mít miliardu otázek, ale řekla, jak se to stane, s čímž ukázal, že počítá s tím, že to je realita, že Bůh dodrží to, co jí teď řekl, a pak říká, ať se mi stane tak, jak chce Bůh, což je nádherný a myslím si, že když opravdu stojíme v těžké situaci, ne každý to upřímně dokáže říct. Takže já z toho moc na ní cením.
2: Když se tohle setkání s andělem událo, tak Bible poznamenává, že vlastně asi v zápětí potom se Marie balí na cesty a ujíždí za svojí příbuznou Alžbětou. Proč myslíte, že jela zrovna za ní?
3: Tak ona byla taky vlastně v očekávání v tu dobu, takže i v ní měla nějakého takového parťáka, že prostě měla i tu druhou ženu, u které teď může prostě najít bezpečí, která sama si zažívá nějaký zázrak od Boha.
2: Mně přijde, že Alžběta se Zachariášem i Marie zažívali velmi podobnou situaci. Přijde mi, že to, co anděl říkal Zachariášovi tenkrát v tom chrámu, že bylo velice podobné tomu, co říkal Marii. Dokonce oba dva i podobně reagovali. Ale Zachariáš byl potrestaný, a kdežto Marie ne. Zachariáš pak půl roku, nebo vlastně až do narození Jana Křtitele nemluvil. V čem je rozdíl, když Bohu klademe otázky? Vlastně stejné, ale jednou to Pán Bůh vyhodnotí, že to nebylo dobře, a po druhé úplně klidně odpoví.
3: Podle mě jde o ten postoj v srdci. A jeden pastor, u kterého jsem byla na stáži v Austrálii, jako hrozně hezky mluvil o tom, jak jste říkala, že nemohl mluvit. Naše slova mají obrovskou moc. A on měl i ten pastor takovou teorii, že možná nechtěl, aby to spackal. Tak mu dal vlastně tím trošku milost. Řekl, ty teď o tom radši prostě mluvit nebudeš, protože nedokážeš uvěřit. A my nevidíme do srdce těch biblických postav. Já nevím, co všechno se odehrávalo v jejich myšlenkách, ale já si myslím, že stejná otázka nemusí pro Boha znamenat stejnou věc, protože v jednom bodě zatím může být obrovský strach, obrovská nedůvěra, touha kontrolovat situaci, kterou nemáme pod kontrolou. A u úplně jiného člověka ty stejné slova můžou mít za motiv nebo za takový ten poput v srdci. Já tomu věřím, ale já chci vědět víc. Já to přijímám a zajímá mě, jak se to stane, jak to poznám, jo, bo já nevím, ale myslím si, že je to prostě postoj v srdci, který Pán Bůh hodnotí, a sám to říká, že my se koukáme na zevnějšek a on se kouká do našeho srdce.
2: Obě dvě, Alžběta i Marie, při tom svém setkání vlastně mají takovou oslavnou píseň směrem k Pánu Bohu. To je taky docela zvláštní nevím, jestli mám říct znamení nebo průvodní jev něčeho velkého, co se děje.
3: Ano, zároveň, co já i pozoruju u lidí v mém okolí, snažím se to tak mít i já, je, že i když mám strach, i když máme strach, i když čelíme těžkým věcem, tak někde fakt vděčnost a chvála a upnutí od toho, upnutí zraku od toho, čemu já teď nerozumím, jenom na Boha, může být vlastně obrovský lék na nějakou úzkost, na některé otázky, takže i možná proto.
2: Co se dělo dál? Marie byla u Alžběty 3 měsíce, ale pak už se měl naplnit Alžbětin čas, tak Marie se vrací domů. Co vlastně potom víme? Další události, o kterých se o Marii píše, je až narození Ježíše.
3: Tady je zase, si myslím, že znova se nabourá ten obrázek, který někdy o Marii máme. Tak jak koukáme na ty romantické fotky té zralé ženy, která někde je o modrooká blondýnka dokonce, tak stejně tak já koukám na ten romantický Betlém, kde jsou ty zvířátka, kde je to vlastně celý takový hezký a i v tom ateistickém Česku si lidi ten svařák jdou dát na to náměstí a vyfotit se s tím krásným Betlémem, ale ten příběh, když ho fakt si rozpitváváme a nebo si snažíme dát sebe do jejich pozice, tak je extrémně těžký. Je velmi náročný a myslím si, že se k němu my můžeme vztáhnout možná víc, než si myslíme. Protože samozřejmě lidi si pravděpodobně představovali Ježíšův příchod úplně jinak. My bychom si ho možná představili úplně jinak, kdyby tu ještě nebyl a my jsme ho teprve očekávali. Všichni věděli, že přijde někdo velký, mocný, záchrana lidstva. Oni ještě doufali, že zachrání vlastně před politickým nějakým útlakem. Ale Marie se dostává do pozice uprchlíka, který prchá před nebezpečím. A jediný místo, který najde pro svůj porod, což si neumím představit, která žena by si dobrovolně vybrala tohle místo pro svůj porod, je v podstatě stáj, kde nejsou jenom romantický oslíci, ale je tam sedu, víkali, umím si představit jako ten smrad, byla jsem párkrát na farmě a tam se rodí ten spasitel. A to není už ten ideální romantický obrázek, na druhou stranu mi to přijde vlastně strašně krásné, že Bůh i skrze tenhle příběh ukazuje, že si nevybírá ty speciální povolané lidi, že si vybral mladou holku, která možná ani nebyla vzdělaná, pravděpodobně nebyla vzdělaná a měla jenom srdce ochotné důvěřovat a skrze ní přišel na zem ve velmi neideální situaci, kdy se muselo rodit vlastně tady v tom Betlémě v podstatě v nějaké jako stáji ve velmi nehygienickém místě. Takže je to, řekla bych, velmi autentický moment.
2: Tam mě zaráží, že vlastně ačkoliv to bylo velmi, jak se říkala, nepohodlné, velmi takové nesvaté, nebo jo, člověk by čekal, že když se stane takový zázrak, přijde anděl, oznámí takovou novinu, tak teď si taky pohlídá to, aby to všecko klapalo jako na drátkách a to zázemí bylo. Ale ono, zažívají odmítnutí, nakonec tedy po roce opravdu koná v té stáji. Pravda, pak se objevili ti pastýři a zář na nebi, ale je hrozně pro mě hezké vidět, že ta Marie se nestěžuje. Že tam není ani náznak toho, že by nějak reptala na to, že teda, no tak bože, dala jsem se ti k dispozici a jako kde je to vidět? Co to vypovídá o její povaze?
3: Upřímně, já si myslím, že by byla rozhodně ten člověk, který by reptal. Já si myslím, že tady jde vidět ta obrovská důvěra v Boha, v to, že udělá to, co řekl, že se postará, že i když teď momentálně ty okolnosti nejsou ideální, tak to neznamená, že Bůh nás opustil, že už v tom s námi není, že jsme si to zjevení vymysleli a nevím, co všechno. Takže vidím tam obrovskou důvěru, odolnost a jak říkám, vlastně mi trošku líto, že my nevidíme do té jejich mysli, protože Marie byla člověk, určitě ty otázky musela mít, nebo něco se jí muselo myhnout v hlavě, stejně jako každému z nás, když čelíme nějaké situaci, která je hodně náročná, nekomfortní a máme pocit, kde v tomhle je teď Bůh. A teď potřebuju rodit, kde je Bůh, nemám kde rodit toho spasitele, co on mi vlastně dal. A mě by hrozně zajímalo ten její myšlenkový proces v hlavě, jak ona na tyhle otázky si odpovídala, co byla ta její kotva v tom myšlenkovém pochodu, kdy se vždycky dokázala říct ne, bude to dobré, já to prostě vím, já Bohu věřím. Asi já tam nejvíc vidím toto důvěru a odolnost.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Marie, ta mladá dívka, která se nezalekla Božího posla a vlastně hned na místě se Bohu v poddanosti a lásce vydala do takové krajnosti, kdy vůbec netušila, jak ta situace může reálně dopadnout. Tak o téhle Marii si dnes povídám s Veronikou Štěpánovou, členkou zakládajícího týmu církve City House v Brně. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také Kateřina Hodecová. Veroniko, tady je většinou takový veliký skok v tom vyprávění. Víme poměrně podrobně o Ježíšově narození díky evangelistu Lukášovi. A pak je střih a Ježíš se objevuje ve svých 30 letech. A mezi tím je jenom jedna jediná situace, ve které zaznamenáváme něco z toho jeho dětství. Cestu o Velikonocích do jeruzalemského chrámu a situaci, kdy se ztratil svým rodičům. Můžete říct, tak jak to vnímáte z toho Mariina příběhu, co tam se dělo důležitého? Proč zrovna tento příběh máme v Bibli?
2: Já bych řekla, nebo mě osobně, se jak u Marie, tak u nějakého 12-letého Ježíše spojuje jedno téma. A to, že mám pocit, že je to takový lakmusový papírek do společnosti. Přijde mi, že pokud se na Marii budeme koukat jenom jako na nějakou tu ženu, co porodila Ježíše, tak o strašně moc přijdeme. A velmi to ukáže na naši pokoru, jestli my jsme schopni se nechat inspirovat pravděpodobně 12-letou holkou, která byla ve velmi nečekané životní situaci. A já neznám přesný důvod, proč zrovna ten jeden příběh toho mladého Ježíše je v Bibli a pak se dostáváme až na začátek jeho služby. Ale přijde mi to jako podobný lakmusový papírek, protože tam se nějakým způsobem poprvé projevuje to, kým je, klade otázky, mluví, oni žasnou nad tím, kde se bere taková moudrost v takovým klukovi. A mně přijde, že to je zase ten druhý test pro společnost. Chceme slyšet jenom lidi, kteří vypadají jako autorita duchovní, anebo jsme ochotní učit se od té 12-leté holky, od 12-letého kluka, který tam sedí v chrámě. Takže třeba pro mě osobně to má tuhle symboliku a myslím si, že je to něco, skrz co i my si můžeme nějakým způsobem trošku zkontrolovat tu pokoru v našem srdci. Kdyby teď tu seděla ta Marie nebo malej Ježíš, byla bych schopná poslouchat stejně jako zralého muže, který už má tolik životních zkušeností.
1: Tam je i zajímavá ta rovina, že Ježíš vlastně říká svým rodičům, což jste nevěděli, že musím být tam, kde se jedná o věci mého otce. Myslím, že to je první situace, kdy se vůči ním jaksi vymezil. Ano, je jejich, ale vlastně není jejich, protože to jeho působení, ten základ je někde jinde. A tak si říkám, jestli se Marie musela vyrovnávat se zklamáním nebo s takovým předefinováváním svého vztahu k Ježíši.
2: Je to dost pravděpodobné, že ano. A jak říkám, ona byla člověk jako každý jiný. Ona určitě měla mateřské pudy, ochranářské pudy a byla vyděšená, když ho nemohla najít. Mě to trošku připomíná tu scénu ze Sám doma. Zapomněli jsme na Kevina, už jsme vyrazili na cestu. Tak nějak si představuju, že vyrazila a pak si řekla, zapomněli jsme na Ježíše a vraceli se pro něj zpátky. Takže ona určitě brala jako svého syna a nebylo jí to jedno. A asi tam byl nějaký náraz na tu realitu jeho života a jeho identity. Na druhou stranu si myslím, že se s tím za ty roky dobře vyrovnala, protože když se pak dostaneme k jeho prvnímu zázraku, tak ona je ta, která říká, běž zachránit tady tu svatbu a běž udělat víno. On jí říká, že no, ještě nepřišel můj čas. Takže je to zajímavá dynamika, že v jeden moment to možná pro ní je šok a v druhý moment ona je ta, kdo už ho jako trošičku tlačí do toho, aby už teda ukázal, že je ten Boží syn a udělal nějaký nadpřirozený zázrak.
1: Marie je úžasná. Mě u ní fascinuje jedna taková kratinká větička, která se opakuje u několika událostí. Určitě u toho zvěstování, pak u narození i u té situace s 12-letým Ježíšem. Tam je napsáno vždycky, že Marie o tom v srdci uvažovala nebo rozvažovala.
2: Mm-hmm.
1: A já si vždycky říkám, to je přesně to, co nám přece v životě často chybí. To, že potřebujeme zážitek nebo zkušenost okamžitě přetransformovat do něčeho, do nějakého výstupu pro druhé lidi nebo zapsat do deníčku nebo tak, ale takové to uchovávání v srdci a přemítání o tom, znáte to, děláte to?
2: Kéž bych to uměla víc dělat a občas jsem spíš ten impulzivní typ, ale ona má strašně moc krásných kvalit, a ze kterých my se můžeme učit. A tohle je určitě jedna z nich, že dokáže být rozvážná, že dokáže být pokojná a klidná v srdci, i když se tam musí odehrávat nějaká malá bouře minimálně. Takže je to krásný příklad. Já se o to snažím, kéž bych byla víc v tomhle jako Bary, ale... Moje geny cholerických rodičů mi v tom nevždycky pomáhají.
1: No vidíte, z Bible, tedy alespoň z Bible o Mariiných rodičích nevíme nic, tak ani nevíme, jaké má sama předznamenání. Jak jste sama říkala, ta další událost, ve které Marii potkáváme, je svatba v Káně. Jak to vnímáte? Je to opravdu tak, že Marie předběhla čas, když chtěla po Ježíši zázrak?
2: Já si myslím, že možná trošku ano i ne. Je to strašně zvláštní dynamika. Mně zároveň přijde hrozně jako krásný, že tam stojí Ježíš, Bůh v lidském těle, který by možná sám za sebe řekl, ještě není čas, ale on poslouchá svoji mámu. Bůh tam poslouchá mámu, což mi přijde hrozně hezké, ale myslím si, že kdyby to bylo na škodu, kdyby se to nemělo stát, tak se to nestane. Ale i ta dynamika těch dvou je v tom hrozně zajímavá.
1: To, jak se ta Marie nenechala odbít.
2: Mm-hmm. A jak on jí říká, ženo. Ženo, ještě není čas. A nakonec stejně ji poslechl a je z toho krásný příběh.
1: Tam je moc hezké, že ona se opravdu nenechala odradit tím jeho ženo a stejně těm služebníkům říká, dělejte všechno, mm-hmm. co vám řekne.
2: Mm-hmm. Jo, jak kdyby ji vůbec neodmítla jako před chvilkou. No. Je to takový, tohle už mi přijde takový typický moment jako maminka a syn a nějaký puberťák. No. Ale je dost možný, že ona zase se tady ukazuje, že ona věděla, kdo je, že o tom nepochybovala, že řekla, ty seš ten Boží syn, tak běž a udělej ten zázrak. A ten Bůh, milující v lidském těle, řekl nakonec dobře, mami. A zázrak se stal. To mi přijde hrozně krásný, že i Ježíš tady na zemi ctil svou matku, i když byl mnohem víc než jakýkoliv člověk, mnohem mocnější.
1: A je vlastně ale zajímavé i ten, co mám říct, prorocký vhled té Marie. To byl opravdu, apoštol Jan to aspoň popisuje, že to byl počátek Ježíšových znamení a mnoho učedníků v něj pak uvěřilo. Takže ta Marie neměla zkušenosti s nějakými uh-huh. předchozími zázraky. Ona skutečně šla do nové situace a myslím, že sama čekala, co s tím Ježíš udělá.
2: To ano, ale je tam hrozně vidět ta víra. I to, že řekla, noste to a počkejte, co on udělá. A možná právě vůbec nevěděla, jestli on to jako udělá, nebo jak to bude vypadat, jak to proběhne, ale je hezké vidět, že porodila to dítě, s ním se dlouhou dobu vlastně nedělo, nebo nevíme o tom, že by se tam dělo něco strašně zajímavého, ale ona furt po těch letech věděla, tohle je Boží syn, který bude konat zázraky.
1: Když to zkusíme chronologicky dále mapovat, co dál víme o Marii, kde se v evangeliích objevuje, v jaké situaci?
2: Další moment bude, kdy Ježíše hledají jeho příbuzní a on nějakým způsobem, ne že je popírá, no v podstatě je popírá, v podstatě říká, že jeho rodina jsou ti, kdo plní Boží slovo. Dává prostě sám sebe do úplně jako jiného rodinného kontextu, než jenom do té svojí fyzické rodiny Marie, Josef, bratr.
1: Proč to Ježíš dělá? Proč najednou je víc ten, kdo plní jeho slovo, než jeho nejbližší lidé?
2: Já si myslím, že tím nutně nepopírá Marii jako svoji matku, že to nemá určitě z jeho strany být nějaký jako znehodnocující moment, že vy pro mě nic neznamenáte, já už jsem ten Bůh a jdu si plnit to, co tu mám dělat a vás dávám bokem. Podle mě je to moment, kdy ukazuje, že jeho srdce je fakt otevřené světu, že on přišel spasit svět a přišel činit učedníky, přišel jako záchrana nejenom prožít si život ve svém rodinném kruhu, tak jak všichni kolem něj to měli tak v hlavě zafixované.
1: Pro Marii to muselo být hrozně hořké, ne?
2: Mohlo to být hořké, zároveň z toho, jak vidíme, jak reaguje, tak já bych se nedivila, kdyby tam měla ty emoce. Na druhou stranu mi přijde, že ona opravdu věděla, kým je a věřila v to jeho poslání, věřila v to, že je to Bůh v lidském těle, který koná zázraky. Takže zároveň si myslím, že musela do jisté víry tušit, že přijde ten moment. Přijde ten moment, kdy si možná opravdu jako reálně uvědomí, že on není její, že jí tak úplně nepatří do jisté míry, tak jak klasický syn patří matce, než se ožení opustí

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu, respektive součásti cyklu, který mapuje ty nejznámější biblické osobnosti, se dnes věnujeme Marii, matce Pána Ježíše Krista. A mým hostem ve studiu je spoluzakladatelka či členka zakládajícího týmu církve City House v Brně, Veronika Štěpánová. My jsme v minulém vstupu opustili Marii, kdy byla v trošku hořké nebo nepříjemné situaci, kdy si musela sáhnout na to, že v Ježíšově životě a službě jde o to pozvat opravdu široké zástupy do Božího království a používá k tomu ty nejbližší lidské pojmy. Má matka a mý bratři jsou ti, kteří zachovávají Boží slovo a plní je. S dalšími událostmi Mariina života už se přesouváme k tomu nejdůležitějšímu momentu Ježíšova života, totiž ke kříži. Kde se tam Marie vyskytuje a jaká je její úloha v tomto okamžiku?
2: Marie tam stojí podle mě jako věrná matka, milující matka, která musí zažít asi nejtěžší situaci v životě jakékoliv matky, a to koukat se na smrt svého syna. Takže si myslím, že můžeme možná někteří jenom odhadovat, jakou bolest ona musí prožívat, protože byla milující a byla člověka, i když věděla, jaká je její úloha, že to není jenom tak nějaký syn, kterého porodila, že to je Boží syn, že to je spása pro lidstvo. A Ježíš mluvil i s učedníky o tom, že bude ukřižovaný, že bude na nebe vzetý, tak stejně si myslím, že i vědomí toho, jaký zázrak pak přijde, že přijde vzkříšení, úplně neodlehčí tu bolest, kterou musela cítit, když se na to koukala. Ta smrt nebyla rychlá, nebyla jednoduchá, opravdu to bylo utrpení. Takže si myslím, že si asi jen tak nemůžeme představit, s jakým zármutkem ona tam musela stát. A
1: myslíte, že mohla rozumět, proč ten její syn, daný od Boha, najednou visí na kříži?
2: Těžko říct. Na jednu stranu mohla, protože on o tom mluvil ve Starém zákoně, bylo řečeno i předpovězeno, jakou smrtí umře, byť ještě nebyl vynalezen tady ten konkrétní trest ukřižováním, tak bylo to na jednu stranu zjevné. Na druhou stranu vidíme, kolik věcí bylo napsaných a jak si to lidi představovali a jak potom Ježíše, o kterém v podstatě četli a věděli, dost věcí nepoznali, když jim stál před nosem, protože ty jejich očekávání nakonec byly úplně jiné. Takže těžko říct, jak si ty věci přelouskala a vnímala je ona, ale mohl to být trošku šok, mohla to očekávat trošku jiné, možná méně brutální, ale dost možná tam stála s tím, že věděla, že tohle je to, co se stát musí, že on o tom takhle mluvil, že tohle je ten jeho úděl. Ale jak říkám, nemyslím si, že tohle je něco, co by matce odlehčilo od bolesti ze ztráty dítěte.
1: Kde ji potom nacházíme? Byla s učedníky, nebo co se dělo po ukřižování?
2: No, tam mi přijde ještě hezké vypíchnout, že Ježíš si ji všímá.
1: Z toho kříže.
2: Když visí na kříži a jak kdyby se o ní ještě stará do toho posledního dechu a říká učedníkovi, tohle je teď tvoje matka, a čteme, že on ji tak opravdu přijal, že se o ní potom staral a že byla mezi učedníky. Takže můžeme to nazvat dobrým koncem i ten těžký moment, ale zase jde hezky vidět, že Ježíš, i když vlastně jsme se bavili o tom, že v nějaký moment, jak kdyby trošku zapřel a řekl, já tu nejsem jenom pro tady tuhle rodinu, já jsem tu pro lidi a vy všichni jste stejně důležitý v mém srdci, tak stejně pořád ta maminka je tam nějakým způsobem speciální, nebo na mě to tak působí, že mu nebylo jedno, co s ní dál bude. Že si neřekl, tak udělal jsem to, co jsem udělat měl a ty si nějak poraď a bez tak si s tím počítala, ale vlastně do posledního momentu nějakým způsobem se o ní stará.
1: Ježíš tady umírá, učedníci jdou domů. Kde se potom ještě Marie objevuje? Co o ní víme dál po Ježíšově smrti?
2: Ježíš ji tedy svěřil do rukou jednomu z učedníků, který se o ní postaral, přijali v podstatě jako svoji matku a ona mezi učedníky zůstává a zůstává i po smrti Ježíše nadále věrná, což vlastně vzhledem k jejímu charakteru už asi není ani překvapení.
1: Takže zůstává s učedníky, zůstává u učení svého syna, kterého během svého života vlastně musela nějak pochopit jinak. I když od začátku tušila, věděla díky božímu působení, že je nástrojem boží ruce, aby porodila spasitele. Marie je strašně zajímavá žena. Kdybychom ji potkali dnes, co bychom si od ní mohli vzít do života?
2: Za mě tu pokoru a důvěru. Důvěra je často používané slovo už dost abstraktní do jisté míry, ale opravdu důvěřovat Bohu znamená pustit kontrolu nad svým scénářem, nad tím, jak já bych si to přála, jak já bych doufala, podle mě, kdyby i u kříže se objevila jakákoliv malá naděje na to, že by tam zemřít nemusel, tak ona by po ní skočila, ale vzdala se svých představ, svých scénářů a svých nějakých vynucených zásahů. Takže podle mě to, co se od ní můžeme učit nejvíc, je opravdu ta odevzdanost a nesmírná odvaha nechat ty věci na Bohu a opravdu se jenom nechat vést tam, kam on nás vede. A zároveň si myslím, že nejenom, že nás učí toto nepohodlné fungování v životě bez kontroly a v odevzdanosti a ve víře, ale zároveň strašnou inspirací i v tom, že opravdu byla obyčejný člověk a neměla až na úžasný charakter a srdce speciální vzdělání, speciální kvality a schopnosti, aby se Bůh koukl a řekl si, tak tobě dám ten nejdůležitější úkol, ale ukazuje nám to strašně moc i na to, jaký je Bůh. A že Bůh někdy se nám úplně vykašle na naše představy toho, kdo je hoden mít nějaké speciální poslání a kdo už toho hoden není a už je moc obyčejný. Já si myslím, že ona strašně krásně tím svým příběhem nebo ten jejich příběh láme někdy i ty naše představy o Bohu a o tom, co Bůh po nás chce a co všechno musíme zvládnout a co všechno musíme udělat. A vlastně nás to trošku vrací na zem do toho, že opravdu nemusím být extrémně speciální.

0: jako lidi.
1: A možná opravdu i té vnitřní usebranosti a tichosti. Zase se vracím k tomu okamžiku, kdy se jí zjevil ten anděl a říká jí, buď zdráva milostí zahrnutá. A ta Marie, tam je psáno, že Marie se zarazila a v duchu o tom uvažovala. Žádné je nazdar anděli nebo o veliký, jak to, že se sklonil ke mně malé. Prostě žádná reakce ve srovnání třeba s tím pověstným biblickým Petrem, který měl vždycky na všechno odpověď a nějakou reakci. Ta Marie zůstává tiše a přemýšlí o tom, co to vlastně je za sílu v té tichosti, že nám dává svobodu nereagovat hned.
0: Ona je hrozně rozvážná. Hrozně rozvážná a pokojná. Na druhou stranu, já když jsem zrovna nad tímhle momentem přemýšlela, tak si říkám, jestli tady se trošku neprojevila i ta ženská intuice, kterou my máme, takovej ten smysl navíc, kdy on jí přesně říká, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. A třeba v Lukášově evangeliu je napsané, že ta slova jí rozrušila a přemýšlela nad tím, co tohle bylo za pozdrav. A já jsem si říkala, to je vlastně pěkný pozdrav. Někdy by se zjevil anděl a řekl, buď zdráva, ty milostí obdařená, tak si řeknu, wow, tak to je pecka. Ale i to rozrušilo a řekla si, tohle je divné. A přijde mi, že možná je vidět, že byla inteligentní a že měla ten náš ženský šestý smysl, že si říkala, toto nebude jen tak. Tohle nebude jen tak, tahle návštěva. Tady se děje něco zajímavého, ale stejně na ten venek zůstala klidná a chvilku na to se ptá, dobře, jak se to stane. Takže jo, má určitě obrovskou sílu a odolnost.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Taky si říkám, že se s tím pojí ještě jakási schopnost rozlišování, protože i duchovní rozměr a duchovní věmy se dají napodobit nebo zneužít. Ale ona vlastně dobře rozpoznala, že opravdu mluví s andělem a přijala to poselství od něho, velmi riskantní poselství pro ní. A teď mi tam vlastně nehraje to její mládí. Člověk by řekl, že na stará kolena k tomu člověk dozraje, tak nějak všemi těmi zkušenostmi. Ale vy sama jste říkala, že jí bylo nějakých náct. Tak jak je to vlastně možné vůbec, že takhle mladinká dívka rozpozná ten okamžik O a minutu M?
0: To úplně nevíme. Nevíme přesně, jaká byla její rodina, v čem vyrostla. Ale když se třeba kouknu na lidi ve svém okolí, kteří jsou hodně podobní a takový smířlivý, ale zároveň odvážní a dokážou přijmout ty věci, tak no, zajímalo by mě to její dětství. I nějaké, dejme tomu, duchovní návyky, to, jak ona vůbec přemýšlela o Bohu, jaký byl Bůh představován, jak ona ho vlastně vnímala, jestli ho nějak zažívala, jak s ním mluvila její rodina o Bohu, protože si myslím, že i tohle se strašně moc potom odráží na té reakci, kterou máme, když se děje něco, čemu tak úplně nerozumíme, jak moc stabilní základ jsme si vybudovali předtím. Tam se to vždycky nejvíc ukáže.
1: Jaký byl vlastně podle vás Marijin největší životní zápas?
0: Budu mluvit hodně z osobní perspektivy, protože já jsem přišla o sestru, takže jsem viděla, jaké to je, když matka přijde o dítě. A myslím si, že možná to mohlo být nejtěžší vědět, že je to bolest, která je nutná, musí se stát. Je to, a nechci to zlehčit, ale je to v pořádku, že se stala, je to boží záměr, následuje potom i nějaký zázrak. Je to strašně důležitá součást toho příběhu, že zemřel, že vzal naše hříchy a byl vzkříšený. Ale podle mě ta výzva je vlastně ano, vědět tohle všechno, ale pořád zprocesovat i ten zármutek a tu bolest. A myslím si, že to je proces, který je opakovaný. Že v těchto těžkých situacích nestačí si jednou říct, Bůh ví, co dělá, to bude v pohodě. A já nevím, jaký zápasy ona přesně měla ve svojí

0: mysle, ale dokážu si představit, že to možná bylo tohle. Že tam neustále byla bolest, která ji připomínala a říkala, kež by to bylo jinak, kež by se to nestalo. Proč zrovna ty musíš nést tady to břemeno, zrovna ty musíš nést tuhle bolest a podle mě neustále to vyvažovat, neustále brát v sobě tu sílu na to jít zas a znova za Bohem, zas a znova si připomínat jeho zaslíbení, zas a znova to nevzdat, protože důvěra Bohu je extrémně zranitelná věc, tak si myslím, že opravdu ona jako matka to v tomhle musela mít náročné a strašně jako cením to, že to zvládla. Že neměla naštvání vůči Bohu. Že jí tomuhle vlastně vystavil. Ale naopak u toho učení, jak jsme říkali, zůstala a nevpustila hořkost do srdce.
1: Marii tady líčíme jako ženu, která je nesmírně inspirativní, která byla vlastně pohotová v tom nejdůležitějším okamžiku, když se jí zjevil anděl a zvěstoval jí narození syna. Zároveň byla tichá, zároveň měla velikou víru, když Ježíše povzbuzovala k zázraku. Prostě byla obdivuhodná. A na druhé straně tahle žena se stala jakýmsi kamenem úrazu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, zejména tedy mezi tou katolickou a protestantskou částí. Proč vlastně? Proč je Marie tím kamenem sváru?
0: Já si myslím, že ji jako protestanti vnímáme velmi odlišně oproti katolikům. A já to můžu říct třeba z pohledu sebe jakožto člověka, který vyrostl převážně v nevěřícím prostředí. A já jsem znala Marii jenom z kostelu a z obrázku, takže pro mě to byla ta Matka Boží, ke které se všichni modlí a když udělám hřích, tak půjdu a někdo mi řekne, dej si 10krát zdrávas a bude to dobré. Takže takhle já jsem měla zafixovanou a na té mojí osobní cestě, když jsem později přišla do církve, začala jsem si sama číst Bibli, tak jsem si sama začala klást tu otázku, jak se to stalo? Jak se to vlastně stalo? Protože to, co já čtu, je příběh o člověku. O někom, kdo má úžasný charakter, je silný, inspirativní, to všechno, co jsme tu říkali, ale je pořád člověk, který nemá moc mi odpustit hřích, ani uzdravit moji nemoc, ani vyslyšet moji modlitbu a na základě toho nějak konat. Takže já, abych pravdu řekla, a víc už jsem se v tom potom nějak nerýpala, tak já sama o čtení Bible jsem si řekla, je to zajímavé a nevím, kde se to vlastně vzalo, protože já to tady nikde nevidím. Pro mě je to inspirativní člověk a tam to pro mě končí.
1: No taky v tom jejím chvalospěvu ona sama říká, moje duše jásá v Bohu mém spasiteli, takže i ona potřebovala spasitele. No je to zajímavé, tak snad někdy se domluvíme i takhle mezi církvemi a Marie přestane být tou, která rozděluje, ale tou, která opravdu inspiruje a naplňuje, protože je to, jak už jsme tu mnohokrát dneska řekli, velmi, velmi inspirativní žena. Veroniko, já vám děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že Marie jako osobnost, jako žena zavonila i našim dnešním posluchačům. Kdybyste nám o tom chtěli napsat, pište na radio7@radio7.cz. Mým dnešním hostem byla Veronika Štěpánová, členka zakládajícího týmu Církve City House v Brně. Moc vám děkuju.
0: Taky moc krát děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Naslyšenou.

Toto vydání pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 opakujeme ještě ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Do další premiéry na sobotní 8 hodinu si Kateřina Hodecová pozvala Jiřího Tenglera, aby spolu probrali další ze slavných postav Bible, a to Petra jako křehkou skálu.

Je úterý 11. srpna, za námi je 16:00. Vysíláním Rádia 7 vás v tomto čase provází Daniel Zeman. A v následující hodině jsme zváni k modlitbám podle Bible. Spasení to není odměna za naše dobré skutky, ale nezasloužený boží dar. A právě proto, že nezávisí na našem výkonu, je to naprosto pevná a jistá opora. V 6. dílu seriálu o boží zbroji se v modlitbách dotkneme přilby spasení. Společně se podíváme na to, jak tato jistota chrání naše myšlenky před pochybnostmi a odsouzením. Modlitby podle Bible začínají už za chvíli ve 4:45.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh požehná, ať vás vede v modlitbách a naplní vás svým duchem k porozumění i k poslušnosti. Pro naše první stišení před Pánem otevřeme pasáž z Janova evangelia, zapsanou v 10. kapitole od 7. do poloviny 11. verše. Je to podobenství o dobrém pastýři. A než si ho nalistujete ve svých biblích, dovolte mi krátký komentář. Vybrala jsem tento oddíl, abychom se na začátku našich modliteb připomněli, z jakého důvodu chce Pán Bůh ovlivňovat náš život. Chce, abychom prožívali plný život, podobně jako se dobrý pastýř zasazuje o to, aby jeho ovce prožívaly dobrý život. Myslím, že už máte text nalistovaný a můžeme se podle něj stišit před Bohem. Nejdříve pasáž přečtu, potom se podle něj budu modlit tak, jak mě inspiruje. Můžete se k mé modlitbě přidat nebo se během ní modlit jiným způsobem a modlit se dál i během následující písničky. Jan 10, 7. až polovina 11. verše. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Pane Ježíši, děkuji ti, že nejsi zloděj ani lupič. Děkuji ti, že ke mně přicházíš, abych měla život a měla ho v hojnosti. Prosím tě, abych ti to věřila z celého srdce.

Dnes po šesté otevřeme v Biblii list Efeským, 6. kapitolu, pasáž od 10. verše. Opakuji, abyste si mohli oddíl najít. Efeským 6, 10 až 18. Budeme mluvit o dalším duchovním rozměru našeho vztahu s Bohem. Tomuto oddílu se obvykle říká duchovní zbroj a jsme v ní vyzývaní, abychom si vzali z Božích rukou a na sebe oblékli určité vlastnosti a postoje, které pro nás Bůh připravuje. Podobně jako si voják na sebe obléká svoji výstroj, aby ho chránila před nepřáteli, a bere do rukou svoje útočné zbraně, aby mohl aktivně bojovat, podobně mají sloužit vlastnosti a postoje, které máme od Pána přijmout a naučit se je používat v našem duchovním životě víry. Jsou to dary, nebo můžeme říct zbraně, které nám mají pomoci bránit se zlému a bojovat proti němu. Mají nám umožňovat vstupovat do plného života s Bohem, života lásky a pokoje, a zůstávat v něm. Budeme opět celou pasáž o duchovní zbroji zapsanou v Efeských 6, 10 až 18 číst a pak během mé modlitby a písničky předkládat Pánu své modlitby, prosby a otázky, ke kterým nás text bude inspirovat. Myslím, že když už se modlíme podle tohoto textu po šesté, je dobře zůstat v modlitbách například na jediném místě v textu, které je pro vás osobně nejvíc inspirující. Nejsnáze se podle něj modlíte a děkujete Pánu, nebo vám na něm vystává nejvíc otázek. Není cílem víckrát projít celý text nebo se víckrát pomodlit. Účelem je přisvojit si Boží zbroj, o které se tu píše. To je více Pánu Bohu porozumět, co mi říká, uvěřit tomu a s Boží pomocí si používání těchto vlastností a postojů osvojit.

Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě. Modlím se podle jednotlivých veršů. 10. verš. Pane Bože, chci svoji sílu hledat u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě vyzýváš, abych to tak dělala, a že je to tvoje přání. 11. verš. Prosím, pomoz mi, abych si oblékla plnou boží zbroj a mohla tak odolat ďáblovým svodům. 12. verš. Prosím, ať nevedu svůj boj proti lidem, ale ať bojuju proti zlému. Prosím, zmocni mě k tomu a nauč mě to. 13. verš. Prosím, pomož mi obléct plnou boží zbroj. Děkuji, že mi ji připravuješ. 14. až 16. verš. Děkuji ti za tvůj pás pravdy a pancíř spravedlnosti, který mi připravuješ. Děkuji ti za obutí ke službě evangeliu. Děkuji ti velice za štít víry, kterým mohu hasit ohnivé střely toho zlého. Prosím, obleč mě do nich a nauč mě je používat. Verš 17. Děkuji ti za přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Verš 18. Děkuji ti, že se teď můžu modlit a že mé modlitby slyšíš. Amen.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v první části 17. verše přečteného oddílu. Poslechněme si ho. Efeským 6. kapitola, první polovina 17. verše. Přijměte také přilbu spasení. Komu je tato výzva adresovaná? Když pozorněji přečteme celý oddíl od 10. verše, najdeme adresáty úplně na začátku, v 10. verši. Stojí tu. A tak, bratři. Celý další text mluví pořád ke všem bratřím v Efezu, k celé efeské církvi. I výzva v 17. verši je určena celému božímu lidu v Efezu, všem křesťanům. To je také každému upřímně věřícímu křesťanovi, který právě teď poslouchá. Přijměte také přilbu spasení. Tato část věty má jenom 4 slova. Všimneme si 3 z nich. Přijměte, dál přilba a třetí slovo je spasení. Vezmeme je na přeskáčku. Nejdřív slovo spasení neboli vykoupení. Být spasen znamená vejít do království Božího. Přejít ze smrti do života. Nalistujeme 3. kapitolu listu Římanům, která učí o vykoupení skrze Pána Ježíše Krista. Písmo říká, že nás Pán Bůh nepřijímá, protože jednáme dobře, ale právě naopak. Proto, že si uvědomujeme svoje chyby a hříchy a prosíme ho o odpuštění skrze Pána Ježíše. Každý, kdo prosí Pána Boha o odpuštění svých hříchů a věří v Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, bude spasený. To znamená, že půjde po smrti do nebe. Píše se o tom například v listu Římanům 3. kapitole od 21. do 28. verše. Římanům 3, 21 až 28. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokazoval, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Text, podle kterého se budeme modlit, je zapsaným v listu Efeským, tentokrát ve 2. kapitole verších 8 a 9. Druhým slovem, o kterém budeme přemýšlet, je sloveso přijměte. Připomínám, že adresáty této výzvy jsou všichni věřící v efeské církvi, potažmo všichni křesťané. Zajímavé je, že spasení nemáme získat, ale máme ho přijmout, jen si ho vzít a mít ho. V listu Efeským ve 2. kapitole verších 8 a 9 čteme. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Děkujeme za dar spasení třeba takto. Drahý Pane Bože, děkuji ti za tvoji milost, za spasení, které mi dáváš pro moji víru v tebe. Děkuji ti za tento tvůj dar, který nevychází z mých skutků, z toho, co dělám a jaká jsem, ale je tvým darem, tvojí milostí pro mě. Amen.

přijměte také přilbu spasení. Dalším slovem v našem kratičkém textu je slovo přilba, přilba spasení. V obraze vyzbrojeného vojáka spasení představuje přilbu. Přilba chrání vojákovi hlavu, která je sídlem jeho mysli. Když uvěříme Bohu, že nás už spasil, bude to chránit naši mysl. Jsme-li věřící, uvěřme Pánu, že nám už dal spasení, které nám nikdo nemůže vzít, jen proto, že v něho věříme. Když nás Pán ujistí, že je to pravda, tato důvěra se nám stane ochrannou přilbou, která chrání naši mysl. Trvalo mi docela dlouhou dobu, než jsem přilbu spasení přijala, než jsem Pánu uvěřila, že jsem spasená jenom pro svoji víru v něho. Můžu tedy porovnat, že právě tato duchovní zbraň je zdrojem mého pokoje i v těžkých dobách. Pojďme se tedy modlit a prosit o přijetí přilby spasení. Pro sebe, pro naše blízké,

Pane Bože, jsem ti vděčná za přilbu spasení, kterou jsi mi dal. Naše dnešní modlitby za duchovní vyzbrojení pomalu končí a v příštích dvou dílech se budeme zabývat ještě zbývajícími zbraněmi, mečem ducha, jímž je slovo Boží, a modlitbou. Pak seriál o duchovní zbroji uzavřeme. Požehnaný týden, v plné polní a zase naslyšenou, se těší Helena Brdečková.

Toto setkání modliteb podle Bible na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve 5:45 ráno. To příští setkání bude věnované další součásti Boží zbroje, a to konkrétně meči ducha. V neděli v 21 hodin na Rádiu

stojí emoce a rozum proti sobě? Co všechno emoce sdělují a proč někdy léčíme emoce tam, kde bychom se měli zaměřit spíš na tělo jako takové? Jen několik otázek, které stojí v úvodu cyklu věnovaného emocím. V dalších týdnech ho bude nabízet pořad Uši k duši na Rádiu 7. První emotivní zastavení s psychologem Markem Macákem nás čeká už za chvilku po páté hodině.

0: Minula 5. hodina z úterý 11. srpna. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. Teď je před námi první setkání ze série o emocích v pořadu Uši k duši s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem. A od 4:30 pak k mikrofonu usednou Broňa Procházková s Petrem Rausem, aby nám v kaleidoskopu představili další báječný hmyz kolem nás. Dnes to budou včely.
1: Emotivní. Právě taková budou další vydání pořadu Uši k duši. Relace, u jejíhož poslechu vás i dnes zdraví Lucie Endlicherová. Ne, že by tedy ty předchozí pořady byly bez emocí, ale právě o emocích chceme v těch následujících setkáních mluvit s psychologem Markem Macákem, tradičním hostem tohoto pořadu. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když se chceme věnovat emocím, tak mám dojem, že vstupujeme trošku na tenký led, protože pokud budeme spojovat tak, jak to děláváme, pohled křesťanský a zároveň pohled psychologický, tak je to tak, že na tom křesťanském spektru část křesťanů říká, že emoce jsou úplně špatně, nebo má přinejmenším ten pohled. Druhá část naopak na emoce hodně dá. Emoce jsou něco, co velkým způsobem ovlivňuje jejich život. Pojďme to vzít ještě úplně od základu a říct o emocích ty úplně základní informace, které nám nějakým způsobem rozčlení to další postupování a přemýšlení o nich.
2: Tak můžeme se bavit například o tom, z čeho se emoce skládají nebo jaké aspekty emoce mají. Většinou je vnímáme totiž jako subjektivní jakoby nějaký pocit nebo stav, který přijde, který nějakým způsobem má buď pozitivní nebo negativní nastavení a nějakou intenzitu. To je taková ta subjektivní stránka, odráží, jak já něco vnímám na téhle emoční rovině, ale už méně bereme v potaz to, že emoce je taky vlastně biologický stav, že emoce je v těle. O to vědí hlavně psychologové, psychiatři a lidi, kteří prožívají emoce více tělesně. Třeba řada lidí, kteří má větší potíže z úzkosti, tak si víc uvědomuje, že emoce jsou tělesné, protože ten tělesný doprovod tam je více vidět, ale vlastně tělesná stránka je naprosto podstatná pro emoční prožívání. Ta emoce se odehrává v těle, mysl ji zachytává, ale je to vlastně takový pěkný obraz nebo vyjádření jednoty naší bytosti nebo naší duše a těla. Takže ta biologická stránka je druhá. Další stránka je stránka komunikační. Emoce něco vyjadřuje. Emoce je vidět. Hodně emočních procesů navzájem mezi lidma tak probíhá, aniž bychom si to uvědomovali. S někým se nějak cítíme nebo rovnou jednáme s někým nějak podle pocitu, který si třeba ani neuvědomíme, protože jsme ho na nějaké hlubší rovině zachytili a odečítáme, co si ostatní lidi myslí asi a jaký mají k nám postoj a zda jsme v bezpečí a tak dále z toho, jak oni vypadají navenek. Tam odečítáme z těla, ve kterém hledáme zase ty emoce. Takže to je další stránka, ta komunikační. Emoce na těchto různých rovinách nám přinaší spoustu informací a my velmi snadno přehlídneme některé roviny, které jsou podstatné a tak se jako vezeme na emocích, protože jsou trochu všude přítomné. Říká se ve filozofii taky, že jsme vyladěni vždy nějak už, že neexistuje lidské existování bez nějakého naladění, i když to není přímo o emocích, ale je to o tom prožívání i na téhle emoční stránce. No a tím, že si zredukujeme často naše myšlení o emocích jenom na jeden z těch aspektů, většinou hlavně na ten jako subjektivní, pocitový, tak můžeme přehlížet i v ostatní, takže když se nám třeba rozbije něco v těle a ta stránka emoční, která je tělesná zároveň, třeba nefunguje, tak můžeme mít dojem, já nevím, můžeme se prát na jedno s depresivními pocity anebo s nějakými úzkostními stavy nebo s něčím a snažit se přijít na kloub tomu, co je špatně. Pokud počítáme s tím, že je to jenom duševní věc, že je to jenom subjektivní věc, tak se můžeme hodně dlouho točit v kolečkách, přitom možná se nám rozbilo něco vysloveně tělesného. Třeba řada lidí se léčí s depresivními a úzkostnými potížemi a ve skutečnosti mají problém se štítnou žlázou. Takže je dobré si být vědom těch jednotlivých úrovní.
1: Jak moc proti sobě stojí emoce a rozum? Protože tohle je dichotomie, o které se někdy mluvívá, ale ty, jak jsi mluvil o emocích, tak vlastně emoce do života patří a nejdou od něj odpárat. Tak pojďme mluvit i o téhleté souvztažnosti.
2: Emoce a rozum. Ono to bylo dlouho vnímáno tak, že to je buď a nebo. A v poslední době, ku podivu, právě díky neuropsychologickému výzkumu a neurologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají už teda dneska výzkumně tím, jak se lidské rozhodování a přemýšlení vztahuje k emocionalitě, tak víme, že se velice doplňují, když optimálně fungují, že racionalita bez emotivity tak vlastně moc nefunguje. Zároveň se samozřejmě dostáváme do řady situací, kde naše emoce stojí proti našemu rozumu, ale on je to trochu zavádějící takhle říct, protože když stojí emoce proti našemu rozumu, tak stojí přemýšlení, které je ovlivněno některýma emocema, těma méně klidnýma, proti přemýšlení, které je ovlivněno třeba více klidnýma emocema, jo? Nebo jinak. Prostě člověk stojí sám proti sobě, ale vlastně ty emoce a to přemýšlení bývá většinou na obou stranách. Ale zjednodušíme si to tak a řekneme, tohle je emotivní a tohle je to racionální. A ono to ale takhle jednoduchý nebývá. Ale vyřešit, jak svoje pocity vyjednat vůči realitě toho, jak přemýšlíme, tak je takový jako každodenní úkol nás a je pravda, že racionální úvaha tak pomáhá emoce klidnit, pomáhá nám je třídit, je pomáhá nám je podívat se dovnitř, uvědomit si, o čem nám vlastně dává pak která emoce poselství, takže ono to ratio v tomhle se snaží tu emotivitu v něčem ovládnout, ale když se snaží až příliš moc, tak z toho může vznikat nějaké napětí a když se mu to úplně povede, tak z toho může vznikat dokonce nějaká nemoc. Já dělám na Centru pro léčbu bolesti a jedna z velmi častých věcí, kterou tam vidím, tak jsou lidi, kteří prožívají fyzické bolestivé stavy, které nejsou vysvětlitelné z běžného lékařského hlediska a velmi často jsou to lidi, kteří došli nějakým způsobem k tomu, že fungují velmi racionálně v životě a povedlo se jim emoce odříznout. Možná nikdy neměli s nima kontakt, anebo nějakým způsobem se prostě odsekli a oni ale zůstali pořád v rámci toho člověka, pořád se tam děje mnoho emočních věcí, ale ten člověk o nich neví. Protože tak racionální a ta racionalita je tak přehnaně uplatněná, že vlastně se ten člověk není zajedno sám se sebou v tomhle smyslu a ono, protože jsme byli stvořeni jako jednota a pro jednotu svého fyzického, psychického, duchovního rozměru, tak on se ten organismus brání. Nebo úplně přirozeně prostě z toho nesouladu vzniká to, co navenek pak vypadá jako nemoc, jo, nebo jako bolest zrovna u těch mých pacientů. Dokonce se dělal výzkum, kde lidi, kteří mají oddělené tělo od mysli neurologicky kvůli nějakým nemocem, tak prostě jim do mozku nejdou signály z těla, ve kterém to emoční prožívání nejvíc je kotveno, tak se ukázalo, že mají dost velký problém rozhodovat se. Že když řeší úplně jednoduchý praktický jako úkoly, kde mají prostě vyřešit nějaký rovnice nebo přijít na praktické řešení racionální nějaké situace, takže v tom selhávají, protože jim u toho ten mozek nedostává někdy ten jakoby pocit, anglicky se říká gut feeling, takový ten pocit v břichu, o který se naše racionalita opírá víc, než bychom si mysleli. Že v nějakou chvíli si řeknete, a to sedí. My velmi, velmi často kloužeme na vlně emocí v dobrém smyslu slova, které podpírají naši racionalitu. Kdybychom všechno měli vymýšlet od znova a všechno si měli jenom odargumentovat, tak se točíme v kolečkách. Hyperracionální způsob fungování, který se neumí uklidnit na tom, že z něčeho je pocit, že to sedí, vlastně člověka taky vyčerpá.
1: Jak tě tak poslouchám, tak z toho plyne především to, že jedna z dobrých věcí do života je naučit se s emocemi nakládat, respektive naučit se je číst vůbec. Co je tou dobrou cestou k tomu, aby člověk se naučil číst dobře své emoce?
2: Já se budu vracet pořád jako k tomu samému, co už jsem tady v různých pořadech říkal, jo, a to je vracení se do přítomnosti, jo. Schopnost posečkat a podívat se na sebe a reflektovat v danou chvíli. Umět si říct, co teďko mi běží hlavou a co teďko se děje v mém těle, co teďko cítím. Ono to zní strašně jednoduše, ale my tohle hrozně málo děláme. Velká část reakcí za běžného dne, které máme, tak vycházejí z toho, že si něco myslíme, máme nějakou úvahu, většinou neuvědomovanou a máme nějaké pocity, které, ze kterých vycházíme, ale to, co si pamatujeme a to, co je vidět navenek, už jsou jenom ty akce. Takže člověk, který si trošku více zvykne se pozastavit a trošku více si říkat, proč teď dělám to, co dělám. Teď ne ve smyslu nějakého jako ultimátního proč, ale jaký je můj důvod, že dělám tohle, co dělám. Jak se teď u tohohle nebo tamhle toho cítím. Tak to je první krok, který vám dá trošku data k tomu, co se děje ve vás pod povrchem, tak úplně v té první vrstvě pod povrchem. A je pak větší šance začít poznávat, jak to vlastně mám. Že třeba to, že mám kolem sebe hodně lidí, který mi nerozumí, může být třeba někoho závěr, když se podívá člověk trošku víc na sebe, že se párkrát za den zastaví a podívá se na ty situace, kde mu ti lidi nerozumí, tak třeba zjistí, že jedná často podrážděně a bude přemýšlet nad tím, jak to, že jedná často podrážděně a uvědomí si, že vlastně většinou má dojem, že ti ostatní se mají líp než on a že on je nějak ukrácený. A když nad tím bude přemýšlet dál, tak si uvědomí, že vlastně žije s pocitem toho, že život je nějak proti němu a že všechno je nějak moc těžký a že pod tím může být ještě pocit, že se vlastně necítí na to zvládat ten život a že se vlastně cítí sám a tak nějak bazálně opuštěn. To může být vrstvy pocitů a myšlenek, které můžou být za běžné okolnosti úplně skryté a jediný závěr, který z toho ten člověk udělá, je kolem mě jsou zlí a protivní lidi a lidi si budou říkat něco podobného asi o něm, ale vlastně zatím může být spousta vrstev emocí, myšlenek a tak, které jsou vidět, až když se člověk zastaví a začne se ptát sebe sama co. My před tímhle uhýbáme, protože to bolí. Protože my nemáme rádi nejasnost. Máme své škatulky, které používáme, abychom pochopili, co se děje, kdo jsme, kdo jsou druzí a o čem je život. A oni ty škatulky, i když třeba nesedí úplně, alebo sedí hodně málo, tak přeci jenom je to nějaká struktura. Dává nám to nějaké porozumění životu a tohle zpochybnit tak nám nedělá dobře. My jsme bytosti, které touží po smyslu a touží potom vědět, spočinout v nějakém porozumění věcem. Takže jakékoliv takové zastavení se u sebe a šťourání trochu do sebe, tak je pro nás znejišťující. A většinou se do toho pustíme, když nemáme zbytí, když nám to nějak chronicky nefunguje a vlastně už je nutno. Že když přijde klient do psychoterapie, častokrát první pár měsíců, když je to delší terapie, tak bývá o tom, že je mu hůř a hůř, protože se začíná víc dívat na sebe a ono to bolí. A často je to známka toho, že se dívá dobře, jo? Že se dívá správným směrem. Takže to pozastavení, pojmenování i dotázání se na zpětnou vazbu od druhých. Co vidíš, když mě vidíš? Jaký máš dojem z toho, jak já funguji, jak myslíš, že se cítím, když s tebou mluvím třeba. Takovéhle otázky, které běžně se neříkají, ale vlastně nám můžou dát informace, které za normální okolnosti nemáme. Já často vedu lidi k tomu, aby se ptali sebe sama, jak to, že zrovna tohle se ve mně odehrává. Například se ptám, čemu bys musel v této situaci věřit, o čem bys musel být přesvědčen, aby se cítil tak, jak se cítíš. A hodně lidí najednou zjistí, že vlastně možná věří věcem, nebo si myslí věci, které netušili, že si myslí. A vlastně vědomě si je nikdy nemysleli, ale myslí si je prakticky. Jo, myslí si je, jedou na přesvědčeních, které tam jsou. Takže takovéhle otázky takovéhoto typu, myslím, že můžou být konstruktivní pro odhalení toho, co tam je. Ale ještě dám upozornění k tomu, a to, že nejde o to analyzovat se ve smyslu vymýšlet teorie o tom, co se ve mně děje. To není moc užitečný, to můžeme přenechat jiným. Jde o to dívat se, co ve mně je. A to je rozdíl. Je rozdíl dívat se, jaká myšlenka mi kdy vyskočí a jaký pocit kde je a jenom pojmenovat, co tam je. A možná to trochu domyslet, co tam asi je, když se takhle cítím, ale nejde o to teoretizovat nad sebou. A to je rozdíl trošku, který je těžko popsat, ale je dost zásadní. Protože teorii o sobě má spousta lidí a často ti lidi, kteří mají nejjasnější teorie o sobě, tak si nejméně rozumí. Jsou nejméně v kontaktu se sebou, protože teorie je pro ně důležitější než realita, která je prostě více, která je taková neskrotná obvykle.
1: Teď mám v hlavě asi 15 otázek, ale musíme schovat na příště, protože pro dnešek se rozloučíme, ale slíbili jsme více emotivních pořadů, takže o emocích zase za týden v pořadu Uši k duši. Z toho dnešního se loučí Lucie Endlicherová
2: a Marek Macák.
1: Naschledanou.

Druhý díl ze série o emocích přijde ve vysílání Rádia 7 na řadu v pátek o 8:30 dopoledne. Tento pořad najdete i na stejnojmenném podcastu na všech populárních podcastových platformách.

O pokoji zpívala Jolanda Adams na Rádiu 7 krátce před 17:30. Po ní nás čeká v pořadu Kaleidoskop na Rádiu 7 další setkání Broni Procházkové s Petrem Rausem, tentokrát jako nadšeným entomologem, se kterým procházíme báječnou říši hmyzu kolem nás. Dnes bude to povídání o včelách.

0: Hmyzu si často ani nevšimneme. Pak jsou ale chvíle, kdy si ho všimneme, protože je nám nějak protivný nebo nám dokonce škodí. No a pak jsou tu momenty, kdy si uvědomíme, jak užitečný a možná až klíčový pro náš život hmyz je. Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková a průvodce nám bude opět entomolog Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Díky, ahoj.
0: Jak moc hmyz potřebujeme?
1: Bez hmyzu bychom tady nebyli. A teď to myslím zejména na takový ten celkový stav našeho prostředí. Celkový stav přírody, protože hmyz je naprosto nezbytnou součástí toho systému, ve kterém se pohybujeme. V prvé řadě, protože slouží jako potrava mnoha dalším obratlovcům a kdyby hmyzu nebylo, tak všechno to ostatní, co je na něm závislé, v těch různých patrech, jak to postupně na sebe navazuje, by vyhynulo, protože by se nemělo čím živit. Potom hmyz je obrovskou složkou půdní zvířeny. Bez hmyzu by nebyla půda, tak jak ji známe. To znamená, že by se nám asi brzy ztratily i rostliny, tak jak je známe. A tak dál.
0: Toho a tak dál by mohlo být opravdu spousta. Ale pojďme se dneska podívat na jednu oblast, která je pro nás významná, bez které, nebo ve které se bez hmyzu neobejdeme. Pojďme se podívat na opylovače. A já připomenu, že ty víš, o čem tady bude řeč, protože jsi dlouhá léta působil ve výzkumném ústavu pícninářském. Zabýval ses opylovači. Tak tedy, když se řekne opylovači, mně aspoň naskočí včela medonosná, ale to asi nebude jenom toto.
1: Včela medonosná je v našich podmínkách velmi významný opylovač. Už i proto, že jsme schopní si ji v úlech přesouvat tam, kde ji potřebujeme. Je schopná opylit velmi velké množství plodin, které jsou závislé na opylování, takže ano, včela medonosná v první řadě. Ale není sama. Rostliny mohou být opylovány včelami nejrůznějších druhů, mezi které patří i čmeláci, tedy pokud se pohybujeme v rámci zoologické systematiky, ale taky mouchami a leccím jiným. Ve výjimečných případech to jsou třeba měkkýši, ale to už se netýká našeho prostředí, to už je záležitost tropická. Včela medonosná nedokáže opylit všechno. A tam potom se ten, kdo má na starosti opylování, musí dívat i po těch ostatních druzích a hledat, který opylovač by té jeho rostlině, na které má zájem, nejvíc vyhovoval. Nejznámější případy takových problematických rostlin jsou ty, které mají dlouhé trubkovité květy. Včela s délkou svého sosáku prostě na dno toho květu nedosáhne a nektar je právě na tom dně. Takže tam potom jsou důležitějšími opylovači třeba ti čmeláci, kteří mají sosák výrazně delší a dokážou nasát nektar ze spodu. Proč míchám dohromady nasávání nektaru a opylování? Protože včela samozřejmě nemá zájem opylovat, včela má zájem o ten nektar. A rostlina toho využívá, když už jí tam ta včela vleze, tedy do květu vleze, tak na ní naklepe nebo připevní, přilepí nějak svůj pyl a zase ten, který už včela na sobě má, slízne bliznou a tím je zaručen, zabezpečen přenos genetické informace z rostliny na rostlinu a to je princip opylování.
0: Včela si ten pyl ale dává do takových těch zadních nožek, říkám to dobře, do těch taštiček. Můžeme vidět toho sympatického chlupatého tvorečka s těmi žlutými vaky na těch zadních nožičkách.
1: Přesně tak, ale to je trochu jiný případ, protože tenhle ten pyl, který si včela nazbírá na nožky, ten už pro rostlinu další význam ztrácí. Ten už v opylování žádnou roli hrát nebude, včela si ho odnese do úlu a tam ho skonzumuje nebo využije ke krmení svých larev. Pokud mluvíme o opylování, tak nás zajímá pyl, který se uchytí na těle včely nejčastěji na zádech, odkud si ho další květ může zase sebrat. Jenom tak pro zajímavost, včela medonosná sbírá pyl na takové kartáčky, mluvíme o košíčcích, které má na nožkách, ale to není jediný způsob. Pokud bychom viděli některé samotářské včely, typicky třeba z rodu Megachile, ta bude pil zhromažďovat na spodní straně zadečku, na bříšku vlastně. Mohou ho nosit různě. V každém případě, protože včely se živí nejenom nektarem, ale právě i tím pilem. Nektar je pro ně zdroj energie, to znamená sacharidů zejména, kdežto pil je zdrojem dusíkatých látek, které potřebuje včela kvůli tvorbě bílkovin. Takže potřebuje obojí. A i ty samotářské včely sbírají jak nektar, tak pil.
0: Jak je to s tím pověstným včelím tancem, skrze který komunikuje včela ostatním včelám? Kde co najde?
1: To je zajímavá věc. Možná bychom se v ní vrátili spíš v některém jiném dílu toho našeho povídání, který bychom chtěli věnovat komunikaci jako takové. Ale když už si to zmínila, ano, včela, protože včela je společenský hmyz, žije v komunitě a pokud bychom jako lidé mluvili o jedinci, tak tady vlastně tím jedincem je to včelstvo, nikoli ta jedna včelka, tak ona potřebuje spolupráci těch dalších. Pokud tedy včelí dělnice někde najde bohatý zdroj potravy, tak je schopná pohybem říct těm ostatním dělnicím v úle, kde se ten zdroj nachází, jak je bohatý a jak je daleko.
0: Pojďme se vydat za některým dalším opylovačem, pojďme se vydat za těmi, kteří opilí ty květy, které včely nezvládnou.
1: Tady pro mě bylo velmi zajímavé zjištění, když jsem právě nastoupil do výzkumného ústavu pícinářského a dostal jsem za úkol věnovat se opilování vojtěšky. Vojtěška je zajímavá plodina a tehdy v těch 80. letech měla ještě výrazně vyšší význam, než má dnes. Produkce vojtěškových semen byla velmi žádaná a bylo třeba nějak opilení vojtěšky zajistit. Běžně se to dělalo navezením velkého množství včelstev k vojtěškovému poli. Ovšem tato metoda byla velice neefektivní. Včela medonosná není opilovač vojtěšky. Tam ale, abych to mohl vysvětlit, musím trošku popsat květ vojtěšky. Vojtěška patří k vykvovitým rostlinám. Pokud si vybavíte třeba, jak vypadá květ hrachu nebo fazole, tak u vojtěšky je to podobné. Ten květ je složen z 5 plátků, 5 lístků, z nichž 2 jsou srostlé a vytvářejí útvar, kterému se říká člunek. Ten vyčnívá z toho květu dopředu. Vedle něj jsou 2 roztažená křídélka, jakési 2 lístky, které jsou vedle toho člunku a nad tím vším je jeden, kterému se říká pavéza, který je jaksi nad tím ostatním květem. V tom člunku, mezi těmi 2 srostlými lístky, jsou generativní orgány květu, to znamená tyčinky a pestík s bliznami. U vojtěšky je to tak, že ty tyčinky jsou v člunku zavřené pod tlakem, jako pružina. Kdyby byly volně, tak by byly mnohem víc zvednuté před tu pavézu. Až by možná, nebo určitě na tu pavézu narazili. Ale jsou zavřené, zarostlé v tom člunku, takže oni jsou napružené, je v nich velká energie. Ve chvíli, kdy včela sedne na ten květ, tak se člunek roztrhne a ty tyčinky se vymrští nahoru, udeří do té včely a oklepou tam pil. Potíž je v tom, že medonosná včela je příliš velká. Takže ona, když sedne na ten květ a strčí tam hlavu, aby dosáhla na nektar, tak dostane ten úder na kořen sosáku, což je měkké, citlivé, nechráněné místo. Tu včelu to bolí. Takže medonosná včela opílí 1, 2, 3 květy a pochopí, že tudy cesta nevede a už do konce života si na ten květ nesedne. Tedy sedne, ale jinak. Sedne na něj z boku, vykouše díru do té trubky a ten nektar ukradne bokem, aniž by ten květ opilila. Samozřejmě, když se k vojtěškovému poli naveze spousta včelstev, převčelí se, tak i ten nepatrný počet opílených květů bude v absolutním čísle poměrně velký, i když žádná sláva to nebude nikdy. Protože samozřejmě květy, ze kterých ta včela vycucne nektar bokem, už nejsou pro ty další opilovače atraktivní, takže ty květy zůstanou neopilené. Menší opilovači, samotářské včely, sednou na ten květ úplně stejně, jenomže tím, jak jsou malí, tak dostanou ten úder na hruď, která je tvrdá, sklerotizovaná a oni ho prakticky vůbec nezaregistrují. Vojtěžka na ně oklepe svůj pil, včela odletí na další květ, dostane další úder a blizna květu si sebere pil z té předcházející návštěvy a opilení probíhá úplně normálním způsobem.
0: Co ještě nám řekneš o této včele samotářce?
1: Těch samotářek je celá řada. Já konkrétně jsem se věnoval druhu, který se jmenuje Rophytoides canus, vůbec netuším, jestli má nějaký český název. Ta mě nejvíc zajímala, protože ta se ukázala být velmi dobrým opilovačem vojtěžky, ale na květy lítali i další včely a mě zajímalo, jakým způsobem létají po květech, jak v tom poli žijí, co potřebují k tomu, aby tam mohli být. To jsou všechno včely, které hnízdí v zemi. Vrtají si takové maličké nory a každá samička v té noře buduje takové komůrky, do kterých skládá hrudky pilu zvrchčené nektarem, což je výživa té budoucí larvičky. Na každou tu hrudku naklade vajíčko, larvička potom žije pod zemí a dospělá včela se musí vyhrabat, vylíhlá včela se musí vyhrabat ven. Mezi těmi včelami, které ve vojtěžkovém poli bydlí a opilují i tu vojtěžku, jsou také včely rodů Halictus a Andrena. Těch druhů, těchto rodů je velké množství, běžný člověk je nepozná, nerozliší, ale to není důležité. Zajímavé pro mě bylo, že tyhle ty včely už tvoří jakýsi přechod ke společenskému způsobu života. Každá samička má svoji noru, svoje hnízdečko, každá si pěstuje to svoje potomstvo, ale já jsem zkoušel si značit včely a hlídat, která leze do kterého hnízda a jak daleko od sebe ta hnízda jsou. A zjistil jsem, že pokud ta hnízda jsou dostatečně blízko, už si nepamatuju ta čísla, je to dávno, ale tuším, že to bylo kolem 2,5 cm. Když ty dvě nory byly blíž než tahle vzdálenost, tak té včele bylo v podstatě jedno, do které té nory leze. Takže už si část těch svých domácností nějak sdíleli a potomstvo v té jedné noře už nepatřilo jenom jedné té samičce, ale dvěma, třem, čtyřem podle toho, jak nahusto byla ta její hnízda v půdě rozmístěná.
0: Já se přiznám, že na tvá povídání o hmyzu se těším a těším se i na tvá hmyzí podobenství, pokud to takhle můžeme nazvat. Jaké ponaučení nacházíš u včely samotářky?
1: Dalo by se jich najít víc. Pokud bych se držel toho, o čem jsme teď mluvili, tak bych zmínil dvě věci. Jednak to, že ne každá včela může dělat cokoliv. Ne každá včela může opilovat jakoukoliv rostlinu. Pozoroval jsem ve světě lidí, že jsou lidé, kteří mají ambice něco dělat, ale nejsou proto vybaveni. Řekl bych, nejsou proto Pánem Bohem obdarováni. Zajímavé bývá, že lidé někdy velmi touží dělat věci, pro které nejsou vybaveni, zejména pokud jde o nějaké role vedoucí nebo atraktivní. Takoví lidé potom nadělají velmi mnoho škody. Kdo se dokáže držet toho, k čemu je vybaven, a nesahat po věcech, které lépe udělá někdo jiný, jsou celkově prospěšnější. To druhé, to už míří zase k tomu společenskému způsobu života, ať už myslíme na včelu medonosnou, anebo třeba i na ty primitivně společenské včely z těch rodů Halictus, Andrena a podobných. Je dobré umět spolupracovat. Je dobré nechtít být jenom sólovým hráčem, jakkoliv jsou věci a obory, kde ten je

0: To, že si můžeme u té spolupráce dobře popovídat, to už jsou zase věci, které příliš výsledku nepomáhají.
1: Petře, díky za tvé povídání. Já mám trochu z této čtvrthodinky takovou neodbytnou potřebu si kýchnout z toho množství pilu, co je tu kolem mě, který naplnil tu dnešní výpravu do světa hmyzu. Za báječným hmyzem kolem nás se vydáme i příště. Loučí se Broňa Procházková a její host Petr Raus.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pátek o 9:30 dopoledne v příštím vydání Kaleidoskopu na Rádiu 7 se podíváme za mravenci.

0: Spojení v tobě máme naději, i když je tu bolest. To zpíval Jesús Cabello na Rádiu 7 krátce před 6 hodinou raní, se kterou přijde i střídání u mikrofonu Rádia 7. Loučí se váš noční průvodce Daniel Zeman a přeju vám pěkný den úterý 11. srpna. A těším se zase brzy na slyšenou.
1: Povstaň nádej, je nový den.

Dobré ráno z Rádia 7. K mikrofonu usedá Broňa Procházková a to se 6. hodinou v úterý 11. srpna. Pokud vstávat musíte, pokud vás budí k násilím trhá ze spaní, tak vstávání může být bolestivější. Snad vám pomůže, že to ráno venku je nádherně svěží. Rozhodně příjemnější než denní teploty, tak si ho užijme. Ranní vysílání pojďme začít přehledem pořadů. Do nového dne vstoupíme s tichým časem v 6.15. Pozvání k památce Večeře Páně je pro všechny, kteří důvěřují Bohu. Pozvání pro nedokonalé a chybující přináší v zamyšlení Jaroslav Voda v 6.45. V ranním telefonátu zavítáme do Zábřehu, kde sídlí komunitní centrum Bárka. Jeho činnost představíme v 7.30. Třicátá čtvrtá kapitola proroka Ezechiela odkazuje na příběh o ztracené ovci. Bůh sám vyhledává ztracené ovce a volá každého člověka k sobě. Záleží, jestli se necháme najít a staneme se jeho ovečkou. Přidejte se k poslechu Bible Guide v 8 hodin. Vedení dětí a dorostenců má svá specifika, která jsou různá pro jednotlivé věkové kategorie. Jak připravit dobrý program, který baví jak děti, tak vedoucí? Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu, otevírá sérii o vedení dětí. Připojte se v 8.30. A o 9:30 základy se Štěpánkou Paluchníkovou, která tentokrát představí modlitbu, a v 10:00 zákoutí, kam Lucie Endlicherová pozvala k rozhovoru zpěvačku Marii Putnerovou. Dobré ráno a příjemné poslouchání.

písnička končila slovy ty jsi ta cesta, ty jsi ta pravda, ty jsi ten život. V tichém čase je s vámi dnes Broňa Procházková. Přečtu ona známá slova, Ježíšova slova ze 14. kapitoly Janova Evangelia, která zněla i v písničce a která si dnes připomeneme. Přečtu od 3. do 6. verše. A pojďme si všimnout, kolik slov spojených s pohybem v textu je. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Já jsem ta cesta, pravda a život. Jedna z nejznámějších vět v Bibli, často citovaných vět. Snadno se s těmito slovy potkáte na stěnách kostelů a modliteben jako moto křesťanských časopisů webovek. Visí tam až nehybně, vytesané do mramoru. Až nám může uniknout, kolik pohybu v nich je. Zaměřme se na tu část Já jsem ta cesta. Ježíš je pro nás přístupem k Bohu, je tou cestou, co nás vede, tou cestou, kterou máme následovat. Být na cestě znamená být v pohybu. Být v pohybu, ano. Jít dál. Ať už více nebo méně tuším, co mě čeká, tak jdu dál. Cesta znamená nebýt na místě, nedřepět na jednom fleku. Ano, jsem-li unavený, tak si odpočinu, ale pak jdu dál. Ano, pokud jsem upadl, chvíli se sbírám, ale pak jdu dál. Cesta znamená pohyb. Neznamená to konzervování stávajícího, znamená to užití stávající situace pro pohyb vpřed. Tu otevřenost pro pohyb a změnu bych ráda dnes zdůraznila. Cesta znamená ptát se kudy. Cesta znamená být otevřený otázkám. Dovolit Bohu klást mi otázky, dovolit sobě klást si otázky, dovolit okolí klást mi otázky. Přestanu-li se ptát, tak dřepím na místě a v posledku si vystačím sám bez Boha, stanu se svou vlastní odpovědí a z živé víry se stane mrtvá demagogie, kterou dusím druhé. S Ježíšem jsme na cestě, té cestě s přístupem k Bohu. Tak se ptejme kudy. Ptejme se, co to znamená ho následovat v těch situacích, ve kterých jsme, v těch situacích, které nás dnes čekají. A jsme-li unavení, odpočníme si, ale jdeme dál. Jestli jsme upadli do nějaké šlamastiky, seberme se a jdeme dál. Následujme ho. A mějme na paměti, že Ježíš odešel, aby nám připravil místo. A vrátí se. A vezme nás k sobě. A to bude teprve pohyb vpřed. Ježíši, děkujeme za to, co nám chystáš. Děkujeme, že se pro nás vrátíš a vezmeš nás k sobě. Děkujeme za cestu, po které můžeme jít a po které nezabloudíme, protože tou cestou jsi ty. Prosíme tě za srdce otevřené ptát se, co znamená tě následovat. Prosíme za ty, kteří jsou ve svém životě v nějakém bodě rozhodnutí, prosíme, nasměruj je, veď je, ukaž kudy. A prosíme za ty, co mají za sebou nějaký životní pád, prosíme, podepři je, ať vstanou a jdou dál. A díky, že jdeš s námi i v tomto dni. Děkujeme. Amen.

Máme minutu po půl sedmé, ve tři čtvrtě zachytíte zamyšlení Jaroslava Vody o Večeři páně, o půl osmé pak ranní telefonát. Dobré vstávání s Rádiem 7.

Pozvání k večeři páně pro nedokonalé a chybující přináší za pár minut hned po písničce v zamyšlení Jaroslav Voda.

Poslechnu, co mě Bůh říká, když jdu ke svaté večeři páně. Z první epištoly ke Korinským 11. kapitoly 26. až 29. verš. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně.

že jeho oběť na kříži platí i pro nás, abychom byli vysvobozeni z Božího soudu a ze všech temných sil, které život deptají a zbavují naděje a radosti. Kristus před námi otevírá účast na Boží lásce a slávě, na tom nejlepším, co vůbec může být a co bývalo vystiženo radostným společenstvím kolem stolu. Teď však je tu otázka, která mnohé lidi těžce zaměstnávala a trápila. Kdo smí přistoupit ke stolu Páně a přijímat chléb a víno? Kdo je k tomu způsobilý a kdo nesmí přijít? Kdo není způsobilý? A kdy my smíme přistupovat a kdy ne? Když je to tam napsáno s takovou vážností, kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Být vinen tělem a krví Páně. Jíst a pít sám sobě odsouzení. Toto varování působilo na mnohé lidi tak drtivě, že se raději vůbec neúčastnili večeři Páně. A jiní se ptali, co tedy máme dělat, abychom nepřistupovali nehodně. Epištola tu však nedává žádné pokyny ani zákazy a jenom píše, nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z toho kalicha pije. A to je dobře, že je napsáno, zkus sám sebe. A ne, abychom se ohlíželi po druhých lidech a posuzovali je. Nikdo přece neznáme druhého člověka dokonale. Neznáme jeho nitro. Těžko by se nám rozsuzovalo, kdo ještě smí a kdo už nemá přijít ke stolu Páně. Dobře, že každý má svou vlastní odpovědnost. Ale jak teď budeme sami sebe zkoumat? Na co se budeme ptát sami sebe? Snad jestli jsme dost hodní a vzorní? A jestli se na nás někdo nezlobí? Jestli všem vyhovujeme? Ale je vůbec možné, aby nás všichni měli rádi a nikdo proti nám neměl ani to nejmenší? To se někdy nepodaří ani těm nejhodnějším a nejmírnějším lidem. Každý se ovšem potřebuje sám nad sebou zamyslet, ale ono nejde především o to, co my sami si o sobě myslíme. Ale napřed se tašme spolu s žalmem, jak nás vidí Bůh. Zkus mne, chodím-li já cestou odpornou tobě a veď mne cestou věčnou. Naše vlastní sebezpytování má totiž svá úskalí, protože můžeme mít sami k sobě rozličný přístup. Někteří jsou přesvědčeni, že všechno dělají správně i tehdy, když si dobře nepočínají. Ať udělají cokoliv, všecko si dovedou omluvit a zdůvodnit. Veškeré jejich počínání se jim zdá správné a oprávněné. Takovým lidem je marné říkat, aby zkusili sami sebe. Oni jako by neměli žádné svědomí. A pak jsou i opační lidé, sami v sobě velice úzkostliví a nejistí. Pořád na sobě vidí nějaké nedostatky a viny a nemohou dojít klidu a spokojenosti. Je to až chorobný stav neustálého sebeobvinování. Tito lidé se dovedou trápit i kvůli nepatrným věcem a pak sami sebe vylučují od stolu Páně. Nepřipadají si dost dobří. Zapomínají přitom, že Kristus nevyžaduje dokonalost, ale zve k sobě právě ty chybující a hřišné. A dokonce i ty, kteří si připadají zavržení a ztracení. Vždyť Kristus za hříšné zemřel a žádný se nemůže svými zásluhami a kvalitami dopracovat toho, aby ho Bůh přijal. Právě ten, který vyznal, Pane, nejsem hoden, přijal Boží smilování. Všichni můžeme přicházet jen proto, že nás Pán Bůh má rád, že se nad námi v Kristu smiloval a že nás zve.

My tedy lidi nevyháníme, ale zveme, aby přišli. A když někdo přijde a účastní se nehodně, to jest bez touhy po Božím smilování a spasení, jaké odsouzení on sobě jí a pije? To odsouzení spočívá v tom, že se těm lidem ztratí smysl večeře Páně a tím i Kristovi oběti a spásy. Je mnoho způsobů, jimiž lze rušit to, co Kristus způsobí, a tak si zavírat království Boží. Kristus však nechce, abychom si dali uzavřít království Boží svou vinou nebo jinými lidmi. On praví, postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný jich nemůže zavřít. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Nikdy a ničím si nedejme odpírat ani kazit toto pozvání. Pane a spasiteli náš, radujeme se z toho, že nás nevyháníš, ani od nás neodcházíš kvůli naší porušenosti a ubohosti, ale zveš nás, abychom k tobě přicházeli a měli podíl na Boží milosti a spáse. A především, ty sám k nám přicházíš s Boží láskou, která se nepovyšuje, ale snímá z nás naše viny a všechny překážky pokoje a naděje. A protože jsi přišel pro všechny, kteří tě hledají, nemůže nás nikdo odsuzovat ani od tebe vyhánět. Chraň nás před tím, abychom se o tvou milost a spásu sami nepřipravili svou vlastní malověrností a pobloudilostí a vytvářej z nás živé společenství víry, naděje i lásky. Amen.

Minula 7. hodina z dnešního dne. Otevírá se před námi úterý 11. srpna. Svátek slaví Zuzana. Dobré ráno zejména vám, Zuzanám, vám po vlnách Rádia 7 posílá Broňa Procházková. Hodina vysílání před námi nabídne spoustu písniček. Mám tu Ginu, mám tu Terezii Šterc i kapelu Way to Go. A o 7:30 je tu pravidelný ranní telefonát. V ranním telefonátu zavítáme do Zábřehu, kde sídlí komunitní centrum Bárka. Představíme jeho činnost. V 8 nás pak Bible Guide zavede do starozákonní knihy proroka Ezechiela. Tak zůstaňte s námi.

ti, ale nezastavuj, utíkej a svět má se dotýkej. Kolik potřebuješ,

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Dospívala Terezie Štertz. Svátek má dnes Zuzana. Toto jméno má své počátky v hebrejském slově šošanách, což znamená lilie. Můžeme však jít ještě dále až k egyptskému výrazu prolotos. Ten vypadá s-š-n. Řečtina přetvořila slovo na Susan a odtud už je jenom krůček k naší slovanské Zuzaně, ale také i k názvu květinky sasanky. Zuzana je tedy každopádně květina, tak tu květinu jí dnes určitě přineste.

K létu patří kniha. Myslím, že mnozí s tímto tvrzením budou souhlasit. Ne mnozí, ale tu knihu otevřou. Vysílání Rádia 7 má pro vás řešení. Otevíráme tu knihy a společně čteme. Vy můžete poslouchat. V četbě na pokračování máme aktuálně rozečtenou knihu Jak život šel, která popisuje pozoruhodný životní příběh českého baptistického kazatele i významného tenisty Miloše Šolce. A tato kniha nás doprovodí až na začátek září. No a já prozradím, že po ní se můžete těšit na premiéru. Pavel Hromádka načetl knihu Plavčík Žán, kterou napsali Eva a Pavel Dolejší. Četba na pokračování na vás čeká ve vysílání každý všední den ve 12 hodin a 15 minut. Pro děti máme také čtení, a to ve večerním kanafásku vždy v 19.15. Dnes s dětmi dočteme knihu Povídá se povídá a zítra večer se vydáme po stopách lva. Spolu s misionářem Paulem Whitem se dostaneme do Afriky. A ještě zmíním relaci Večer pod lampou, aneb čtení inspirativních, zajímavých, dobrých knih, knih, které je dobré neminout. Prázdniny v tu patří knize Davida Louly České studny, ve které hledá duchovní prameny naší historie. Lampa, premiéra pořadu Večer pod lampou, je vždy v pátek v 21 hodin.

O 7:30 stočíme svou pozornost do Zábřehu. V ranním telefonátu se budeme ptát na komunitní centrum Bárka.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Prostor, kde se lidé mohou scházet a rozvíjet vzájemné vztahy skrze aktivity, které jsou jim blízké. To je motto komunitního centra Bárka, které si dnes představíme. Po telefonních linkách vítám členku spolku Lenku Syčovou. Lenko, dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Na úvod prosím představte komunitní centrum Bárka, kdy se začal v Zábřehu psát jeho příběh, s jakým posláním vzniklo.
3: Tak naše komunitní centrum, tak jak teďka funguje, funguje teprve asi jeden rok, ale jeho příběh se začal psát určitě už mnohem dřív. Myslím si, že to vzniká vlastně v nějakých myšlenkách nebo našem společném přemýšlení, co vlastně budeme dělat, co bychom chtěli podniknout, jakým způsobem oslovit lidi kolem nás, co udělat právě pro to naše město Zábřeh. Vlastně když bych začala, protože je to malinko zatím takový rodinný spolek, se dá říct, protože vlastně to komunitní centrum začal dělat můj bratr Jakub Pohanka a naši rodiče v Zábřehu zakládali církev asi před 30 lety, když my jsme byli ještě malí. A my jsme vždycky přemýšleli, jakým způsobem v tom městě pracovat nebo jakým způsobem pracovat s lidmi kolem nás a jak vlastně přinášet evangelium a Boží království do našeho okolí. A dá se říct, myslím si, že se to vlastně za ty leta trošičku tak přerodilo, že jsme přemýšleli, co dál. A vlastně to komunitní centrum byla nějaká taková odpověď nebo možná ten směr, kterým bychom chtěli jít, když jsme přemýšleli, jak nejenom dostat lidi do církve, nebo jak prostě lidi nějak k nám přivést, ale jak udělat krok za nimi. Tak možná to byl právě ten můj bratr Jakub, nebo jsme nějak společně o tom uvažovali, co by bylo blízké lidem kolem nás a co by třeba i ten Zábřeh potřeboval. A takhle nějak vlastně vzniklo komunitní centrum, nebo vznikla ta myšlenka, to, že to bude místo, kde se právě lidé schází, kde můžou dělat různé aktivity, tak jak jste to vlastně uváděla, aktivity, které jsou jim blízké, vytvářet ten prostor pro lidi. Tak já si myslím, že tohle je v podstatě ten myšlenkový vznik komunitního centra Bárka v Zábřehu.
2: Kde komunitní centrum v Zábřehu najdeme?
3: Máme teďka pronajaté prostory přímo v centru města. Je to u pěší zóny u Byly. Kdyby někdo šel kolem, tak každý je tam vítán. A máme vlastně prostor, kde můžeme pořádat cokoliv potřebujeme, kde se můžeme scházet.
2: Výborně. Zmínila jste, že kdokoliv je vítán, každý je vítán. Komu je Bárka otevřená? Může přijít opravdu kdokoliv?
3: My se snažíme to komunitní centrum dělat přesně tak, že může přijít kdokoliv, tak jak říkáte. Trošičku byla i naše inspirace třeba i v nízkoprahovém zařízení, kde právě můj bratr pracoval nějakou dobu, což je vlastně taky místo, kam lidé jenom tak chodí a tráví tam čas. Akorát to bývá většinou do 26 let, tím, že to je sociální služba, jsou tam nějaká pravidla a my to nemáme jako sociální službu a snažíme se být otevření opravdu všem. Samozřejmě většinou ty lidi, co tam chodí, tak odpovídá to tomu, co se tam děje, nebo například já jsem třeba teďka zrovna na mateřské s malými dětmi, tak samozřejmě, když si tam pozvu kamarádku, tak to tam pak trochu vypadá jak v mateřském centru, ale není to jenom pro matky, není to jenom pro mladé, není to jenom pro důchodce, ale je to opravdu pro všechny a my milujeme úplně to, když vidíme, jak se právě ty generace propojují, to, jak vznikají vztahy mezi lidmi, mladými, starými a všemi dohromady. Takže je to pro všechny a je to především pro ty, kteří opravdu chtějí něco vytvářet, kteří mají chuť se do něčeho pustit, kteří chcou spolupracovat na něčem a budovat rovnocenné vztahy.
2: Přiblížíte, jaké aktivity a setkání nabízíte? Čím Bárka během týdne žije? Ať si dovedeme představit, co se tam děje?
3: My vlastně už rok máme teďka takový režim, že Bárka bývá otevřená přibližně 4x do týdne. Býváme tam teď pondělí, středa, pátek, třeba od 12 hodin do 4, kdy tam vlastně může kdokoliv přijít. Co se týče pravidelných aktivit, tak ve středu tam bývá anglická konverzace, potom tam míváme křesťanskou skupinku, většinou je to v pátek ve 4 hodiny a v neděli se tam setkáváme na křesťanském shromáždění. A vlastně bývají i další aktivity, které jsou takové pravidelné, nepravidelné. Například teď se zrovna ujal turnaj ve fotbálku, už proběhl několikrát. Každý měsíc nebo skoro míváme třeba večer chvál a vlastně další akce, které jsou třeba ne úplně každotýdenní, ale ten prostor tam proto je. A ve chvíli, kdy je jenom taková ta normální bárka, že jsme tam, tak často si dáváme společný oběd, dáváme si společně kafe, povídáme si, jsou tam deskovky k dispozici, jsou tam komiksy na čtení, je tam právě i ten dětský koutek pro malé děti, takže vlastně kdokoliv může přijít a může si tam najít to svoje.
2: Poměrně bohatý program. Ten potřebuje nějaký tým. Jak velký tým lidí za komunitním centrem Bárka stojí?
3: No, já jsem v úvodu řekla, že vlastně asi takovým tím hlavním iniciátorem jsme byli pár lidí z rodiny, dá se to tak říct. A ten tým, který tu Bárku tvoří pravidelně, který podporuje, pomáhá, tak je to takových, já bych řekla, 10 až 15 dospělých plus podobný počet dětí. A tak to jsou ti, co tam pravidelně chodí a se kterými si pravidelně scházíme a taky samozřejmě s nimi řešíme, co bude dál. A to je ten tým. A jsme rádi za každého, kdo se vlastně nějak tak nabaluje. Určitě ten tým prostě se může rozšířit, protože člověk, který třeba přijde jednou, dvakrát, klidně může být součástí toho, že něco dalšího bude s námi plánovat.
2: Komunitní centrum skutečně není jen o programu, ale hlavně o vztazích. Jak se daří vytvářet prostor pro komunitu, to prostředí, kde mohou lidé navazovat nová přátelství?
3: My se snažíme vlastně dělat právě ten prostor, kde lidé mohou tvořit. Kde možná, když bych se ještě zase vrátila k tomu vzniku nebo k těm myšlenkám, co nás k tomu vedli, tak jsme v tom křesťanském sboru v církvi někdy narazili na to, že vlastně lidé si chcou zahrát třeba ty deskovky a teďka někdo řeší, jestli je to vlastně dost duchovní věc, nebo není to duchovní věc, jestli se to může vůbec dělat v prostorách církve, nebo ne. A to je věc, kterou my se snažíme právě trošičku změnit, nebo v tom jít dál. A ať už jsou to aktivity, které jakoby zní nějak křesťansky nebo duchovně, anebo ne, tak my věříme, že skrze všechny tyhle ty věci se dají budovat ty vztahy a právě to, že tam ten prostor je pro všechny, pro každého, co má rád, pro ty věci, co jsou lidem blízké, tak bychom chtěli, aby právě tohle to pomohlo navázat ty přátelství a budovat ty vztahy.
2: Když se ohlédnete za svou prací v Bárce, co vám dělá největší radost?
3: Já si myslím, že největší radost máme právě z těch různých setkání s lidmi. To je podle mě taková ta největší odměna, nebo to, kvůli čemu nám to za to stojí, abych tak řekla. A kdybych měla zmínit třeba pár konkrétních setkání, tak mě napadá, šli jsme za naším známým a on nám začal vyprávět, jak byl v Sýrii. Byl to takový jeho duchovní pobyt, nebo Bůh ho tam prostě vedl. No a vlastně nedlouho na to už byla v Bárce přednáška o Sýrii s promítáním fotek a on tam zmínil, že by potřeboval ještě procvičit angličtinu, že prostě v té angličtině má trochu mezery. A najednou bum, a my jsme si řekli, výborně, uděláme anglickou konverzaci a připojilo se několik dalších lidí, kteří každou středu chodí na anglickou konverzaci. To je jedno z těch setkání. Nebo když taky tam děláme doučování, to jsem ještě nezmínila, kdokoliv by potřeboval třeba z dětí nebo mladých něco i pomoc ve škole. Jednou tam přišla vlastně rodina, nebo přišel, nevím, asi třeťáček. Já jsem mu vysvětlovala měkké tvrdé vzory podstatných jmen. A mezi tím jeho maminka vlastně pohlídala moje malé dítě a k tomu mi ještě uvařila teplý čaj. A to je taková ta vzájemnost. To je to, co nám dělá radost. To pěkný, že vlastně jsme tam společně, že to není, že jedni druhým něco nabízí. Zmiňovala jsem třeba ty společné obědy, že si tam vaříme, ale vlastně není to jakoby služba pro chudé, nebo není to prostě rozdávání jídla těm, kteří mají nedostatek, ale je to o tom, že se sejdeme, domluvíme, nakoupíme, uvaříme a dáme si. Že vlastně chceme rozvíjet takovou tu vzájemnost, to, že všichni společně něco tvoříme.
2: Co se v komunitním centru chystá v nejbližší době? Na co byste posluchače do Zábřehu ráda pozvala?
3: Tak teďka vlastně máme půlku srpna a my zrovna určitě začátkem září budeme nějak vyhodnocovat a přemýšlet, co dál. Takže nemáme teďka úplně konkrétní data, ale na našem Facebooku, Instagramu, samozřejmě kdokoliv by chtěl, tak se může podívat, protože vždycky zveřejňujeme program. Ale určitě budeme chystat tradiční dobročinný jarmark, možná někdy před Vánocemi. Potom máme rádi, když se nám urodí na zahrádce, tak bude moštování, jinak budou určitě nějaké cestopisné přednášky, už teďka víme, že bude promítání fotek z Islandu, možná se přidá něco dalšího. Určitě bude zase, my jsme měli teďka takovou sérii misionářských setkání a zrovna to všechno bylo v Africe, několik lidí vlastně nás navštívilo, kteří zrovna nějak pracují misijně v Africe a na podzim tady bude zpátky moje sestra, která je taky v Africe v Čadu a bude setkání s ní. Takže určitě řada přednášek, besed, určitě budou večery chvál a takové ty pravidelné aktivity.
2: Přejeme, ať vaše plány vyjdou a ať komunitní centrum přináší jeho návštěvníkům naplňující vztahy. Děkujeme, že jste nám Bárku představila.
3: Já taky moc děkuju.
2: Hostem telefonátu Rádia 7 byla členka spolku komunitního centra Bárka Lenka Syčová.

34. kapitola proroka Ezechiela ze Starého zákona v Bibli odkazuje na příběh o ztracené ovci. Bůh sám vyhledá ztracené ovce a každého člověka volá k sobě. K poslechu pořadu Bible Guide se přidejte v 8 hodin, tedy za nějakých 10 minut.

0: Osmá hodina z úterý 11. srpna za námi. Dobré ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková a přidávám přání příjemného poslechu pořadu Bible Guide. Slovo má Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 34. kapitola. Ezechiel v této kapitole vyčítá izraelským vůdcům, že svou pozici zneužívají pouze k tomu, aby nad lidmi krutě panovali. Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe. Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvarochíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabijíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Před stejným chováním ale varuje apoštol Petr i vůdce křesťanské církve. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Bůh si dál ústy proroka stěžuje, že zlé jednání vůdců způsobilo, že lidé byli rozptýleni jako ovce, které zabloudily. Rozutekli se, protože neměli pastýře a stali se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekli se, bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. Mé ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. V tomto stavu viděl Izrael ve své době i Ježíš a navázal na Ezechielova slova. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. V Ezechieli pak čteme, že tyto nevěrné pastýře bude Hospodin volat k odpovědnosti. Tak praví panovník Hospodin, hle, jsem proti těm pastýřům. Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a už je nenechám dělat pastýře. To se týká jistě jak těch izraelských, tak i křesťanských pastýřů. Prorok potom předpovídá, že přijde doba, kdy Bůh sám půjde hledat své ovce a najde je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodíme ze všech míst, kam byly rozptýleny. To nám připomíná Ježíše. Ten o sobě řekl: já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě. Jako mě zná otec a já znám otce a pokládám svůj život za ovce. Já jsem přišel, aby měli život. Život v plnosti. Tento dobrý pastýř půjde za ztracenou ovcí, dokud ji nenajde. A jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, jak řekl Ježíš v Lukášově evangeliu. V Ezechieli dál čteme, že Bůh Izrael vyvede z národů. Vyvedu je z národů, schromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách, na výšinách izraelských hor pro ně bude pastva. Své ovce budu pást já sám a nechám je odpočívat, praví panovník Hospodin. Potom čteme o soudu. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Také v 17. verši se píše o soudu. Hle, budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. Popis soudu pokračuje přímou předpovědí Mesiáše. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat. Já, Hospodin, budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám já, Hospodin. A proroctví končí naplněním nové smlouvy. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Učiním je požehnáním a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid. Kapitola končí tímto nádherným veršem. Vy jste mé ovce, lidské ovce na mé pastvině, a já jsem váš Bůh, praví panovník Hospodin. V těchto slovech opět slyšíme Ježíše z Janova evangelia. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Můžeme být tvrdohlavým beranem nebo pokornou ovečkou. Záleží jen na nás, čím budeme.

Vedení dětí a dospívajících má svá specifika, která jsou různá pro jednotlivé věkové kategorie. Jak připravit dobrý program, který baví jak děti, tak vedoucí? Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu, otevírá sérii o vedení dětí o 8:30.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout.

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: byl tam Ježíš. Král. Král.
1: S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

Kdo pak zlomil tento strom, který tu ještě včera stál, nebo jen silný vítr vál? Možná sám byl nalomen, možná hledal vlastní kmen, kdy se někým jiným stal.

na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý a to, co nesmíš, smíš. Vyklíčí obilí, vyklíčí plevel svůj průchod na další level. Za chvíli uvidíš, ukrývá se malé dítě.

0: Dospíval Pavel Helan. Do centra pozornosti se s polovinou deváté dostane Jak vést děti. 3D Talk nabídne první část čtyřdílné série. Ještě vám ale posílám kapelu Jiný rytmus.
1: Tobě pozvedám svou duši, ty jsi mou nadějí, nikdo z těch, kdo tě hledají,

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě Elim, vedoucí, mimo jiné také vedoucí History Makers v České republice, hlavní vedoucí skautského oddílu tady v Opavě, táta tří synů a navzdory mnoha snahám mnohých nepije kávu. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk, i přesto, že nemáš rád kávu.
2: Vojto, ahoj.
1: Dnes budeme mluvit o vedení dětí. A na začátek zeptám, jak ses vůbec dostal ke službě dětem a mladým? Bylo to tvoje povolání nějak od začátku, nebo tě do toho někdo vtáhl?
2: To jsou asi dva samostatné příběhy. Já jsem začínal jako vedoucí mládeže někdy ve svých 19 letech. Co se týče práce s dětma, k tomu jsem přišel trochu jako slepý k houslím, protože jsme dělali regionální setkání mládežníků a chtěli jsme pro ně vytvořit i nějakou aktivitu, služební aktivitu. A tak jsme vymysleli nějakou akci pro děti. Ono z toho se zrodilo setkávání s dětma z vesnice a my jsme si uvědomili, že pokud chceme těm dětem nabídnout víc než pár her, tak musíme založit u nás ve sboru dorost. Takže jsme založili dorost a já jsem začal fungovat jako jeden z vedoucích dorostů, v podstatě bez jakýchkoliv zkušeností s dětma. Tohle byly moje začátky, pionýrský, nadšenecký, vzdělanecký, ale běželo to a spoustu dalších let a mnohé jsem se díky tomu naučil.
1: Občas se říká, že práce s dětmi, hlavně v neděli, je hlavně o hlídání. Ty to děláš už hodně let za svůj život. Čím je to podle tebe ve skutečnosti?
2: Víš to, v mém případě to není úplně o nedělní službě s dětma. I tenhle rozměr se v poslední době přidal, ale ten hlavní rozměr je pro nás právě ten skautský oddíl, který se zmiňoval někde na začátku. Pro mě každopádně rozhodně to není jenom otázka hlídání dětí ani v tu neděli, byť se to tak někdy může zdát, ale pro mě jeden z těch klíčových rozměrů toho všeho a proč vnímám tuhle službu jako extrémně důležitou. Já jsem dole za kazatelnou s mikrofonem a já kážu lidem, kteří ve velké většině už Krista znají. Ve velké většině jsou to spasení lidé, kteří pokud dnes zemřou, pokud z té bohoslužby neodejdou živí, něco se stane, já se o ně nemusím bát, oni budou v nebi. V nedělní škole sedí lidičkové, o jejich spásu se teprve hraje. To jsou děti, které sice vyrůstají ve věřících rodinách, mnohé slyšeli, ale přesto spousta z nich ten krok pozvat Krista do svého života, dát mu svůj život, přijmout ho jako svého pána a spasitele, spousta z nich ho má teprve před sebou. Takže ve chvíli, kdy tam sedí ta učitelka spolu s těma dětma, ona pracuje na něčem, co je nakonec možná zásadnější, než na čem pracuju já dole jako kazatel. Trošku heretická myšlenka, ale reálně tam se hraje o ještě nezachráněné děti. Naše děti. Co může být důležitějšího?
1: Zmínil jsi, že občas jsi v nedělce v besídce také. Děláš to jinak. Je to tak?
2: My jsme potřebovali rozdělit nedělku na starší a mladší, protože počet dětí vzrostl a protože už ty skupiny jsou tak různorodý, že to nešlo dělat pohromadě. A tak jsme se rozhodli, že jako starší vypomůžeme se starší nedělkou. Takže my jako starší tohoto sboru si bereme ty starší děti a máme pro ně program. A já jsem se rozhodl pojmout to trošku jinak a vymyslel jsem si svůj vlastní koncept práce se staršími dětmi v nedělce. Schválně se tě zeptám, ve chvíli, kdy je ti 9, 10, 11, jaké období tě čeká v brzkých letech?
1: Střední škola?
2: Jo, a spolu s tím, jako človíčka, tě čeká dospívání.
1: Dospívání.
2: Pokud jsi normální človíček a dospíváš normálně, znamená to, že se ti v hlavě bude rojit hromady a hromady otázek, protože svět, tak jak si ho znal, přestane dávat smysl. A platí to i o víře. Pro spoustu dětí, které vyrostly v nedělní škole, respektive v křesťanských rodinách, platí to, že jejich víra jako kdyby se začala sypat ve chvíli, kdy přijde dospívání. Je to přirozený, je to zdravý, je to dobře, protože oni potřebují z té dětské víry dospět do dospělé víry. Jenže oni častokrát tu chvíli se ve svých zápasech, otaznicích a pochybnostech cítí brutálně sami, mají pocit, že jsou pokažení, rozbití a běda, kdyby to kdokoliv zjistil, já o svých otázkách nejspíš nikomu nesmím říct a protože o nich nikomu neříkám, navenek se jevím jako stále věřící dítě, které nemá žádné problémy. Všichni okolo to mají úplně stejně, takže všichni takhle vypadáme a cítím se ještě osamělý. Tak jsem se rozhodl, že tuhle tu situaci předejdu a s těma dětma, kterým teďka je 9, 10, 11, že jim dám možnost už teď naučit se o svých otázkách mluvit. Takže já pro ně nemám připravené žádné vyučování, žádný příběh z Bible, ale spolu s nima jsme si sepsali seznam otázek ohledně Boha, víry, křesťanského života, Bible, seznam věcí, které je zajímají, které jim vrtají hlavou, na které doposud ním nikdo neodpověděl a oni neměli úplně příležitost se ptát a každou neděli, když jsou se mnou, tak se věnujeme jednomu z těch témat. A já spolu s nima tu odpověď objevuju. Nepřináším ji dopředu, nemám ji připravenou, snažím se ji neříct jen tak, ale snažím se spolu s nima otevírat Bibli a nechat je z Bible ty otázky si sami zodpovědět. Aby se naučili, že mít otázky je v pořádku a aby se naučili, jakým způsobem hledat. A mám naději, že až přijde to období dospívání, tak tím budou schopni projít o něco s nás. Ale to se mě budeš muset zeptat za 4-5 let.
1: Děkuji za pozvání za 4-5 let. Jaký ti přijde, že je rozdíl mezi besídkou, nedělkou a třeba tím skautem, co děláte?
2: Obrovský. To jsou dva úplně jiné světy se dvěma úplně jinýma záměrama i způsobou fungování. V neděli tam máš takřka výhradně věřící děti, nebo děti z věřících rodin. Máš na ně, řekněme, půl hodinky. A typicky, a to je krásný, se snažíš postupně s nima objevovat biblické příběhy a z těch biblických příběhů se něco do života odnášet. To je tvoje hrací území, ve kterém se můžeš pohybovat, ale má velká omezení, protože za tu půl hodinu toho fakt moc víc nestěneš. Skautský svět je oproti tomu mnohem rozsáhlejší tím svým záměrem a tím, co se snaží do životu dětí přinést. My jsme skautský oddíl, ale jsme zároveň křesťanský oddíl. Kombinujeme tyhle dvě věci, něco asi jako kdyby se vzal skautský svět a skaut dorostu a to nejlepší z obou těch světů zkombinoval do jednoho. Úžasný svět. To, co se skautům daří výborným způsobem, je rozvoj těch dětí ne na rovině znalostí, což nakonec typicky od ten přístup nedělky, dá v dětem ty znalosti, ale oni usilují o rozvoj člověka po všech stránkách a mluví o kompetencích. Nechtějí, aby děti něco znali, chtějí, aby byli kompetentní v různých oblastech svého života a dokázali v těch oblastech svého života vlastně dobře fungovat. Měli zpracované sami sebe, měli zpracované vztahy, rozuměli přírodě, světu okolo a dění toho, co se v tom světě kolem děje a v tom všem, aby byly vybavené dovednostma, které potřebují, aby to dobře fungovalo. Tak si teď představ, že tyhle dvě věci s tím křesťanským rozměrem dáš dohromady. A máš schůzku, která není o hrách, ale která je na prvním místě o nějaké dovednosti, kterou ty děti prostřednictvím her chceš naučit. A k tomhle tématu, k té dovednosti, k tomhle, řekněme, problému, se kterým se můžou v životě potkat, k tomu přinášíš i nějaké biblické poselství, nějaký duchovní rozměr. Takže najednou jim nepředstavuješ jenom příběhy z Bible bez nějaké souvislosti s jejich životem, ale snažíš se učit, jak v životě a ve světě fungovat, jak po té praktické stránce, tak po té duchovní. Snažíš se vytvářet partu dětí, která spolu bude moct projít i tím dospíváním a držet jedny druhé a zároveň chceš, aby i učit tobě jako vedoucímu měli velkou důvěru a dokázali se ti svěřit ve chvíli, kdy něco prožívají. A to je prosím jenom špička ledovce toho, co skautský svět doopravdy je. Je úžasný, bohatý, náročný, přináší strašnou spoustu skvělých věcí a všem vřele doporučuji alespoň nakouknout někam do nějakého oddílu, prohlédnout si, co dělají a jak fungují, protože budete ohromení.
1: Možná nás poslouchá někdo, kdo vede děti nebo kdo přemýšlí o skautském oddílu. Jak začít? Jak jste začali vy?
2: My jsme začali na divoko a úplně špatně. Věděli jsme, že chceme jednou mít skautský oddíl, pak jsme se z ničeho nic rozhodli, že teda už teďka do toho půjdeme a zatímco ten proces zakládání je asi jednoletý a je tam prostor ke vzdělání, je tam prostor k akcím, které ti ukážou, co to vlastně znamená být vedoucí, je tam prostor všechno si načíst a nastudovat. My jsme se rozhodli, že chceme založit skautský oddíl 8. července a 8. září jsme začali první schůzkou. Měli jsme 2 měsíce, možná jenom měsíc, nevím, k tomu, aby jsme si zjistili všechny věci, připravili si všechny podklady a nastavili celé to naše fungování, no prostě všechno špatně. Co bylo dobře, bylo, že jsme o 3 měsíce předtím se jeli podívat na jeden skautský oddíl, který pracuje se stejnou věkovou skupinou, se kterou jsme chtěli pracovat my, a to nám ukázalo právě to bohatství a úžasný způsob práce skautského oddílu, a od toho jsme si mnohé vzali, mnohé odvodili a potom nastartovali. Správný proces je ozvat se do Rostové unie, pod kterou my fungujeme, to je naše zastřešující organizace, dát jim vědět o tom, že chcete založit skautský oddíl, spolu s nimi potom řešit další kroky, mezi kterými bez pochyby bude na prvním místě dát dohromady tým a získat pro tu myšlenku celý svůj sbor nebo alespoň vedení svého sboru, protože tyhle ty skautské oddíly jsou zastřešené vždycky nějakým sborem a je to takhle správně. A potom spolu s Dorostovou unií se nechat provést celým tím procesem zakládání. Oni k tomu mají zpracované postupy, metodiku. Vlastně člověk nemusí sám nic vymýšlet, ale drží se těch kroků, které oni pro něj budou mít načrtnuté.
1: Když už si pak v té situaci, kdy máš nějaké děti a vedeš je, jaký je rozdíl mezi tím děti jen organizovat a vytvářet pro ně nějaký program a mezi tím je skutečně vést?
2: Myslím, že ta klíčová odpověď, a netýká se jenom dětí, týká se reálně i kazatelské služby, jakékoliv vedoucovské služby. Ten rozdíl mezi organizováním a vedením je, že ve chvíli, kdy vedeš, tak víš, kam chceš dojít. Organizování znamená příprava akcí, znamená to přípravy bohoslužby v případě kazatele, znamená to přípravu schůzky, znamená to přípravu víkendovky, znamená to přípravu jednotlivých aktivit a akcí. Zatímco vedení všechny tyhle ty věci využívá za nějakým záměrem k tomu někam dojít, někam ty děti dovést, někam ten sbor dovést, něčeho dosáhnout. Organizování je pouze nástrojem, nikoli v hlavní náplní a hlavním cílem.
1: A jaký je ten hlavní cíl? Kam ty děti dovést?
2: My u nás reálně chceme, aby všechno, co se ve sboru děje, mělo jednu linii, jeden záměr, jeden směr. Takže ta odpověď je úplně stejná, jakou mám, když se mě zeptáš na stejnou otázku jako kazatele a vůči sboru. A máme tři rozměry. První je, chceme, aby došli do bodu, kdy mají rádi Boha a druhé lidi. Chceme, aby se učili poslouchat Krista a chceme, aby měnili svět v moci Ducha Svatého. Tohle je to, co chceme vidět v celém našem sboru, jako proces, kterým chceme procházet, to, že na začátku se učíme, poznáváme Krista, poznáváme Boha, máme rádi Jeho a máme rádi i své bližní. Učíme se potom naše životy podřizovat jemu, aby se podobali tomu, jakým způsobem žil Kristus a co nám říká ve svém slově, a chceme pomoct těm lidičkám dorůst do bodu, kde své obdarování, svoje schopnosti používají k tomu, aby přinášeli požehnání druhým kolem sebe. Součástí toho samozřejmě je misie, ale není to jenom tohleto. U těch dětí je tohoto samozřejmě trošku vzdálenější. Tímhle způsobem asi za nima nepřijdu a nebudu s nima takhle mluvit, zatímco ve sboru o tomhle mluvíme velice jasně a otevřeně a do toho zveme druhé lidi. Ale přesto tohle je ten záměr i pro tuhletu malou generaci. Chceme, aby nejenom byli kompetentní poradit si se světem, uměli uzly, dokázali je šifrovat, to všechno tam je taky, ale uprostřed toho všeho nebo nad tím vším je to, že jim chceme představit, dát jim poznat Boha, kterého dále Pán jednoho dne budou mít rádi, protože mě věří a poznali něm svého spasitele. Chceme jim pomoct, aby se naučili žít tak, jak Kristus přikazuje, tak, jak chce. A chceme z nich vychovat lidi, kterým záleží na světě okolo sebe, na druhých lidech a přinášejí jim požehnání. V tuhle chvíli to asi ještě není křesťanská služba. V případě 8, 9, 10letých dětí, které z poloviny jsou vlastně z nevěřících rodin, tak to ještě není o nějaké křesťanské službě. Ale můžeme učit už teď nebýt jenom pasivní příjemci nějakých pro ně připravených aktivit, ale být těmi, kteří se podílejí na té přípravě. Tak tohle je náš záměr a náš cíl.
1: Blížíme se k závěru dnešního dílu. Příště budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.

Série o vedení dětí, kde je hostem Vojty Barota Tomáš Kolman, pokračuje zase za týden. Pořad 3D Talk najdete v archivu na webu Rádia 7 i na podcastových platformách.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

jedno, co je fake, co je pravda, co je fake. Vládne láska nebo hate, vládne láska nebo hate. Co je správně, co je steak, někdy komfort, někdy pain. Co je pravý, co je claim, co šlechetný, co je lame. Pozbuzení nebo blame, přijetí nebo shame. Druhá šance nebo chain.

Bylo 9 hodin, máme úterý, které nese datum 11. srpna 2026. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Modlitba je důležitou součástí života s Bohem. Musí být vždy spojená se slovy? Nebo může být modlitbou i ticho? O 9:30 se na modlitbu zaměří vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková v pořadu Základy. K pořadu Základy nás doprovodí půl hodina písniček, ve které se rozhlédneme na dění kolem nás a pozornost stočíme také do historie. Mimochodem, víte, co znamenají slova usmívka, zpěvořečnost, hlubozník, žehroň nebo věžovlice? Krásné dopoledne, díky, že můžeme být s vámi, díky, že posloucháte.

Kalendárium. Vydejme se proti proudu času na pár minut spolu s dnešním datem 11. srpna. A začněme v roce 1948. Toho roku 11. srpna se narodil Jan Palach. Pozdější student, který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, zemřel v lednu roku 69. V roce 1933 se narodil americký evangelista a pastor Jerry Falwell. Falwell stál u zrodu jedné z amerických megacírkví sboru Thomas Road Baptist Church v Lynchburgu. Byl také jedním z prvních televizních kazatelů. Kladl důraz na neměnnost božích přikázání a vědomí, že boží nařízení platí i v době, která se odklání a pomalu kráčí jinými cestami. A skočme do roku 1737. 11. srpna umírá český písmák a vydavatel knih Václav Klejch. Roku 1706 odchází do Žitavy, kde otevírá tiskárnu a přes hranice až do své smrti pašuje především takzvané špalíčky, tedy evangelickou literaturu všeho druhu. Sám knihy nepsal, spíše předmluvy, sestavil také několik knih modliteb. Že Klejchovy činy nezapadly, dokládá i to, jak je popsán výrázkově temnu. Jméno jednoho z těch, který je všech kápo, nejsmělejší a nejchytřejší ze všech, je nějaký Klejch. Ten měl na litomyšlském panství statek, ale z gruntu zběhl pro husitskou víru. Před léty, tenkrát ještě mladý člověk, utekl i s celou rodinou do Saska a tam v Žitavě teď tiskne a vydává knížky a odtud je roznáší a rozváží po Hradecku a jinde. I na Moravu, do Slezska, ano, i do Uher přepadá, všude vleze, všude se odváží, pokaždé v jiném přestrojení a jména si různá dává. A tak roznáší ty knížky, takové malé jako špalíček. Ty schválně tak vydává, aby se dali snadno schovat i roznášet. Kolikrát prý už byl v pasti a jako chycen, ale pokaždé se šťastně vytrhl a upláchl. A na závěr ještě přidejme jedno jméno. Roku 1689 umírá český básník, filolog a právník Václav Jan Rosa. V roce 1672 vydává mluvnici českého jazyka psanou latinsky Čechořečnost. Jeho dílo se vyznačuje mnoha neologizmy, kterými se snažil překládat do češtiny slova přejatá z jiných jazyků. Byl tak předchůdcem mnoha dalších brusičů mateřštiny. Tak například usmívka je pro něj ironie, zpěvořečnost poezie, hlubozník basa, knihovtipník je student, žehroň kometa a věžovlice pyramida. Tak pokud bych byla lepší knihovtipník, bez usmívky bych věděla, že v Egyptě se nachází věžovlice a na nebi lítá žehroň.

Podívat se do historie je sice fajn, ale pojďme v tuto chvíli už stočit pozornost do dění kolem nás, do dění nejbližších dní. No, dní ne. Máme 11. srpna a já vyhlédnu až do září na zářijové akce. History Makers, to je konference, která se koná ve dnech 5. až 11. září v Milovicích. Pořádá Mezinárodní Leadership Institute a tato konference dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které ve službě vedoucích nesmí chybět. History Makers 5. až 11. září.

Kompas křesťanský podnikatel pořádá víkend pro táty s dětmi. Více info na křesťanskýpodnikatel.cz. Kdy? 12. až 14. září, kde staré hamry a popis, dobrodružný víkend pro táty s dětmi. Tak si říkám, že to slovo dobrodružný je tam navíc, že už je obsaženo v tom víkend pro táty s dětmi. I lace the boots up, it's straight to the door, cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow, whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold, this ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements, I'm telling you bro, this world, it's up in my grill. This world, it's shooting to kill. This world always gotta be stealing my heart. This world always trying to rip my family apart.

Rádio 7. Každý den jsme s vámi. Někdy

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

Zvyklý nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo při nejmenším vězení. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Modlitba je způsob, jakým můžeme komunikovat s Bohem. Že přitom nemusí jít jen o slova, nám za okamžik přiblíží Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

0: Naším dnešním tématem je modlitba. Modlitba je dar, rozhovor, možnost, prostor, ticho. Každý z nás má s modlitbou svou vlastní zkušenost. Někdy je hluboká a naplňující, jindy nejistá, tápající nebo dokonce vzdálená. Co pro nás vlastně modlitba znamená? Je to skutečně rozhovor s Bohem? Nebo spíše naše jednostranné sdělování myšlenek a přání? Ve vztazích s našimi nejbližšími víme, že komunikace není jen o slovech. Někdy je čas mluvit, jindy prožívat a vysvětlovat. Ale jindy přichází chvíle, kdy slova nejsou potřeba. Stačí být spolu, sdílet ticho, blízkost, přítomnost. A někdy dokonce nastane okamžik, kdy slova dojdou úplně. Je to špatně? Znamená to selhání vztahu? Podobně se můžeme ptát i ve vztahu k Bohu. Zlobí se Bůh, když ho nezahrneme dlouhým monologem? Nebo naopak, neurážíme ho přemírou slov? V dnešní době dochází k určité devalvaci slova. Mluvíme mnoho, ale často bez hlubšího uvědomění, co tím způsobujeme a co naše slova skutečně znamenají. Přitom každé slovo v sobě nese určitou váhu. Má schopnost budovat nebo bořit. Slova mají moc. Kéž se s nimi učíme zacházet obezřetně, s respektem a pravdivostí. Nejen ve vztazích mezi lidmi, ale i v modlitbě. A co pak ticho? Jak ho vnímáme? Je pro nás nepříjemné, zneklidňující nebo naopak vítané? Utíkáme se do ticha nebo utíkáme od ticha? Ticho může být náročné, protože nás konfrontuje s námi samotnými. Zároveň je ale nenahraditelné. Už církevní otcové prvních staletí po Kristu nás učí vnímat ticho jako dar, jako nezbytný prostor pro setkání s Bohem. Říkají, že jen prázdnota je připravena na plnost. Co tedy znamená modlitba z tohoto úhlu pohledu? Možná je to právě modlitba beze slov. Přítomnost, která nevnucuje Bohu své představy, ale trpělivě čeká. Otevřenost, která dává prostor Božímu slovu, aby zaznělo v našem nitru. Taková modlitba není pasivní, ale naopak hluboce aktivní. Je to naslouchání, bdělost, ochota být proměněn teď a tady. A pak jsou tu období, kdy se modlíme méně, kdy se nám nechce, kdy nevíme, co říct, nebo máme pocit, že naše slova jsou prázdná. I to je součást duchovní cesty. Není třeba se za to stydět. Ježíš učil své učedníky modlit se jednoduchými slovy. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Tato modlitba, stejně jako žalmy, je velkým pokladem, ke kterému se můžeme vracet právě i tehdy, když vlastní slova nedávají smysl. Odvrací nás od nás samých k Bohu.
1: Pořad Základy, tedy sérii 16 zastavení nad základními pojmy křesťanství, aktuálně připravuje Štěpánka Paluchníková. Za týden se tématem stane Bible.

1. Janova 5, 14 až 15. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Dozněl Jan Knížek. Zpěvačka Marie Putnerová zpívá celou duší, nebo celým tělem. Rozhodně tak, že její projev nepřeslechnete. Její soulové album Laila Tov dostalo hudební cenu Anděl v oblasti folku za rok 2023. Marie vyrůstala ve věřící rodině. Co si odnesla z dětských let až do dospělosti a kde je její doma? Poslouchejte v zákoutí v 10 hodin, tedy za 12 minut.

0: smutná,
1: když jsi smutná,
0: když se bojíš,
1: když se bojíš,
0: když nevíš, co ti vlastně je. Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst. Neboj se a přemýšlej, to lidi jsou hloupí, svět není zlej. Svět může být krásný místo, když se necháš pohladit.

0: když se ti smějou, že víc jak oni bys být měla.
1: Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst tvý srdce. A co v něm máš, jen ty znáš krásu, kterou ukrýváš. Najít si svou cestu může někdy strašně těžký být. Po

0: chtěj, nejspíš jen záviděj, že jejich život je obyčejný.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: Kolik nocí, kolik dní, myslel jsem jenom na ní.
1: Stále věřím v lepší zítřky.
0: Neumím si představit, že bych musel zastavit,
1: zavřít tě za těmi dvířky.
0: Pořád budeš jedinou, krásnou mou milou.
1: I kdyby čas nás chvíli zkoušel,
0: potěším tě květinou.

0: Úterý 11. srpna jsme překročili práh 10. hodiny. Ránem a brzkým dopolednem na Rádiu 7 provázela a moderátorské křeslo předává Broňa Procházková. Před námi relace Zákoutí. Jak se vyrovnáváme s otázkami po smyslu života, jeho hodnotě a směřování? I to jsou některé ze základních dotazů tohoto pořadu. Dnešní host je trošku speciální v mnoha ohledech, však uslyšíte.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.

0: Přiznávám, že se mi asi ještě nikdy nestalo, abych natáčela s někým, koho znám úplně od peřinky. Takže tohle je takový mimořádný stav a jsem si v tom velmi nejistá. Každopádně rozhovor, který nabídne dnešní zákoutí, je jeden z těch, po kterých jsem toužila léta, tak jsem ráda, že k němu konečně dochází. K mikrofonu jsem pozvala zpěvačku Marii Putnerovou. Mluvit budeme nejenom o její sólové tvorbě, nejenom o muzice, ale i o všem dalším. Maruško, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezký poslech přeje Lucie Andlicherová. Maruško, mně přijde, že kdo tě poslouchá, tak by tohle mohl vědět, protože tvoje interpretace, tvůj přístup k hudbě je velmi osobní, ale když jsem přemýšlela o tom, co by měla být první otázka, tak jsem si říkala, že tahle je ta první. Kdo je Marie Putnerová?
1: No, tak to je teda docela oříšek na začátku. Kdo je Marie Putnerová? Tak jak se vnímám, myslíš? Pořád? No, asi taková nějaká dívka, která přerostla v ženu a věnuje se hudbě a vychovává děti a snaží se žít život.
0: Ty působíš velice křehce a tvůj projev působí velmi silně. Jsi silná nebo křehká, anebo obojí?
1: No, já jsem, asi každý člověk obsahuje od všeho něco, tak myslím si, že umím být někdy velmi silná, ale z toho taky někdy velmi nějaká zranitelná, což v tyhle polohy v sobě určitě mám všechny.
0: Jakoukoliv nahrávku tvou jsem kdy slyšela, tak mám dojem, že ty jsi v té muzice doma. A pak mi došlo, že je to úplně lhostejno, o co šlo, jestli šlo o lidovou hudbu, jestli šlo o písničky cymbalínů, jestli šlo o jablkoň, jestli šlo o zvíře jménem Podzim, o jakýkoliv projekt, tak ty jsi tam úplně doma. Uměla bys dělat muziku jinak než takhle úplně osobně? Zabydlet se v ní takhle. Mně přijde, že si to ty víš, do čehokoliv vstoupíš, tak prostě ty jsi ta hudba v té chvíli. Jde to i jinak?
1: Jsou strašně krásné věci, co říkáš a moc mě to těší. Kdyby ses mě na to nezeptala, tak bych vlastně o tom úplně nepřemýšlela, protože ta hudba vždycky byla nějakou takovou součástí toho všeho a byla mi nejblíž, nebo to zpívání. Zkrátka něco si zpívat mi prostě bylo takový vždycky vlastní. Vždycky jsem se to chtěla naučit. Jsem v průběhu let absolvovala několik míst, kde jsem se snažila naučit se zpívat. A vždycky mi to nešlo. Měla jsem právě vždycky pocit, že nějak nespadám do nějaké škatulky nebo že nezvládám pojmout to, co se po mně chce. Takže celý život jsem z toho taky měla lehký takový mindrák. Ale zároveň mi v tom vždycky bylo nejlíp. Pokud jsem to teda nezačala řešit nějak zevrubnějc. No.
0: Jaká je tvoje první vzpomínka týkající se zpěvu? Já jsem si schválně poslouchala pořad, který jsem dělala o tvé solové desce a já jsem nám říkala, že si pamatuju tvoje vystoupení ze školky, když jsi tam zpívala protože Maruška je stejně stará jako moje sestra, takže vždycky, když byla školková vystoupení před Vánocemi, tak prostě si pamatuju, že jsi tam zpívala. Kdy si pamatuješ poprvé, že jsi zpívala?
1: No vidíš, tak to vůbec já si třeba nepamatuju, protože na školku v Bračicích mám takovou mlhavou vzpomínku. No, když jsem poprvé zpívala veřejně, veřejně před publikem teda, budeme se takhle bavit o tom, před publikem, no tak možná v té školce, ale už Trbušanech až, to si už pamatuju, protože to už jsem byla větší a už jsem byla, už to bylo všechno intenzivnější, no. Tak a potom jsem začala chodit někdy do houslí a pak jsem začala chodit na klavír a pak jsem obalamutila paní učitelku, že ten klavír je fajn, ale zapomněla jsem noty, tak ona, tak pojďme teda něco si zaspívat a plynule se to přehouplo v nějakou tam pěveckou aktivitu a tak to potom na té zušce. Místo klavíru jsem spíš zpívala.
0: Ty jsi vyrůstala vlastně kousek od Brna, ale mimo to centrum dění. Jaké to je vyrůstat ne úplně v centru a rozvíjet ten hudební talent? Neměla jsi někdy pocit, že ti něco uteklo právě proto, že jsi nebyla v nějakém větším městě, kde by se to mohlo víc rozvíjet?
1: To až asi zpětně vnímám, že kdybych bydlela v Brně, já vím, že jsem se hlásila, nebo že jsem minimálně se chtěla hlásit na střední školu, na gymnázium Františka Křížka s nějakou hudební profilací, protože sice jsem si pomýšlela na nějakou konzervatoř, ale spíš tak jako fakt velmi hodně tajně a měla jsem pocit, že vlastně na to vůbec nemám dispozice, že zkrátka ten můj nějaký hlasový rozsah a projev je pro nějaký studium konzervatoře vlastně nevhodný a že bych vlastně neobstála. Takže to nic a pak jsem šla studovat Gimpl úplně jiný, na to Františka Křížka jsem nás ani nakonec nepokoušela, protože vlastně celá ten strach nebo obava z toho, že bych to nezvládla, tak ta vlastně převýšila tu touhu. To je hrozný, že?
0: Je to zvláštní, protože mně opravdu přijde, že znám málo lidí tolik disponovaných k tomu, aby dělali to, co dělají, v tvém případě muziku. Kde se to překlopilo? Kde jsi dostala tu jistotu nebo tu odvahu, že teda to nebylo, nemám na to, ale začalo to být, alespoň zkusím to.
1: Já si pamatuju, že jsem byla někdy v 16 letech na soutěži v Brně a už vůbec nevím, co to bylo za soutěž. A byla to soutěž nějaké populární hudby a tehdy tam seděl v porotě Zdeněk Kluka, Milan Tesař, myslím, a ještě Jirka Vrabec Moravský, jmenoval se Jirka s těma jménama. To byla nějaká asi soutěž středních škol, já fakt nevím už, a my jsme tam ze třídy tehdy byli tři. To první místo získala, nevím, jestli nevím náhodou, moje spolužečka přímo ze třídy. Já jsem byla druhá a pak ještě jsme tam měli jednu spolužečku, ta byla někdy nějak na čtvrtém místě. A tehdy jsem tam zpívala dva spirituály. A ta komise mi tehdy podala takový jako fakt velmi pěkný hodnocení a říkali tam něco v tom smyslu. No já si myslím, že tady se slečně ještě v budoucnu něco dozvíme. To vlastně byla taková jedna nějaká indicie, ale bylo to takový potěšující, ale zas nějak dál jsem to neprohlubovala, no, nebo prostě doma jsem zpívala, ale vlastně pořád nějak jsem zpívala, no, tak jsem si sedla na klavír a tady jsem si zpívala písničky, pak jsem rodiče mě vzali na veřejnou nahrávku Brolnu, někdy to mě bylo, já nevím, 8 let, protože jim někdo vypadl do party a já jsem byla úplně uchovácená tam celým tím děním, co se tam odehrávalo a zahrály se tam tehdy tři písničky, se kterých jsem byla úplně pav, pak jsem až za 20 let zjistila, že jsou z Hornácka, ale zůstaly mě v hlavě.
0: Uměla bys popsat, co je pro tebe muzika? Jakou roli hraje ve tvém životě?
1: Mám pocit, že je to místo, kde se cítím tak jako nejlíp. No, nebo někdy taky ne, nebo někdy to může být stresující, nebo jsem se dostala do situací, které byly stresující, protože, ale to zase to daný lidma, ale pro mě je hudba úplný jako uvolnění, úplná taková hloubka emocí, který já prostě s tou hudbou dokážu nějak filtrovat všechny možné různé věci, když jsem smutná nebo když jsem veselá, že prostě s hudbou se dá tančit, s hudbou se dá ale i plakat, s hudbou se dá i bát se vlastně a všechno je to v pořádku a jenom se ten prožitek nějak umocní a mám pocit, že je vlastně velmi terapeutická.
0: Tvůj manžel je taky muzikant. Čím je specifický život muzikantské rodiny?
1: Asi v tom kočování, no. Jsme takový nomádi. No a taky v tom, že nemáme žádný pravidelný režim, takže fungujeme zkrátka trošku na jiných principech. No samozřejmě je to taky život nejistý, že když teďka vlastně přišlo to období pandemie, tak spousta muzikantů z toho byla v šoku, protože když přijdu takovýhle události, tak ta kultura samozřejmě jde do pozadí. No, tak může být i ohrožující někdy v tomto smyslu, v tomto ohledu, ale je velmi vzrušující, myslím si, a vlastně otevírající různý další brány do jiných světů a to je, myslím, strašně krásný na tom.
0: Tvoje solová deska Laila Tov byla oceněna jako nejlepší folkový počin v roce 2023 hudební cenou Anděl. Ta deska je velice osobní. Pro mě je až nahá. Já jsem úplně z ní byla překvapená, když jsem ji slyšela poprvé. Uměla bys natočit něco méně osobního? Nebo od začátku si věděla, že to bude takhle, že to půjde takhle do hloubky a bude to tak odkrývající? Mně to přišlo jako přijít k tobě domů a nejít ani do obýváku, ale jít úplně na ta nejtajnější místa. Víš, tam, kde je nepořádek a možná pavučiny, možná neutřený prach, ale je to to místo, kde se člověk cítí nejlíp.
1: No, já jsem zamýšlela natočit desku. Nebo později už jsme zamýšleli s Martinem, protože samozřejmě jsme se do toho... Já myslím, že ta deska by nevznikla, kdyby nebyl Martin, protože ten v nějakém období... Já jsem to už říkala všude možně jinde, že takovým zásadním impulzem k natočení přišla informace o tom, že jsem podruhé těhotná a říkala jsem si, no tak s tím jedním dítem je to docela náročný, ale se dvěma to už nezvládnu vůbec nic. Na to už pak mít nějakou nástavu takovýhle charakteru. Takže Martin řekl, no tak chceš to natočit, nebo to ne? Já říkám, jo, chci to natočit. No tak dobrý, tak jsme na tom tak prostě udělal takový jako rázný krok a během jednoho odpoledne jsme prostě udělali finální rozhodnutí s kým a jak, kde a obvolali jsme to a všechny termíny zaklapli, takže byla to taková jako velká dobrodružná cesta. Jestli jsme to takhle zamýšleli, no zamýšleli jsme to vlastně, to tak prostě postupně se vznikalo nebo začalo vznikat a ty písničky vznikly předtím, než jsme teda už byly napsané, ty písničky už existovaly, tak jsme je pak dál posouvali do nějakých jiných forem.
0: Jedna z pro mě velice silných písniček na té desce je píseň o domově. Co nebo kdo je pro tebe domov?
1: Domov je pro mě místo, kde mám svoje nejbližší, které mám ráda. Domov je místo, kde se cítím dobře a to, že se cítím dobře, v sobě nese právě to, že s těmi svými blízkými dokážeme utvořit nějaký klidný přístav. No, já vždycky myslím na to, co měla Ida Kellerová v názvu alba, že My home is where I am. A možná to tak trošičku pro nás platí, že vlastně tím, že tak trochu jsme kočovníci a máme v současné době dvě bydliště, tak se spíš snažíme utvářet ten domov opravdu v tím přítomném, co prostě v ten moment žijeme.
0: Ty se smála tomu klidnému přístavu, protože váš klidný přístav je takový pulzující díky holčičkám, viď?
1: Ano, je hodně pulzující, no. Ale vlastně je všechno v pořádku, takže to k tomu patří a my jenom vždycky se musíme schladit nějakou studenou sprchou a říct si, že vlastně teď to je veliký štěstí, že můžeme pulzovat.
0: Když už tady tak narážím na tvoji desku, jeden z textů, který mě nejvíc vzal za srdce, je v písni Milá, s ním okouzelné něze, v níž jednou dozraji. On se ten verš vlastně dá vykládat dvěma způsoby, protože je to buď, že se staneš součástí nějaké kouzelné něhy a díky tomu dozraješ, anebo naopak, že ty se staneš tou kouzelnou něhou. Ale v obou případech je to otázka, která je úplně jasná a směřuje k tomu, co bude potom, co bude po smrti, protože tak to na mě aspoň působí.
1: To nikdo nevíme, ale věříme. Věříme, že bude dobře a že se všichni shledáme a že to nějak všechno pochopíme. s nějakýho nadhledu.
0: Co se těšíš, že pochopíš? Co je to, co ti teď tady chybí a doufáš, že jednou ti to dojde?
1: Já myslím, že nějak všichni hledáme smysl toho všeho. Já nevím, jestli nám to vlastně dojde, nebo nám, že mělo by nám to snad docházet nějak průběžně, že jo? Člověk má pocit, že... Ale asi to vychází vždycky z nějaké takové, že člověk upadne do nějaké trudomyslnosti a odklání se od nějaké pokory a od toho rozčiluje se a já nevím, co hněvá se a co všechno. A říká si, no tak proč vlastně to dělám, tyhle věci, k čemu? Ale k tomu jsme se narodili, abychom ty věci dělali, že? Tak to mám pocit, že to je naše cesta, nebo je, tak to vnímám, že někdo nám tady ten život dal a my ho máme teďka žít a máme ho s ním nakládat, jak nejlépe umíme, a že jsme všichni dostali nějaké talenty a ty bychom měli rozvíjet a nějak ten svět vylepšovat, nevím.
0: Je ten někdo, kdo nám dal život, Bůh? Je Bůh?
1: V mém životě je. Pro mě ano. Teďka s těma dětma, tak to jsem vnímala jako takový velký znamení nebo uvědomění si toho, co je pro mě v životě Bůh a co je zázrak a tak.
0: Čím se to pojí s dětmi? Uměla bys to popsat?
1: Asi jako zásadní moment je ten akt toho zrození, že vlastně z něčeho, co sotva vidíme pod mikroskopem, prostě vznikne život, který se má k světu, který tady chce být a chce se rozvíjet. A jak se to mohlo vlastně stát, co to je obrovský zázrak. A to i to dítě, jak se rodí a jak jde ven a co se pak děje, ty momenty, to prostě je velký tajemství a mám pocit, že to bylo jako pro mě takový ještě jako další zpevnění nebo zhmotnění toho, co v životě považuji za Boha a za velký zázrak a zároveň tajemství.
0: Tak já budu odvážná. Když je Bůh, kdo je pro tebe Ježíš, Maruško?
1: Láska. Ježíš je pro mě postava, díky které se dovídáme o tom, co je nekonečná a všeobjímající láska. Mám pocit, že to, když člověk prochází evangeliem nebo v různých obdobích ročních během svátku, na který se připravuje, tak vlastně mi z toho nevychází nic jiného, než že láska. A že to velká inspirace pro nás, pro všechny.
0: Jak to, že to jako lidi někdy míjíme? Víš, když tě poslouchám, tak mi přijde, že Bůh, Ježíš jsou úplně přirozenou součástí života, že to vlastně nejde minout. A přitom, když se dívám kolem sebe, tak vidím spoustu lidí, kteří to míjejí. A vždycky si říkám, to je přece takový poklad, kdyby ho měli. To by bylo, ten život by byl úplně jiný. Dá se to nějak zprostředkovat?
1: Já myslím, že asi ne. Myslím, že ne, že vlastně to člověk buď se narodí do prostředí, který ho v tom nějakým způsobem vychovává, ale ještě to neznamená, že vlastně bude Ducha Svatého, teďka jsou svátky, Svaté Trojice, vnímat, ale že vlastně ke každému člověku asi to musí nějak přijít. A myslím, že to prostředí nebo to, kde žijeme, v jaké žijeme zemi a prostředí, že je vlastně tak jako definovaný tím, že chceme se zabývat jenom těma měřitelnýma věcma a že nás teďka hodně zajímá jenom, co se dá zvážit, změřit, spočítat a že prostor pro to chvění, který je okolo, nějak nezbývá. A navíc ještě je to všechno, celá ta doba je strašně rychlá, odehrává se někde ve virtuálním světě. Mám pocit, že dneska jsem si tak přemýšlela nad tím, když jsem stříhala černý bez, že by se mě někdo mohl ptát, proč to děláš? A já bych mu řekla, no jo, vlastně jo, proč to dělám? Vždyť si to přece můžu pořídit a můžu si tam koupit, protože dneska je všechno možný. A tak jsem si říkala, no, jako můžu to všechno udělat a vlastně bude to v pořádku, protože tím podpořím někoho, kdo má například sklon k tomu a talent k tomu sbírat byliny a podpořím toho, kdo ty byliny dává do sáčku a toho, kdo vyrobí pro ně etiketu a toho, kdo zaveze do obchodu a kdo z toho obchodě je prodává a tak dále. A bude to všechno v pořádku, protože se všichni vzájemně podpoříme, jenomže teď jsem zase odešla od té podstaty. Ale že nám tak zkrátka chybí se nějak jako usebrat a pojmout ty věci jako nějak komplexněji, že vlastně to, že já sbírám někde černý bez, je součástí toho, že prostě budu dělat něco, co mě obohatí nějakým jiným, že se zkrátka u toho zastavím a popřemýšlím si, tak asi spíš.

0: Ty jsi říkala, jaká výhoda je vyrůst v rodině, která člověku předává víru a vede ho tou cestou. Zároveň jsou lidi, kteří se zprávou o Bohu potkají až v dospělosti. V čem vidíš výhodu toho, že jsi vyrůstala v té rodině, která tě tímhle způsobem formovala?
1: Výhodu vidím v tom, že mám nějaký, že jsem získala nějaký stavební kámen. Že jsme tak ten rok, já to pořád opakuju, ale že ten rok prostě byl rozdělený i podle toho liturgického roku, že prostě člověk se připravuje na jeden svátek, pak na další svátek a že vlastně je to tak součástí, že ten život žijeme podle desatera, že myslíme na to, že některé věci zkrátka bychom měli dělat trošku líp a vlastně je to taková nějaká kontinuální práce nebo jenom nebo vedení. Ale zároveň já jsem měla nějakou krizi v podstatě toho všeho, že jsem měla pocit, že jsem jako takhle vychovaná, ale že ten život, ta opravdová víra ve mně je taková někde jako, že na spodu, že někde skomírá, že vlastně si nejsem jistá, jestli to tak mám i já, že to tak sice žiju, je to součástí nějakého mýho života, ale zároveň si nejsem jistá, jestli to tak hoří a jestli to hoří a potom v podstatě lidi, kteří se setkají s Bohem, aniž by tuhle tu výchovu předtím měli, tak pro ně je to takový jako to setkání možná mnohem jiskřivější, je mnohem intenzivnější, jsou mnohem víc zapálení, jsou prostě lační, jak když se člověk prostě zkrátka zamiluje, tak úplně to z nich čiší a je to hodně osvěžující se s takovýma lidma taky setkat. Takže možná výhoda je v něčem jenom v nějakým tom rituálu, který je stavební a může se k němu člověk jako zpátky navracet, když přijde nějaká situace, která je hůř uchopitelná, tak v ní může najít nějakou sílu a tak asi to je asi jediná výhoda.
0: Zároveň, když to tak popisovala, říkala, že jsi si nějakou chvíli nebyla jistá, jestli to v tobě ta víra tolik hoří, znamenalo to, že zároveň jsi to musela nějak reflektovat a pak se rozhodnout, že teda chceš, aby víra byla nějakým způsobem součástí tvého života, chápu to dobře?
1: No, spíš jsem potřebovala to oživit nějak. Takže, nebo ono to vždycky je, myslím, že v součinnosti s tím, kdy člověk se trochu jako odkloní a trochu na ten svůj duchovní svět pozapomene a začne se prostě, já nevím, tíží ho nějaký věci a místo toho, aby v tom duchovnu hledal sílu, tak se vlastně odkloní, protože možná na to nemá sílu nebo možná se potkává najednou s někým jiným, kdo třeba funguje na nějakých jiných principech, že se vlastně od toho svýho, jako, že se i sám sebe zradí možná, je to něco takového. A myslím, že spousta lidí a ty pochybnosti, že ty vlastně jsou součástí toho celého balíčku, takže když tady ty pochybnosti přijdou, tak potom je potřeba teda to nějak vyhodnotit a říct si, co teda vlastně, jak budeme pokračovat dál. A já jsem to vyřešila, já jsem přestěhovala do Prahy a byla jsem tam sama a nikoho jsem tam neznala a říkala jsem, tak já vlastně, co já tady budu teďka dělat, tak kam já půjdu, že jo, tak samozřejmě první, co mě napadlo, já musím jít někam do kostela. Tak jsem rovnou začala chodit k Salvátorovi do akademické farnosti a tam jsem se tak jako porozhlídla a několik let mě trvalo, než jsem říkala, tak já si možná si ten křest obnovím a půjdu k biřmování a vlastně celý jsem to začala na tom pracovat trošku jinak. No.
0: Co živí tvůj duchovní svět? Co živí tvou naději?
1: Asi dobro, když vidím, že se děje. Musím si taky o tom číst a musím o tom meditovat. Pokud se to týká jenom mě osobně, tak si vlastně jenom všímat takových těch malých věcí, že je hrozně hezký, že teď tady plápla svíčka, že to je vlastně, je to, že tady jsme spolu, že to je prostě vzácná chvíle a že to není jen tak a že na stromě nám vyrostly třešně a byly výborný. A spíš takových malých věcí se snažím si všímat a ty mě jako pomáhají v tomhle tomto jako ještě upevňovat a pak když si přečtu nějaký text někoho, kdo umí o těchto věcech se vyjadřovat trošičku líp než já, tak v tom to všechno je soubor toho upevňování.
0: Já jsem se ptala, kdo je pro tebe Ježíš, tak úplně poslední otázku, tam takový kalibr, jo? To je moje oblíbená. Kdo je pro tebe Bůh? Jak bys ho popsala?
1: Hybatel. To je hrozně těžká otázka vlastně, protože kdo je pro mě Bůh? No asi je to energie, kterou bychom se měli a chtěli stávat, si myslím. S dědečkem a s fousama na obláčku, to jsem už vzdala dávno. Takže já o tom hodně o tom přemýšlím a myslím, že o tom přemýšlí teda všichni, ale Ježíš je láska, Bůh je prostě to, co je nad tím a to, co nás, to Bůh je ten, komu odevzdáváme sebe a odevzdáváme nějaké svoje starosti, ale i ty hezké věci a svěřujeme se a věříme, že ten Boží plán, že máme nějaký svůj, že je pro nás, že je nám dal nějaký Boží plán a v momentě, kdy se můžeme na to spolehnout, takže je nám hrozně dobře vlastně, že je nám klidně a že se vlastně nemusíme tady ty vrásky pak vyhlazovat, protože ono jich je míň.
0: Božko, moc děkuji, že naplňuješ Boží plán pro svůj život a tak krásně zpíváš, tak ať se ti to ideálně daří. Hostem dnešního zákoutí byla zpěvačka Marie Putnerová. Moc děkuji.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, Lucie, a těším se, že se teď budeme vídat častěji.
0: Je, to bych byla úplně ráda. Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste se doposlouchali až sem. Těším se na setkání u dalšího vydání tohoto pořadu. Naslyšenou.

O svém hledání cesty životem i cesty víry mluvila v zákoutí zpěvačka Marie Putnerová. Pokud se chcete přidat i k poslechu dalšího dílu, tak si jej nalaďte v neděli v 18.30, kdy hostem bude Ondřej Pivec. No a se zákoutím jsme odstartovali dopolední část dne, kterou vás bude provázet Aneta Lofítková. Moc vás všechny zdravím a vítám u poslechu Rádia 7 a za malou chvilku prozradím, co je dnes před námi.

Jak už jsem před chvílí avizovala, pojďme nakouknout na pořady, které jsou před námi. Po řece Labi připlouvá letní pohlednice ze středočeského města ležícího na jejím břehu. Čelákovice plné zajímavých míst a architektonických skvostů dob dávných i nedávných vám představí Milan Remeš v 10 hodin 45 minut. Na přednášku, která zazněla na konferenci pro lékaře a zdravotníky, přinesl Marián Možucha pohled do využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Kde může a za jakou cenu být pomocí a kde spíše škodí a může ohrozit zdraví pacientů, průsečíky zamíří do nemocnic a na operační sál od 11.15. Baptistický kazatel a tenisový reprezentant, to byl Miloš Scholz. Jehož životní příběh líčí kniha Jak život šel. Od 12 hodin 15 minut z ní bude opět číst Pavel Hromádka. Jméno muzikanta Samuela Kalety znají zejména pamětníci, kteří poslouchali jeho písně v 90. letech, kdy aktivně působil v Brně. A co dělá dnes? Je jeho život stále spojen s dobrou zprávou o Pánu Ježíši Kristu a s hudbou? O tom, že stará láska nerezaví, si bude povídat ve 13 hodin s Lenkou Malinovou. A mezi druhou a třetí hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. K takovým pořadům se dnes můžete přidat a věřím, že je z čeho vybírat a stejně tak se budu snažit vybírat a pouštět i chvály k pozbuzení a možná takovému občerstvení vzhledem k tomu, jaké vedra stále máme. Tak začněme písní o úžasné Boží milosti. Milosti, která je v Pánu Ježíši Kristu, který vydal svůj život, abychom my lidé byli svobodní. A za tomu patří sláva i čest, jak už zazní v podání Phila Wickhama.

Před námi je ještě jedna píseň od Kristýny Exnerové a potom už zavítáme do Čelákovic, kam nás v letní pohlednici zve Milan Remeš.

Dnes bych vás rád pozval do města, které leží ve středních Čechách, v Polabí, nějakých 20 kilometrů severovýchodně od Prahy a nese název Čelákovice. Nějaký čas jsem v něm žil, mám na ně spoustu krásných vzpomínek a vždycky se tam rád vracím. Je dobře dostupné jak autem, leží mezi dvěma dálnicemi, Hradeckou a Libereckou, tak vlakem, který jezdí na trase Praha, Lysá nad Labem každou půl hodinu a přiveze vás na moderní zrekonstruované nádraží. A pokud znáte písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holky z Polabí, tak je vám jasné, že se tam krásně dostanete i na kole. Město samotné se rozkládá na levém břehu řeky Labe a nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1290. Předpokládá se, že v té době už měla zdejší osada za sebou více než 200 let trvání. Občané si své město pojmenovali Domov na Labi a tento nápis vás při vjezdu do obce vítá. Pokud pojedete vlakem, tak vás hned po příjezdu zaujme novodobá stavba stojící přímo naproti nádraží a která je charakteristická svou civilností, otevřeností, jednoduchostí konceptu i konstrukce. Přesto dokáže působit tajemně a monumentálně. Její modlitebna církve bratrské, která byla postavena roku 2019 podle návrhu a projektu ateliéru profesora architekta Ladislava Lábuse, bratra herce Jiřího Lábuse, a nese název Kostel naproti. Konají se zde nejen pravidelné bohoslužby, ale i kulturní akce a v případě zájmu je možné si i domluvit prohlídku budovy po domluvě s místním kazatelem. Kontaktní informace lze nalézt na webových stránkách Sboru církve bratrské v Čelákovicích. Pokud vás prohlídka modlitebny vyhladoví, můžete využít nabídku malého stánku s kebabem, který je hned přes silnici a který provozuje usměvavý Mário. Ve stejné ulici je také restaurace Čínské zátiší, která nabízí nejen útulné a klidné posezení, ale také autentické pokrmy ze sečuanské provincie, protože právě odtamtud pochází zdejší kuchař. Nikdy nezapomenu na jeho úsměv, když viděl slzy v mých očích a sušené čili papričky úhledně odložené na okraj talíře a jeho soucitný dotaz. Pálí? Pálí? Vaše další kroky mohou vést na náměstí, které prošlo v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí a najdete tady líbivou pěší zónu s kašnou v jeho horní části, vodní kaskádou uprostřed a výtryskem v části dolní. Ozdobou náměstí je také novobarokní budova radnice, která byla postavena roku 1911 na půdoryse radnice staršího data, která svým původem sahala až do 16. století. Součástí náměstí je také oblíbená restaurace u Bohuslavů. Je to rodinná restaurace, jejíž založení se datuje do roku 1907 a kterou od jejich počátků až po současnost provozuje rodina Bohuslavových. Nevím, jestli s ohledem

No, Věra Gissingová stala se spisovatelkou a jednou z významných osobností s Čelákovicemi spojených. Původní dům byl později zbořen, ale místo je známé jako Dům u diamantů a připomíná jej pamětní deska. Nedaleko náměstí v uličce Vašátkově lze na jednom z domů nalézt další pamětní desku, spojenou s jiným čelákovickým rodákem, velitelem 312. československé stíhací perutě RAF v Anglii, Aloisem Vašátkem. Kousek od náměstí je ulice Kostelní, jejíž začátek zdobí barokní pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století a která vás zavede k historickému jádru Čelákovic, které tvoří unikátní komplex staveb na vyvýšené terase u Labe. Hlavními dominantami jsou goticko-renesanční tvrz z přelomu 13. a 14. století. Ta patří k nejzachovalejším tvrzím ve středních Čechách. Také pozdně gotický římskokatolický kostel na Nebevzetí Panny Marie, pocházející z počátku 13. století, i když během staletí byl několikrát přestavován. A dále budova děkanského úřadu z roku 1782 a také středověký mlýn. Prostory tvrze využívá místní městské muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout přírodovědné, archeologické a také historické sbírky zaměřené na region středního Polabí. Zajímavostí je, že s čelákovickým kostelem se pojí jméno režiséra pohádky Anděl Páně Jiřího Stracha. Ten jej navštěvoval se svou babičkou, za kterou jsem do Čelákovic během dětství často jezdíval a rád na tuto dobu vzpomíná. Tady bych rád zmínil ještě jednoho známého čelákovického rodáka, básníka a spisovatele Eduarda Petišku, který je znám zejména svou tvorbou pro děti, a také jeho bratra Františka. Ten byl lékařem, ale také básníkem, prozaikem a hercem, který během 70. let vystupoval až do své smrti v divadle Járy Cimrmana. Zajímavostí je, že ve své době byl mezi cimrmanology jediným, kdo byl skutečně nositelem titulu, kterým se na představeních označoval doktor. Pokud máte rádi architekturu, pak jsou Čelákovice místem, které prostě musíte navštívit, protože tam najdete Volmanovu vilu. Jde o skutečný klenot českého funkcionalismu ze druhé poloviny 30. let minulého století. Nechal si ji postavit místní továrník a mecenáš Josef Volman. Je to jedna z nejkrásnějších a nejdražších rezidencí první republiky. V letech 1938 až 1939 ji pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturza. Velkolepý areál vily je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby, tím nejlepším z českého funkcionalismu a architektury i myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům velkou inspirací a vzorem. Vilu si lze prohlédnout při komentované prohlídce s průvodcem. Můžu potvrdit, že jde o zcela unikátní zážitek a návštěva rozhodně stojí za to. Jen je potřeba počítat s tím, že termíny i hodiny prohlídek jsou dané a omezené a je potřeba se přihlásit přes webové stránky. Zmíním perličku. Tato vila hostila v roce 2024 úvodní díl tanečního pořadu Stardance, když hvězdy tančí. Pokud jste milovníky historie, můžete navštívit i nedalekou vesničku Přerov nad Labem, která ukrývá další unikát v podobě skanzenu, který patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v celé Evropě. Tvoří jej téměř 40 objektů lidové architektury se zařízenými interiéry, které představují život na polabské vesnici od konce 18. do poloviny 20. století. V Čelákovicích je k vidění ještě jedna zajímavá stavba, kterou je lávka Přes Labe. Ta propojuje levý břeh Labe s rekreační oblastí Grádo a obcí Kárany. Byla postavena v roce 2014 a byla zařazena do soutěže o stavbu roku. Dokonce později získala prestižní ocenění amerického betonářského institutu. Je z ní krásný výhled na Labe i nedaleká Zdymadla.
Na jejím zábradlí najdeme

To je spoustu malých bezpečnostních zámků, které tam připevnili zamilované páry jako symboly své lásky. Na pravém břehu vás cestička mezi rekreačními chatičkami a zahrádkami přivede ke klidné tůni jménem Grádo. Tímto místem původně protékala řeka Labe, než byla svedena kvůli regulaci do uměle postaveného říčního kanálu. V meziválečném období se zde nacházely slavné říční lázně a koupaliště, kam o víkendech přijížděly tisíce Pražanů. Nyní je to tiché místo obklopené zbytky lužního lesa, kam se dá zajít na příjemnou procházku. S Čelákovicemi a řekou Labe je spojena i asfaltová cyklostezka, která potěší všechny vyznavače pohybu, kolečkových bruslí, cyklovýletů, pěškovýletů, koloběžkovýletů a nebo joggingovýletů. Vede totiž z Čelákovic podél řeky a dá se po ní doběhnout až do 40 kilometrů vzdáleného Mělníka. Vynese kolem jezer zvaných Malvíny, kam se čelákovičtí rádi chodí koupat, přes malebnou vesničku Lázně Toušeň, kde se nachází maličké, ale krásné slatinné lázně a kde se do Labe vlévá řeka Jizera. Dále přes město, které má nejdelší název v celé České republice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a pak dál a dál až do již zmiňovaného Mělníka, kde se do Labe vlévá řeka Vltava. Jezera zvané Malvíny a břehy Labe jsou samozřejmě také rájem rybářů, takže pokud holdujete rybolovu, jsou Čelákovice místem i pro vás. Věřím, že pokud Čelákovice někdy navštívíte, bude se vám tam líbit stejně jako mě a budete se tam i v budoucnu rádi vracet. S pozdravem létu a cestování zdar vám z Čelákovic mává Milan Remeš.

Další letní pohlednice nás v příštím týdnu zavede na Svatý kopeček u Olomouce, a to opět v úterý v 10 hodin 45 minut.

Máme 11 hodin a v úterý 11. srpna vám společnost dělá Rádio 7. Za 15 minut nabídneme k poslechu průsečíky, které se zaměří na téma umělé inteligence ve zdravotnictví. Rozhodně se přidejte k poslechu a teď už kapela Světlo.

Tolik k dnešním průsečíkům, které budeme opakovat také ve středu v 18.30. Teď už se na vás směje Jana Zibalová.

Teď nás čeká píseň o víře a zkouškách, poměrně aktuálních tématech, a základem téhle písně se stal biblický text z 2. Timoteovi z 1. kapitoly, konkrétně verš 7., kde se píše, že Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. A v téhle písni zní pozbuzení, že nemusíme žít ve strachu, protože Bůh je s námi. Dá nám sílu zvládat těžké věci a namísto strachu a nejistoty nám dává lásku. A tak pokud třeba teď jste uprostřed nějakých bojů nebo prožíváte úzkost, tahle chvála je pro vás. Brian just got back from overseas, suffers from PTSD. He's at the VA hospital in Phoenix. Raven's mom died her senior year. Why did God have to take her away from here? Some days she still can't believe it. Ian's just 8 years old, way too young to know what the word anxiety means, but he told me my song's strong enough helps him through. And Amy's a single mom, driving her little girl back and forth to chemo treatment she can't afford, don't know what she's gonna do.

Máme za sebou polovinu dne, bylo 12 hodin, svátek dnes slaví všechny Zuzany a vy trávíte letní dny u poslechu Rádia 7. S polovinou dne přichází také pravidelný čas k modlitbě, tak vás zvu ke společnému stišení před naším Bohem. Pane Bože, děkuji ti za dar tohoto dne, za dar tvého slova, za dar svobodného slova. Díky, že můžeme mluvit o tobě, že žijeme v zemi, kde je tohle možné. A tak přemýšlím nad tím, jestli tady té milosti dostatečně využíváme jako národ. Modlím se za probuzení této země, každého z nás. Používej si prosím každého jednoho člověka k šíření evangelia dobré zprávy o tobě, o tom živém Bohu. Modlím se i za Rádio 7, aby si ho používal jako nástroj k šíření tvého slova, tvé moci, toho, jak milující a dobrý Bůh jsi a že jsi záchranu připravil úplně každému člověku, bez ohledu na jeho minulost, na jeho postavení. Tak Pane, i v ten dnešní den chceme přistupovat k tobě s důvěrou. Často se snažíme sebe stavět na první místo, spoléhat se na svou vlastní rozumnost, věřit svým plánům, postojům, ale přitom nic nezmůžeme, pokud se nevnoříme pod tvá křídla. Tak nám dej sílu tebe stavět na první příčku v našem životě. Dej nám sílu odložit svou mnohdy častou pýchu a zas a znova pozvat tebe do svých životů, tebe následovat, tobě důvěřovat. Tak běžíme i dnes k tobě, k tomu živému prameni, k živému Bohu a vyznáváme, že tě i dnes, Pane, potřebujeme. Vyplň naši slabost, naši samotu, prázdnotu a naplň nás pokojem a silou a tím ujištěním, že ty máš vše ve svých rukách. Chceme zas a znovu za tebou běžet a znovu si zvolit tebe a tobě důvěřovat.

Už jen pár minut nás dělí od chvíle, kterou budeme trávit u knihy, a to konkrétně od té od Miloše Šolce mladšího. Teď ještě ale přidám 15-letého zpěvaka, jmenuje se Tate Butts a zpívá ve své písni My Defender, že Bůh je jeho obráncem, když kráčí temnotou. V srdci vím, že Bůh je jméno, které znám.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Minule jsme byli svědky toho, kdy poprvé přičichl k tenisu. Jako malý pilně sbíral tenisové míčky na brněnském riviéře, kde se scházela brněnská smetánka, podnikatelé, boháči a umělci a vydělal si tím dost peněz. Hráči tenisu si ho oblíbili a jeden mladý hrabě ho začal učit hrát. Miloš si tenis zamiloval a maminka byla ráda, že nosí domů peníze. Žil mezi bohatými jako sluha, ale nevadilo mu to. Zažil přepych a bezstarostnost v ostrém kontrastu k prostředí, ve kterém vyrůstal a žil s celou svou rodinou. Díky jeho brigádě na kurtech se rodině vedlo docela dobře. Sousedé to ale nesli poněkud nelibě a dávali to někdy velmi hlasitě najevo.

Civilní baráky, místo temna lidského velkoměstského podsvětí, se pro naši rodinu staly místem, kde nám vzešlo světlo veliké, světlo spasení. Pán Ježíš se nám v něm, v tom světle evangelia, zaskvěl. Probudili jsme se z vin a hříchů. Celá rodina spočinula u kříže Pána Ježíše Krista. Jak se to stalo? Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli asi rok a půl, když nás našla sestra Tejcová, která kdysi šila u otce v dílně a měla ráda matinku. Patřila do sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně na Smetanově ulici 20 a když se tato dobrá duše nějak dozvěděla o pohromě, která stihla naši rodinu, tak nás vyhledala. Pozvala matinku i nás děti do shromáždění. Ze shromáždění se pak nastěhovala sláva Hospodinova do naší rodiny. A sestra Tejcová byla tím největším poutem k brněnskému sboru. Matně si ještě vzpomínám, že do azylu někdy přišli také bratři z církve bratrské, donášeli něco k jídlu, traktátky i nové zákony. U nás ze všech nejvíce trpěla matinka. Byla také první, která v Pánu Ježíši nalezla pokoj, útěchu, radost, posléze jistotu spasení a nový život. O, to byla krása. Matinka ráda a dobře zpívala. Sestry ji pozvali, aby chodila do pěveckého sboru. Slunce života, Pán Ježíš, prozářil náš rodinný život a Šolcovi se stali elitou baráků. Měli jsme všichni zdravý kořen. Přežili jsme dny, týdny, měsíce, ba dlouhá léta od roku 1922 až do roku 1932 či 33. Neuvěřitelná skutečnost. 10 až 11 let mladistvého života bývají tím nejkrásnějším věkem. V našem případě to bylo něco jako černý sen prokletého života za hříchy otců. Ale hříchy otců, trestané do 3. až 4. pokolení, na nás měly být dovršeny a zákony dědičnosti zlomeny. Pán Bůh nám dal milost, novou příležitost k obnovenému životu. A protože jsem byl nejbídnější z naší rodiny, proto jsem směl první začít psát na čistý list naší rodinné kroniky. A dnes, jako nejmenší z lidských červíčků, jako nejmenší z poslů Ježíše Krista, mého Pána a Boha, vydávám svědectví o této skutečnosti 20. století. V mém životě nebyly jen vši, blechy, štěnice, šváby, myši a krysy. Měl jsem i přátele. Přátele ryzí, nebeské, božské. Měl jsem však také přátele v uvozovkách. Horší nad zmíněnou havěť, která vyrůstá ze špíny. A toto je strašná bilance našeho života v Československu, včetně našeho současného pokolení.

Pan profesor Václav Králíček byl vzácný křesťanský učenec. Narodil se roku 1866, ve svých 20 letech prožil duchovní znovuzrození a byl pokřtěn kazatelem Jindřichem Novotným. Ve svém mimořádně bohatém životě byl kazatelem nejen na třech místech v Čechách a na Moravě, ale ve dvou fázích i v největším československém baptistickém sboru v Chicagu v USA. Od roku 1925 se stal poradcem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Když mě bylo 12 nebo 13 let, přijel bratr Králíček do Brna. Osud mne tehdy zavál do první řady pod kazatelnu. Každý pochopí, že z kázání bratra Králíčka si nic nepamatuji, jen si vzpomínám, jak jsem cítil hluboký dojem z toho nádherného toku pokojné, laskavé a poutavé výmluvnosti. Tak mě to nějak připadalo, jako by mě nesla nějaká ohromná, široká, hluboká řeka bez začátku a bez konce. Myslím, že jsem za celou bratrovu řeč, boží poselství, ani oka z řečníka nespustil, a to se tedy muselo ve mně opravdu něco nevysvětlitelného dít. Ano, stojte, pan profesor Králíček sešel z kazatelny a pán Bůh mu držel místo vedle mne, kde snad právě jediná židle nebyla obsazená. Kazatel sboru potom děkoval za návštěvu, za slovo boží i za požehnání, které každý, kdo si pro boží slovo přišel, přijal. Ohlásil poslední píseň a také kolektu, čili sbírku. Nevím, ale myslím, že jsem neměl ani haléř a že bych já měl něco ušetřit na sbírku, ani nápad. Ale zajímavé bylo, že jsem měl o kolektu zájem a rád jsem se díval, co kdo do ní dává. Myslím, že zlodějem jako Jidáš bych nikdy nemohl být, abych pro sebe ukradl něco z toho, co bylo kladeno jako oběť na oltář boží. Ale nastojte, košíček jde přes pana profesora kolem mne a já vidím, jak se jemně uzavřená ruka v pěst přede mnou otevře a ať to dělal pan profesor sebe šikovněji, mému oku neušlo, že do košíčku vložil 100 korun. Pamatuji, že se mě z toho zamotala hlava. 100 korun v kostele a v kolektě, to jsem ještě nikdy neviděl a nikdy bych to nepokládal za možné. Ale kde se vzala, tu se vzala. Z ohromení vytryskla v zápětí z mého srdce modlitba v duchu a v pravdě. Dobrý duch pána Ježíše ve mně lkal lkáním nevypravitelným. Pane Bože, Otče v nebesích, smiluj se a dej, abych i já jednou mohl dávat do kolekty 100 koruny. Mráz mě šel po těle, něco velikého se stalo. Nebe sestoupilo na zem a pán Bůh moji modlitbu vyslyšel. Ďáblu se dodnes nepodařilo, abych nedal, když mám. Sláva pánu Bohu za to. Haleluja. Amen.

Učinil-li jsem někdy něco dobrého, činil jsem to ve jménu Pána Ježíše Krista. Toto pro mne vždy znamenalo, že jsem to činil jako Pánu a ne lidem. Proto mi každé děkování bylo jen na obtíž. Toužil jsem vždy, aby vše bylo jako v tajnosti. Chtěl jsem jenom přízeň a požehnání Páně. Stal jsem se jakýmsi vykořisťovatelem Pána Boha. Vše bylo v duchu Písma svatého. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Kazatel 11.1. Tak prý Egypťané rozsévají pšenici, žito, oves do rozvodněného Nilu. Když voda opadne, obilí slavně vzejde a přijde úroda, ta nejlepší na světě. Představme si v duchu takový obraz. Stojí tu jeden svatý muž po kolena ve vodě, má uvázanou zástěru, v zástěře zlatá pšeničná zrna a ještě dříve, než voda zmizí, zaseje. Tak tento rozsévač rozsévá, modlí se a duchovním zrakem vidí obilí růst, vidí už zlatící se lány a slyší hlas Ducha svatého, jak říká, pouštěj svůj chléb po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Nic dobrého, co člověk udělá, se nestratí. Vše dobré i zlé, vše se vrací se svými úroky. A proto buďme dobrými. Usilujme o rozsévání pouze dobra. A Pán Bůh takové dobré rozsévání požehná a vrátí všecko nejen na nás, ale i na naše potomky.

Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli již rok a půl. Na pozvání sestry Tejcové jsme již chodívali do shromáždění lidu božího na Smetanově 20. Dodnes působí tato boží svatyně požehnaným způsobem, široko daleko známá a je ve vážnosti lidí dobré vůle. Odehrávalo se to nedělního jitra právě v době, kdy jsem šel z nedělního shromáždění. Do kostela jsem chodil již dříve, byl jsem však špatný, neuvědomělý katolík. Kostel byl v komíně v sousední vesnici Jundrova. Často se taková návštěva kostela neobešla bez nepřekonatelné překážky. Dříve totiž, než jsme ke kostelu došli, tak kde se vzali, tu se vzali kluci z komína a do nás. Dnes se do kostela nedostanete. My zase říkali, to bychom se na to podívali, do kostela musíme. A nastal neúprosný boj, rvačka hodná divokého západu. Nyní jsem se vracel z duchovní oázy. Cesta ze sboru vedla kolem tovární budovy, kde byly vysoké pece ocelárny. Protože továrna fungovala hlavně pro válečný průmysl a nyní byly 4 roky po válce, dělníci byli propuštěni, továrna zavřena. Jednalo se o dlouhou budovu, možná delší než 100 metrů. Nám dětem se zdála nekonečná jako čínská zeď. Tovární budova měla po celé délce do ulice veliká okna, široká snad 4 metry, sahající až pod střechu. Železná okenní konstrukce tvořila jakousi mříž se zasklenými čtvercovými plochami 40x40 cm. Všichni darebáci, uličníci z dalekého okolí pořádali soutěže, kdo dříve rozbije zdravé, tlusté sklo vedle již rozbité tabule. Ale v onu neděli jsem šel ze zvláštního obecenství. V tom shromáždění nikomu nevadilo, že bydlím mezi vyvrheli lidské společnosti. Měl jsem pokojnou mysl. Byl jsem v srdci blažený. Byla prostě krásná neděle. Tehdy bylo ke mně laskavé i slunce, které mne příjemně hřálo. Byl jsem pěkně a čistě oblečený a pokojně jsem kráčel až ke vzpomenuté opuštěné továrně, která v té době již měla svá okna z 1/3 vymlácená. Podivil jsem se neočekávanému nedělnímu ruchu před budovou a kluk, který uměl dobře házet a trefovat, se ve mně nezapřel. V mé duši se tehdy odehrál duchovní zápas, zda se nepřidat. Řada kluků, možná 10, 20, totiž stála a házela do oken opuštěné továrny. Šel jsem blíž a blíž, až jsem stál tak 2 metry za řadou házejících kluků. Několik tabulí vzalo za své. Kluci se dobře bavili, až do chvíle, kdy někdo zakřičel policajti. V tu chvíli jako by někdo vystřelil a střelnice byla vyprázdněná, jen já jsem tam stál. Neměl jsem proč utíkat. Šel jsem pokojně z kostela. Proč bych utíkal? Chyba lávky. Několik strážníků se rozeběhlo za utíkajícími výrostky. Jeden si vzal na mušku mě. Nic nepomohlo, že jsem říkal, odkud jdu. Nic nepomohlo, že jsem ukazoval čisté ruce. Policajci vítězoslavně vedl jednu oběť na strážnici, tam se mnou se psal protokol. Když uslyšel moji adresu, civilní baráky číslo 2, byl přesvědčen, že chytil toho pravého viníka. Když dopsal protokol, opásal se revolverem a vedl mne domů. V baráku to probudilo hluboký dojem. Stal jsem se hrdinou neděle. Kluci mi záviděli policejní doprovod až domů. Ale tatínkova domluva mi dodnes zní pod kůrou mozku. Víš, co se stalo? Po celý život budeš mít záznam v trestním rejstříku, že ses účastnil rozbíjení oken, ať si házel nebo ne. Protokol je sepsán a založen až do smrti. Jak zapsáno, tak dáno. Byl jsem tatínkovým vysvětlením hluboce dojat a dodnes cítím justiční omyl, který mi jasně ukázal, že všechny soudy světa se mohou někdy mýlit. Jen první a poslední soudce se nemýlí nikdy. Proto jsem se začal modlit. Pane Ježíši, tvému soudu nic neunikne. Prosím, nedopusť, abych spáchal něco, pro co bych propadl tvému soudu a zaslouženému odsouzení. Všechna má pozdější jednání s policií byla pro pravdu evangelia Pána Ježíše Krista. A čím to bylo trapnější, tím větší požehnání a radost to přineslo mému srdci.

Dnes, v roce 1983, je tomu 60 let. Byla nádherná, slunná, květnová neděle. Bohatí dbali nejen na slušnost svého chování, ale i na své zdraví, pokud je měli, a ti, co zdraví neměli, si je chtěli vydobít. Vstával jsem v 4:30 ráno, umyl se, připravil a vydal se na svoji obvyklou cestu přes Kraví horu, Žlutý kopec, do Pisárek, na Riviéru. V 6 hodin byli sportovní raní ptáčci na tenisu. Během dopoledne jsem se vůbec nedostal z hřiště, sbíral jsem šlechtě na posledním hřišti od klubovny. Bylo poledne a já jsem od 5 hodin ráno nic nejedl. Ne, že bych neměl co jíst, ale protože jedni přestali a druzí začali a mě si tak okupovali, že jsem se vůbec nedostal k tomu, abych něco pojedl. Popoledni na mě začaly jít mrákoty a dělali se mi kruhy před očima. Kruhy přešly v kolotoč hvězd. Najednou jsem nevěděl, kde jsem. Chytil jsem se dráteného plotu, takže jsem sice stál na nohách, ale jakoby nepřítomný. Probudili mne jadrné nadávky. Dáma stála proti mně a hubovala na plné obrátky. Nadávky mi bušily do uší a já jsem přišel k sobě. Můj první dojem byl, že výtky patří někomu, kdo stojí za mnou. Otočil jsem se a začalo to znovu. Co jsem slyšel v podvědomí, nyní jsem slyšel z první ruky. Co se tu motáš? Co stojíš? Jak to, že nezbíráš? Za co tě platíme? Ty seš pěknej, grázl si čáku. Zase jsem se ohlédl, komu to vlastně patří. A když jsem nikoho neviděl, tak jsem se rychle rozběhl k nejbližšímu míči. Sprška nadávek z barončiných úst mě dokonale osvěžila, takže jsem svoji hodinu dozbíral. Po ní jsem se však vytratil. Bylo tam dost hochů na sbírání a když tam Milošek nebyl, přišel vděčně na řadu jiný chlapec. Jen si ještě vzpomínám, že paní baronka měla za plotem přivázané 2 čistokrevné psy. Než začala hrát, věděla, že je poledne a její psy přece vždycky měli svůj pořádek v jídle. Otevřela proto svůj sněhobílý ubrousek, každému psovi dala pořádnou obloženou housku a přicupitala s úsměvem na hřiště. Musím popravdě dodat, že mě měla co sběrače ráda a kdybych byl promluvil a řekl, paní baronko, mám hlad, od 5 hodin jsem nic nejedl, jistě by dovolila, abych na 5 minut odběhl a něco snědl, jenže já jsem byl ticho. Z takového vrozeného instinktu chudých, kteří i bez klasického vzdělání vědí, že ten, kdo mlčí, je často pokládán za filozofa. Ale na druhé straně jsem si říkal, vždyť ti psi také nemuseli říkat, že mají chuť na oběd, a ti sotva věděli, co je to hlad. Ale tak to na světě chodí. Moudří říkají, když nadáváte lidem, nenazývejte je zvířecími jmény, abyste zvířata neuráželi. Není zvíře, které by dokázalo to, co dokáží někteří lidé. A tak z vrozené opatrnosti jsem tehdy mlčel. Čím více jsem byl uzavřený a přísnější při tréninkových hodinách, tím jsem si získával větší oblibu vybrané společnosti brněnských milionářů. Uklidil jsem se do skrýše v křoví, chtělo se mi plakat, ale to jsem se styděl, tak jsem klukovsky zuřil. Pomalu jsem vychutnával jídlo, co mi maminka dala, a žádný král si na ničem nemohl nikdy pochutnat lépe. A když mi bylo lépe a zase přišly myšlenky na psí život v lidské kůži, začal jsem se smát, nahlas smát. Bible a veselost začínaly pomalu, ale jistě naplňovat můj život, mé srdce. A kdykoliv mě kříž života, zklamání, tíha nevzdělanosti, tíha nevychovanosti tlačili v prach, místo pláče jsem se smál a smál a ten smích působil jako balzám na moji smutnou duši. Ta byla často smutná až k smrti, dokud jsem žil bez Pána Ježíše Krista. Přišel však čas, kdy jsem porozuměl jeho slovům blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. A já jsem vpravdě to potěšení vychutnával v mnohých obměnách.

Pěkným, vznešeným, kouzelným, podmaňujícím člověkem je jen ten člověk, kterého sám Pán slávy, Pán Ježíš Kristus, nazývá blahoslaveným. Prosím, kdo čteš, vypros si od Pána moudrost, abys pochopil. Tuto skutečnost nikdy nikdo nepochopí, komu nevzejde milost a moudrost z nebe. V Lukášově evangeliu v 6. kapitole 20. verši Pán říká: blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. A království Boží podle písma čeká jen na svaté a dokonalé v Pánu Ježíši Kristu. Bez Pána Ježíše není svatost ani dokonalost. Jak toho dosáhneme? Jen v chudobě je dokonalost. Blahoslavená chudoba. Opravdu chudobný byl jen Pán Ježíš Kristus. Narodil se z chudobných rodičů, byli oba z královského rodu, ale byli tak chudí, že když přišla hodina porodu, našlo se místo jen ve chlévě. Blahoslavení chudí. A Pán Ježíš? Když ho jeden muž prosí, aby ho mohl následovat, Pán ho varuje a říká mu: lišky mají svá doupata, ptactvo nebeské má svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kde uložit svou hlavu. Matouš 8. kapitola 20. verš. Blahoslavený, chudý. Dokud jsem byl osobně chudý, byl jsem blahoslavený, i když jsem musel krást, abych uklidnil žaludek, který mě ke krádeži přinutil. Blahoslavená chudoba, která mě naučila hledat práci, abych nemusel krást. Blahoslavená chudoba, která mi nedovolila zaplatit si hřích. Lidé pracují a Pán Bůh žehná pracujícímu člověku. Práce snaživému člověku vynáší a on začne dřít. Dostane se mu postupně lepšího postavení ve společnosti a najednou zjistí, že i krasavice o něj začnou mít zájem. Může si dovolit i za někoho zaplatit. Koupí si auto a může vozit pěkná děvčata. Vše jde jako po másle. Ztrácí se chudoba, vytrácí se blahoslavenství. A vše se postupně utopí v hříchu. Za peníze dá Satan všecko. Jen když mu dáš blahoslavenství chudoby. Lidé pohrdají Pánem Bohem. Nezajímají se o Boží zákon. Nechápou, že počátek všeho zla je milování peněz. Pohrdají chudobou, Pánem Bohem, ženou se za mamonem. Jejich Bohem se stane zlaté tele. Kolika hříchů by člověk byl ušetřen, kdyby neměl jízdní kolo, kdyby neměl motocykl, auto, chatu a bohaté rodiče. Kdo tomu rozumí? Blahoslavení chudí. Jejich je Boží království. A co je Boží království? Pravda? Spravedlnost? Charakter? Ušlechtilost? Mravnost? Pečlivost? Víra v Pána Boha? Naděje na věčnou slávu po smrti? A především láska k Pánu Bohu. Láska k bližnímu. K tomu ke všemu dojdeš jen bez peněz. O to všechno tě mohou připravit peníze, mamon i světská vzdělanost. Prostě vše, co vede k píše. Pamatuj, člověče milý. Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Bohatství a vzdělanost bez Pána Ježíše Krista, to je mor, malomocenství. To je rakovina, smrt duše.

Knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. No a teď přichází na řadu kapela Rent Collective s písní Raise Me Up, ve které vyznávají: ty můžeš cokoliv, jsi mocný, pozvedni mě, zavolej mě, už jsem dole dost dlouho.

Teď se vrátíme do 90. let a před námi je totiž kapela Petra a tuto kapelu založil v roce 1972 kytarista a hlavní skladatel Bob Hartman. Název Petra pochází z řeckého slova pro skálu. Tento název nese dvojí symboliku. Odkazuje jednak na rockovou hudbu, rock rovná se skála, a zároveň na biblický základ víry postavené na pevném bodě. Já jsem od téhle kapely vybrala chválu Prayer z roku 1990, která je takovým upřímným vyjádřením pokory, vděčnosti a oddanosti Bohu uprostřed nějaké životní osamělosti, uprostřed zkoušek, ale i služby. A jak už z názvu Prayer vypovídá, chvála je takovou osobní modlitbou.

0: Posloucháte Rádio 7, se kterým jsme se přehoupli do 13. hodiny. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková a rovnou předám slovo Lence Malinové, která si ve fortepianu povídala se Samuelem Kaletou o tom, že stará láska nerezaví. Přeju vám pohodový poslech.
1: Fortepiano.

0: Co prožijeme v mládí, to nás formuje pro náš další život. Platí to v různých oblastech života. Budeme si o tom povídat se Samuelem Kaletou, muzikantem, jehož život je spjat s Brnem, kytarou a vírou v Boha. Do fortepiána přijel ze Šumavy a já ho tady vítám. Vítej, Same.
1: Děkuju.
0: Od mikrofonu vás také zdraví Lenka Malinová, tak jako obvykle. Když se řekne jméno Kaleta, tak se mnohým vybaví řada mužů s tímto jménem. Patříš také do toho kazatelského klanu, do té rodiny?
1: No, je to takový profláklý příjmení. V protestantských kruzích jo, patřím, no.
0: Tak řekni něco o té historii vůbec toho jména té vaší rodiny.
1: No, to bych začal asi dědečkem mým, který pochází z Hrádku ve Slezsku. A jeho syn Jan a jeho syn, Jan byl můj strejda, nebo je můj strejda, tatínek Pavel, tak oba byli kazatelé. Můj brácha byl kazatelem, já jsem teda tak úplně nebyl kazatelem, nebo trošku taky, jeden čas. Takže my to tak nějak máme v rodině, potom i od bráchy syn, taky zase, tak je to takový, nějak se to tak prostě těma generacema
0: předává. Předává se štafeta stejně podobně jako v podnikání a v nějakých takových profesích a o tom se také budeme bavit.
1: Jo, je to tak, já myslím, že to je jako fajn, protože když to dítě to vidí, co ten tatínek dělá, tak si to prostě od malička načítá a je to takový přirozený, že jo, dřív to bylo třeba v tom podnikání v řemesle, že se to předávalo taky z generace na generaci. A je to dobře, no.
0: A potom je tam ještě ta muzika. To také ve vaší rodině v hojnosti.
1: Muzika taky, no. Já bych řekl, že všichni ty příbuzní, co dělají muziku, jsou fakt muzikanti, na rozdíl ode mě, já jsem takový písničkář. Ale oni jsou muzikanti. Tatínek třeba velký muzikant nebyl, ale hodně zpíval. Zpíval rád a zpíval nahlas.
0: Nahlas.
1: A takže on nás třeba v neděli ráno budil, ne, že by nás chtěl budit, ale on si ráno zpíval a tak nás to budilo, to si tak jako pamatuju.
0: Zpíval chvalospěvy?
1: Jo, tak on většinou takový nějaký kancionálovky, ano, to ano. On měl takový oblíbený. A navíc třeba zpíval polsky, protože on je původem Polák, že tam se mluví teda po našemu. Takže no, my jsme to měli takhle jako pestrý doma.
0: Měli jste to pestrý a ty taky mluvíš po našemu, umíš to ještě?
1: Ne, já se v Polsku domluvím, ale jakože bych uměl, to ne. Den dobrý, to je jako...
0: Den dobrý, bardzo dobrý. My dneska budeme trošku vzpomínat a důvod, proč jsem tě sem pozvala, je prostý. Ty máš nějaké spojení s městem Brnem a to spojení je docela, bych řekla, těsné, nebo aspoň bylo v určité době. Nevím, co z toho zůstalo do dneška. To mě bude právě zajímat, ale budeme se trošku vracet do historie, ale budeme mluvit také o současnosti. Hudební skupina Jonáš, s tou byl trošku spjatý tvůj život, ale písně jako Plavčík Žán, Když v bouřích žití znaven, nebo písničky pro děti, to všechno je spjato s jménem Samuel Kaleta. Pamětníci si tě vybaví s kytarou, jak zpíváš v Brně u baptistů. Od té doby ale uplynulo už mnoho let. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: No, v dobrým. Vzpomínám na to rád. Já mám takový období v životě, který nějak mám pro sebe rozlišený a tohle to bylo jedno z těch důležitých v něčem, v hodně věcech řekl bych. Tak jednak v té muzice, myslím, že vlastně Brno bylo takový počátek toho mýho písničkaření, protože předtím...
0: Ty jsi byl tehdy hodně mladý, ty jsi tady studoval?
1: Já jsem přišel na průmyslovku, ale už po učňáku, takže jsem byl trošku starší než ty moji spolužáci. A my jsme měli třeba kapelu i ve škole, nebo vlastně dvě kapely ve škole. Potom u baptistů jsem teda hrál třeba s Rančovými a s dalšíma lidma. Ale začal jsem i vlastně zpívat hodně sám. A oni mě tak trošku u těch baptistů k tomu dokopali, protože to bylo pak už nějak téměř jako pravidlem, že při čtvrtečních shromážděních já jsem musel mít připravenou písničku nějakou, nebo se počítalo s tím, že budu zpívat, jo. A to byla dobrá škola, protože já jsem musel tak, nebo přišlo mi to, že je to dobrý sledovat to kázání, aby ta písnička byla trošku tematická.
0: Aby se to k tomu hodilo.
1: Aby se to hodilo. Takže to bylo dobrý. Takže já jsem se učil takhle jako vnímat to prostředí a co se děje a o čem se mluví a hledat k tomu tu písničku, pak ještě teda ji zaspívat, zahrát. Takže skvělý. A jako mně se na církvi líbí to, že to je pro začínající muzikanty takový bezpečný prostředí.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: I když jsme třeba byli jako děti v besídce, že jo, nebo potom v dorostu, v mládeži, a když se něco před tím sborem takhle zpívá nebo předvádí, tak je to bezpečný, člověk nemusí...
0: Všichni
1: fandí, jo. Občas se najde nějaký takový rejpo, ale tak je to trošku jako tohle, ale
0: trošku
1: to už...
0: Trošku dodržuj to tempo.
1: No, ale to už člověk ví dopředu, tenhle člověk je takový, tak to je jasný, jo, to je v pohodě. Takže jo, dobrý, takže pro mě to taky bylo důležitý, tady to. No.
0: A to se bavíme o nějakých 80. nebo už 90. Před revolucí nebo po revoluci?
1: To bylo před.
0: To bylo ještě před revolucí.
1: No, bylo to.
0: A nemusíš říkat datum.
1: Neřeknu,
0: my jsme si před
1: tak,
0: pořadem sdíleli, že ta čísla nejsou roku 80, zrovna nebo... naší silnou stránkou.
1: Nejsou.
0: Tak prostě ještě před revolucí.
1: Jo.
0: To byla ta doba, kdy už to všechno tak trošičku bobtnalo.
1: Ono to vlastně, celá ta moje muzikantská éra začala mnohem dřív. Pocházím z Trhovýho Štěpánova, já tam je církev bratrská, nebo byla v té době. A můj starší brácha s klukama v mládeži založili kapelu a hráli takový všelijaký věc. Jako křesťanský písničky, ale takový svůj styl měli. Oni dokonce byli jedna z prvních protestantských, myslím, možná kromě evangelíků, to nevím, skupin hodin, který začali hrát s bicíma.
0: No a ještě tady u baptistů přece byl Luboš Hlavsa.
1: Luboš Hlavsa, ano, s Lubošem jsme taky...
0: To byla taky rarita.
1: Jo, Luboš, no.
0: Ano.
1: Ale tohle bylo vlastně ještě nějakých...
0: Ještě dřív?
1: Možná 10 let předtím.
0: Mm-hmm. Průkopníci.
1: A kluci mě tenkrát, mě bylo 10 let a hodně mě vzali do kapely a hrál jsem na mandolínu. Takový jenom doprovod, ne? Takový ty brnkačky,
0: mandolínu.
1: A to pro mě bylo strašně důležitý, že jo, v tom věku. A později jsem tam nějak, v té kapele zůstal, to si přesně nepamatuju, ale později, když mi bylo nějakých 14, 13, tak jsem začal hrát na basu nebo na kontrabas. A to brácha už byl v té době v Brně na studiích a chodil na Smetanku k baptistům. Ale měl kamarády jako mezi katolíkama, evangelíkama, takže my jsme tu kapelu, nebo brácha tu kapelu rozšířil o další, hlavně zpěváky a muzikanty tady z Brna a my jsme teda tam z toho Štěpánova a z Vašimska, takhle jsme se dávali dohromady a hodně jsme jezdili do Brna.
0: Měli jste nějaký název?
1: No, my jsme si říkali faráři, ale to se nějak, myslím,
0: se to neujalo, ne?
1: Neujalo, říkalo se kaletovci, myslím.
0: Ano, no, kaletovci, no, tak to no. Jo, to jo.
1: Ale my jsme si tak jako říkali, nám se to líbilo víc. A ještě ti můžu říct takovou perličku. To bylo za komunistů, že jo, nějaký vydávání desek. To vůbec
0: nešlo.
1: Ale nám se podařilo vydat desku, nebo podařilo. My máme příbuzný v Polsku a oni tam taky, že jo, měli kapely různý a sehnali nějaký kontakt do Kanady, na nějaký prostě Poláky, kteří tam žili delší dobu. A oni jim vydali v Kanadě desku, pak se to pašovalo do Polska. A přes tyhle naše příbuzný jsme se nějak prostě do té Kanady taky ty nahrávky jsme dostali. Oni nám tam vydali desku, propašovali to do Polska a my jsme to pak, nebo různý lidi to pašovali z Polska do Čech. Pokud vím, tak celníci nějakou tu zásilku vyhmátli, takže z těch desek nebylo až tolik, ale nicméně nám vyšla v Kanadě deska.
0: A máš ji doma?
1: Mám ji doma, teď jsem si ji nedávno právě pouštěl, moc se to poslouchat nedá, teda jako pravdě.
0: To jsou mi věci, co se tady dozvíme všechno dneska. Takže deska dokonce.
1: Jako tato skupina, nebo tam ta muzika, kterou jsme dělali, pro mě to bylo důležitý i v otázce života s Pánem Bohem. Já jsem vyrostl, že jsme se bavili o tom dědečkovi a tatínkovi, kazatele a tohle to všecko, takže já jsem byl
0: vyrůstal
1: dobře
0: v církvi, přímém přenosu.
1: Ale navíc, že ty moje rodiče a prarodiče to byli všichni lidi, kteří žili s Bohem naplno. A takže i když jsem v pubertě měl takový jako různý cuky, kdo ví, jak to je a tohleto, tak jsem tak nějak musel a v srdci jsem to věděl, že oni si na to nehrajou, jo? Že to je opravdu. To byl takový důležitý moment, takže já jsem věděl, že dřív nebo později bych se tak nějak měl rozhodnout, jestli teda v životě půjdu s Pánem Bohem nebo bez něj. A víceméně by to bylo jasný, že s Pánem Bohem, že bez něj to nemá moc smysl, jo. Ale teď vlastně byla spíš ta otázka toho, kdy a nějak to, jako to vyjádřit a s Pánem Bohem si to nějak domluvit a říct to jasně. A my jsme s touhle kapelou jeden rok byli pozvaní do Polska, to mi bylo 14 a půl. Byli jsme tam, jmenovalo se to Oázia, bylo to setkání katolické mládeže. Myslím si, že to spadá do charismatického hnutí, ale nejsem si tím už teďko úplně jistý. A bylo to poměrně velké setkání. My jsme byli nejdřív v Jeleněj Gůře a potom v Tatrách, v Polských Tatrách. To se jmenovalo, to jsem teď zapomněl, Břegy. Jo, Břegy, taková vesnice, takový roubený domky ještě a tohleto. A tam se spalo ve stodolách a na půdách, a spousta býval mladých lidí. Jo. A dřevěný kostelík, krásný. A my jsme byli čtyři kluci, hráli jsme, já jsem měl kontrabas, brácha Daniel kytaru a zpíval a celý to tak jako ved, Pepa Sanitráku na banjo a Štěpánek Sneru na kytaru nebo na mandolínu. A my jsme tam prostě takhle přijeli z těch Břegů do těch Tater a oni už nás tak nějak jako očekávali a byli to hrozně nadšený mladí lidi, takový jako plný nadšení pro Ježíše. Ale oni byli nadšení se vším. A já si pamatuju, že jsme hned, jak jsme přijeli, tak nás vzali do nějaký stodoly a tam jsme měli mít koncert. A oni, jak byli nadšený, furt nám tleskali. Oni tleskali, i když jsme hráli, jo. To bylo hrozně příjemné, akorát, že jsme se neslyšeli teda při tom. Ale bylo to... A hrozně se jim líbila písnička. My jsme zpívali písničku od Pavla Dolejšího Dál, dál, dál, dnes čas utíká.
0: Ano.
1: A oni si mysleli, že zpíváme rusky da, da, da. Tak to bylo takový jako hit v té době. No a já jsem... Pro mě to bylo důležitý v té otázce jako vztahu k Pánu Bohu. Protože jsem si říkal, nebo tak, no, mě tam napadlo, že jestli jako být křesťanem, tak nějakým takovýmhle, jako jsou tyhle ty mladí lidi, jo. To mi bylo prostě takový blízký. No, to byl takový poslední asi jako moment.
0: Takový ten potřebný impuls.
1: Jo, jo, jo, taková ta poslední kapka.
0: Ta kapka.
1: Abych pak
0: no a pak přišlo to rozhodnutí, přišlo to někde rozhodnutí. Veřejně?
1: Bylo to veřejně, to bylo taky zvláštní, když nad tím přemýšlím zpětně. Já jsem samozřejmě nějak jako věděl, že Pánu Bohu to můžu říct kdekoliv, že jo. Ale nějak jsem to měl zafixovaný, že by to mělo být na nějaký evangelizaci, čili na nějakém shromáždění.
0: Že to by se slušelo.
1: No, jako já nevím, proč jsem ano, to tak měl. Jo? Ale, takže já jsem čekal, až bude evangelizace, nějaký takovýhle shromáždění, kde bude výzva, kdo chce žít s Ježíšem, tak ať vstane nebo něco takového. A zase to mám spojený s písničkou, protože to se většinou zpívala nějaká písnička z kancionálu nebo něco
0: tak
1: takového.
0: Tak jakýž jsem, ne?
1: Přesně tak, tak jakýž jsem. A během té písničky si ty lidi měli stoupnout nebo někam jít, jo. A já jsem přece jenom v té době byl takový mnohem plaší, než jsem teď. Takový introvert trošku a mě se, bylo mi to zatěžko jako si stoupnout, jo. A my jsme seděli v první lavici nebo v druhé lavici s kamarádem a teď jsme měli ten kancionál. A já jsem ho držel. A vím, že jsem si říkal, no já si nemůžu stoupnout, protože Jarda by na to neviděl.
0: Hledal si důvody.
1: Ale hledal jsem důvody, abych se tomu nějak vyhnul. A jenže Jarda buď to vycejtil, nebo mu Pán Bůh nějak dal takový impuls, on mi ten zpěvník sebral a držel ho sám, takže já už jsem neměl jako žádnou takovou jako výmluvu. Takže jsem
0: tak
1: si stoupnul.
0: Odvážil.
1: Tak jsem se odvážil a to byl vlastně ten moment takového rozhodnutí žít s Ježíšem naplno.
0: A trvá dodnes.
1: Jo.
0: To tvé rozhodnutí, nikdy si ho nelitoval nebo si z něho neustoupil?
1: Neustoupil, ne. Jako ne, že by to vždycky bylo lehký, jako byly situace nebo chvíle, kdy jsem se s Pánem Bohem hádal, to se přiznám. Ale on vždycky nějak jako to vyhrál.
0: Vždycky to vyhrál, no.
1: Ale tak jako v dobrým, víš?
0: Ano, ano,
1: nikdy,
0: ano,
1: rozumím. Nikdy mě nesejmul, jako, ale koukej se srovnat.
0: No tak když čteme žalmy, co David prožíval a jakým způsobem komunikoval s Pánem Bohem, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku.
1: Jo.
0: Že když přijdou nějaké situace, kterým nerozumíme, které jsou těžké, takže že Pán Bůh se s tím vypořádá, když k němu voláme nebo křičíme nebo třeba jsme nespokojení.
1: Jo, přesně. No.
0: Tak teď si dáme první písničku, při které zavzpomínáme trošku.

0: K branám žití věčného šel. Dozněla píseň Když v bouřích žití znaven na Rádiu 7 ve fortepiánu. Zpíval Samuel Kaleta, který je dnešním hostem, mým milým hostem, musím říct. Trošku vzpomínáme a někdy je dobré si utřídit, jak ten život šel. Tak tady máš teď příležitost, Same, si utřídit, jak ten tvůj život šel. Slyšeli jsme už od tebe, kdy přišel ten okamžik, kdy ses vědomě rozhodl, že chceš žít s Pánem Bohem. A to ti bylo nějakých, já nevím, 15, 14?
1: To by bylo necelých 15, jo.
0: Ale to je ještě docela raný věk. Celý život byl před tebou. Jak to potom vypadalo dál? Byla totalita. Zrovna to nebylo populární být křesťan v té době.
1: To nebylo, ale na druhou stranu tím, že jsem vyrostl vlastně na malinkém městě nebo na vesnici, kde se o nás všechno vědělo, že jo, tak to nebylo nic, pro nikoho to nebylo překvapující, že někdo od Kaletů je věřící. To byla jedna věc. Druhá věc, že to tak nějak, třeba spolužáci na té základce to tak nějak jako respektovali, tam nebyl problém. Potom jsem šel na učňák. To bylo takový zase fajn, že to byli úplně noví lidi, neznámí, a tak nějak mi bylo jasný, že je dobrý jim to říct prostě na rovinu, co nejdřív, s ničím se neschovávat, takže tam to taky nějak fungovalo. Já jsem měl asi výhodu v tom, že jsem vždycky, já jsem nebyl takový jako úplně takový to hodný dítě, který si někam sedne a sedím. To jsem taky uměl, ale v srdci jsem to neměl. Spíš mě to tahlo tak jako do nějaký aktivity a k těm aktivnějším spolužákům. Takže já jsem většinou byl nějaký tý partě, která tam udávala trošku ten směr tý třídy a toho, co se dělo. Takový ty aktivnější. A ty aktivnější většinou byly trošku zlobivější než ty ostatní. Jo. A to mi bylo blízký, takže oni to nějak jako brali automaticky, seš věřící, ale seš fajn, tak jako...
0: Ale seš normální v podstatě.
1: Seš normální v podstatě, jo, no. jo. Tohle bys dělat neměl, jak to, že to děláš, když seš věřící. Takže dobrý. A na tom učňáku, z hlediska té muziky, to pro mě bylo důležitý, jsem tam chodil do církve bratrský, to bylo v Kutné Hoře, a tenkrát tam Pavel Dolejší založil takovou hudební skupinu s dětma. To byly děti, co chodili na základku, já jsem byl jo, o pár let starší. A to bylo moc, moc fajn, zase takový jako novej impuls hudební nebo nový zážitek, nové zkušenosti. Taky ty jeho písničky byly dělané právě na míru těm dětskám. Některý jako samozřejmě si pamatuju do dneška, některý už bych nespíval, jako Pán Bůh má rád děti poslušné.
0: A co ty neposlušné?
1: No, ono to pokročuje dál, jako furt s těma poslušnýma, někdo tam přidal, že jo, Pán Bůh má rád děti poslušné, a někdo přidal, a ty neposlušné, ty už vůbec ne. Jo. Takže tuhle tu písničku třeba už by dneska asi s čistým svědomím zpívat nemohl, protože Pán Bůh samozřejmě miluje i ty neposlušný, i ty poslušný. Ale bylo to rozhodně jako dobrý. Pavel Dolejší vytvořil nějaký takový pásma, že tam bylo i nějaký povídání, písničky, ty děcka to tak. Myslím si, že jsme to i pak nahrávali právě v Brně pro TVR-ko ještě teda jako tajně.
0: Kdysi.
1: No, s Jirkou Dedecím. Tak to byla taková dobrá zkušenost na tom učňáku. No a na učňáku na konci mi říkali, ty se učíš dobře, měl bys jít na průmyslovku. A mě se nechtělo učit, jo už. Tak já jsem říkal, že nepůjdu. A oni říkali, hele, běž, protože jsi vyučený, tak se dostaneš v Brně na průmyslovku s Lévánenskou a nemusíš dělat žádný zkoušky. Tam budou prostě jenom kluci z učňáku. A já jsem říkal, mě se fakt jako nechce nějak. Tak jsem to pustil, jo. A pak se mi to nějak rozleželo v hlavě. A říkal jsem si, že vlastně do toho Brna, to už jsme měli, že jo, ty kontakty s tím bráchou, jsme tam jezdili a tohleto. A mě se u baptistů, kde jsme tak jako zapadli, se nám hrozně všem líbilo. A já jsem říkal, já bych do toho Brna vlastně docela jako rád šel, to by bylo asi fajn. Tak jsem se na poslední chvíli rozhodl, že teda na tu průmyslovku půjdu. Jenže to už byly uzavřený tyhle ty ročníky těch vyučenců takzvaných a oni mi řekli, no jako můžeš, ale půjdeš do normální třídy, do druháku a musíš udělat rozdílové zkoušky. Už jiná možnost nebyla. Takže já jsem se celý prázdniny jako měl učit. To bylo zase zajímavý, protože já jsem se měl učit a to mě moc nebavilo, ale co mě začalo bavit, místo toho si číst Bibli. A to bylo zajímavé, jo? Takže já jsem místo učení si četl Bibli a taky jsem se trošku učil, ale v některých předmětech jsem neměl moc šanci. A modlil jsem se vlastně jako, protože jsem si nebyl jistý, chceš mě tam, Pane Bože, nebo mě tam nechceš, nebo se mi jenom chce být v tom Brně. A tak mě napadlo, hele, mě by se líbilo nejvíc, když bys to udělal tak, že bych ty rozdílové zkoušky neudělal a oni by mě přesto vzali. No to by byla taková jako jistota, že jsi to vymyslel ty.
0: To jsi se teda tam vymýšlel.
1: No to jsem si vymýšlel, takový podmínky. Ale já jsem chtěl mít jistotu, že se nehrndu na něčeho, co Pán Bůh nechce. No ale dopadlo to přesně tak, jo. Já jsem neudělal rozdílové zkoušky z chemie, ty jsem pak musel dodělávat během půl roku. A dostal jsem se do třídy vlastně děcek, který už tam prožili spolu ten prvák. A to byla hrozně fajn třída, protože většina z nich tam chtěla studovat něco jiného, ale nakonec skončili tam, protože se nedostali. A měli jsme tam spoustu dobrých muzikantů, dvě kapely. Jo, takže to bylo moc fajn. A do dneška máme moc hezký vztahy, když to jde, tak se prostě...
0: Tak zase tam byla ta muzika.
1: Zase tam byla muzika a zároveň jsem chodil teda k baptistům, že jo, do sboru a tam zase byla muzika. A jednak jsem tam začal zpívat hodně sám, to jsem měl potom povinně teda. A pak jsme začali zpívat s Rančovejma.
0: A v té době už si skládal nějaké svoje písničky?
1: Jo, tak to teď honem nevím. Asi jo, asi jsem asi s tím nějak začal.
0: Ty písničky, které tady máme v našem hudebním archivu, tak jsou hodně známé, ale nepátrala jsem, jestli jsou z tvého pera, nebo jestli je napsali jiní autoři. Ono to není tak až úplně důležité. Důležité je, že tehdy baptistický sbor byl takové centrum, bych řekla, kde to hodně žilo, kde se dělaly různé akce a kam se scházeli a zbíhali lidé nejen z Brna a přijížděli na ty různé akce a vy jste tam hodně hráli a zpívali, tak s tím je hodně toto období spjato. A jak na tu dobu tedy teď vzpomínáš? Ty jsi říkal, že dobře, a když si člověk tak jako vybaví, trošku se vrátí zpátky, samozřejmě mládí, že život před sebou, ještě žádná moc velká zodpovědnost, člověk si mohl dělat, co chtěl a co ho bavilo, tak jak po této stránce, nebo jak třeba i duchovně jsi to prožíval, co jsi odnesl z toho? Já jsem ten dnešní pořad nazvala Stará láska nerezaví, že to, co v mládí zažijeme, tak nás nějak formuje potom dál.
1: Jo, to je pravda. Pro mě to bylo jako ve vícero oblastech důležitý. V té muzice to už jsem trošku jako zmínil. Ale bylo to důležité i v tom, že jsem se dostal úplně do jiného sboru, než jsem byl zvyklý. Jsem byl z malinkého společenství, pak sice v Kutné Hoře to bylo trošku větší, ale pořád to byl sbor, do kterého jsem byl zvyklý dojíždět třeba. A tohle to bylo ještě větší sbor a hlavně mi tam přišlo moc fajn tenkrát a myslím si, že to trvá, že se tam člověk cítil dobře. Jo, že to bylo takový otevřený. My jsme tak trošku třeba s těma farářema vybočovali. Přece jenom jsme hráli country, to se v církvi moc nehrálo. A jo, byli jsme takový, jako já si vzpomínám třeba na situaci, kdy jsme to přijetí, abych jako demonstroval od toho sboru nebo od těch lidí, kdy jsme nějak projížděli Brnem, jeli jsme na nějaký čundr, byli jsme oblečený v maskáčích a měli jsme tu basu, že, a ty kytary a tohleto. A cestou jsme se stavili v Brně, takže půjdeme na Smetanku, co jsme tam chtěli provádět nebo co. A cestou jsme šli pěšky z nádraží a cestou jsme potkali kazatele Titěru, který tam v té době byl. A tak nám to bylo trošku trapný, protože my v těch maskáčích a on proti nám, že v kravatě, v saku, jo, takový prostě bratr kazatel. A on už z dálky na nás volal, bratři, vítejte v Brně. A hned se na nás tak jako vrhnul, jo. A člověk se cítil tak jako blbý, aby se od nás neumazalo těch maskáčů, že jo. A tak to bylo takový jako moc milý a takhle nějak jsme to prožívali nebo vnímali od celého toho sboru. Tak to byl takový jako jeden důležitý moment. Co pak jsem ocenil dál, bylo, že to byl misijní sbor, nebo asi myslím, že je pořád. A to zase bylo něco, co mi bylo blízký, ale na co jsem úplně tak jako zvyklý nebyl. A tak to bylo taky taková inspirace potom v těch dalších letech. Další věc, která v Brně začala, byl můj jako vztah k dětem, jo. To začalo dvěma věcma. Já, protože jsem zpíval v těch shromážděních, tak jsem se dával vepředu v první nebo v druhé řadě, že jo. abych byl jako po ruce a mohl hned vyběhnout. A v neděli děti chodívaly do nedělky, ale ze začátku byly na shromáždění a pak šli do nedělky během nějaký písničky. Jo? A já jsem tam takhle jednou seděl, když ty děti ještě neodešly a najednou ke mně přišla nějaká holčička a sedla se mi na klín. A to bylo, jednak to bylo hrozně milý a jednak jsem zjistil, že mi to nevadí, že je mi to příjemný a že si vlastně s ní rozumím. Jo? A ona byla maličká. Já jsem tady byl před pár lety na nějakém setkání a ona se ke mně hlásila, já jsem zapomněl už, kdo to byl, to je trapný. Jako
0: pamatovala si to.
1: Ona si to pamatuje, takže to bylo hrozně milý po letech vidět dospělou a jako slyšet, to jsem byla já. A druhý moment jako s dětma byl ten, že se v té době dělali v tom sboru dětský tábory, samozřejmě tajný, že to bylo za komunistů, takže to bylo všecko na tajňačku. A v té době to vedl můj kamarád, taky student v té době v Brně, Daniel Vyhlídka, a on šel na vojnu. Takže ten tábor nemohl už dělat a za náma do mládeže přišel bratr kazatel a říkal, hele, Daniel je na vojně, nemáme, kdo by dělal tábor v létě pro děti, tak to budete dělat vy. Ty budeš dělat tohle.
0: A bylo to.
1: A bylo to, jo. A my jsme říkali, no ale my jsme to nikdy nedělali. No, to nevadí, to se naučíte, my vám pomůžem. Takže já jsem dostal na starosti nějaký oddíl. Kluci, to já nevím, jestli tam byly holky, ale kluci určitě. A zjistil jsem, že mě to docela baví a že mě to s nima jde, jo. A druhou věc, kterou jsem dostal za úkol, vždycky večer, dopoledne, byly takové jako setkání s těma dětma, kde jsme vyprávěli nějaký biblický příběhy a takovéhle věci. A já jsem dostal za úkol asi ty příběhy připravit a vyprávět, jo. A takže to bylo taky zajímavé.
0: Tak jsi jako... z tebe stal vypravěč.
1: Trošku jo, trošku mi to zůstalo. Mhm. Teď přeskočím teda do současnosti, protože my teď bydlíme v Nýrsku už leta. A mimo jiné v Nýrsku jsem se zapojil do divadla ochotnického. A většinou mám roli, když ne ještě nějakou jinou, tak mám roli vypravěče.
0: No vidíš, no. Máš z čeho čerpat.
1: Mám z čeho čerpat a to začal v tom Brně, jo, tenkrát. To je nějakých...
0: No a tak s těma dětma, ty si potom i složil nějaké dětské písničky, že?
1: Teď něco nevím, jestli jsem nějaký složil. Jo, nějaký
0: něco,
1: taky, ano.
0: Něco vzniklo.
1: Jo, nějaký jsem složil, nějaký jsem převzal. Já to mám i s těma dospěláckýma písničkama hodně převzatý, některý svoje. Ale nejsou všecky, co zpívám, nejsou moje, jo. Ale ty dětský taky nějaký, no. A mně se to pak hrozně hodilo, i my jsme potom, když už jsem z Brna odešel a bylo po revoluci, tak jsme začali dělat tábory taky pro děti a tam se mi hodilo obojí, jo. I ty písničky dětský, i ta zkušenost s těma dětma.
0: Tak s vnoučatama to možná ještě zúročíš víc.
1: Jo, no můj syn už si to plánuje, že mi bude děti posílat na prázdniny.
0: Tak máš před sebou i tak jako nastíněnou tu budoucnost.
1: Jo, budoucnost je jasná.
0: Jak to bude dál. Když se bavíme o tvém životě, tak je opravdu spjatý s tou hudbou, s církví. To všechno bylo a je pořád součástí tvého života. A mě by zajímalo, jak se to v průběhu času třeba proměňovalo vůbec ten vztah k hudbě, protože něco jiného je, když je člověk opravdu svobodný, mladý, sám, nemá rodinu a může si jet kdy chce, kam chce, plánovat si ten čas úplně jinak, než když potom přijde ta rodina. Kdyby se o tom něco řekl?
1: Jo, asi to tak hodně je, no. Je pravda, že když jsem se potom oženil, tak jsem, ale ne hned, vlastně až po přestěhování z toho Štěpánova jsme se pak s manželkou a s Judou, nejstarším synem, pak máme...
0: Syn Juda, to musíme říct, že máte syna, no, Judu. To prostě se hned
1: Sáru.
0: Tak... Ne, celu Sáru. Sáru, no. To jako občas slyšíme to jméno, jo. Že... Ale syn Juda, to je opravdu výjimečné.
1: No, je to výjimečný, ale to jsem teda původně tady nechtěl otevírat, ale ano. To jsi mi přihrál. Ano. No, zajímavý bylo, jak k tomu jménu přišel.
0: No, to řekni.
1: Jo? No, protože ještě když jsme byli svobodní a moje manželka teda taky, vůbec jsme spolu ještě nechodili nic. A ona dokonce v té době uvažovala o tom, že půjde někam do kláštera, že prostě něco takového. A v té době jí nějak pán Bůh ukázal, že bude mít syna Judu. A je zajímavý, že jí to vůbec nepřišlo divný, že by měla jít do kláštera a přitom
0: mít
1: syna Judu. A to nějak neřešila v té době.
0: Ano, ano.
1: No a potom, když jsme se vzali a čekali jsme první miminko, tak jsme byli teda fakt jako zvědaví, jestli to bude naplnění toho, co jí pán Bůh tenkrát řekl, nebo jestli třeba blbě slyšela, nebo si to vymyslela. Máme ještě doma fotku takovou, jak má to břicho velký,
0: ano.
1: Těhotný, a tam máme fixou, jsem tam napsal Juda. A druhý jméno, který připadalo v úvahu, kde už si teda Zdena manželka moje nebyla tak moc jistá, bylo Sára. Uh-huh. Takže když by to byla holka, byla by to Sára. Ale to bylo tam v závorce, na tom břiše napsaný, že jsou jenom malinkým. Jo? Ale Juda bylo velkým a skutečně byl to Juda.
0: No Juda je chvála, že jo? Tak ano, ten, to má chválu. Taky jako tu souvislost jo. vlastně s tím jo. tvým životem jo. s vaší rodinou, protože ta hudba, chvála Pánu Bohu, tě provází celý život.
1: Ano. A je pravda, že Juda je dobrý muzikant, i když je učitel, ale zase ten vztah k dětem, ale to zase máme i po předcích taky. Můj dědeček od maminky, Kolman, byl učitel.
0: Kolman, to je také vaše rodina.
1: To je taky profláklý jméno takový.
0: Také. No tak já teď dám radši písničku.
1: Dej radši písničku.
2: Šli do chrámu Petr s Janem se modlit a říkat amen. Chromý tam žebrával snad každý den,

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a s mým dnešním hostem Samuelem Kaletou, kterého trošku zpovídám a také trošku vzpomínáme. Písnička, která dozněla, je známá pamětníkům, hlavně ten refrén je známý, který se zpíval, a tam je tvůj otisk, že?
1: No, trošku jo. Jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme ten refrén, když si právě s těma farářema jsme byli v Polsku, a tak jsme tu písničku, myslím, přivezli od tam. A jenom ale ten refrén, jo, když chodíš, když skáčeš. A já jsem nedávno dělal nějakou nahrávku a tuhle tu písničku jsem tam chtěl mít, a tak jsem hledal autora. Aby to bylo všecko tak, jak
0: ano,
1: prostě
0: správně.
1: Má být, správně. A zjistil jsem, že to je teda původně anglická písnička a že to není jenom refrén, ale že to má normálně sloky a že to je vlastně celý příběh, tak jak je napsaný ve Skutcích, Skutky apoštolů, Nový zákon, ano. Kdyby někdo nevěděl. A tak jsem si říkal, to je škoda, že my to v češtině nemáme.
0: Ano.
1: Tak jsem dopsal ten zbytek k tomu refrénu.
0: Takže je to ten příběh.
1: Je to ten příběh. Teď je to tak, jak to má být.
0: Teď je to tak, jak to má být. A my se posuneme v tom našem povídání už trošku blíž současnosti a dostaneme se až na Šumavu, do Nýrska, kam vedly tvé kroky a Pán Bůh tě tam nějak zavál. Šumava, to je trošku něco jiného než Trhoviště Pánov, tedy.
1: To je hodně něco jiného. No. No. Jinak pro zajímavost, já jsem byl na vojně v Klatovech, takže jsem
0: takže
1: což je kousíček
0: ochutnal odstavek, Šumavu.
1: Tak jsem ochutnal Šumavu, ale to jsem samozřejmě v té době netušil, že tam půjdu bydlet. Jo? Ale když jsme potom se stěhovali, tak to bylo trošku příjemné, protože pár lidí jsem tam přeci jenom znal a tak, takže už jsem trošku věděl, kam jdu. Ale my jsme potřebovali bydlení a v té době se nám z Nýrska ozval Karel Velkoborský, který věděl, že pracuju s dětma, že pracuju s Romama. A to on taky dělal. A jinak jsme se neznali. A on v té době scháněl kvůli svýmu nějakému projektu někoho, kdo bude v Nýrsku bydlet. A když mi to napsal, nebo on to rozesílal spoustě lidem zřejmě, jo? Ale já jsem od něj dostal ten dopis a tak jsem mu odepsal, že o někom vím, kdo by tam mohl bydlet, že to jsme my s manželkou a s malým Judou. Takže nakonec to tak dopadlo, že jsme se skutečně do Nýrska přestěhovali. Ten projekt nakonec sice nekonal, ale už jsme tam zůstali. Narodila se nám tam pak ještě Sára.
0: Sára přišla z té závorky, se stala skutečnou.
1: Tak, jo, všecko se to naplnilo. A takže jsme vlastně takhle se dostali do Nýrska. Tam bylo malý společenství, církev. A já jsem to potom převzal vlastně potom Karlovi i ten sbor, nějakých, já nevím, 20 lidí řekněme. A to bylo období, kdy jsem vlastně se zpíváním přestal. Jednak protože jsme měli rodinu, jednak protože jsem měl starosti sbor, k tomu jsem ještě
0: byly
1: normálně
0: jiné starosti. Pracoval,
1: byly jiné starosti. A na zpívání, na ježdění nikde nebyl prostě čas ani energie. Ale samozřejmě ta muzika mi zůstala, co bylo na Šumavě hezkýho a je vlastně do dneška. Tam hodně těch sborů vzniklo až po revoluci. Některý tam byli a hodně jich vzniklo až po revoluci. A ty sbory, řekněme někde od Klenčín pod Čerchovem, což už teda není Šumava, Český les asi, až po Horažďovice, celý ten pás, tam všechny, kde byly ty místa, kde byly ty sbory, tak jednou za měsíc se setkávali, jednak pastoři, to se setkávají do dneška, a jednou za měsíc byly takzvaný společný celošumavský shromáždění. A já jsem tam měl posléze na starosti chvály, a tak jsme udělali takovou kapelu prostě ze všech, kdo mohl trošku zpívat a hrát a jezdit na zkoušky, tak jsme udělali takovou velkou kapelu jenom speciálně pro tyhle ty shromáždění.
0: Tak jsi k tomu trošku vrátil?
1: Tak jsem se k tomu vrátil, už to nebylo teda ježdění, kdo ví kam, ale bylo to jako na té Šumavě. A to bylo taky fajn. Zase jiný takový způsob muziky a jiný písničky, ale taky hezký. No.
0: Jsou různá období životní a někdy to je tak, že třeba intenzivně se potkáváme s někým a děláme nějakou práci a potom nastane další období, kdy se to změní a tak třeba to tvoje jméno tady bylo hodně intenzivně znělo v Brně v té době v těch 80. letech před tou revolucí. Ty písničky byly známé a kolovaly mezi lidmi a potom se trošičku ztratil z té scény. A tak mě právě zajímalo, jak to pokračuje dál v tom tvém životě, protože věřím tomu, že co Pán Bůh zasel do života člověka, takže že roste. A že i když třeba je nějaká ta pauza, takže to pokračuje dál. A myslím, že se nemýlím i v tom tvém životě, že to pokračuje dál.
1: Pokračuje. Ta pauza byla pak ještě vlastně jakoby intenzivnější. Já jsem měl rok úplně bez muziky i bez vlastní kytary, protože jak jsem dělal pastora, tak to skončilo mým vyhořením. No, takže jsem si potřeboval odpočinout.
0: To ti nebylo dobře.
1: To mi nebylo dobře. Co dneska oceňuju, nebo co je mi tak jako, že nebylo dobře nejenom mě, ale i rodině. Jo? Ty lidi okolo jsou tím zasažený taky a není to snadný. Ale všichni jsme to nějak přežili, ustáli.
0: Díky Pánu za to.
1: Díky Pánu, fakt. Jo. Že jo? U mě to pak pokračovalo ještě nějakýma sezónníma depresema, nebo takovýma ne silnýma, ale přeci jenom. Takže jsem pak bral i nějaký prášky. A to je taky zajímavá zkušenost, jak mi Pán Bůh z toho postupně dostával ven. Letos
0: musel
1: vlastně
0: si
1: mám
0: trošku přehodnotit svůj způsob života.
1: Jo, přesně. Spoustu věcí musí být jinak. Jo? Ano. Takže ono je to nakonec k dobrýmu, když to člověk jako přežije
0: když
1: nakonec.
0: Tím jo?
1: Když tím projde. A je pravda, že to už je nějakých více jak 10 let, co jako se to stalo. A letos jsem měl první zimu. Já jsem ty deprese měl většinou v zimě a konec zimy. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám. Prášky jsem přestal užívat už jako před x lety, ale užíval jsem nějaký bylinky a takovýhle věci, jo, po dohodě s paní doktorkou. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám vůbec nic.
0: No tak sláva.
1: No, fakt sláva. Jako Pán Bůh mě z toho tak jako pomaloučku.
0: Díky Bohu za to. To ráda slyším, no. A jsem ráda, že to tady zaznělo, že Pán Bůh je opravdu všemohoucí.
1: No, no a možná ještě jako vlastně s tím je spojený to, jednak tu muziku jsem pak samozřejmě zase, když jsem si odpočinul.
0: No,
1: no
0: to bez té muziky nejde, že v tom životě, když tam je.
1: Člověk je nějak na to zvyklý, tak jako blbě, no, no. Je pravda, že jsem pak, když jsem se vrátil ke kytaře, po tom roce možná i víc to bylo, tak jsem některé ty písničky, hlavně ty svoje, co jsem hrál sám, tak jsem musel znovu trénovat. Já jsem říkal, co jsem si to tenkrát vymyslel, lidi je to hrozně těžký na to zahraní. Ale jako už to pomalu dávám, už jsem se rozehrál. Ale co bylo fajn, nebo co je fajn vlastně ještě pořád na té Šumavě, tam je spousta, v těch sborech je spousta dobrých muzikantů, jo. Akorát, že je to roztrkaný takhle po celém tom velkém území, ale víme o sobě a když je něco potřeba, tak se prostě dáme dokupy a různě hrajeme. Takže my jsme třeba nedávno se dali dokupy s Luďkem a se Šárkou Losovými, taky znáš asi.
0: Taky byli v Brně nějakou dobu.
1: No, no. A teď jsme nedávno nacvičili nějaký hebrejský písničky, protože bylo představení.
0: A tak budete nahrávat něco?
1: No,
0: přihrajte nám sem něco.
1: Oni po nás chtěli, takový ty lidi, co dělají do té židovské kultury, aby jsme to nahráli. My se k tomu nějak furt nemůžeme dostat.
0: Tak.
1: Ale plánujeme
0: udělejte to.
1: Jo, plánujeme to. No. No.
0: Takže jste hebrejské docela.
1: Takže máme asi 3 jenom. Jo?
0: No,
1: hebrejský,
0: ano.
1: No. A když je potřeba, tak prostě se vytvoří taková jednorázová kapela. Na nějakou akci, tam se to odehraje.
0: Je to takové pro radost, že?
1: Je to hodně pro radost, jo, jo, jo.
0: Tak. Já si myslím, že je to fajn, když člověk něco dělá smysluplného, co ho baví, pro radost, a když to může dělat ještě k oslavě Pána Boha, protože jsme křesťané, seš člověk, kde víra v Boha hraje pro tebe důležitou roli v životě, když se to všechno propojí dohromady a může z toho být taková radost, tak je to fajn.
1: Jo. Je to bezva. To jsem si tak jako i uvědomil v posledních letech, že já jsem to měl hodně postavený tak, že to je vlastně služba Bohu. A ať se ti chce nebo nechce a tadle to.
0: Ano, ano.
1: A to vyhoření mi taky pomohlo se na to podívat trošku jako jinak. A dneska mi hodně si uvědomuju, že jo, jedna věc je, že třeba tím sloužíme, nebo takhle, že to je pro nevěřící lidi třeba důležitý, protože ty písničky jsou přístupnější než nějaký povídání.
0: Ano, ano.
1: Potom, že je to důležitý v církvi, jako když chválíme společně Pána Boha. A zase to děláme, jednou to děláme pro lidi, aby porozuměli Pánu Bohu, pak to děláme pro Pána Boha, aby jsme ho chválili. A já jsem si uvědomil, že tam je i ta třetí složka, že to děláme i pro sebe, protože nám to prostě dělá radost. A tak to Pán Bůh vymyslel, aby ta hudba prostě nám dělala dobře. Tak proč si to neužít, že jo?
0: Tak, tak. No, já bych byla ráda, kdybychom se ještě chvilku zastavili u bylinek. Ty jsi už řekl, že občas používáš ty bylinky, ale bylinky souvisí s další etapou tvého života, kdy ses tady dostal, no já nechci říct k bylinkaření, ale spíš podnikání s bylinkami. A to je zase další případ nějakého toho předávání štafety.
1: Jo. Můj dědeček Karel Kaleta z Hrádku byl známý bylinkář. On dělal kazatele, živil se nevím čím, já už jsem ho znal spíš jako důchodce a věnoval se bylinkám a hodně tomu rozuměl. Takže já jsem k těm bylinkám měl vždycky jako dobrý vztah. Vždycky se mi to líbilo a fajn. A teď přeskočím až do toho Nýrska zase. Já jsem měl nějaký takový ty pravidelný chřipky a tyhle ty věci jsem mýval a setkal jsem se s Vaškem Lamarem, taky známý jméno v církvi, který...
0: Výtvarníkem.
1: Výtvarník taky, ale on se taky zajímal o bylinky. A on mi poradil jeden produkt, kde jsou ty bylinky už namíchaný a říkal, tohle to užívej a to by ti mělo pomoct. No tak jsem říkal, jo, to je fajn. Jenže ono to bylo docela drahý, ale byla tam možnost se zapojit do distribuce, tak jsem říkal, no tak dobře, tak já se zapojím do distribuce a vydělám si na to, abych to mohl užívat. Jo? Takhle jsem se k tomu dostal a tím, že od dědečka ty bylinky mi byly blízký, tak prostě tohle to mi bylo taky blízký a strašně prýma bylo, že už to bylo namíchané, já jsem nemusel nic vymýšlet, nic se učit, jo? By to hlava nebrala asi. No. Takže takhle jsem se k tomu dostal, nakonec jsem se tím začal živit, že jsem si udělal e-shop a prodával to takhle. No a pak mám tady ještě druhý e-shop s kamarádem. To jsou produkty sladidla pro diabetiky přírodní. A k tomu jsem se zase dostal tak jako slepě k houslím, zase přes moji neteř, která zjistila, že se to v Norsku vyrábí a prodává a chtěla to dostat do Česka sem. No, protože věděla, že už nějaký ten e-shop provozuju, že s tím mám zkušenosti, tak mi to nabídla a nakonec mi to zůstalo a děláme to s kamarádem.
0: Tak kdo by řekl, čím se budeš živit, no, když si tady studoval slévárenskou průmyslovku?
1: Jo, já jsem vyučenej dřevomodelář, pak slévárenská průmyslovka.
0: To je skončil tady úplně jiný svět.
1: Jo.
0: Úplně jiný svět. No, je to až někdy úsměvné, když se člověk ohlédne za svým životem, kudy ho Pán Bůh vedl. To jsi asi nemyslel, že něco takového bude.
1: Ne, to rozhodně ne. Tam bych, no, to je nad naše představy.
0: Jsme už pomaličku v cílové rovince našeho povídání a já tady mám ještě jednu otázku pro tebe. Když jsi byl mladý a zpíval si písničky, které šly ze srdce, které odrážely to, čemu věříš, tak měl jsi touhu něco předávat lidem, něco jim sdělovat. Máš stále tuhle touhu pomocí hudby něco sdělovat a co bys chtěl sdělovat?
1: No, přiznám se, že o tom až tolik nepřemýšlím. Jako jo, obecně jo, už jsem to říkal, že bych rád, aby ty písničky oslovovaly třeba lidi nevěřící, nebo lidi, kteří potřebují nějaké povzbuzení, což si myslím, že se docela dělo, takhle, jak mám ty ohlasy. A to člověka tak jako vždycky potěší, a až mě to jako překvapilo, protože já jsem to vždycky měl jako něco normálního, jo. Tak jako ráno se nasnínáš, tak já jsem prostě hrál na kytaru. A nepřišlo mi to nic jako mimořádného. A pak se setkáš s lidma, kteří říkají, jo, mě to hrozně pomohlo tenkrát, jo. Tak to bych rád, aby to zůstalo, no, aby lidi přesto třeba se dostali k přemýšlení o Pánu Bohu a lidi, kteří mají nějaké trápení, aby jim to pomáhalo, dávalo radost.
0: A co psaní vlastních písní?
1: No, to je slabota.
0: Tak třeba ještě přijde inspirace.
1: Já doufám, že jo. Já hudební nápady mám a texty mi momentálně nejdou. Z čeho mám jako velkou radost, už jsme mluvili o synovi Judovi, ale mám dceru ještě Sáru, to byla ta závorka na tom břiše. A myslím si, že ona jde jako v tomhle tom, že převzala štafetu.
0: Takže začala psát funguje písničky. To dál.
1: Jo. A myslím si, že to jsou zase tak jako i stylově podobný, i že si je Pán Bůh podobným způsobem používá. Říkám, že to jsou písničky, které se musí poslouchat srdcem, nejenom ušima.
0: Tak tady touto návštěvou Rádia 7 se vracíš takzvaně na místo činu.
1: Jo.
0: Kde jsi v mládí víc aktivně začínal, nebo ty už si měl našlápnuto, nebo už si hrál, ale to byla taková intenzivní doba, že? Kterou si tady žil a hodně tou muzikou a tím hraním. Tak teď seš úplně v jiné etapě životní, už nejsi blondětý chlapec.
1: Šedivý.
0: Už jsi šedivý chlapec. Muž zralý. Tak já ti přeju, aby ti Pán Bůh ještě dal hodně inspirace, aby si mohl rozdávat radost radost a povzbuzení i skrze tu hudbu, kterou ti Pán Bůh dává a dal do srdce lásku k té hudbě a taky k Pánu Bohu, abychom o tobě ještě uslyšeli.
1: V dobrým.
0: A abychom třeba i nějaké ty písničky, které dáš dohromady ještě se svými přáteli, mohli hrát i v našem vysílání.
1: Jo, tak jo. Lenko, děkuju.
0: Děkuji ti, že jsi přijel. Mým hostem v dnešním pořadu byl Samuel Kaleta. A příští týden se můžete těšit na dalšího, doufám, zajímavého hosta. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Je 14 hodin a odpolednem vás dál provází Rádio 7 s Anetou Lfítkovou za mikrofonem. 14. hodina nabízí další novou dávku pořadů, které jsou připravené. Taky pojďme společně odhalit. Pozvání k památce Večeře Páně je pro vás všechny, kteří důvěřují Bohu. Pozvání pro nedokonalé a chybující přináší v zamyšlení Jaroslav Voda, 15 minut po 15. hodině. Král Salému, kněz podle Melchisedekova řádu, dva obrazy z knihy Židům, které směřují k Ježíši, otevíráme v 15.45. Život stejně jako víra v Boha je proces a nejen jedna izolovaná událost. Právě proto nadmíru záleží na tom, jak a čím naplníme svůj dnešek, protože každý dnešní den formuje naši budoucnost. Dnes ve 4 odpoledne vás srdečně zveme k poslechu archivního seriálu Vyučování Lukáše Targoše, který se jmenuje příznačně Cesta. V záznamu z ranního telefonátu zavítáme do Zábřehu, kde sídlí komunitní centrum Bárka. Jeho činnost představíme v 16.30. Vydejte se s námi do lesa. Nastražíme s dětmi uši a budeme naslouchat známému chrochtání. Ano, dnešní korálky budou o prasátkách. Počíháme si na ně v 5 hodin. Třicátá čtvrtá kapitola proroka Ezechiela odkazuje na příběh o ztracené ovci. Bůh sám vyhledává ztracené ovce a volá každého člověka k sobě. Záleží však, jestli se necháme najít a staneme se jeho ovečkou. Přidejte se k poslechu Bible Guideu po 18. hodině. Tohle vše se na vás těší v následujících hodinách, ale za malou chvíli se na vás těší písničky na přání, což je hodinka, ve které budete mít prostor vybrat písničky k poslechu vy.

0: Známá znělka, která odstartovala hodinku písniček na přání. Až do 15 hodin budete mít možnost vy napsat si nebo zavolat k nám do studia a vybrat písničku podle sebe. Tady jsou kontakty, jak se s námi spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Už ráno krátce před 9:00 nám tady přistálo jedno přání od Míši, která prosí zahrát nějakou písničku od Jiřího Zmoška, a to konkrétně pro pana Pepu Hromka z Brna k jeho 56. narozeninám. Já jsem vybrala písničku Chci tě víc milovat a samozřejmě k přání se připojujeme i my.

volat, chci tebe, Bože můj, víc milovat. Vlň ducha nade mnou, všemé jim podrobuj, chci tebe, Bože můj.

byť radost stíhal žen, i tehdy bych tě chtěl víc milovat. A kdybych světem měl jít, i přes propast ztrát, i přesto bych tě chtěl víc milovat.

bych v cestu poslední svou hlavu klad. Chci tam ve věčném dni víc milovat. Smrt lásku nezmění, je v Kristu vzkříšení. Chci tam ve věčném dni

O další písničkové přání si zavolala posluchačka Iva a přeje si zahrát písničku Budu tě vyvyšovat. Tuhle písničku posílá Milence, taky Radce a Mílovi a všem, kteří poslouchají Rádio 7 i nám tady do rádia, za což moc děkujeme. Ta písnička, o kterou si Iva zavolala, měla být od Jarka Bílého, což jsem ale úplně nenašla. Teda nejsem si úplně jistá, tak ale posílám jinou verzi, tak věřím tomu, že je to třeba ta správná.

Tohle byla kapela Do nebe volající a tu teď vystřídá slovenská kapela SP. Do písniček Na přání se nám dovolal také posluchač Tomáš a přeje si zahrát písničku kapely SP Pre těba ano. Přeje požehnaný den všem bratrům a sestrám v Kristu. Přeje všem, ať jsou požehnaní a ať neseme všichni světlo těm, kteří potřebují. Tuhle písničku posílá také všem, kteří právě teď ladí Rádio 7.

Protože jsme vděční a vďaka tebe jsme na tomto mieste a chceme stát pred tvojou tvárou a vstúpiť do hĺbky tej milosti, kterou si nám ponúkol z kríža. Keď si videl každého z nás a povedal, za teba pôjdem, za teba to stojí. Vďaka Ježiš.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Tohle byly kontakty, jak se s námi spojit, jak se k nám dovolat nebo dopsat. Další písnička poputuje všem Zuzanám a konkrétně švagrové Zuzce, kterou zdraví tímto její švagrová Katka, a vybrala písničku pro ní k jejímu svátku Pána chval od Křesťané Ostrava.

I ta další písnička, která je před námi, tak bude pro všechny Zuzany k jejich svátku. A vybrali posluchač Jiří. Tak ještě jednou všem krásný svátek.

0: Sočačíkem.
1: Tohle byla kapela Guločar. A my tady máme další písničkové přání. Přeji hezké odpoledne. Ráda bych poslala písničku Hluboká řeka od kapely Berani, a to kamarádkám Ivě a Radce a také vám všem v rádiu. Děkuji za vaši službu a přeji hojnost Božího požehnání. S mnoha pozdravy a s díky, Milena Dohelská. Tak my moc děkujeme a přání ráda plním.

Ještě 20 minut nám zbývá do konce písniček na přání, takže ještě si klidně můžete zavolat nebo napsat například na náš e-mail studio@radio7.cz nebo SMS-kou na číslo 608 566 773. Na toto číslo nám napsal také posluchač Dominik a píše: Zdravíčko, prosím o píseň Brouci, mami díky od kapely Brouků. Pro nejlepší maminku Karolínku a syna Erička. Všem přeju požehnaný den. Děkujeme a posíláme.

Další písničku posílá posluchač Míla, který se k nám dovolal a posílá ji naši bývalé spolupracovnici Rádia 7 Karolíně Vološinové. Tak Karoli, pokud posloucháš, tak ti přejeme mnoho sil, mnoho božího požehnání při všem, co aktuálně prožíváš, čemu čelíš a kde se právě teď nacházíš. Míla vybral písničku od Lauren Daigle, Thank God I Do.

jsme na samotném závěru dnešních písniček na přání a děkuji všem, kteří se do nich aktivně zapojili. A pokud jste to třeba nestihli, tak zítra od 14 hodin máte prostor znovu.

Je za námi 15 hodin a vy posloucháte Radio 7. Pokud jste se k nám připojili třeba před chvílí, tak vás všechny vítám a rovnou pozvu opět ke chvíli ztišení. Pojďme Bohu do rukou svěřit místa, země i lidi, kde jsou nepokoje a další trápení. Modleme se. Pane Bože, do života občas přichází chvíle, ve kterých cítíme pevnou zem pod nohama, že jsme silní, jsme stateční, ale jsou i chvíle, kdy už nevíme jak dál, kdy už nezvládáme a ztrácíme rovnováhu, ztrácíme směr. A tak nevíme, proč se určité věci dějí, proč zlo stále stupňuje ve světě. Nevíme, proč lidé a zvláště křesťané musí čelit nátlakům, být součástí válek a různých nepokojů. Nevíme, kdy a jestli to vůbec někdy skončí, ale jedno víme jistě, že ty jsi blízko a svůj lid, své ovečky neopouštíš. A tak i když máme úzkost v srdci, víme, že jsi blízko. I když jsme součástí různých bojů a zkoušek, víme, že na to nejsme sami. A tak v každé chvíli, v radosti i v soužení, můžeme cítit, že ty, mocný Bůh, jsi blízko, podpíráš a chráníš každého člověka, který ti patří. Tak prosím, podpírej i dnes, zvlášť ty, kteří jsou součástí války. Modlím se za ty, kteří to způsobili, prosím, ať tebe začnou hledat. Vidíme, jak to na mnohých místech stále stupňuje, tak prosím, dej všem lidem, kteří si něčím takovým procházejí, sílu vytrvat. Zahrně ujištěním, že jsi jim na blízku. Prosím tě, aby to nevzdali. A taky se modlím a přimlouvám za křesťany, kteří jsou zabíjeni a pronásledováni pro tvé jméno, kteří jsou i třeba teď někde mučeni nebo v nějakém úkrytu. I je zahrň, prosím, pokojem. Prosím tě, Pane, za mír, za jednotu, aby se na tuto zem navrátila láska jedni k druhým. Máš tu moc, Pane, tak tě prosím o klid a mír. Amen.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poslechnu, co mě Bůh říká, když jdu ke svaté večeři páně. Z první epištoly ke Korinským 11. kapitoly 26. až 29. verš. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z toho kalicha pije. Kdo jí a pije nehodně a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Slyšíme zde o těch, kteří v Korintu přicházeli k večeři páně. Také my jsme zváni, abychom při večeři páně přijímali chléb a víno, o níž Kristus řekl, toto je mé tělo, toto je má krev. On nás takto ujišťuje, že jeho oběť na kříži platí i pro nás, abychom byli vysvobozeni z Božího soudu a ze všech temných sil, které život deptají a zbavují naděje a radosti. Kristus před námi otevírá účast na Boží lásce a slávě, na tom nejlepším, co vůbec může být a co bývalo vystiženo radostným společenstvím kolem stolu. Teď však je tu otázka, která mnohé lidi těžce zaměstnávala a trápila. Kdo smí přistoupit ke stolu páně a přijímat chléb a víno? Kdo je k tomu způsobilý a kdo nesmí přijít? Kdo není způsobilý? A kdy my smíme přistupovat a kdy ne? Když je to tam napsáno s takovou vážností, kdo by jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Být vinen tělem a krví páně. Jíst a pít sám sobě odsouzení. Toto varování působilo na mnohé lidi tak drtivě, že se raději vůbec neúčastnili večeři páně. A jiní se ptali, co tedy máme dělat, abychom nepřistupovali nehodně. Epištola tu však nedává žádné pokyny ani zákazy a jenom píše, nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z toho kalicha pije. A to je dobře, že je napsáno, zkus sám sebe. A ne, abychom se ohlíželi po druhých lidech a posuzovali je. Nikdo přece neznáme druhého člověka dokonale. Neznáme jeho nitro. Těžko by se nám rozsuzovalo, kdo ještě smí a kdo už nemá přijít ke stolu páně. Dobře, že každý má svou vlastní odpovědnost. Ale jak teď budeme sami sebe zkoumat? Na co se budeme ptát sami sebe? Snad jestli jsme dost hodní a vzorní? A jestli se na nás někdo nezlobí? Jestli všem vyhovujeme? Ale je vůbec možné, aby nás všichni měli rádi a nikdo proti nám neměl ani to nejmenší? To se někdy nepodaří ani těm nejhodnějším a nejmírnějším lidem. Každý se ovšem potřebuje sám nad sebou zamyslet, ale ono nejde především o to, co my sami si o sobě myslíme. Ale napřed se tašme spolu s žalmem, jak nás vidí Bůh. Zkus mne, chodím-li já cestou odpornou tobě a veď mne cestou věčnou. Naše vlastní sebezpytování má totiž svá úskalí, protože můžeme mít sami k sobě rozličný přístup. Někteří jsou přesvědčeni, že všechno dělají správně i tehdy, když si dobře nepočínají. Ať udělají cokoliv, všecko si dovedou omluvit a zdůvodnit. Veškeré jejich počínání se jim zdá správné a oprávněné. Takovým lidem je marné říkat, aby zkusili sami sebe. Oni jako by neměli žádné svědomí. A pak jsou i opační lidé, sami v sobě velice úzkostliví a nejistí.
pořád na sobě vidí nějaké nedostatky a viny a nemohou dojít klidu a spokojenosti. Je to až chorobný stav neustálého sebeobviňování. Tito lidé se dovedou trápit i kvůli nepatrným věcem a pak sami sebe vylučují od stolu Páně. Nepřipadají si dost dobří. Zapomínají přitom, že Kristus nevyžaduje dokonalost, ale zve k sobě právě ty chybující a hřišné. A dokonce i ty, kteří si připadají zavržení a ztracení. Vždyť Kristus za hříšné zemřel a žádný se nemůže svými zásluhami a kvalitami dopracovat toho, aby ho Bůh přijal. Právě ten, který vyznal, Pane, nejsem hoden, přijal Boží smilování. Všichni můžeme přicházet jen proto, že nás Pán Bůh má rád, že se nad námi v Kristu smiloval a že nás zve. My tedy lidi nevyháníme, ale zveme, aby přišli. A když někdo přijde a účastní se nehodně, to jest bez touhy po Božím smilování a spasení, jaké odsouzení on sobě jí a pije? To odsouzení spočívá v tom, že se těm lidem ztratí smysl večeře Páně a tím i Kristovi oběti a spásy. Je mnoho způsobů, jimiž lze rušit to, co Kristus způsobí, a tak si zavírat království Boží. Kristus však nechce, abychom si dali uzavřít království Boží svou vinou nebo jinými lidmi. On praví, postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný jich nemůže zavřít. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Nikdy a ničím si nedejme odpírat ani kazit toto pozvání. Pane a spasiteli náš, radujeme se z toho, že nás nevyháníš, ani od nás neodcházíš kvůli naší porušenosti a ubohosti, ale zveš nás, abychom k tobě přicházeli a měli podíl na Boží milosti a spáse. A především, ty sám k nám přicházíš s Boží láskou, která se nepovyšuje, ale snímá z nás naše viny a všechny překážky pokoje a naděje. A protože jsi přišel pro všechny, kteří tě hledají, nemůže nás nikdo odsuzovat ani od tebe vyhánět. Chraň nás před tím, abychom se o tvou milost a spásu sami nepřipravili svou vlastní malověrností a pobloudilostí a vytvářej z nás živé společenství víry, naděje i lásky. Amen.

Další zamyšlení, respektive další biblická úvaha nás čeká zase zítra v 6 hodin 45 minut. Teď zpátky k hudbě. Pokud člověk přijme Ježíše do srdce, tak to znamená, že se rozhodl pro změnu ve svém životě. Uvědomil si, že nemůže tady na zemi putovat sám, ale potřebuje průvodce, potřebuje Boha. A přesně tohle si uvědomila i zpěvačka Taya, která tohle ujištění vyjadřuje i ve své písni One and Only. Pojďme stejně jako tahle zpěvačka vyznat, že Bůh je pro nás jediný a je nejdůležitější součástí našeho života.

Tohle byla hymna letošního ročníku Festival United, který už příští týden odstartuje opět po roce na Vsetíně. Hymna v podání kapely Heart of Worship o tom, že Bůh je uprostřed nás.

S kapelou Adonai jsme se dostali k dalšímu bodu vysílání. A i v následujícím pořadu budeme listovat v Bibli, a to konkrétně v novozákonní knize Židům. Ladislav Matějček otevírá její 7. kapitolu.

Tento Melchisedek, král Sálemu a kněz nejvyššího boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi. Dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako král spravedlnosti. Dále je to také král Sálemu, což znamená král pokoje. Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu synu, zůstává knězem navždycky.

Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti. Synové Léviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle zákona oprávnění přijímat desátky od lidu. To jest od svých bratrů, kteří, tak jako oni, vzešli z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha. Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc.

kdyby lévitské kněžství vedlo k dokonalosti, kvůli níž byl lidu dán zákon, proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš pán pochází z Judy a ohledně tohoto pokolení se Mojžíš o kněžství vůbec nezmínil. Je tedy nadevši pochybnost zřejmé, že povstává jiný kněz podobný Melchisedechovi. Ne podle tělesných pravidel zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje písmo, si knězem navěky podle Melchisedechova řádu. Tím se ruší to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné, zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl. A zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno, Hospodin přísahal a neodvolá to, si knězem na věky. A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále. Levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije na věky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, nebo tě stále živ, aby se za ně přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu. Neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti. Ale slovo přísahy, jež přišla po zákonu, ustanovuje syna, který je dokonalý na věky.

0: Kalendárium.
1: Pojďme společně ještě v krátkosti nahlédnout do toho, co se odehrálo 11. srpna v minulých letech. Začněme narozením amerického evangelisty a pastora, který se jmenoval Jerry Falwell. Narodil se roku 1933. Falwell stál u zrodu jedné z amerických megacírkví sboru Thomas Road Baptist Church v Lynchburgu. Byl také jedním z prvních televizních kazatelů. Kladl důraz na neměnnost božích přikázání a vědomí, že boží nařízení platí i v době, která se odklání a pomalu kráčí jinými cestami. Roku 1689 zemřel český básník, filolog a právník Václav Jan Rosa. V roce 1672 vydává mluvnici českého jazyka psanou latinsky, čechořečnost. Jeho dílo se vyznačuje mnoha neologizmy, kterými se snažil překládat do češtiny slova přejatá z jiných jazyků. Byl tak předchůdcem mnoha dalších brusičů mateřštiny. A dnes je tomu 30 let, kdy zemřel český dirigent, hudební skladatel a houslista Rafael Kubelík. Po únoru 1948 emigroval postupně, se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Stál v čele například Chicagského symfonického orchestru, byl hudebním ředitelem Královské opery v Londýně či šéf-dirigentem symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Překročili jsme 16. hodinu a odpoledním vysíláním Rádia 7 vás ještě jednu hodinu bude provázet Aneta Lofítková. Tato hodinka nabídne jednak záznam z dnešního ranního telefonátu, ale také pořad Překročit hranice, který právě startuje.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde právě začínáme novou sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v příštích 4 týdnech si povíme, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní první část má název Nikdy nejdeš sám. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Patřím mezi cílevědomé cestovatele. To je asi těžko překvapení pro ty, kteří mě osobně znají. Cestování většinou vnímám jako nezbytný proces k dosažení cíle, to znamená, není až tak důležité, jak a kudy se tam dostanu, ale hlavně, abych už tam byl. Patří to k mé přirozenosti člověka zaměřenou na výkon a cíl. Ale naštěstí nejsou všichni jako já. Ve skutečnosti jsem vždycky záviděl těm, kteří si užívají cestu pro cestu samotnou. Zdá se, že mají z cestování větší potěšení než lidé jako já, co chtějí být v cíli vždy nejdříve. Ovšem s věkem se člověk mění a já nyní zjišťuji, že cestování samotné má něco do sebe. V letě jsem byl s rodinou na několikadenní dovolené ve Švýcarsku. Jeli jsme s manželkou do městečka Svatý Moritz, o kterém jsme slyšeli, ale vůbec jsme nevěděli, jak to tam vypadá. Když už jsme byli dlouho na cestě v serpentínách a zatáčkách všeho druhu, najednou se před námi vylouplo naprosto úchvatné údolí s průzračnou vodou lemované 3000 okolo a s městem v pozadí. Prostě nádhera. Takových chvílích si uvědomíte, že samotné cestování má něco do sebe. Ovšem, že jsme zastavili a kochali se výhledem, bylo to úchvatné. Kdybychom ovšem chtěli být v cíli za každou cenu co nejdříve, pak bychom tuto nádheru zcela dozajisté minuli. Lidé to mají takto spojené s lezením po horách. Sám nejsem horolezec, ale četl jsem různé rozhovory s nimi a na tradiční otázku, co je vlastně na lezení tak láká, říkají obvykle 2 věci. Snahu pokořit horu tím, že na ní vylezu, a pak ten výhled z hory. Ale výhled by se přece dal zařídit i jinak. Můžete se třeba nechat vyvést lanovkou nebo vrtulníkem. Myslím ovšem, že to, co horolezci mají na mysli, je ten první okamžik výhledu, kdy se po dlouhém a nebezpečném výkonu před vámi najednou objeví úchvatná scenérie, která vám vyrazí dech. Ten okamžik stojí za to. Víte, někdy ale naším životem procházíme, či spíše probíháme tak rychle, že nikdy podobnou scenérii nezachytíme. Jedeme prostě rychle, znáte to. Jedete autem a řídíte. Váš spolujezdec najednou vydechne, koukni na to. Ale protože vy řídíte a nemůžete se jen tak dívat okolo a zároveň jedete rychle, v okamžiku, kdy se podíváte od volantu, už tam nic není. Jak často ovšem zažíváme podobné věci i v jiných oblastech života. Ve filmu Obchodník ze smrti je scéna, kdy hlavní postava filmu se raduje u zpráv, že padl komunismus v jeho rodné zemi a raduje se, především s vyhlídkou na svůj biznis, on prodával zbraně, natolik, že neslyší a odbude svou ženu, která mu právě přišla říct, že jeho syn právě poprvé promluvil. Je to scéna, při které si uvědomíte, jak vás může rychlost vlastního života pohltit natolik, že nevidíte krásy a momenty života okolo vás. On totiž je náš život jako cesta, která ubíhá okolo nás. A na neštěstí my někdy tolik spěcháme do cíle za lepším životním partnerem, za lepší prací, za více penězi, za lepší církvi, za cokoliv lepšího, novějšího a kvalitnějšího, že jsme se zkrátka přestali radovat z věcí okolo nás, které nám přijdou obyčejné, ale nakonec si je pamatujeme nejvíce. Zkuste se na chvíli zamyslet, co si pamatujete ze svých cest s vaší rodinou nejvíce. Pamatujete si nejvíce, jaký dárek jste si koupili, nebo kolik památek jste stihli? Pokud jste jako moje rodina, nejvíce si budete vyprávět ty obyčejné příhody, jako když jste se třeba ztratili, nebo nemohli najít záchod, nebo když jste se s celou rodinou pořádně nad něčím zasmáli. V uvozovkách obyčejné příběhy se totiž do naší paměti vrývají nejlépe, protože právě oni tvoří náš život. Ve skutečnosti to nejsou obyčejné příběhy. Jsou to momenty, které nás přesvědčují, že cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. Dávám ještě jeden příklad. Dnešní doba je charakterizována internetem. Lidé skrze něj komunikují, učí se, nakupují, baví se. ale také dokonce žijí paralelní život třeba jako na serveru Second Life, kde dokážou vydělávat velice reálné peníze. Někdy se zdá, kvůli všem těmhle věcem, že internet lidi spíše odcizuje. Ale řekněte to Petru Oakleymu z britského Leicesteru. 80-letý Peter Oakley je vdovec z Leicesteru, který si domů pořídil webovou kameru. Sedl si před ní a začal vyprávět, co zažil. Záznamy zveřejnil na internetovém serveru YouTube. To jsou stránky, na které lidé z celého světa posílají své amatérské videofilmy. Úspěch se posuzuje podle toho, kolik jiných lidí svým snímkem zaujmou, tedy kolik se jich na něj dívá. YouTube sledují především mladí, takže mezi nahrávkami převažují legrácky všeho druhu. A teď pozor. Povídání si během týdne stáhlo více než 1 000 000 uživatelů. Znamená to, že naprosto neznámý důchodce, který jen sedí a mluví tichým hlasem, se stal nejzajímavější osobností serveru. Jen pro srovnání, fanoušci YouTube zveřejňují průměrně přes 30 000 klipů denně, že se internetoví surfaři přesto budou vracet k povídání neznámého důchodce, by netypoval naprosto nikdo. Teď mu píšou stovky lidí věci jako například: nemám dědečka, ale přál bych si takového, jako jste vy. Stačilo pár týdnů a Peter Oakley je celebritou. Vypráví o tom, jak se v Leicesteru žilo po válce, jak jako mladý toužil po motorce. Popisuje, jaké to je, když se člověk cítí starý a žije sám. Není závratně vtipný, ani se nesnaží dojmout. Jeho zážitky nejsou mimořádně dobrodružné. Přesto si na celém světě lidé sedají k počítačům a pouštějí si jeho vyprávění. Dívají se na něj, poslouchají a mají pocit, že je nedělní podvečer, jim je 10 a sedí u svého dědečka na klíně. Co lidi na panu Oakleym vidí? Naslouchají jeho příběhům. Naslouchají mu proto, že cesta bývá někdy velmi zajímavá, i když na první pohled se zdá obyčejná. A také ukazuje na to, že mnohým z nás by právě toho zastavení a naslouchání příběhům. Vždyť jestli měli všechny kultury a civilizace v historii něco společného, bylo to právě vyprávění a přenos příběhů. Asi vás nepřekvapím tím, že řeknu, že také vztah s Bohem je cesta. Někdy si Kristovi následovníci mylně myslí, že je to hlavně o destinaci, je to o tom, jak se dostat do nebe. Z toho pak pramení evangelizace strašením, která lidem říká, že se musíš rozhodnout pro Boha dnes, protože jinak tě může srazit auto a ty skončíš pekle. Ale problém v evangelizaci strašením je v tom, že se sice dostaneš do destinace, když to teda poslechneš, ale cestu si určitě neužiješ, protože žiješ ve strachu. Ne, křesťanství je mnohem více než destinace. Vždyť původní název křesťanství nebylo křesťanství, neboli ti, kteří jsou jako ten Kristus, tedy Kristovci, z čehož se pak vyvinulo slovo křesťané, ale úplně něco jiného. Původní název církve byl cesta, jak vypráví apoštol Pavel v knize Skutků. Při obhajobě před židovskou velradou tam říká: já jsem Žid, narozený v Tarsu v Kilikii, avšak vychovaný v tomto městě. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a horil jsem pro Boha jako dnes vy všichni. A pronásledoval jsem tu cestu, tím myslí církev, pronásledoval jsem tu cestu až na smrt. Muže i ženy jsem spoutával a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i velekněz a všichni starší. První křesťané si říkali ta cesta, protože vycházejí z Ježíšových slov, kdy on říká, že já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ale zároveň tím vyjadřovali jednu další důležitou věc, totiž, že víra v Boha je proces a ne událost. Co to přesně znamená? Znamená to, že každý z nás je někde na své cestě životem a vědomně nebo nevědomně se vymezuje vůči Bohu. Někteří lidé s boží existenci bojovali vědomně, jako třeba ranní komunisté. Jiní chtějí jen zaplnit sobě prázdnotu, kterou cítí, ale neví, odkud pramení. Ve skutečnosti se dá říct, že Bůh je v centru každého života a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomně nebo ne. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde právě se nacházíme na své cestě vůči Bohu. Mnohem více záleží, kam směřujeme. Zda k Bohu nebo od něj. My někdy definujeme víru jako událost, říkáme, uvěřil jsem, ale když se podíváme podrobně, vidíme, že ve skutečnosti se naše víra skládá z mnoha malých kroků poznávání, obdivu, pochopení, rozhodnutí a potvrzování. Bylo by velkým ochuzením našeho života a našeho křesťanství, kdybychom se tak soustředili na cíl, kterým je nebe, že bychom si vůbec neužili cestu, to jest život, který žijeme. Vždyť to, co z našeho života dělá krásný život, je cesta a způsob, jak po ní jdeme. A o tom si více povíme v příštích 3 týdnech. Dnes bych ovšem na závěr chtěl vypíchnout jednu důležitou pravdu, na kterou při naší cestě tolik zapomínáme. Totiž, že nikdy nejdeme sami. Autor knihy Židům napsal moc zajímavý verš ve 12. kapitole od 1. do 3. verše. On tam říká, proto i my, když nás obklopuje tak velký oblak svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Říká tady, že nás obklopuje zástup svědků. Kdo to je? Jsou to ti, o kterých se píše v předchozí kapitole starozákonní hrdinové víry, kteří svůj boj doběhli dobře. A co on o nich říká? Že nás pozorují a pozbuzují nás. Pozbuzují nás svým příkladem, o kterém čteme v jejich příbězích ve Starém zákoně. A pozbuzují nás, abychom svou cestu běželi upřednik k autoru naší víry. On pak pokračuje v Bibli dál a říká, vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnu v hambou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, ať neochabujete a nezemdlíte ve svých duších. Autor tohoto dopisu, pravděpodobně to byl Apolos, věděl, jak je jednoduché náš závod vzdát. Jak je jednoduché vzdát to těsně pod vrcholem, ztratit sílu, propadnout hříchu, být odrazen. A proto říká, nezapomeň, že i když se ti zdá, že běžíš na ovalu sám, ve skutečnosti jsou tu tribuny svědků, kteří tě pozbuzují a k tomu tě v cíli čeká autor a tvůrce tvé víry Ježíš, který sám překonal na své cestě těžkosti. On ti dá sílu, abys neochabl a nezemdl ve své duši. Tvůj život je cesta, ale s Ježíšem a zástupkem svědků okolo sebe na ní nikdy nejsi sám. A to stojí za to, nemyslíte? Naše cesta je totiž stejně tak důležitá jako náš cíl. Příští týden si z naší série Cesta povíme něco o tom, kam vlastně směřujeme. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

O tom, že nikdy nejdeme sami a nemusíme jít sami, byl dnešní díl pořadu Překročit hranice. Premiéru dalšího dílu si nalaďte v pondělí v 9.30. No a o tom ujištění, že uprostřed různých bojů nejsme sami, bude i ta následující píseň. Každý boj totiž můžeme vyhrát, pokud budeme na straně vítěze.

Tohle byla píseň o návratu k Bohu, o pokání a hledání síly v jeho slovu po období životního bloudění. V úvodu písně zpěvák přiznával, že se cítil zlomený, unavený a sešel ze správné cesty, protože se snažil žít život pouze podle svých vlastních představ. Po nocích plných pláče a marného zkoušení různých směrů si uvědomil, že nedokáže popřít svou touhu běžet zpět k Bohu. Text písně přímo citoval známou pasáž ze Žalmu 119. Svíce mým nohám je slovo tvé, svítí mi na cestu. Nechme tedy Boha v roli té svíce, té lampy, která nám bude svítit na každém našem kroku.

0: Máme 16:30 a to svůj prostor dostane záznam z dnešního ranního telefonátu.
1: Prostor, kde se lidé mohou scházet a rozvíjet vzájemné vztahy skrze aktivity, které jsou jim blízké. To je motto komunitního centra Bárka, které si dnes představíme. Po telefonních linkách vítám členku spolku Lenku Syčovou. Lenko, dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
1: Na úvod prosím představte komunitní centrum Bárka, kdy se začal v Zábřehu psát jeho příběh, s jakým posláním vzniklo.
2: Tak naše komunitní centrum, tak jak teďka funguje, funguje teprve asi jeden rok, ale jeho příběh se začal psát určitě už mnohem dřív. Myslím si, že to vzniká vlastně v nějakých myšlenkách nebo našem společném přemýšlení, co vlastně budeme dělat, co bychom chtěli podniknout, jakým způsobem oslovit lidi kolem nás, co udělat právě pro to naše město Zábřeh. Vlastně, když bych začala, je to malinko zatím takový rodinný spolek, se dá říct, protože to komunitní centrum začal dělat můj bratr Jakub Pohanka a naši rodiče v Zábřehu zakládali církev asi před 30 lety, když my jsme byli ještě malí. A my jsme vždycky přemýšleli, jakým způsobem v tom městě pracovat nebo jakým způsobem pracovat s lidmi kolem nás a jak vlastně přinášet evangelium a Boží království do našeho okolí. Myslím si, že se to vlastně za ty leta trošičku tak přerodilo, že jsme přemýšleli, co dál. A vlastně to komunitní centrum byla nějaká taková odpověď nebo možná ten směr, kterým bychom chtěli jít, když jsme přemýšleli, jak nejenom dostat lidi do církve nebo jak prostě lidi nějak k nám přivést, ale jak udělat krok za nimi. Tak možná to byl právě ten můj bratr Jakub, nebo jsme nějak společně o tom uvažovali, co by bylo blízké lidem kolem nás a co by třeba i ten Zábřeh potřeboval. A takhle nějak vlastně vzniklo komunitní centrum nebo vznikla ta myšlenka, to, že to bude místo, kde se právě lidé schází, kde můžou dělat různé aktivity, tak jak jste to vlastně uváděla, aktivity, které jsou jim blízké, vytvářet ten prostor pro lidi. Tak já si myslím, že tohle je v podstatě ten myšlenkový vznik komunitního centra Bárka v Zábřehu.
1: Kde komunitní centrum v Zábřehu najdeme?
2: Máme teďka pronajaté prostory přímo v centru města. Je to u pěší zóny u Byly. Kdyby někdo šel kolem, tak každý je tam vítán. Máme vlastně prostor, kde můžeme pořádat cokoliv potřebujeme, kde se můžeme scházet.
1: Zmínila jste, že kdokoliv je vítán, každý je vítán. Komu je Bárka otevřená? Může přijít opravdu kdokoliv?
2: My se snažíme to komunitní centrum dělat přesně tak, že může přijít kdokoliv, tak jak říkáte. Trošičku byla i naše inspirace třeba i v nízkoprahovém zařízení, kde právě můj bratr pracoval nějakou dobu, což je vlastně taky místo, kam lidé jenom tak chodí a tráví tam čas. Akorát to bývá většinou do 26 let, tím, že to je sociální služba, jsou tam nějaká pravidla a my to nemáme jako sociální službu a snažíme se být otevření opravdu všem. Samozřejmě většinou ty lidi, co tam chodí, tak odpovídá to tomu, co se tam děje, nebo například já jsem třeba teďka zrovna na mateřské s malými dětmi, tak samozřejmě, když si tam pozvu kamarádku, tak to tam pak trochu vypadá jak v mateřském centru, ale není to jenom pro matky, není to jenom pro mladé, není to jenom pro důchodce, ale je to opravdu pro všechny a my milujeme úplně to, když vidíme, jak se právě ty generace propojují, to, jak vznikají vztahy mezi lidmi, mladými, starými a všemi dohromady. Takže je to pro všechny a je to především pro ty, kteří opravdu chtějí něco vytvářet, kteří mají chuť se do něčeho pustit, kteří chcou spolupracovat na něčem a budovat rovnocenné vztahy.
1: Přiblížíte, jaké aktivity a setkání nabízíte? Čím Bárka během týdne žije? Ať si dovedeme představit, co se tam děje.
2: My vlastně už rok máme teďka takový režim, že Bárka bývá otevřená přibližně 4x do týdne. Býváme tam teď pondělí, středa, pátek, třeba od 12 hodin do 4, kdy tam vlastně může kdokoliv přijít. Co se týče pravidelných aktivit, tak ve středu tam bývá anglická konverzace, potom tam býváme křesťanskou skupinku, většinou je to v pátek ve 4 hodiny a v neděli se tam setkáváme na křesťanském shromáždění. A vlastně bývají i další aktivity, které jsou takové pravidelné, nepravidelné. Například teď se zrovna ujal turnaj ve fotbálku, už proběhl několikrát. každý měsíc nebo skoro míváme třeba večer chvál a vlastně další akce, které jsou třeba ne úplně každotýdenní, ale ten prostor tam proto je. A ve chvíli, kdy je jenom taková ta normální bárka, že jsme tam, tak často si dáváme společný oběd, dáváme si společně kafe, povídáme si, jsou tam deskovky k dispozici, jsou tam komiksy na čtení, je tam právě i ten dětský koutek pro malé děti, takže vlastně kdokoliv může přijít a může si tam najít to svoje.
1: Poměrně bohatý program. Ten potřebuje nějaký tým. Jak velký tým lidí za komunitním centrem Bárka stojí?
2: No, já jsem v úvodu řekla, že vlastně asi takovým tím hlavním iniciátorem jsme byli pár lidí z rodiny a ten tým, který tu Bárku tvoří pravidelně, který podporuje, pomáhá, tak je to takových, já bych řekla, 10 až 15 dospělých plus podobný počet dětí. To jsou ti, co tam pravidelně chodí a se kterými si pravidelně scházíme a taky samozřejmě s nimi řešíme, co bude dál a to je ten tým. A jsme rádi za každého, kdo se vlastně nějak tak nabaluje, určitě ten tým prostě se může rozšířit, protože člověk, který třeba přijde jednou, dvakrát, klidně může být součástí toho, že něco dalšího bude s námi plánovat.
1: Komunitní centrum skutečně není jen o programu, ale hlavně o vztazích. Jak se daří vytvářet prostor pro komunitu, to prostředí, kde mohou lidé navazovat nová přátelství?
2: My se snažíme vlastně dělat právě ten prostor, kde lidé mohou tvořit. Možná, když bych se ještě zase vrátila k tomu vzniku nebo k těm myšlenkám, co nás k tomu vedly, tak jsme v tom křesťanském sboru v církvi někdy narazili na to, že vlastně lidé si chcou zahrát třeba ty deskovky a teďka někdo řeší, jestli je to vlastně dost duchovní věc, nebo není to duchovní věc, jestli se to může vůbec dělat v prostorách církve nebo ne. A to je věc, kterou my se snažíme právě trošičku změnit nebo v tom jít dál. Ať už jsou to aktivity, které jakoby zní nějak křesťansky nebo duchovně, anebo ne, tak my věříme, že skrze všechny tyhle ty věci se dají budovat ty vztahy. A právě to, že tam ten prostor je pro všechny, pro každého, co má rád, pro ty věci, co jsou lidem blízké, tak bychom chtěli, aby právě tohle to pomohlo navázat ty přátelství a budovat ty vztahy.
1: Když se ohlédnete za svou prací v Bárce, co vám dělá největší radost?
2: Já si myslím, že největší radost máme právě z těch různých setkání s lidmi. To je podle mě taková ta největší odměna, nebo to, kvůli čemu nám to za to stojí, abych tak řekla. A kdybych měla zmínit třeba pár konkrétních setkání, tak mě napadá, šli jsme za naším známým a on nám začal vyprávět, jak byl v Sýrii. Byl to takový jeho duchovní pobyt, nebo Bůh ho tam prostě vedl. No a vlastně nedlouho na to už byla v Bárce přednáška o Sýrii s promítáním fotek a on tam zmínil, že by potřeboval ještě procvičit angličtinu, že prostě v té angličtině má trochu mezery. A najednou bum, a my jsme si řekli, výborně, uděláme anglickou konverzaci a připojilo se několik dalších lidí, kteří každou středu chodí na anglickou konverzaci. To je jedno z těch setkání. Nebo když taky tam děláme doučování, to jsem ještě nezmínila, kdokoliv by potřeboval třeba z dětí nebo mladých něco i pomoct ve škole. Jednou tam přišla vlastně rodina, nebo přišel, nevím, asi třeťáček. Já jsem mu vysvětlovala měkké tvrdé vzory podstatných jmen. A mezi tím jeho maminka vlastně pohlídala moje malé dítě a k tomu mi ještě uvařila teplý čaj. A to je taková ta vzájemnost. To je to, co nám dělá radost. To pěkný, že vlastně jsme tam společně. Že to není, že jedni druhým něco nabízí. Zmiňovala jsem třeba ty společné obědy, že si tam vaříme. Ale vlastně není to jakoby služba pro chudé, nebo není to prostě rozdávání jídla těm, kteří mají nedostatek, ale je to o tom, že se sejdeme, domluvíme, nakoupíme, uvaříme a dáme si. Že vlastně chceme rozvíjet takovou tu vzájemnost, to, že všichni společně něco tvoříme.
1: Co se v komunitním centru chystá v nejbližší době? Na co byste posluchače do Zábřehu ráda pozvala?
2: Tak teďka vlastně máme půlku srpna a my zrovna určitě začátkem září budeme nějak vyhodnocovat a přemýšlet, co dál. Takže nemáme teďka úplně konkrétní data, ale na našem Facebooku, Instagramu, samozřejmě kdokoliv by chtěl, tak se může podívat, protože vždycky zveřejňujeme program. Ale určitě budeme chystat tradiční dobročinný jarmark, možná někdy před Vánocemi, potom máme rádi, když se nám urodí na zahrádce, tak bude moštování, jinak budou určitě nějaké cestopisné přednášky, už teďka víme, že bude promítání fotek z Islandu, možná se přidá něco dalšího. Určitě bude zase, my jsme měli teďka takovou sérii misionářských setkání a zrovna to všechno bylo v Africe. Několik lidí vlastně nás navštívilo, kteří zrovna nějak pracují misijně v Africe a na podzim tady bude zpátky moje sestra, která je taky v Africe v Čadu a bude setkání s ní. Takže určitě řada přednášek, besed, určitě budou večery chvál a takové ty pravidelné aktivity.
1: Přejeme, ať vaše plány vyjdou a ať komunitní centrum přináší jeho návštěvníkům naplňující vztahy. Děkujeme, že jste nám Bárku představila.
2: Já taky moc děkuju.
1: Hostem telefonátu Rádia 7 byla členka spolku komunitního centra Bárka Lenka Syčová.

Pomalu se blížíme k závěru odpolední části vysílání Rádia 7, kterou zakončí Korálky. Zvu tedy všechny a především menší posluchače, ať se pomalu připraví k poslechu dalšího dílu, který opět zavede do světa zvířat. Můj čas pro tuhle chvíli už se taky nadešel, tak mi nezbývá nic jiného, než poslat štafetu dál kolegovi Kubovi, který vás bude provázet zbytkem dne. Díky za váš čas investovaný u poslechu Rádia 7 a přeju vám boží pokoj i provázení po zbytek dne. Brzy naslyšenou.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Ahoj děti, vítejte v Korálkách, v pořadu plném písniček a pohádek právě pro vás. Dnešní vyprávění zaměříme na jedno zvířátko. Schválně, poznáte ho podle jeho zvuku? Tak co, uhádli jste? Určitě to znáte. Je to prasátko. Prasata jsou třeba v chlívku, jako prase domácí. A z něj pak máme maso. A nebo prase můžeme vidět v lese. Tam se mu říká divoké prase, nebo také kanec, když je to samec, a bachyně, když je to samička. Divoká prasata jsou velmi chytrá a opatrná zvířata. Mají výborný čich. Cítí potravu i několik metrů pod zemí. Ráda hrabou rypáčkem v půdě a hledají kořínky, žaludy, bukvice, kaštany, houby nebo brouky. Někdy si pochutnají i na plodech, třeba na jablíčkách nebo dokonce i na malých zvířátkách. V lese jsou prasátka opravdoví úklidoví mistři, protože se postarají o zbytky potravy, která by jinak zůstala ležet. Prasata v přírodě pomáhají i lesu samotnému, tím, jak ryjí půdu, kypří zem a pomáhají semenům stromků, aby mohla snáze klíčit. Takže i když to vypadá, že prasátka jen dělají nepořádek, ve skutečnosti pomáhají přírodě dýchat. A víte, že bachyně, tedy samička, bývá velmi starostlivá maminka? Oselátka se pečlivě stará, hlídá je. Když hrozí nebezpečí, například od lišky nebo od vlka, chrání je. V lese žijí většinou společně celá skupina prasátek. A když se cítí v bezpečí, umí být hravá a skotačivá. Věděli jste, že divoká prasata, když je sníh nebo déšť, dokáží si postavit útulné pelíšky z listí a větviček? Divoké prase možná vypadá drsně, ale ve skutečnosti je to chytré, silné a pro přírodu důležité zvíře, které udržuje les zdravý a živý.
1: No ano, milí čuníci. V řadě za sebou tři čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

0: Dobrý den, holky a kluci. Na svých minulých výpravách mi všechna zvířátka vyprávěla o moudré sově ze starého buku. Tak co, kdybychom se dnes ráno do bukového lesa vydali? Jak to tam asi vypadá? Už to vidím. Stromy jsou vysoké a mohutné, na zemi leží hromady listí, polámané větve, roste tu zelené, husté křoví. A v tom křoví se teď něco pohnulo. Počkám si, co to bude. Prosím, ticho, ať se nás to roztomilé zvířátko nepoleká. Slyšeli jste to? Je, to není roztomilé zvířátko, to jsou divočáci. Pomoc, zachraň se, kdo můžeš. Rychle vylezu na strom. Jedna větev, další, ještě jedna, nahoru, nahoru. Jsem v bezpečí. Nevšimli si mě. Úplně potichu tady počkám, než odejdou.
1: Hele, bráško, hostina. Myslíš, ten buk osypaný bukvicemi? Pojď, pořádně s ním zatřeseme a dobroty nám spadnou rovnou pod rypáčky.
0: Snad nechtějí žduchat do toho stromu, co na něm sedím.
1: Tak jdem, bráško. Já zleva, ty zprava.
2: A žádné polechtávání. Pěkně se do toho opřeme.
0: Netřepat, pomoc. Sletím jak zralá hruška.
1: Přidej, bráško, přidej. Nic z toho stromu nepadá.
2: Snažím se.
0: Já se neudržím. Padám.
2: Bukvice.
1: Nějaká velká.
0: Já nejsem k jídlu. Ne.
2: Člověk?
1: Člověk? No to je super! Dá si s námi svačinku!
2: Vezmeme ho na naše tajné místo.
0: Mockrát vám děkuji za pozvání, ale nebudu vaší svačinkou já, že ne?
1: Kde pak? My známe v lese místečko plné těch nejlepších lahůdek.
2: Začaly se mi zbíhat sliny. Honem, honem, jdeme tam.
1: Jdeme, už se těším na chrochto chrousty a housenky.
2: Stonožky.
1: Slimáky a žížaly.
2: Chrobáky, šneky.
1: Žaludy a kaštany.
2: Kobylky, červíky.
0: To má být ta hostina? Červíci a slimáci, no to ne. Kamarádi, prasátka, halo, stůjte. Já nemám hlad. Opravdu nemám hlad. Zrovna jsem snídala.
1: Tak si jen ochutnáš. Tolik lahůdek na jednom místě se hned tak nepotká.
0: Dobře, ale co kdybyste třeba pozvali svoje přátele nebo rodinu? Určitě je vás tu víc.
2: Rodinu? Bráško? Ona asi neví, kolik nás je.
1: Neví, takže poslouchej. Letošních brášků je 9, loňských 11, pak 2 tety a 21 bratranců a sestřenic.
2: Kdybychom jim o tom místě řekli, tak by na nás moc nezbylo.
1: Tobě to klidně prozradíme. Vypadáš, že moc nesníš.
0: A ostatní divoká prasátka svoje místečka taky schovávají?
1: Ne, ostatní ne. Ti to vždycky řeknou a jdeme tam společně.
0: Zdá se mi, že jste trochu lakomá prasátka. V Bibli, to je knížka, kde jsou napsaná slova, která řekl Bůh, stojí. Nikdo ať nehledá svůj prospěch, ale každý prospěch toho druhého.
2: To ti nahoukala sova ze starého buku, viď?
0: Ne, sama si čtu Bibli, abych věděla, jak mám žít. Co se Pánu Bohu líbí a co nevidí rád. Dočetla jsem se tam, že ať už jím nebo pijí, nebo dělám cokoliv jiného, má se to Pánu Bohu líbit. Dokonce by z mého života mělo být poznat, že všechno dělám pro něho.
1: Klidně, klidně dělej, jak myslíš. Ale já budu provádět, co chci a jak chci.
0: Opravdu všechno děláš jen podle sebe?
1: No, jasně. Běhám, kam mě napadne, jím, když mám chuť, což je skoro pořád. A okusuji všechno, co najdu.
0: Všechno? I mochomůrku, vraní oko, rulík nebo snad hřib satan?
2: No to by dopadlo špatně. To je jedovaté. My, pruhovaní bráškové, dobře víme, co nám ublíží.
0: Lidé to vědí taky. Bůh to nechal zapsat právě do Bible. A když se sejdou ti, co mají Pána Boha rádi, tak si povídají, jak se jim daří podle Božích slov žít.
1: To je to tak těžké.
0: Někdy je. Děti to dobře znají ze školy. Kamarádi třeba vymyslí, že by bylo napínavé ukrást v obchodě žvíkačky. A lákají i kluka, který nás teď poslouchá u rádia a ví, že krádež je přesně to, co je podle Boha špatné. Jak se zachová, až se ho zítra ve škole zeptají, tak co, jdeš s námi?
1: Když nepůjde, tak si budou myslet, že se bojí a vysmějí se mu.
2: Když půjde, tak bude jeho srdíčko vědět, že dělá zlou věc, a bude mu to často připomínat.
0: Tomu se říká výčitky svědomí. Naše srdce i myšlenky nám připomínají, co jsme udělali špatně.
2: Nechci mít v srdíčku výčitky.
0: Stačí, když Bohu řekneš, co jsi udělalo špatně a že je ti to líto. On ti rád odpustí. Už nikdy ti to zlobení nepřipomene.

0: Pořád nevím, jestli mají ten kluk ukrást do obchodu ty žvíkačky, nebo ne.
1: Určitě ne, protože krádež je provinění proti Bohu.
0: Jenže když to neudělá, tak ti kamarádi ho mezi sebe nevezmou. Nezůstane sám.
2: Bez kamarádu je moc smutno.
0: My prasátka jsme nejraději taky pohromadě.
1: Ale to lidé taky. Každý člověk potřebuje mít někoho velmi blízkého. Někoho, komu svěří svoje tajemství. Na koho se spolehne v nouzi.
0: Prostě kamaráda. Vidíš, ani lidé nejsou rádi sami. A ty tomu klukovi radíš, aby byl.
1: Říkám jen, že ne každý kamarád je dobrý přítel. Najít opravdového přítele chce čas a trpělivost. Víš, ono je lepší být chvilku sám a těšit se na nového přítele, než kamarádit se s někým, kdo ti ubližuje a svádí tě ke špatným věcem.
2: To je pravda. Když pak dobrého přítele potkáš, máš z toho větší radost.
0: U nás v lese se říká, že přátelství je jako cestička v trávě.
2: Když po ní často nechodíš, tak rychle zaroste.
1: Ano, to je přesně ono. Přátelé musí být hodně spolu. Mluvit o všem, co je zajímá, hrát si a dovádět. Vědět navzájem, co mají rádi a co ne.
0: To my si někdy tak hrajeme, že se nám večer nechce jít domů. Nejraději bychom byli pořád spolu.
2: Jo, mít tak přítele pořád u sebe.
1: Ale toto přání jde splnit lehce. Znám jednoho, který tě nikdy neopustí.
0: Pořád bude se mnou? Kdo to je?
1: Je to Pán Ježíš. On může být tvým přítelem pro každý den.

0: Pán Ježíš má velikou moc, vládne nad celou zemí, vždyť je synem samotného Boha, ale přesto mu na nás záleží. Přeje si, abychom byli jeho přátelé. Proto přišel na zem, aby nám řekl všechno o sobě. Vždyť dobrého přítele musíš dobře znát.
1: Tak ho k nám pošli. Chci se o něm dovědět víc.
0: Nemůžeš ho vidět. Pán Ježíš je teď v nebi se svým otcem.
2: Jak je možné přátelit se s někým, kdo není vidět?
1: Bráško, já myslím, že to jde. Vždyť my taky máme kamarády až za druhým lesem. Posíláme si vzkazy a zprávičky po sojkách.
0: Já mám taky přítelkyni, co bydlí moc daleko. Vidíme se málo kdy, sotva jednou za rok. Ale když se setkáme, máme pocit, že jsme se rozešli teprve včera.
1: No, taková setkání má moc rádo.
2: A kdo mi o něm poví, když ne on sám?
1: Asi sova, ne? Ta pořád něco o Bohu houká.
0: Vy můžete zaběhnout za sovou, bude ráda povídat. A lidé mají všechno napsané v Bibli.
2: Jak se s Ježíšem mluví? Jako s obyčejným kamarádem?
1: Bráška myslí, jestli se nepotřebujeme k tomu něco naučit.
0: Ne, nepotřebujete. Tak jako my si teď tady povídáme o něm, tak můžeš mluvit s ním.
2: To je strašně jednoduché.
1: Bráško, co kdybychom to zkusili, mít pána Ježíše za přítele?
2: Dobře, jsem pro. Od této chvíle mu řekneme o všem, co zažijeme.
1: To dobří přátelé dělají, aby k sobě měli blíž.
0: Rozhodli jste se správně, bráškové. A já za vámi za čas přijdu a vy mi povíte, jaké to je přátelit se s pánem Ježíšem. Ano?
1: Přijď, budu se těšit.
2: Pojď, bráško, pojď, vrátíme se k ostatním divokým prasátkům. Musíme jim tu novinu oznámit. Třeba se k nám přidají. Pan Ježíš se stane přítelem nás všech.
1: A řekneme jim i o tom tajném místečku s lahutkami pro mlsné jazyčky. Přátelé přece nemůžou být k sobě lakomí. Tak jdeme. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
0: Ahoj, pruhovaní bráškové. A co ty tam doma u rádia? Už jsi zkusil přátelství s pánem Ježíšem? Ty ano? No to je super. Ty ne? Nikdy není pozdě s tím začít. Těší se na tebe. Promluv si s ním a uvidíš, že se začnou dít věci. A kam spolu holky a kluci vyrazíme příště? Zkuste hádat. Stopy v blátě u potoka napoví ti, co nás čeká. Přeji vám krásný den.
3: Chrom

vypijeme spoustu píva, spasem celou zahradu a až ty tři laně usnou, překvapím je ze zadu. Chro, chro, chro, chro. Z těch tří laní vyberu pak sobě paní modrookou, máma bude radostný, že dostal jsem se na vysokou. Chro, chro, chro.

Sviňáček, napsal Hans Christian Andersen. Byl jednou chudý, ale náramně chytrý princ. Měl království tuze malé, ale přece dost velké, aby se na to mohl oženit. A on se oženit chtěl. Byl trochu smělý a dokonce si troufal říci císařově dceři. Chceš mě? Chcete vědět, jak ho přijala? Tak poslyšte. Na hrobě princova otce rostl krásný, překrásný růžový keř. Kvetl však jenom každý pátý rok a měl vždycky jen jediný květ. Ale to byla růže. Voněla tak sladce, že bys při té vůni zapomněl na všechny žaly a starosti. A pak měl princ Slavíka, který uměl tak zpívat, jako by měl v hrdélku všechny krásné melodie světa. Tu růži a toho Slavíka měla princezna dostat. Proto je vložil princ do velkých stříbrných pouzder a poslal do císařského paláce. Císař si je dal přinést do velkého sálu, v němž si princezna často hrávala se svými dvorními dámami na návštěvy. Ani princezna, ani dvorní dámy nic jiného nedělali. Když císařova dcera spatřila velká stříbrná pouzdra, radostí tleskala rukama. Kdyby to tak byla malá kočička, pravila, když otvírala první pouzdro. Ale byla v něm krásná růže. Ta je ale krásně zhotovena, říkali všechny dvorní dámy. Ta je víc nežli krásná, pravil císař. Ta je nádherná. Ale princezna k ní přivonila a byla by se málem dala do pláče. Fuj, otče, pravila. Vždyť není umělá, je skutečná. Fuj, pravili všichni dvořané. Je skutečná. Podívejme se nejprve, co je v druhém pouzdru, nežli se rozhněváte, mínil císař. A tu se objevil Slavík. Zpíval tak krásně, že hned nemohli o něm říct nic zlého. Šarmant, krásné, pravili dvorní dámy, neboť hovořili všechny francouzsky. Jedna hůř než druhá. Ten pták mi připomíná hrací skřínku nebožky císařovny, pravil jeden starý kavalír. Ach ano, týž hlas, týž přednes. Ano, pravil císař a rozplakal se jako malé dítě. Ani bych nevěřila, že je skutečný, řekla princezna. Ovšem, je to skutečný pták, pravili ti, kteří jej přinesli. Tak jej nechme, ať se lítá, řekla princezna a nechtěla rozhodně dovolit, aby princ

0: Ten se však nedal zmást. Pomazal si obličej hnědou a černou barvou, narazil si na hlavu čepici a zaklepal. Dobrý den, císaři, pravil. Nemohl bych v zámku dostat nějakou službu?
1: Inu, bylo by tady již mnoho takových, kteří práci hledají, odpověděl císař. Ale uvidíme.
0: Potřebuji někoho, kdo umí pást vepře. My totiž máme mnoho vepřů. A tak byl princ přijat za císařského pasáčka vepřů Sviňáčka. Bydlel v chudobné komůrce dole u chlévů. Ale byl celý den venku u prasečího chlívku. A na čem si pracoval? Když byl večer, dohotovil hezunký malý kotlík, na kterém byly kolem dokola samé rolničky. Když se voda v kotlíku vařila, rolničky překrásně zvonily a hrály starou melodii. Měl jsem, ale nemám více. Ale největší umění bylo v tom, že když si strčil prst do páry vycházející z kotlíku, mohl se hned cítit, jaká jídla se připravují ve všech ohništích, co jich bylo ve městě. No tohle, to bylo přeci jenom něco jiného než ta růžka.

šla kolem princezna se všemi svými dvorními dámami a když uslyšela melodii, zastavila se a vesele se dívala. Uměla totiž také hrát tu písničku. To však bylo to jediné, co dovedla, ale hrála to jedním prstem. Vždyť já tuhle píseň znám, pravila. To je nějaký vzdělaný sviňáček. Poslyšte, jděte k němu a zeptejte se, co ten nástroj stojí. Jedna dvorní dáma tam musela běžet, ale dříve si obula střevíce s vysokými podpatky. Co žádáš za ten kotlík? Zeptala se. Chci 10 hubiček od princezny, odpověděl pasáček. Pánbu chraň, pravila dvorní dáma. Inu já neslevím, prohlásil pasáček. Tak co řekl? Tázala se princezna. Ani to nemohu opakovat, pravila dvorní dáma. Je to strašlivé. Tak mi to pošeptej. I pošeptala jí to. Ten nespůsoba, zvolala princezna a šla dál. Ale sotva ušla několik kroků, zvonily rolničky zase krásně. Měl jsem, ale nemám více. Poslyš, řekla princezna. Zeptej se ho, nechce-li 10 hubiček od mých dvorních dam. Ne, děkuji, odpověděl pasáček. 10 hubiček od princezny, jinak si kotlík nechám. To je hloupé, řekla princezna. Ale tak se aspoň postavte přede mne, aby to nikdo neviděl. Dvorní dámy se postavily před ní a roztáhly sukně. Tak dostal sviňáček 10 hubiček a princezna dostala kotlík. No to bylo radosti. Celý večer a celý den se musela voda v kotlíku vařit. Nebylo v celém městě ohniště, aby v zámku nevěděli, co se tam vaří. A to jak u pana ředitele, tak u ševce. Dvorní dámy tančily a tleskaly rukama. My víme, kdo bude mít sladkou polévku se svítkem. My víme, kdo bude mít krupičnou kaši a karbanátky. To je zajímavé. Náramně zajímavé, pravila dvorní hovmistrně. Tak jenom si to hezky nechte pro sebe. Jsem přece dcera císařova. Budeme mlčet jako hrob u

Svináček, totiž princ, ale oni to nevěděli a mysleli, že je to opravdový svináček, vynalezl zase sotva uplynul den něco jiného. Byl to mlýnek. Když jim někdo otáčel, zněly z něho všechny taneční melodie, jaké byly známy od stvoření světa. Ale tohle je šaramant, zvolala princezna, když tudy šla. Ještě nikdy jsem neslyšela krásnější skladby. Poslyš, jdi a zeptej se pasáčka, co ten mlýnek stojí. Ale líbat se nedám. Chce za něj 100 hubiček od princezny, řekla dvorní dáma, která se šla zeptat. Zdá se, že blázní, zvolala princezna. Išla dál, ale když ušla kousek cesty, zastavila se. Musíme podporovat umění, pravila. Jsem přece dcera císařova. Řekni mu, že mu dám 10 hubiček jako včera a ty ostatní, ať si vezme od dvorních dam. Ovšem, ale nám se do toho líbání nechce, namítali dvorní dámy. Mnoho řečí, odsekla princezna. Když já jej mohu líbat, můžete vy také. Pamatujte si, že vám dávám stravu a plat. Dvorní dáma se musela vrátit k svináčkovi. 100 hubiček od princezny, řekl. Nebo si máme nechat každý své? Tak se postavte přede mne, nařídila princezna. Všechny dvorní dámy se postavily před ní a on se dal do líbání. Jaký pak je to tam dole u prasečího chlívku zběh lidí? Podíval se císař, který vyšel také na procházku. Mnul si oči a nasadil si brýle. Vždyť to jsou dvorní dámy a hrají si. No to se musím na ně podívat. I povytáhl si pantofle vzadu, aby je nestratil, neboť to byly vlastně sešlapané střevíce, no ten si pospíšil, zcela tiše se přiblížil. Dvorní dámy byly docela zaměstnány počítáním hubiček, aby hra byla poctivá a on nedostal příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Ani přitom nespozorovali císaře. Ten se postavil na špičky. Co pak je tohle? Zvolal, když viděl, jak se ti dva tam líbají. A právě když svináček dostával 86. hubičku, přetáhl je pantoflem po hlavě. Ven, vykřikl císař, neboť byl tuze rozhněván. A princezna se dala do pláče. Pasáček huboval a přitom pršelo, jen se lilo. Ach já ubohá, fňukala princezna, že jsem si nevzala radši toho krásného prince. Ach, jak jsem nešťastná. A svináček šel za strom, smyl si černou a hnědou barvu z obličeje, odhodil ošklivé šaty a vystoupil před císařovu dceru ve svém oděvu jako princ. Byl tak krásný, že se mu princezna musela až poklonit. Nechtěla jsi mě vzít, pravil. Nerozuměla si růži a slavíkovi, ale se svináčkem se mohla líbat pro hračku. Princ odešel do své říše, přirazil vrata a zastrčil závoru. Teď mohla princezna stát venku a zpívat si. Měla

0: jeden cíl, abych tě lásko políbil. Mám už jen jeden cíl, abych tě lásko políbil. A nebo 10krát, a k tomu šeptal, mám tě rád. A nebo 10krát, a k tomu šeptal, mám tě rád.
1: První pusa, druhá pusa, třetí pusa, čtvrtá pusa, pátá pusa, šestá pusa, sedmá pusa, osmá pusa, devátá pusa, desátá pusa, desátá pusa.
0: Líbal bych tě na 100krát a jsem pasáček od prasat. Líbal bych tě na 100krát a jsem pasáček od prasat.
1: První pusa, druhá pusa, třetí pusa, čtvrtá pusa, pátá pusa, šestá pusa, sedmá pusa, osmá pusa, devátá pusa, desátá pusa, jedenáctá,
2: dvanáctá. No to tady budeme až do Vánoc.
1: Aha, tak.

Jak divočák Kubas narazil. Srnec Eman si vesele poskakoval lesem Hučákem a těšil se, že si na pasece pochutná na šťavnaté trávě. Sliny se mu zbíhaly v ústech a už z dálky větřil, jestli ucítí vůni lesních květin. Necítil nic. Velkým skokem přeskočil poslední pařez a dychtivě se rozhlédl po pasece. Co to? Místo vlnící se záplavy čerstvé trávy, jen rozryté a zpřevrácené drny, spod kterých smutně vykukovalo pár zvadlých stébel. Kdo to udělal? Rozhlédl se Eman. Kolem postávalo jen pár zaražených zajíců se svěšenýma ušima. Nad hlavami jim proletěla s velkým křikem straka kleveta. To udělali divočáci, vymyslel to Kubas. Já jsem je viděla. Tak divoká prasata, vrtěl hlavou Eman. To musí všechno zničit. Proč se normálně nenapasou jako všichni ostatní? Protože mají rypák, křičela kleveta z plných plic. Oni tím rypákem pořád rýjí a snědí všechno i z kořeny. Já to na ně řeknu. A letěla žalovat zase o kus dál. Tou dobou šla paní Zajdánková s košíkem do mechového údolí pro nové polštářky dětem do pelíšku. Na kraji jen nevěřícně spráskla tlapky. Všechen mech byl rozdupaný a rozbitý jako po zemětřesení. Já jsem je viděla, rozkřičela se jí nad hlavou rozčílená kleveta. Divočáci to zničili, závodili, kdo má nejsilnější rypák. Vyhrál Kubas, já to řeknu. A zmizela v listnatém lese. Divila se i kachna Maruška. Klidně se svými kachňátky plavala říčkou kolíbačkou, když se najednou čistá voda zakalila a jindy klidné vlnky zlostně nesly zmuchlané listí a trsy trávy. Takový nepořádek, kvákla Maruška a vydala se proti proudu. Řada kachňátek poslušně za ní. To, co tu uviděli za zatáčkou, jim vzalo dech. Tři statní divočáci vší silou ryli břeh pod košatými olšemi a hádali se, kdo přetrhne nejsilnější kořen. Hlína se do kolíbačky jenom sypala. Necháte to, rošťáci? Zakvákala Maruška rozlobeně. My nejsme rošťáci, smála se prasata. My jsme divočáci, haha. Na křivé olši přistála straka kleveta. Já vás vidím, všechno řeknu moudré sově, ta si to s vámi vyřídí. Vyřídí si to s námi jedna stará hubená sova, která ve dne spí, řechtali se divočáci. Spadla si z višně, kleveto, haha. Nespadla z višně, spadne z olše, chrochtal Kubas a podryl křivý strom tak, že se povážlivě naklonil. Řeknu, kvičela kleveta a radši rychle vzlétla, protože měla strach, aby na ní Kubas náhodou nedosáhl. Chlapi, jdeme, zavelel Kubas. Vyřídíme si to s tou sovou první. A všichni tři zmizeli směrem, kterým odletěla povídavá straka.

0: Ta celá udýchaná právě zobákem klepala vedle dutiny, ve které moudrá sova spokojeně klimbala. Sovo, sovo, divočáci nižší les, já jsem je viděla. Hulákala kleveta do sovího příbytku a ani nečekala, až se sova probudí.
1: Huuu,
0: zahučelo to zevnitř. Řekni prasatům, ať za mnou přijdou na letní byt do zlomeného jeřábu. Já teď nejsem doma.
1: Nejsi doma?
0: Podívala se kleveta a vyvalila oči.
1: Nejsem. Nebo mě tu snad někde vidíš?
0: Ozvalo se zevnitř dubu. Straka nakukovala do temné dutiny, div si hlavu nevykroutila.
1: Nevidím, nikde tě tam nevidím,
0: musela nakonec přiznat. To už se pod dubem ozvalo dupání a funění.
1: Tak kde pak je ta houkalinda? Vyvrátíme jí celý strom i z kořeny. Haha.
0: A Kubas i jeho kumpáni si už chystali rypáky. Sova mi teď řekla, že není doma, vyřizovala kleveta důležitě.
1: Je na letním bytě ve zlomeném jeřábu.
2: To je ještě lepší, zaradoval se Kubas. Zlomený jeřáb sotva drží v zemi, ten bude vyvalený, než řekneš bukvice. Ať se sova těší.
0: Kvičeli divočáci vítězně a klusali na kraj lesa. Kleveta se ještě podezřívavě ohlédla k dutině, ze které se ozývalo mohutné chrápání, ale pak, napnutá zvědavostí až k prasknutí, letěla za divočáky. Ti právě objevili zlomený jeřáb a škodolibě s ním lomcovali. Z velkého otvoru uprostřed vycházelo zlobné hučení.
2: Jen si houkej, sovičko, za chvíli ti pocucháme peří, ho, ho,
0: překřikovala se drzá prasata. Pak se Kubas rozběhl a vší silou narazil do starého jeřábu. Ten se zvrzáním naklonil a z jeho dutiny se vyvalil roj rozuřených sršňů. Prasata kvičela hrůzou, vzepěla se na zadní a pelášila přes pole k rybníku takovou rychlostí, že by předhonila i závodního jelena, kdyby tam zrovna nějaký byl. Sršni s divokým bzukotem za nimi. Celý týden si divočáci v rybníku chladili napuchlá záda a lesu hučáku se vyhýbali velikým obloukem.

0: Alenko, já bych chtěl jednu sloku o autíčku.
1: Ty popleto, autíčko přece není zvíře.
0: Ale krásně tuta.
2: O maličkém lese. Ještě jsem si vlastně pořádně nevyzkoušela svoje křídla, pomyslela si Deniska a začala šplhat na kámen, který tu čněl ve stráni pod lesem. Nadechla se, roztáhla ruce, roztáhla křídla a než stačila vykročit nohou do prázdna, najednou ji z kamene prudce nazvedl vítr. To, jak vedle ní strávy vystartoval polekaný bažantí kohoutek. Deniska se ani nenadála a už letěla. Vznášela se nad polem, nad loukou, nad lesem. Počkat, nad lesem? Tento je nějaký moc maličký, sotva vyšší než tráva na louce. Rozhodla se přistát. Když si urovnala křídla, rozhlédla se kolem sebe a to, co viděla, jí moc nešlo do hlavy. Stromečky byly úplně malinké, každý si rostl ze své vlastní nádoby a v dálce ani nebylo vidět, kde řady květináčů končí. Deniska se vydala tou stromečkovou alejí. Občas také prošla mezi květináči, aby se podívala do vedlejších řádků. A za chvíli se v tom lesíčku úplně ztratila. Zelené přítmí vypadalo tajemně. Jen odstíny se občas měnily, i do žluta a dokonce i do červena. To podle toho, jaký druh stromečků se zrovna nad ní tyčil. V tajemném přítmí a tichu se občas ozvalo nějaké odfukování a někdy dokonce i pomlaskávání. Deniska se najednou začala trošku bát, snad ani nevěděla proč. Raději se už vydám zpět, rozhodla se a v tu chvíli úplně zapomněla, že má křídla. Ale za to čím dál rychleji pobíhala z uličky do uličky, až nakonec ze zoufalství začala volat o pomoc. Tiše, ať mi to tady všechno neprobudíš. Zašeptal někdo za ní, až Deniska leknutím nadskočila. Před ní ale stál starý známý Arborius. Držel svůj nezbytný košík s listy a na sobě měl pracovní kalhoty s kšandami a vysoké holínky. Koho? Co pak tady někdo spí? Zeptala se nechápavě Deniska. No přece stromkové děti. Je právě odpolední klid, tak spí. Ukázal Arborius okolo sebe a chystal se něco dodat, když v tom na ně dopadla sprška vody. Kruci list, zapomněl jsem, že je čas na zavlažování, honem pojď. Popadl Denisku a utíkali na sluníčko, aby se usušili. To už se procházeli mezi dlouhými řadami krásných jeličnatých stromků, které rostly rovnou z půdy. Ale proti opravdickému lesu byly také pořád dost malé. Kde to vlastně jsme, Arborie? Vyzvídala Deniska. No přece ve školce. Přesně v okrasné školce. Hehe, školka, tak proto to spaní, pomyslela si Deniska. Ale co to znamená? Zeptala se. No, tady si lidé pěstují stromky a keře, které mají rádi a které si později zasadí tam, kde jim budou dělat radost. Myslela jsem, že stromy rostou sami jen tak v lese, podívala se Deniska. Samozřejmě, že stromy umí růst sami a taky tak rostou, trpělivě vysvětloval Arborius. Ale divila by ses. I les, jak jej znáš ty, vysadili lidé a proto tam ty stromy rostou většinou v řadách. A sazenice pro les si pěstují lidé také ve školce, jenže v lesní. Tam jsou většinou stromy, ze kterých mají lidé užitek. A tady v okrasné školce i takové, které umí lidi rozveselit, třeba tím, jak kvetou, nebo na podzim vybarvují listí, že? Skočila Deniska Arboriovi do řeči. A hned pokračovala. A tam vzadu ty stromky na těch vysokých tenkých kmíncích, proč rostou z těch uzlů? No ty uzly, to jsou kořenové baly, nachystané tak, aby strom dobře vydržel cestu do svého budoucího domova. Takovým stromům se říká vzrostlé, ale zahradníci si odtud odvážejí i ty malé stromky a keře v květináčích. A hned, jak je zasadí tam, kam patří, tak... Arborius se zarazil a potutelně se na Denisku usmál. Víš co? Však jsi dost zvědavá. Ty na to už jistě přijdeš sama. A teď pojď, doprovodím tě odtud, abys tu moc nebloudila. Věděli jste, že existují i speciální školky jen pro stromečky do lesů nebo taky pro stromky ovocné?

Žili byli v jednom hustém lese tři čuníci. Nebyla to malá růžová prasátka, ale docela divocí divošáci. Nejstarší se jmenoval Čuňas, druhý Tlusťas a třetí Drobek. Když byli malí, hráli si jako normální čuníci. Ryli v zemi, váleli se v bahně, hráli na schovku a tak. Když vyrostli, Čuňas s Tlusťasem zjistili, že se jich bojí zvířátka i lidé a hrozně je to bavilo. Drobek byl sice nejmladší a nejmenší, ale měl nejvíc rozumu. A tak třeba dva starší čuníci jen tak pro legraci rozryli panu králíkovi jeho noru, když nebyl doma. Drobek jim říkal, hej čuníci, nechte toho, kde asi bude pan králík bydlet? Ale oni mu jen nadávali a když dílo zkázy dokončili, schovali se do křoví. Pak se vrátil pan králík a nejdřív myslel, že si spletl svou lesní adresu. Když potom pochopil, co se stalo, lomil pacičkami, tahal se za uši a bědoval. Čuňas a Tlusťas se tomu tak smáli, že padli na zem a zváleli celé křoví. Drobek potom panu králíkovi pomohl se stavbou nové nory a dost se na tom nadřeli. Jindy se Čuňa s Tlusťasem rozhodli třeba setřást ze stromu hnízdo síkorek nebo sežrat bažantům vajíčka nebo rozbahnit rybám vodu. Chudák Drobek jim vždycky domlouval a kde to jen šlo, odstraňoval po nich škody. Jednoho dne už to ty dva výtržníky přestalo bavit, protože Drobek měl plno kamarádů a jim se každý vyhýbal. A tak ho napadli, potrhali, domlátili a vyhnali z lesa. Nikdo se ho nezastal, protože se jich všichni báli. Od té doby Čuňa s Tlusťasem řádili jak černá ruka. Prováděli zvířátkům čím dál horší věci. Až jednou přišla do lesa stará babička, aby nazbírala dřevo. Byla to pro ně velká dřina a když si udělala chvilku na oddech, únavou usnula. Dva čuníci k ní potichu přišli, sklonili nad ní hlavu, vycenili zuby a strašně zajčeli. Babička se probudila a vyděsila se tak, že jí vypadla zubní protéza a ztratila brýle. Běžela do vesnice a křičela, čertí, čertí! Čuňas s Tlusťasem se smáli, až se za břicha popadali a dokonce i ve vesnici si lidé ťukali na čelo, že se babička zbláznila. Naštěstí měla hodného vnuka myslivce a ten si nechal všechno povykládat a popsat. Řekl, už dlouho si všímám, že nějací čuníci dělají v lese neplechu a to budou zas oni. Večer vyšplhal s puškou na posed a za chvíli uviděl Čuňase s Tlusťasem, jak jen tak pro zábavu ničí kukuřičné pole. Ozvaly se dvě hromové rány a druhý den měli ve vesnici dva kotle čuněčího guláše. Drobek se vrátil domů.

Pamatujete si, děti, jak se jmenují malá prasátka? Těm se říká selátka. Mají na zádech roztomilé světlé proužky, aby se lépe schovala v listí a v trávě. A víte, proč se prasátka ráda válejí v blátě? Bláto jim pomáhá chránit kůži před sluníčkem i před dotěrným hmyzem. Takže je to vlastně jejich přírodní opalovací krém. A víte, že prasátka jsou opravdu chytrá. Umí se naučit rozpoznávat lidi, reagovat na své jméno a dokonce řešit jednoduché hádanky. Ale to dokážete také. Vidíte, děti? Tak schválně. V lese baští bukvice, přitom funí velice. Krochnění si na to tata najde v lese louži bláta. Kdo to je? No správně, prase divoké. Mějte se krásně, děti, a brzy zase naslyšenou.

0: Znělka nám oddělila 17. a 18. hodinu. Je úterý 11. srpna 2026. Na Rádiu 7 startuje večerní program, kterým vás provede Kuba Lofítek. Díky, že jste s námi i v tomto čase. V úvodu dejme prostor knize knih. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 34. kapitola. Ezechiel v této kapitole vyčítá izraelským vůdcům, že svou pozici zneužívají pouze k tomu, aby nad lidmi krutě panovali. Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe. Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvarochíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabijíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Před stejným chováním ale varuje apoštol Petr i vůdce křesťanské církve. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Bůh si dál, ústy proroka, stěžuje, že zlé jednání vůdců způsobilo, že lidé byli rozptýleni jako ovce, které zabloudily. Rozutekli se, protože neměli pastýře a stali se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekli se, bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. Mé ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. V tomto stavu viděl Izrael ve své době i Ježíš a navázal na Ezechielova slova. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. V Ezechieli pak čteme, že tyto nevěrné pastýře bude Hospodin volat k odpovědnosti. Tak praví panovník Hospodin, hle, jsem proti těm pastýřům. Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a už je nenechám dělat pastýře. To se týká jistě jak těch izraelských, tak i křesťanských pastýřů. Prorok potom předpovídá, že přijde doba, kdy Bůh sám půjde hledat své ovce a najde je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodíme ze všech míst, kam byly rozptýleny. To nám připomíná Ježíše. Ten o sobě řekl: já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mě. Jako mě zná otec a já znám otce a pokládám svůj život za ovce. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Tento dobrý pastýř půjde za ztracenou ovcí, dokud ji nenajde. A jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, jak řekl Ježíš v Lukášově evangeliu. V Ezechieli dál čteme, že Bůh Izrael vyvede z národů. Vyvedu je z národů, schromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách, na výšinách izraelských hor pro ně bude pastva. Své ovce budu pást já sám a nechám je odpočívat, praví panovník Hospodin. Potom čteme o soudu. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Také v 17. verši se píše o soudu. Hle, budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. Popis soudu pokračuje přímou předpovědí Mesiáše. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat. Já, Hospodin, budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám já, Hospodin. A proroctví končí naplněním nové smlouvy. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Učiním je požehnáním a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid. Kapitola končí tímto nádherným veršem. Vy jste mé ovce, lidské ovce na mé pastvině, a já jsem váš Bůh, praví panovník Hospodin. V těchto slovech opět slyšíme Ježíše z Janova evangelia. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Můžeme být tvrdohlavým beranem nebo pokornou ovečkou. Záleží jen na nás, čím budeme.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly můžete vyhledat k poslechu v sekci Audioarchiv na webu www.radio7.cz nebo na podcastových platformách.

Pojďme si nyní představit pořady, které budou znít vysíláním Rádia 7 až do půlnočního času. Další letní repríza talk show No Filter nabídne předposlední zastavení v seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Do diskuze se s Tomem a Milanem Michalkovými připojí v 18.30 také Lukáš Kryško. V Kanafásku na nás čeká poslední příběh Radka Daniela. V 19.15 přijde mořský uragán, který rozmetá vše, co mu vstoupí do cesty. Nemusíte se ale bát, že poslední napínavé vyprávění dopadne tragicky. Vždyť naděje umírá poslední. Nebylo pro mě těžké přijmout to, že jsem hříšná, říká Marcela Hrušková. Proč pro ní nebylo stejně jednoduché přijmout boží lásku a odpuštění? To si můžete poslechnout v relaci Stopy od 19 hodin 45 minut. Smrt Pána Ježíše Krista na kříži hraje zásadní roli v konečném vypořádání se zlem. Podrobnější scénář tohoto zúčtování odkrývá biblická kniha Zjevení, již vás provede od 20.15 v relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee. Je to příležitost a privilegium být se lidmi v jejich nejtěžších i v těch nejkrásnějších momentech, říkají manželé Bez a Sem, kteří spolu tvoří hudební duo The Gaudís. Jak skloubit manželství, výchovu dětí, hudební tvorbu a čas strávený o samotě s Ježíšem? To prozradí v 9 večer v rozhovoru v rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Se stresem se potýkáme dnes a denně, ale není jen zlý a zákeřný. Stres do určité míry potřebujeme, abychom dokázali zvládat překážky. Psychiatr Cyril Heschel v přednášce, která zazněla na akademických týdnech, ukazuje dvě formy stresu, ale i odhodlání ke změně, či dává rady, jak se vyhnout vyhoření. Přidejte se k akademii od 22 hodin. Baptistický kazatel a tenisový reprezentant. To byl Miloš Šolc, jehož životní příběh líčí kniha Jak život šel. Od 11:45 z ní bude opět číst Pavel Hromádka. Tolik přehled večerních pořadů. Následující minuty budou patřit kapele Engels. Přeji příjemné poslouchání.

Zuzana. Dnes slaví svůj svátkový den všechny Zuzany. Toto jméno má své počátky v hebrejském slově Šošana, což znamená lilie. Můžeme však jít ještě dále až k egyptskému výrazu pro lotos, který vypadá takto. S-š-n. Řečtina přetvořila slovo na Suson a odtud už byl jenom krůček k naší slovanské Zuzaně, ale i k názvu květinky sasanky. Zuzana je tedy každopádně květina a je jedno, zda lilie, lotos nebo sasanka.

0: Jak rozuměli pojmu cesta lidé v Ježíšově době a jak mu rozumíme dnes v 21. století? Nad dalším z Ježíšových výroků můžeme přemýšlet v 6. letní repríze následujícího pořadu.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Pokračujeme v sérii Já jsem s Lukášem Kryškem dneska v pořadu No Filter. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj Tome, ahoj Milane.
2: A je tady i Milan samozřejmě.
4: Nazdar.
2: Tak, během podzimu jsme rozebírali sérii kázání, které měl Lukáš. A je to vždycky Já jsem a něco. Je to výrok Ježíše, který se snažíme rozebrat, trošku si to přiblížit a taky z toho vytáhnout něco do života, co s tím, protože to možná na první dobrou úplně takhle z toho textu nejde hned. A dneska budeme pokračovat. Lukáši, tak co je tam za tím Já jsem dneska?
3: No, jsme v 6. díle, takže nám to už hezky se blíží ke konci, ale nestihli jsme to do konce roku, tak snad jaro nebo konec zimy bude dobrý.
2: Máme čas,
3: ale budeme dneska se bavit identitou Ježíše, která je Já jsem cesta, pravda a život.
4: Taková klasika.
3: Úplně nejvíc
4: to
3: klasika.
4: To si pamatuju jako ze všech těch jako konferencí, přednášek, kázání.
3: A najdete to v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Já to pak nějakou jeho část přečtu. A jinak můžeme se vlastně dneska zabývat tím, jaká je cesta Ježíš. Jaká je cesta Ježíš.
4: No, a to bude těžké, protože si myslím, že vlastně každý z křesťanů, který nás teďka poslouchají, tak vlastně to zapadne do té kolonky, to jsem slyšel asi tak milionkrát. Jako. Co ten Lukáš jako o tom bude vykládat? Jo.
2: Tolik nedělí jsem to viděl jako nápis zakazatelnou.
4: Ano.
3: Nejhorší to mají ti, co to mají jako nápis.
4: Přesně, jako no, to je úplně, tak pojďme do toho teda.
3: Jo, tak jenom pro kontext, ten příběh se nachází už jako při poslední večeři. Je to vlastně příběh, kdy těsně předtím mám pocit odchází Jidáš jako z večeře a vybere si vlastní cestu, možná těsně potom. A je to rozhovor mezi jím a učedníky. A vlastně ta výzva toho cesta, pravda a život směřuje předně k ním. Tak já budu číst, přečtu to od 14. kapitola od 3. do 6. verše. Ještě tam přidám teda jednu půlku toho druhého. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.
4: No, taky je to spojeno s jedním tím radikálním výrokem, takovým vymezujícím se, jakože nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, takže...
3: Jo, tak jestli existuje víc cest k Bohu, tak tady Ježíš jasně říká ne, žádná taková cesta neexistuje. No, ale možná pojďme to rozšířit, že to není jenom o té cestě, protože možná cesta je takový ten hlavní leitmotiv toho výroku, proč oni vlastně se baví o tom, kam vlastně mají jít. Jo. A Ježíš říká, no vy máte jít po té cestě. Ale ono je to součást ještě toho, že tam je pravda a taky život. Ježíš není jenom cesta, ale je vlastně ještě tyhle ty dvě moudra nebo dvě slova. Takže cesta, pravda i život. No a když se nad tím jako zamýšlíme, tak asi to zásadní je cesta. Já myslím, že důležitý je, že on tam Ježíš mluví o nějaké cestě, která možná bychom mohli říct, že je spojená s nějakým jako záhrobním světem, to znamená, že po smrti někam budeme odneseni, máme nějaké místa, kam on jde a on nás tam bude sebou brát. Ale vlastně základ je, že říká těm učeníkům, já jsem ta cesta. Cesta vlastně je nějaký stav, kdy cestujete od někud někam, jste na cestě. To znamená, že to není ještě ten konečný stav, není to ten cíl.
5: Jo, jo.
3: Takže kdybychom se chtěli zamýšlet, tak vlastně, co to znamená ta cesta. Mm-hmm. A za mě je cesta samozřejmě život. To znamená, jako, že jste na cestě života a jestli jdete po té správné cestě v tom životě, nebo jestli jdete po nějaké zvláštní jiné cestě. A co si budeme, v křesťanském světě je to hodně zásadní otázka, po jaké cestě vlastně se chodí.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
5: Myslím si, že i kulturně to musel být zajímavý výrok, protože cesty nebyly zas tak obvyklá věc. Pro nás dneska automaticky cestu si vybavíš asfaltovou cestu,
4: dálnici.
5: D1. Zrovna tu možná. Teď už možná ano. Ale je to něco kultivovaného, dovede tě to od někud někam. Samozřejmě už ty cesty Římani nějaké postavili, ale většinou ještě jako stavěli. A díky tomu pak křesťanství vlastně mohlo se rozšířit takovou rychlostí, protože ty cesty byly připravené, ale to byla nějaká možná novinka nebo něco, co do té doby tolik neznali, kromě takových těch prošlapaných, uježděných
3: stezek
5: které mohly být nebezpečné.
4: No.
5: A teď je to něco nového, takže už jenom tenhle ten výrok je zajímavý.
4: Když to mě vlastně nenapadlo, že díky těm cestám, které Římani vybudovali, tak křesťanství vlastně se dostalo potom do Evropy, že jo, a dále.
5: Určitě, jako. Protože bylo kudy jít, bylo
4: to zajímavý. Zajímavý kontext, protože vlastně Martin Luther to udělal to samé s knihtiskem.
5: Ano.
4: Že jo, že vlastně on využil technologii, která byla nová v té době. Tak sorry, mi teďka to...
5: Ale zpátky k tomu, ano, křesťanství, následování Ježíše není destinace, ale cesta.
4: Jo.
3: A je to vlastně těžký, protože vlastně ano, i dnes se hodně zdůrazňuje ta destinace, ten cíl, to, že se dostaneme do věčného života, budeme v ráji a tak dál. Ale možná míň se tak jako koukáme na to, že vlastně už teď jako jdeme po nějaké cestě a jsme na nějaké cestě s Ježíšem a možná, že Ježíš je ta cesta.
4: Mm-hmm.
3: Jako přemýšlet o tom. Jinak samozřejmě má to i kontext ve starém zákoně, já tady vždycky přinesu i starozákonní pohledy, protože Ježíš byl Žita a byl v tom židovském prostředí. Mám tady dvě ukázky z toho, jak byla cesta součástí nějaké cesty židů. První je z Mojžíše, z Deuteronomia, z 10. kapitoly, 12. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem, a celou svou duší. To je první jako starozákonní ukázka, které vždycky nám hezky dokreslují možná ten význam té identity Ježíše. Tak možná Ježíš tady, když říká, já jsem ta cesta, tak naráží na tu Mojžíšovu cestu. Tady je trošku takový jako malej šťouchanec, že tady jsou ty cesty.
4: Jo.
3: Ale Ježíš pak říká, ne, už nejsou cesty, už je jenom cesta.
4: Mhm.
3: Ale můžeme říct, že právě možná ta identita Ježíše je já jsem ta cesta a je to ta Mojžíšova cesta, kterou mu Bůh říká. Nějaký koment od vás?
4: Jo, pro mě třeba se je zajímavé, čím to úplně jako začíná, jo? Nermuďte se v srdcích. Že vlastně evidentně to navazuje na nějakou skepsi, jo? Na něco jako... A že vlastně celé tohle to má být jako... Teďka, když trochu dělám takový mostík, jo, chystáme vlastně mashup s názvem Umění žasnout, nebo Umění se radovat, jako obnovit svoji radost, jo, že hele, on to přesně tady tím začíná, jako jste úplně jako v depresi, jste úplně jako, tak já vám teďka řeknu něco, co pro vás bude jako, aha, tak to je super, jo, na to se těším, že to je vlastně napsáno s tímto pohledem, jako.
3: No oni už asi tušili, že to nebude dobrý, že Ježíš jde do včelího úlu jako si pro bodance, že jako jeho cesta životem pravděpodobně končí, takže mít optimismus v takové situaci pro učedníky a možná i jim Ježíš řekl, že to je poslední večeře, Tak co vlastně jako si od nich očekával? Tak v té emoci pak ano, je to vlastně nějaká naděje, kterou Ježíš dává učeníkům pro jejich budoucí cestu. Mm-hmm.
4: No, jakože ta otázka, jo, tak jestliže toto má být vlastně celé jako povzbuzení, to, že Ježíš je cesta, co to znamená jako pro mě v pondělí ráno? Jako, jak se mám radovat v pondělí, když jedu autobusem do práce, třeba, jo, ale Ježíš je cesta, jo, a teď se ti uleví.
3: To je právě to, že ty jsi na té cestě někde z nějakého místa do nějakého místa, jsi v normálním prostředku a Ježíš je tam tak nějak jako necítíš a nevidíš, tak je to jako no, asi těžký, no. Že jo? Tam asi narážíš. A ono, co si budem, i všechny ty výroky, já jsem, jsou takové jako hodně abstraktní, jo? Že ke každému potřebuješ ten příběh. Tak co to znamená, že Ježíš je cesta? Ale asi pro mě to, že na té cestě nejsem sám. Mhm. Nebo že vlastně jako Ježíš definuje nějaký ty, to, že ta cesta nějak jako vypadá a nějak jako je, jo. Možná není viditelná, možná není z kamenů a z cihel, je možná spíš jako, že se dotýká těch vnitřních věcí než těch vnějších, to znamená, nemůžu se po té cestě fyzicky projít, ale vlastně po ní nějakým způsobem vnitřně jdu.
5: Jo, vlastně život je živý organismus, prostě věci se hýbou, věci nemůžeš ovlivnit. Znělo by to jinak, kdyby řekl, já jsem kostel, pravidla, rutina, a, ale je to cesta.
4: Hele, taky bychom z toho něco vytáhli. Jo?
5: Cesta, pravda a no. Život.
4: Jo.
5: Jo, ne rutina, něco jako
3: zákon.
4: Jo, to bylo hustý, že? Nermuďte se, protože jsem rutina, kostel.
3: Nermuďte se, protože jsem pravidla, které musíte dodržovat a budete u mě.
5: Protože jsem rutina.
3: Samozřejmě trošku si z toho dělám legraci, ale jo, je to vlastně cesta, to znamená možná cesta, která nemá, myslím, že pro nás vždycky jako nová, jo, to je asi důležitý, že to není takový to, že vím, že D1 vede od A do B a tam nějak jako mezi tou cestou plus minus vím, kde jsou ty benzinky, kde můžu zastavit, se načerpá.
5: Kde je mekáč, kde není.
3: Ale tato cesta je vlastně jako cesta objevování, jo, že vlastně pořád jsi jako poutník na cestě, která vlastně nevíš, jaké má zatáčky, nevíš, jaké okolí kolem ní, co tě na té cestě možná potká.
5: Ale taky čím častěji na ní jedeš, tím víc ji znáš.
3: No jasně, protože tě vlastně ty zastávky, to okolí a to věci, které na ní potkáváš, možná překvapujou, ale zvykneš si na to, nebo možná je pro tebe vlastně objevná a zajímavá, že i když třeba jsou tam některé věci těžké, tak přesto pro tebe znamenají, že na té cestě jako ale se necítíš třeba nebezpečně.
4: Jo, jo.
5: Pro mě je to třeba můj pravidelný běžecký okruh, kde chodím běhat. Vlastně jsou tam takové ty místa, kde jsou kritické body, kdy vám chuť to jako otočit, protože vím, že to můžu otočit.
3: Většinou je to kopec.
5: Je to kopec.
3: Ale když je tam kluské nějaké jako bláto.
5: Já běhám po rovině relativně, je to kolem řeky. A mám body, kde jsou mosty a můžu se vlastně vrátit už na tu cestu zpátky. Jo. A můžu to vzdát. Zajímavé je, že ty kritické místa jsou většinou u těch mostů, kdy máš chuť, jako ty vrdě, já už se mi nechce. Protože vím, že další most znamená další 2 kilometry.
4: Jo.
5: Takže vlastně se ti nechce a většinou to je v tu chvíli, kdy už ti jako dochází dech nebo ti začne bolet noha. A vlastně musíš pušnout někde dál, takže jsou tam i ty kritické body na té cestě.
3: Já bych je nazval těžké věci, že vlastně možná na té cestě někdy jako zažiješ bolest, někdy zažiješ jako strach, možná nějaký zklamání, ale co si budeme třeba i naštvání jako na Boha.
4: Jasně, no.
3: Ale vlastně pořád ta cesta ti dává nějaký jako pomoc vyřešit ten problém.
4: Jo. No, ale je to zajímavé, jak to ty říkáš, že to není prostě kostel, zákon a rutina, ale taky Ježíš neřekl, já jsem sluníčko, mráček a kopretinka.
5: Jo,
4: že prostě, hele, není to úplně jako...
3: To nejsou tyhle extrémy,
4: vidíte. Jo, že prostě takové, jo, že vlastně je to něco někde mezi vlastně a je to asi záměr, že prostě to taky úplně jako nezměkčil, jako jo, že neřekl to, co říkáš ty, prostě rutina, zákon a tak, neřekl ani sluníčko, mráček a ptáček, jo, ale řekl, já jsem cesta, pravda a život, což mi připadá někde uprostřed, tak trochu jako, pro mě třeba cesta jako, je hrozně zajímavé to, co jste říkali, že nejsi sám na té cestě, to je vlastně to první, co si myslím, že ti lidi se z toho měli radovat, nebo OK, nejste sami, jo. Mimochodem, já jsem měl teďka nějaký rozhovor s nějakým, no, bylo to pro mě zajímavé, že bylo to s člověkem, který řeší nějaké věci a vlastně, když jsem sledoval linku toho jeho vyprávění, tak tam byl vlastně kritický strach ze samoty a proto ten člověk tak trochu jako manipuluje s ostatníma, aby nebyl sám, jako jo. Což já třeba asi nejsem úplně jako tak, že bych se bál samoty, ale mám pocit, že to je obecně něco, co přináší jako strach. Samozřejmě samotka ve věznici je nejtěžší trest, jo. Ale super vlastně povzbuzení, které v tom vidím. OK, na té cestě nejsi sám. To je ta první věc, kterou bych viděl, jako je zajímavá, když teda jdeš v pondělí do práce a teďka, jak ti to má povzbudit, OK, nejsi sám jako dneska, jo.
3: Nejsi sám, no. A jako vnitřně jdeš po té cestě s ním, takže on je s tebou, nebo ty jsi s ním, ty jsi na něm možná. A všechno tohleto je to, co by tě mohlo napadnout, když ráno v autobuse řešíš, jestli už máš všechno s dětma vyřešený, nebo jestli v práci tě čeká ta nepříjemná porada, nebo něco takového. Takže jo, uvědomuji si každodennost toho, že cesta je možná cíl.
4: Jo. Jako to je pro mě asi jako něco, jak jsme to trochu rozebírali, destinace, cesta. Vlastně já mám rád cestu, a pro mě to je perspektiva. Jo? Někam to vede, jo? Že takhle můj mozek přemýšlí a mám rád věci, které někam vedou. A řekl bych, kdyby mi Ježíš řekl, já jsem ta cesta, jo? Tak vlastně je to tam zatím OK, takže on ví kam, jako, jo? A já můžu prostě jít a vlastně tu cestu jako nacházet, objevovat další jako horizont.
3: Já myslím, že tam je ten element toho pokoj. Víš, že jsi sice na cestě, zažíváš možná těžké věci, ale zároveň jako máš pokoj, protože víš, že to je cesta, která je zabezpečená samotným Bohem. Mm-hmm. To znamená, možná je těžká, možná není příjemná v tuhle chvíli, možná mě čekají nějaké jako zlý věci, ale vlastně jsem v pokoji, protože vím, že skrz to projdu.
4: Jo, a někam to vede. Třeba i když prostě jsi na cestě a chytneš jako bouřku, tak jako jo, no, tak je to nějaký kontext, ale pořád jako
5: pořád to někam vede.
4: Vede. Přesně, tak to je pro mě třeba jako, já bych řekl, Ježíši, děkuji za povzbuzení, jako, jo, že to by asi pro mě bylo, je tam ještě něco takového, co?
3: Já mám ještě jeden ze Starého zákona, to je vlastně takový to, proč to Ježíš použije a proč se s tím identifikuje, s tou cestou, tak byl tam mužišovský pohled, tak se koukneme ještě na prorocký pohled a ten je z Izajáše, jestli můžu přidat z Izajáše ze 30. kapitoly 20. a 21. verš a v kontextu je to o tom, že Hospodin vyčkává, aby se mohl smilovat. A vlastně je to pro Izraelce, tak jenom na konci právě říká tady toho úseku. Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Mluví o sobě, Bůh. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. Tečka. Já myslím, že Ježíš právě, když už mluvil o tom, že já jsem cesta, tak se identifikoval jak s tím Mojžíšem, kde tam byly ty cesty, ale zároveň se identifikoval s tím, že vlastně on je ten učitel, který o sobě prohlásí, já jsem ta cesta a jděte po té cestě. Mm-hmm. Tak jenom, že to má opravdu i ten starozákonní kontext. Jo, ať jdete doprava nebo doleva, tak vždycky jdete po ní, což je tak jako hezký.
4: Jo, tak nevím, jestli ještě vytěžíme z toho ještě něco jako z té cesty, co jako vlastně, co je na tom to povzbuzující, jako jo.
3: Tak ten highlight, no, tak jakože vlastně seš na cestě, která vlastně ti může přinést pokoj, ať se na té cestě dějou různé věci. Není to růžová cesta, sluníčková, nebo jak jsi to říkal, fialková. Ani to není ta tvrdá zákonická cesta, je to prostě cesta, kterou hold každý musíme projít, protože žijeme, ale že na té cestě můžeš zažívat jako věci, které jsou nadpřirozené.
4: Jo. A jako jedna z věcí ještě, která asi souvisí, nevím přesně, já jsem myslel jako tu cestu jako proces, když jsem říkal, jako že je to nějaký jako a tam přichází všechny ty věci, jako ta bouřka na té cestě, ale to, že je tam nějaká jako ta finální destinace je vlastně taky fajn, jako jo. Jo, že
3: každá cesta má ten začátek, jo, i ten konec.
4: Jo.
3: A možná ale jako právě jenom neupnout se jenom na to, že někam jedu, že jo? Takový to, že musím do Ostravy z Prahy, je, to bude dlouhý a ať už ta cesta je za mnou, ale možná víc se radovat z toho, že jsme na té cestě.
4: Jo.
3: To znamená nepřečkat to, nepřežívat jenom, abychom jako přežili a pak mohli už být konečně v tom cíli, ale ne, tak jsme na cestě.
4: A cesta je cíl?
3: A cesta je možná právě ten cíl a to je právě ono, jo, že teď právě zažívej Ježíše, protože teď seš na jeho cestě.
4: No a já si pamatuju na jednu naši dovolenou s manželkou, se Zdenkou, kdy jsme vysloveně vyrazili, jako zhruba jsme věděli, kam jedem, jo. Vlastně nakonec to bylo úplně na punk, jo? My jsme spali v autě, jo? To jsme ještě byli trošku mladší, ale jakože jsme vysloveně jeli pomalu krajinou, evropskou teda, a vlastně dívali se, je, tady je jezero, jo, a teďka jsme zastavili u jezera, až jsme se vykoupali, jsme říkali, jo, tak zůstaneme tady do zítřka, jako jo. A jako viděli jsme, že jedeme na nějakou, teda to bylo jako do Francie, jsme se chtěli podívat, ale vlastně, že jsme si strašně užívali tu cestu. Jako taky mě tam nakrklo spoustu věcí, jako mítná brána ve Francii, kde prostě mi to nebralo nějaké mince tehdejší, jako asi už to byly eura nebo něco. Teď je to prostě jako úplně jsem se jako doběla vytočil, jako jo. Prostě na ty hloupé systémy, jo. Ale vlastně to byla ta cesta, jako cesta byla vlastně cíl, dojeli jsme někam. A je to o tom, jako že cesta s Ježíšem je vlastně objevování. Jako
3: dobrodružství,
4: jako,
3: dobrodružství. No. Je to vlastně, že cesta s Ježíšem je dobrodružství tak na cestě.
4: Mm-hmm. No tak a to je, myslím, docela super jako téma do speciálu.
5: Určitě.
4: Vůbec tak. Dobrodružství na cestě. Hele, to mě zajímalo.
5: Jo,
4: dobrodružství
5: tak jdeme,
4: na cestě.
5: Jdeme na to. Moc díky, Lukáši, a loučíme se s našimi posluchači.
4: Jo.
5: A mějte se krásně.
3: No filtráky,
5: uslyšíme se.
3: Loučíme.
5: No filtráky, uslyšíme se za týden.
4: Mějte se hezky.

0: byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Ježíš o sobě neřekl, jsem kostel, pravidla a rutina. Místo toho se označil slovy cesta, pravda a život. Je cestou k Bohu Otci, cestou, kterou můžeme jít. Cestou, která je cíl. Sedmidílný reprízovaný seriál se příští týden uzavře Ježíšovým výrokem Já jsem vinný kmen. Poslouchejte v pondělí v 11.15.

Minula 19. hodina. Posloucháte vysílání Rádia 7. Jsme rádi, pokud trávíte úterní večer s datem 11. srpna s námi. A jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit. Modlitebně i finančně. Každý takový dárce je součástí této práce a služby, o které věříme, že má výjimečný dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz, kde najdete také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Čtvrt na osm bude čas pro dětský pořad Kanafásek. V 19.45 dostane pro změnu prostor relace Stopy. Zbylý čas vyplní hudba. Novou 60-minutovku a začneme se slovenským raperem Geborach.

Než dostane ve vysílání prostor pořad Kanafásek, čekají nás dvě písničky. Tou první je skladba Pray z kapely Jet Trouble, ve které zní vyznání: ať se děje cokoliv, jsi má jediná naděje. Dávám ti každý okamžik svého života.

Ahoj děti. Stalo se vám někdy, že jste měli opravdu velikánský hlad nebo žízeň? Představte si horký letní den na výletě. Máte obrovskou žízeň, široko daleko není žádná pitná studánka ani obchod a vám v lahvi zbývá už jen posledních pár doušků vody. Najednou se na vás otočí kamarád a povzdechne si. Dáš mi prosím loknout? Já už nemám ani kapku. V takových chvílích je strašně těžké se rozdělit, že? V hlavě nám křičí hlásek. Ne, to je moje, já mám taky hlad a žízeň. Pán Ježíš by se ale bez váhání rozdělil. A pokaždé, když budeme vnitru svádět tenhle těžký boj, můžeme si vzpomenout na jeho nádherná slova. Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejmenších bratří, to jste udělali pro mě. To znamená, že v každém člověku, který nás prosí o pomoc nebo kousek jídla, můžeme vidět samotného Pána Ježíše. Když pomůžeme kamarádovi, jako bychom pomohli jemu. Napínavý příběh 11letého Dana, jeho maminky a sestřičky napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion.

Uragán přišel. Rozbouřené moře se stále ještě dmulo a pěnilo. Vysoké vlny se s výstražným hukotem tříštily o skalní útesy. Ale na ničení už jim nezbývaly síly. Neskrotný živel je vyplýtval předešlé noci, kdy z okolních domů nadělal rozšklebené trosky. Naštěstí všichni obyvatelé stačili postiženou oblast včas opustit. Po varovném hlášení sebrali, co mohli, v autech a autobusech odjeli daleko od pobřeží za hory do vnitrozemí do nejbližšího města. Jen v jednom stavení zůstal 11letý chlapec jménem Dan se svojí sestrou Markitou a maminkou. Bydleli příliš daleko od ostatních lidí, hlášení neslyšeli a tak je ničivý živel zastihl nepřipravené. Na vlastní oči viděli tu hrůzu. Vlny divoce burácely. Z nebe se spolu s větrem ve zlověstných vírech snášela oblaka prachu. Voda tryskala v ohromných gejzírech, déšť padal z temných mračen a vítr ničil vše, co mu stálo v cestě. Jejich malé stavení vydrželo jen díky vysokému skalnímu útesu, který je chránil před běsnícími živly. Celou noc oka nezamhouřili. Dan a malá Markitka plakali, třásli se strachem a choulili se v mámině náručí. Okna řinčela, dům se otřásal v základech a zdálo se, že střecha pod nápory větru nevydrží. Hodiny se vlekly. Každá vteřina se vrývala dětem hluboko do paměti. Kránu bouřlivé burácení zesláblo a silná paže větru se celonočním úsilím vyčerpala. Děti schoulené v mámině náručí vysílením upadly do hlubokého spánku. Dopoledne bylo nebe stále hrozivě zamračené. Děti vyběhly obhlédnout pobřeží. Chtěli zjistit, co všechno vzalo během noci za své. Okolní krajina se změnila k nepoznání. V písku se válely kusy prken, plechu, rozlámané sloupy a stožáry. Vysílačka nefungovala a z auta zbyl jen vrak. Bez něj se do nejbližšího města nedostanou. Byli zcela odříznuti od lidí. Snad si někdo vzpomene, snad někdo pomůže, snad pro ně pošlou. Pokud ne, jsou odsouzeni k hladovění a možná i k smrti. Uplynulo 5 dní. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se blížila záchrana. Rozrytá silnice zela prázdnotou a po lidech ani vidu, ani slechu. Dan s mámou napsali do písku obrovský nápis Pomoc. Rozdělali velký oheň, aby je případný pilot letadla nepřehlédl a jídlo rozdělili do malých hromádek. Vystačí už jen na pár dní. Když to Dan se sestřičkou viděli, zmocnilo se jich zoufalství. Báli se o život. Jejich pláč nebyl k utišení. Chudák máma nevěděla, jak je uchlácholit. Hladila je, tiskla je k sobě a s nižným hlasem uklidňovala, ale nic nepomáhalo. Pak je posadila vedle sebe na gauč, otevřela knihu po babičce a dala se do čtení. Mámina slova zněla dětem jako rajská hudba. Rukávem utřeli slzy, přitiskli se k ní a zaposlouchali do prastarého příběhu. V dávných dobách byla země krále Achaba postižena hrozným suchem. Ohnivý kotouč spálil všechnu úrodu a zemi postihl krutý hlad. Prameny vod vyschly. Z nebe nespadla po 2 roky jediná kapička. Lidé strádali. V městečku Sarepta žila chudá vdova se svým synem. Jídla měli, co by za nehed vešlo. Když si všechno řádně spočítali, zjistili, že je nečeká nic jiného než smrt. Toho večera k ním zavítal zvláštní muž. Byl vysoký,
Na sobě měl splývavý hnědý hábit a z obličeje mu zářily výrazné oči. Proslýchalo se o něm, že k němu hovoří mocný Bůh. A najednou byl tady, u vdovy na malého domku, posadil se na zápraží a čekal. Vítej, vzácný muži, pravila vdova sklesle. Ráda bych tě něčím pohostila, ale mám jen trochu mouky a oleje. Jdu připravit poslední pokrm pro mne a pro mého syna. Poté jsme připraveni zemřít. Mám veliký hlad, pravil onen muž. Udělej, co si řekla, ale z části těsta upeč malý chléb pro mne. Bůh mi řekl, že z tvého oleje ani mouky neubude a hrozné sucho spolu se svým synem přečkáš ve zdraví. Ničeho se neboj. Žena nad mužovými slovy kroutila hlavou. Jak mám z té trochy připravit pokrm pro tři hladovějící? Vždyť já i můj syn zahyneme. Prý oleje ani mouky neubude, kdo to jakživ slyšel, lamentovala bezradně. Nakonec se ale zařídila přesně podle mužových slov. Odvážila část na chléb a opravdu, oleje bylo v nádobě pořád stejně. Neubylo ani čtvrtý, ani šestý den. Sucho přešlo a vdova, její syn i podivný pocestný přežili. Tak zachránil Bůh jejich životy nevídaným zázrakem. Maminka dočetla, odložila brýle a zaklapla tlustou knihu. Pohladila Dana i Markýtku, přikryla je prošívanou dekou a sama vyšla ven k ohni. Druhý den od časného jitra udržoval Dan oheň na pobřeží. Přikládal všechno možné do hřejivých plamenů. V tom v dálce spatřil skupinku čtyř postav. Nejdřív si myslel, že se blíží záchrana, ale byli to jen Mexičané ze vzdálené vesnice. Bouře jim rozmetala příbytky, přišli o všechen majetek. Hlad a únavu měli vepsanou ve tvářích. Zachránili jen holé životy. Prosím, prosím vás, dejte něco k jídlu. Naše děti mají veliký hlad, řekl muž lámanou angličtinou. Dan dělal, že nerozumí. Dělit se o tu trochu jídla přece nemůžeme, pomyslel si. Nám samotným by nic nezbylo. Máme jídla sotva na tři dny. Snědý muž v potrhaném klobouku se však nenechal odbít. Jen pro děti, prosím, jen pro děti, žadonil zoufale. To se již na zápraží objevila maminka. Pozvala návštěvu dovnitř a připravila pro všechny teplé jídlo. Dan to sledoval se zakabuněným obličejem. Dané, co pak se ti stalo? Zeptala se maminka. Máme málo a ještě rozdáváme, brblal Dan otráveně. Ale Dané, pomoc druhým v nouzi je přece naše povinnost. A ještě něco, což pak si zapomněl na včerejší vyprávění o vdově ze Sarepty. Vždyť je to jen příběh. My máme opravdovou nouzi a nikdo nám nepomůže, kňoural nešťastně Dan. Pamatuj si, nikdy neutrpíš ztrátu, když se s někým o něco rozdělíš. Dan nad jejími slovy kroutil hlavou. Pro jistotu se šel do kuchyně přesvědčit, zda potraviny ubývají. Ubývaly. Sušeného mléka bylo na dně, chleba zbyl jen malý kousek a z rohu spižírny se na něj šklebil poslední pytlík mouky. Nefunguje to, říkal si. Nemůže to fungovat. Máma se chudák zbláznila, když věří staromódním povídačkám. Zlobil se Dan a mračil se ještě víc. Následující noc proseděl Dan s Mexičanem u ohně. Hlídali, aby nezhasl, a bedlivě poslouchali, zda neuslyší hluk záchranného letadla. Dan hleděl do plamenů a přemýšlel.
Čeká je hlad. V břiše už mu pořádně kručelo. To všechno kvůli těm vandrákům z Mexika. Kdyby nepřišli, mohli se ještě několikrát pořádně najíst a letadlo by je pak rozhodně našlo. Takhle se jejich naděje povážlivě zmenšila. Danovi to připadalo jako čekání na smrt. Ráno je maminka svolala ke skromné snídani. Byla poslední. Ve spíži nezbylo zhola nic. Bylo jim z toho všelijak. Každé sousto přebalovali dlouho v ústech a mysleli na to, že je to možná poslední jídlo v jejich životě. Z těch neradostných úvah je náhle vytrhl zvláštní hukot. Sílil a sílil. Honem vyběhli před dům a zvedli hlavy k obloze. Letadlo jim právě na padáku schazovalo veliký balík. Děti skákali jako pominuté. Hurá, hurá, křičeli na celé kolo. Máme jídlo, neumřeme hlady, jsme zachráněni. Mexičan dokonce samou radostí tancoval. V balíku našli barel s vodou, jídlo a zprávu, že záchranný tým je již na cestě. Balík, který dopadl bez hlesu na kamenité pobřeží, byl prodán hlasitým svědectvím. Zdá se, že příběh o vdově nebyl zas tak zastaralý. Záchrana přišla v pravý čas. Ze svízelné situace vyvázli se zdravou kůží. Dana naplnil pocit vděčnosti. Na malý okamžik pohlédl k nebi, rukou si zastínil oči a jakoby pro sebe neslyšně zašeptal: díky.

Poslední příběh z knihy Radka Daniela Povídá se povídá četla Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Dnešní kanafásek končí, ten příští přinese nové vyprávění. Zítra v 19.15 se poprvé vydáme po stopách lva.

jako David tančit, jak Pavel víno mít, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha, Jačan, Drak, Mešak a Bednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozjení, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtím,

0: Prázdně každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: S 19. hodinou 45. minutou přijde čas pro relaci Stopy a životní příběh Marcely Hruškové. Ještě předtím dáme prostor My Jo a skladbě Zas přicházíme před tvoji tvář a kapele Třetí den.

Přicházíš svatý, dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá krev. A já vím,

0: Učíš mě žít a lásku dát.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archivu a dnes uslyšíme příběh Marcely Hruškové, které se doptávala Lída Matušková. Přeji vám hezký poslech.
9: Jednou v životě jsem přemýšlela o tom, co to vlastně je láska, a až potom později v životě jsem poznala, že Bůh je láska. A jak jsem k tomu přišla? Jmenuji se Marcela Hrušková a pocházím z nevěřící rodiny. A když jsem byla malá, tak jsem s babičkou chodívala občas do kostela, ale potom, když byla to vlastně prababička, tak když ta prababička umřela, tak pro mě to všechno skončilo a v době dospívání už jsem byla vlastně nevěřící a Boha jsem neznala. A potom jsem studovala na střední škole, kde mi to docela šlo, a proto jsem šla potom na vysokou školu a tam jsem chodila kratší dobu s klukem, který se pak se mnou rozešel, a já jsem se s tím dlouho nemohla vypořádat, bylo to hodně těžké a bojovala jsem s depresema a to bylo těžké životní období. A potom jednou jsem na nástěnce na kolejích viděla letáček, který zval na English Camp, a protože jsem studovala anglický jazyk, tak jsem se rozhodla, že na ten English Camp pojedu, abych si zdokonalila angličtinu. A tady ten tábor pořádalo vlastně vysokoškolské křesťanské hnutí a přijeli američtí rodilí mluvčí, kteří tam učili angličtinu, a byli to taky věřící lidé, kteří na tom pobytu i mluvili o své víře. A já jsem vlastně poprvé v životě od nich slyšela, že Ježíš umíral na kříži i za mě a za moje viny. A oni mi tam nakreslili takový obrázek, kdy na jedné straně byl Bůh Otec, na druhé straně člověk, a mezi tím Bohem a člověkem je obrovská propast, kterou způsobuje ten náš hřích a ty naše viny. A že jediná cesta, jak se dostat zpátky do vztahu s živým Bohem, je skrze oběť Pána Ježíše na kříži. Mě to hodně zaujalo a také mě oslovil jeden verš z Bible. Bylo to ze Zjevení Janova a ten verš byl: hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. A mě se to dotklo a já jsem potom o tom přemýšlela a modlila se. A potom jsem zažila i takovou věc, že večer, když byl táborák, tak vedle mě seděl takový kluk a držel v ruce kámen a já jsem cítila, že bych ho o ten kámen měla požádat, a měla jsem i velký strach, ale nakonec jsem tu odvahu našla. Do dneška ten kámen mám doma a je pro mě symbolem toho rozhodnutí pro Krista. A zažila jsem v srdci takovou lásku a pokoj. A vlastně tenhle pobyt na tom táboře pro mě znamenal tu životní změnu, že od té doby jsem vlastně věřící, chodím mezi věřící přátelé do církve. Bůh mi dal věřícího manžela a dvě děti a jsem za to moc vděčná, ale v mém křesťanském životě nepřichází jenom radosti, A není to vždycky jenom jednoduché, přichází různé nemoci a trápení a je to mnohdy těžké, je to boj a zápas, ale je tady někdo, kdo mě podpírá a miluje.

0: Když jste popisovala ten obrázek propasti jednoho břehu, na kterém je člověk, na druhé straně je Bůh, co ve vašem případě znamenalo tu propast? Cítila jste, že jste daleko od Boha? Jak to člověk pociťuje?
1: Já jsem vlastně nad tím na tom táboře přemýšlela a uvědomovala jsem si ty špatné věci, co jsem dělala, a nebylo to pro mě moc těžké přijmout, jakože mám ty viny, takže tady ta věc asi pro mě nebyla obtížná přijmout, že jsem hříšná, že dělám špatné věci.
0: Považovala jste ty svoje viny za tak zásadní? Dost lidí si řekne tak, ale to dělají všichni a dělají mnohem horší věci.
1: Já jsem asi v té době nějak o tom víc nepřemýšlela, ale později, když jsem jako už delší dobu byla věřící, tak jsem si to uvědomila, jakože kolik těch špatných věcí v mém životě bylo, i když jsem si to třeba ze začátku moc neuvědomovala, tak zpětně to vidím.
0: Na začátku jste nám slíbila, že se dozvíme o tom, že Bůh je láska. V jakém smyslu? Jak to promluvilo v těch prvních chvílích a jak to mluví teď?
1: Tak v těch prvních chvílích to bylo hodně u mě i pocitové, že jsem zažila takový obrovský pokoj a lásku v srdci. A teď někdy, když už jsem delší dobu na té cestě, tak i když třeba přichází nějaké těžké věci, tak se snažím důvěřovat Božímu slovu, kde je to jasně řečeno, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a že nás miluje ještě, když jsme byli hříšní. A spousta takových veršů, nebo my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Takže teď už často, jak kdyby svou vůli se rozhoduju tomu věřit, i když třeba někdy ty pocity takové nejsou, nebo zažívám nějaké těžkosti, tak snažím se tomu věřit i v těch těžkých chvílích, protože věřím, že v Biblii je pravda a že Bůh je milující. A myslím si, že je to někdy pro mě těžké, že si nesu nějaká zranění třeba z dřívější doby v srdci a že třeba někdy nevidím Boha takového, jako ve skutečnosti je, jako milujícího, ale Pán Bůh mě to učí a učím se mu více důvěřovat.
0: Zmínila jste, že v těžkých chvílích Pán Bůh podpírá, což nahrává těm častým námitkám, že víra je taková berlička, která pomáhá těm, kteří jsou slabí, a ti, kteří to dobře zvládají, tak víru nepotřebují. Jak to funguje u vás?
1: Já osobně si připadám slabá a já potřebuju někoho, kdo by mi pomáhal a podpíral mě. Možná, že si tak lidi někteří nepřipadají. No, asi tak.
0: Zkuste mi popsat, co ta podpora v praxi znamená. Znamená to, že za vás vyřeší věci? Kolik zodpovědnosti máte vzít vy a kolik je na Bohu?
1: Tak já myslím, že Bůh nechává zodpovědnost na lidech, ale ta podpora pro mě znamená, že třeba když někdy přichází nějaké slabosti nebo zkoušky, tak třeba přichází do mysli chvály Bohu, což mi dává takovou oporu, jakože Bůh je v tom se mnou, tak třeba tady tohle. A nebo tu podporu vnímám i skrze druhé lidi, že třeba zrovna když něco potřebuju, tak mám přátelé, kteří se se mnou můžou modlit, nebo za kterýma můžu jít a být k ním otevřená, co prožívám, že se vzájemně můžeme podpírat.
0: Jaké to je

0: už vlastně 11 let a myslím si, že nás Pán Bůh spojuje, že je to spíš lepší, než to bylo na začátku. A jsem za to vděčná, že třeba máme dvě děti, tak můžeme se večer společně všichni jako rodina modlit a vzájemně se nějak povzbuzovat a věřím, že je to Bůh, který nám pomáhá třeba přejít i nějaké těžkosti.
1: Křesťanský život se stává z četby písma, o Bibli jste mluvila, a další ta složka je modlitba. Čím pro vás je modlitba?
0: Modlitba, beru to jako potřebu dýchat. Je to pro mě důležité každý den. Už ať je to třeba v radosti chvála, anebo v těžkostech prosba o pomoc. Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo mi rozumí, a kdysi ještě předtím, než jsem uvěřila, tak si pamatuju, v těch depresích jsem měla takové přesvědčení, že prožívám ty těžkosti a že je strašně dobře, že nikdo neví, co prožívám, a držela jsem si to tak pro sebe a nechtěla jsem to nikomu říct. A teď po tom uvěření mě tak povzbuzuje, že Bůh ví všechno, že ví každou moji myšlenku, že On mě stvořil, že On ví, vidí do mého srdce a ví, jaká jsem, a rozumí mi. Takže věřím, že v té modlitbě se můžu obracet k Bohu, který o mě všechno ví.

Doznělo vyprávění Marcely Hruškové, která během let přemýšlení o tom, co je láska, přišla na to, že Bůh je láska. Odpověděla na výzvu Ježíše Krista z biblického verše z knihy Zjevení: Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou, a nechala ho vstoupit do svého života. Tato výzva zní stále a Pán Ježíš se svým smířením a láskou může vstoupit do života každého člověka, který mu otevře své srdce. Jsme rádi, že jste dnešní příběh poslouchali s námi, a pokud byste se i vy chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Krátce po 20. hodině se od mikrofonu Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. Společně proplouváme úterním večerem s datem 11. srpna. Relaci Stopy naladíte v pondělí v 8 hodin 30 minut. Svůj životní příběh bude vyprávět Jan Knížek. Náplní aktuální hodiny bude kromě písniček relace Světem Bible, další vyučování věnované novozákonní knize Zjevení vysíláme ve 20.15. Teď už Aneta Galda s písní Ze srdce.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

tebou se nemusím bát, co přinese budoucnost. Dobře se o mě staráš, zpíval Corey Asbury ve své skladbě Sparrows. A než dojde na relaci světem Bible, mám tady připravenou ještě skladbu Já chcem Miriam Chovancové.

0: Vítejte u dalšího dílu Relace světem Bible, kde společně s výkladem amerického kazatele Johna Vernona McGeeho pokračujeme v četbě závěrečné knihy Nového zákona, Zjevení Janova. Navážeme na scénu nebeského zápasu archanděla Michaela s drakem a zaměříme se na důsledky jeho svržení na zem. Slovo má Pavel Vopalecký.
1: A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Milí posluchači, to je zopakování našeho textu z 12. kapitoly knihy Zjevení, veršů 10, 11 a 12. Ukázali jsme si už posledně některé z těchto věcí, co to vlastně znamená. Prvním slavným projevem moci, která bude uplatněna proti zlu po Kristově smrti a vzkříšení, bude vyloučení nebo vyhození doslova satana z nebe. Bude to začátek dalších různých akcí, které pak povedou k tomu, aby otěže vlády dole na zemi mohl za nějaký čas převzít Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel v dopise Koloským, jak jsme si to už posledně připomněli, píše: vymazal, tedy Kristus, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2, 14 a 15. Cesta pro nástup čtyř slavných krví vykoupených nebeských svobod je otevřena. Mluvíme o čtyřech svobodách, které na zemi dosud nebyly, které se však uskuteční Kristovým příchodem. Za prvé je to spasení, které je dokonáno v osobě a díle Pána Ježíše Krista. Naše spasení je sice hotové, ale ještě se dokonale neprojevilo, dokud nebudeme v jeho osobní přítomnosti. Apoštol Jan ve svém prvním listu ve 3. kapitole píše: milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. 1. Janova 3, 2. verš. Druhé slovo, které zní v tom jásotu v nebi po svržení satana na zem, je moc. Způsob, jak národy dnes nakládají s mocí, je někdy tragický. Platí to zřejmě o každém velkém národě. Některé národy anebo nadnárodní mocnosti byly v historii schopné vyvolat neúprosnou dobyvačnou válku a jako obrovský stepní požár chtěli pohltit jiné národy. Ničili města a zabíjeli lidi. Národy ve skutečnosti svou moc, která jim byla svěřena, zneužívali a dosud zneužívají. Jak to bude nádherné, až se moci ujme sám Kristus a až tuto zem bude vrcholově spravovat on jako jediný svrchovaný vládce. Třetí vyjádření v tom jásotu v nebi zní: přišlo království našeho Boha. Toto království bude ve svůj čas ustaveno na zemi. Do té doby zde mír, spravedlnost a svoboda prostě nebudou. Jak to bude báječně, až bude na zemi skutečné Boží království. Právě tento výrok prozrazuje, že při prvním Kristově příchodu království zřízeno nebylo, protože lidé je tehdy odmítli. Poslední, čtvrté vyjádření v tom úvodním provolání zní: přišla vláda i jeho mesiáše. Tím je zřejmé, že Kristus, čili mesiáš, až do této chvíle, o níž si zde čteme, nepřevzal vládní moc v tomto světě. Zatím žádné království nebuduje. Tím spíše rozumíme, že dnes ještě své království Pán Ježíš nezakládá. Čekej, dokud neuvede události do pohybu. Všechny tresty závěru doby soužení jsou jen přípravou na svrchovaný návrat zamítnutého krále na tuto zem. Ty soudy mají lidi varovat a ukázat jim poslední příležitost, jak se k němu obrátit. A podle toho, co si tu postupně v jednotlivých kapitolách pročítáme, musíme konstatovat, že spousta lidí se obrátí. V božím trestání je totiž vždycky rys milosti. Byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem dnem i nocí osočoval. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. O žalobci, který dnem i nocí před Bohem osočoval svaté, jsme už podrobněji hovořili v souvislosti s 9. veršem naší 12. kapitoly. Zde je dále poněkud odkryta součást Satanovy strategie, totiž jeho pokus skřížit Kristův plán s církví dnes a také se svatými doby soužení v blízké budoucnosti. To říkám z pohledu našeho současného okamžiku. Kristova úloha jako našeho zastánce či přímluvce anebo obhájce je nepostradatelná. Pozoruhodné to je, že k vítězství obžalovaných svatých v době soužení vedou tři cesty a tento oddíl se o nich jasně zmiňuje. Za prvé, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. V Beránkově krvi je divotvorná moc. Na to nikdy nezapomeňme. Nepodceňujme ji. Množství biblických zmínek o krvi Beránka dokazuje, jak je nutné, aby byla v nebi vystavena na odiv. To není nějaká prapodivná představa, od které bychom raději měli odvrátit svou tvář, či spíše svou mysl. Ta nepřirozená prapodivná představa o Beránkově krvi je spíš znakem duchovní nezralosti a neochoty přijmout biblické skutečnosti. Ta prapodivnost různých vyjádření o Beránkově krvi spočívá totiž spíše v našich hříších, které způsobily, že se Pán Ježíš nemohl vyhnout prolití své krve. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. Dosáhneme-li nějakého vítězství, pak to bude jen proto, že on za nás prolil svou krev. My sami o sobě nebudeme nikdy schopni vést vítězný život. Nejporaženějšími lidmi, jaké jsem kdy potkal, byli ti, kteří domněle žili vítězný život, vzpomíná smutně náš kazatel. Všichni takoví snaživci mi připadají jacísi studení a snad chudokrevní, vypadají jako uprchlíci z krevní banky, podotýká poněkud s úsměvem náš kazatel. Vypadají jaksi mělce a nažloutle, jako kdyby potřebovali transfuzi. Oni totiž ve skutečnosti vítězný život nežijí. To může jenom Kristus. Oni nad ním zvítězili proslovo svého svědectví. To je dost zvláštní vyjádření, které prozrazuje, že tito lidé byli věrní v oblasti svědectví. A tato věrnost ve svědectví spolu se spolehnutím na Beránkovu krev se podílela na jejich vítězství. Rozumím tomu tak, že přes všechna nebezpečí nezůstali dalším a dalším lidem dlužní své vyprávění o tom, čí jsou a pro koho žijí. A proto se stali mučedníky. Kdo jsou opravdu Kristovi, neměli by svého pána zapírat. Pán Ježíš nás povzbuzuje k odvaze a svým učedníkům v rámci jejich úlohy zvěstování království v té době řekl: kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10:33. Ve vydávání svědectví je obyčejně něco posilujícího, dodává náš zkušený pastor. Abys mi nerozuměl špatně, některá dnešní veřejná svědectví jsou pěkně mělká a ve skutečnosti nikomu nic nepřinášejí. Některá jiná pocházejí od jedinců, kteří by měli raději mlčet, protože lidé, kteří je znají a žijí jim nablízku, vědí o jejich mizerném životě. Takové svědectví pak vyvolává spíš oprávněný odpor a pochybnost, co je to vlastně zase za náboženství. Myslím, že právě z takových falešných svědectví u mnoha lidí pak plyne cynismus těch, kdo je poslouchají, čili otrlost k jakýmkoliv dalším výzvám, a taky skepticismus lidí, tedy totální beznaděj, pokud jde o jakékoliv náboženství. Jinak k tomuto aktualizovanému pohledu na svědectví v naší době náš starý kazatel dodává, že vhodným místem pro svědectví není nějaký příjemný církevní banket s dobrými jídly, kde všichni svatí s úsměvem na tváři řeknou hlasité amen na všechno, co si pronesl. Žijeme-li tak, aby to stálo za to, pak místo, kde budeme svědčit, bude spíš mezi lidmi, kteří to svědectví potřebují slyšet především ke spáse, nikoli jen pro své potěšení. Čili to svědectví pak bude znít mimo církev, venku, ve světě. Někde, kde budeme třeba navíc čelit bezbožnému nebo i rouhavému odporu. Ale právě tito lidé potřebují vědět, že patříme Kristu, že jsme v Kristu. Právě tito lidé potřebují vidět náš život jako světlo, které ukazuje cestu. Mohu vás ubezpečit, že pokud je takové moudré svědectví vedené Duchem Svatým doprovázeno také věrností života, pak může za nějaký čas přinést své ovoce. Jsem šťastný, že takové dobré ovoce svědectví je možné vidět u řady Božích dětí i v naší době, kdy právě teď žijeme. Navíc svědectví je v životě Božího dítěte něco zvláštního, co povzbuzuje, co jakoby dodává sílu. A nyní máme před sebou třetí charakteristiku. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. To je v skutku vrcholná úroveň oddanosti. Kdy je pro nás Pán Ježíš tou opravdu první láskou v životě? Kdy vykazujeme sebelásce až druhé, třetí nebo další místo? Kdy už pochopíme, že život s ním a pro něho je to nejcennější, co můžeme mít? Jistě máme přijímat sami sebe takové, jak nás Bůh učinil. Jinak řečeno, máme mít úctu k tomu, čím z Boží milosti jsme, ale On, Pán Ježíš, ať je vždycky první. Dáme-li prvenství v životě jemu, nebude zde život pro něho ve skutečnosti žádným problémem. Zde je v našem textu uvedeno, co je třeba pro dosažení vítězství. Beránkova krev, slovo svědectví a láska ke Kristu větší než k čemukoliv jinému, větší tedy než třeba k vlastnímu životu. Láska je pravou základnou pro službu. Pán Ježíš se ptal Petra Šimona, miluješ mě? Když Šimon Petr nakonec vyznal, že ano, ačkoliv ve slabosti, pán Ježíš pravil, buď připraven ke službě, budeš pást mé ovce. Jan 21, verše 15 až 17. A když pak po letech měl Petr své první kázání, pravděpodobně viděl najednou víc spasených lidí než kdo jiný v celé pozdější historii církve. Na satanovo svržení z nebe, o němž si to v našem výchozím textu knihy Zjevení 12. kapitoly čteme, vidíme dvě základní reakce. V nebi je jásot, protože ten proradný, nebezpečný a děs nahánějící vražedný had je navždy svržen. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Na zemi ovšem v tutéž chvíli nastává běda. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. To je už třetí běda v pořadí a trvá po celou dobu, co jsou vylévány nádoby hněvu, k nimž při čtení knihy Zjevení dojdeme zanedlouho. Jedinou útěchou pro zemi je naděje, že satanův pobyt na zemi je už krátký. V předchozím textu jsme narazili na časový údaj trvání tohoto období v délce 42 měsíců. Čtu ve 12. kapitole knihy Zjevení verše 13 a 14. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. Náš doktor McGee tyto verše komentuje slovy, že to je poslední vlna antisemitismu, která se převalí světem a bude ze všech nejhorší, protože Satan je svržen na zem a dobře ví, že mu zbývá už jen krátký čas. Satan nenávidí Izrael, neboť tento národ má Boží zjevení, má Hospodinův zákon a má také proroctví. A co je pro Satana nejhorší, z tohoto národa pochází Kristus podle těla. Ten drak, který pronásleduje ženu, nám připomíná, že nastává čas ještě většího Jákobova soužení. Přílišná radost ze současného navracení Izraelců do jejich země je rozhodně předčasná. Někteří lidé si možná myslí, že když se Židé vracejí, tak svět kráčí vstříc tisíciletému království. Podle písma je však úplný opak pravdou. Podle Božího slova jde celý svět, a s ním také Izrael, vstříc velkému soužení. Ať je důvod jejich nynějšího navracení do Palestiny jakýkoliv. Prchající ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť. Jsou vykladači, kteří v orlích křídlech vidí letadla, jež v tu kritickou chvíli přepraví Izraelce někam do úkrytu. A můžeme dodat, že tito vykladači se pak zpravidla vytasí ještě s představou, že o ním útočištěm je skalní město jménem Petra. Nevím, jak by tam mohlo nějaké letadlo přistát, ale to už je jejich problém, odmítá tento nemístně konkrétní výklad náš učitel. Dvě mocná orlí křídla totiž nemusí být pro izraelský lid něčím neobvyklým, něčím technicky mimořádným. Ale připomínají prostě boží milost, kterou zažili jejich předkové už v dávné minulosti. Například při božím vysvobození Izraele z Egypta. Hospodin jim tehdy řekl, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. 2. Mojžíšova 19, 4. verš. Výjití z Egypta nebylo výsledkem jejich vlastního úsilí nebo jejich mimořádných schopností. Vyšli, protože je vyvedl Bůh a připravil jim zvláštní cestu vysvobození. Orlí křídla se jim stala symbolem takového božího vysvobození. Historie se v čase velkého soužení jakoby znovu opakuje. Izraelci se sami osvobodit nebudou moci a nikdo na světě o jejich osvobození nebude mít zájem. Nicméně sám Bůh je v pravou chvíli přenese na orlích křídlech, která zde symbolizují všechny veliké projevy jeho milosti. Milí posluchači, k tomuto textu 12. kapitoly knihy Zjevení se vrátíme zase příště. Já teď vracím slovo našim bratřím a sestrám do Brna.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině i dalších jazycích můžete najít také na webových stránkách www.ttb.bible. Pokračování zítra ve 20.15.

0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Doznívá skladba Prichádza pokoj Simi Magušinové. Následující skladbou bude píseň Hosana kapely Adonai. Tato kapela natočila nové album autorských chvál s názvem Vytrváme. K tomuto albu aktuálně vydávají videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Z úterý 11. srpna uplynulo již 21 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 vás i v tomto čase zdraví večerní moderátor Kuba Lofítek. Už za moment nabídneme záznam rozhovoru s manželským duem The Gaudís, pořízeného na festivalu Big Church 2024. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka,

0: 2022 až 2025. Rozhovorem provází Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu Pohovky, u jehož poslechu vás vítá Karolína Vološinová. Dnes se vydáme na festival do Jižní Anglie, který se jmenuje Big Church, největší křesťanský multižánrový festival ve Velké Británii. Pro dnešní den jsem vybrala rozhovor, který jsem natáčela s kapelou The Gaudís, což je manželská dvojce Beth a Sema Gaudího. Rádi vypráví životní příběhy písněmi, doprovázejí se nejčastěji na kytary. Jak to zní, když to manželům mladí, uslyšíte z jejich singlů i z EP desky Home Sessions. O radostech i strastech života. Vzhledem k natáčení uprostřed dění festivalu prosím omluvte kvalitu nahrávky a rušnost okolí. Do češtiny společně se mnou nadabovali Simona Vyšatová a Ondřej Motyka.

0: Jsem tu s folk country skupinou The Gaudies z jižního Walesu. Mám pravdu?
1: Ano.
2: Je to tak.
1: Ahoj, těší nás,
2: jsme
1: tady.
2: Rádi.
0: Umíte walesky?
2: Trochu ano.
1: Já jsem se v Walesu narodila, ale ty asi umíš o něco víc než já, protože jsi to v posledních letech učil.
2: Už je to nějaký čas. Teď poutáš na mě pozornost?
1: No jo, no.
0: Jak se ve Walesu zdraví?
2: Shemai by bylo ahoj.
1: Je to neformálnější.
2: Boreda.
1: Dobré ráno.
2: Prinhauda.
1: Dobré odpoledne.
0: Když jsem byla ve Walesu v Cardiffu, naučila jsem se jedno slovo. A to je dim ismigu. Je to správně?
1: Co to znamená?
0: Zákaz kouření?
2: Dim smokio? Jo.
0: Proč jste si vybrali zrovna tento žánr? Proč folk a country?
2: Myslím, že jsme k tomu přirozeně inklinovali. Prostě hudba, která se nám líbí. A myslím, že jedna z věcí, proč jsme se rozhodli pro country, je, že country hudba dává velký prostor pro příběh a písně a zaměření na texty, že? Což by v jiném žánru se mohlo ztratit. Takže často lidem říkáme, nenajímejte si nás jako baviče, protože to není zábava. Neříkejte, prosím, zahrajte nějakou hudbu, udělejte tohle a tamto. Ale kdybyste si najali básníky, to je jiná. Myslím, že to, proč hrajeme tento žánr, je pravděpodobně kvůli vyprávění příběhu.
1: A můžeš mluvit otevřeněji a říkat pravdu trochu otevřeněji o všech věcech. Country hudba to umožňuje více. Takže chci říct, nejsme úplně country. Máme k tomu přirozený sklon, jak říkal sám, ale i proto ji máme rádi. Líbí se nám, že můžeme mluvit upřímně a na většině míst je to povoleno.
0: Zažili jste někdy, že se vám něco rozbilo po cestě na nástrojích? Máte jen dvě kytary nebo používáte i nějaké jiné nástroje?
2: Ne, jen dvě. Moje akustika, to byl vlastně dárek mým 18. narozeninám. Hraju na ní, vlastní mi teď déle než cokoliv jiného v životě, což je docela příjemné. Má nějaké oděrky. Než jsme měli děti, tak měla drobný škrábanec. Před 3 lety si na té svojí měla ošklivý šrám.
1: Jo, před 2, možná před 3 lety tady. Při příchodu na Tom's Stage jsem narazila do kytary a dost jsem si je odřela. A teď už to tam prostě je a je to její součástí.
2: No, teď už struny opravdu nepraskáme.
1: Ne.
2: Už ne. Myslím, že jsme se docela sklidnili. Jemné vybrnkávání to nespůsobuje, že ne?
1: Ne, vybrnkáváním to opravdu není.
0: Takže hrajete jemně, citlivě a máte také jemné a milé publikum.
2: Jo, naše publikum je vlastně docela milé, že? Jedna z mých oblíbených věcí na hraní je, že se setkáváme s lidmi. A je to opravdu milé, protože včera si nás přišli poslechnout 3 mladé dívky, které na nás chodí už 3 roky po sobě. Za ty 3 roky jsme je tak trochu viděli vyrůstat. A pak jsou tu i starší lidé, které tu vídáme. A samozřejmě všechny ročníky mezi tím. Je to opravdu milé, ne? Máme publikum, které je různého věku, což je opravdu hezké. Celá rodina si může užít to, co děláme, což je příjemné.
0: Našla jsem na vašich webových stránkách, že vaše písničky se hrají dokonce i v rádiu BBC. Myslíte si, že je to úspěch, nebo co pro vás úspěch vůbec znamená?
2: To je opravdu dobrá otázka. Myslím, že význam úspěchu se pro nás posouvá v různých bodech. Za tu dobu, co hrajeme, jsme zjistili, že používáme všechny ty různé metriky, jako jsou streamy, nebo kolik lidí je v našem mailing listu, kolik sledujících máme na Instagramu. Ale ve skutečnosti si myslím, že teď sbíráme hlavně příběhy. Když se někdo připojí k našemu mailing listu a pak nám pošle e-mail a něco nám o sobě napíše. Známe příběhy lidí, kteří prošli opravdu těžkými věcmi a oni nám o tom řekli nebo napsali. Vaše píseň mě v tu chvíli zasáhla, když to bylo pro mě těžké. To je pro nás úspěch, vlastně jen díky těm jednotlivým příběhům. Ani ne díky jejich množství. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v nejtěžších chvílích, ale i v nejkrásnějších okamžicích, že? Například nedávno s tím chlapem na svatbě.
1: Jo, jeden chlapík chtěl na svatbě své dcery přečíst text jedné z našich písní, což je krásné, ne? Myslím, že u rádia jako je BBC nebo jiného je to podsta. Je to čest, když vás hrají v rádiu. Ale z hlediska úspěchu myslím, že je to o tom, jestli se k tomu někdo dostane, jestli díky tomu má někdo lepší den. To je něco, kam jsme se dostali. Myslím, že do toho bodu musíte dorůst, dospět. Když jsme byli mladší, možná jsme na to kladli větší důraz, na to změnila vám měřítka úspěchu. Ale myslím, že teď je pro nás prostě čest, když se naše písničky hrají. Pokud to někomu prospěje, máme pocit, že to stálo za to.

0: Jste spolu pořád? 24/7? We're together a lot,
1: I think. By choice though, I would say. Myslím, že jsme spolu často, ale spíš z vlastní vůle. Většinou se nám po sobě stýská, když nejsme spolu. Máme 3 děti, takže jsme hodně spolu. Když dělám jinou práci, je to také z domova. Tak nějak jsme si vybudovali své životy. Lockdown pro nás nebyl až tak odlišný. Obecně jsme pracovali z domu, byli jsme spolu jako rodina a řekl bych, že jsme si svůj život vybudovali tak, aby se nám to dařilo. To byl opravdu dlouhý způsob, jak říct ano. Ale ano, jsme spolu skoro pořád.
0: Dobře, a nelezete si na nervy?
1: Lezeme si na nervy?
2: Upřímně, ani ne. Umíme říct, když se potřebujeme projít. Nebo si zkusit něco vyříkat. Jak už jsme říkali, jsme manželé 10 let, takže jsme se za to tu dobu naučili. Myslím, že možná naše odpověď na tuto otázku mohla být před 10 lety jiná, ale učíme se. Učíme se, jak být většinu času jeden vedle druhého a je to docela skvělé pořád.
1: Občas se stane, že na zkoušce kapely se potřebujeme projít, potřebujeme si zahrát pár písniček. To znamená, že se tím pádem můžeme prostě jen uklidnit.
0: Jak si uděláte čas na Ježíše? Viděla jsem to tady za poliem, že máte hodně dětí, máte 3 děti, žijete život na cestách, hekticky, tak jak to zvládáte?
1: Chceš mluvit o sabatu?
2: Jo, snažíme si vyhradit si 24 hodin týdně, kdy vypneme telefony a jen tak jsme. Jak řekl jsem, naše děti jsou opravdu malé, takže se učíme, že to nemusí vypadat tak, jak to vypadalo dříve, pokud jde o množství času o samotě. My teď nemáme spoustu samoty, ale jednoho dne to zase nastane. Zajímá nás takový ten domácí život klášterního typu. V péči o naše děti to tak trochu děláme i s Ježíšem. Prostě v těch chvílích cítíme náš vztah s ním a mezi sebou navzájem. Pokud jde o mě, vozívám naše děti do školy, takže využívám ten čas o samotě, když jedu sama nebo i s dítětem. To sedí vzadu, ale dělá si svoje. Náš život je rušný vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi. Tak nějak pořád, což je vlastně lepší, než to bývalo.
1: Myslím, že další věc, která se mění, je, když si člověk nemůže udělat chvilku na Krista, kdykoliv se mu zachce. Ty chvíle se pro vás stanou opravdu vzácnými. Pro mě, jako rodiče, to byla věc, která se stala skutečným pokladem. Někdy celé dopoledne bojuju s tím, abych si udělal malou chvilku na něco takového. Všímám si toho, když se mi to nepodaří. Pro své děti to musím udělat, pro náš vztah s Beth to musím udělat. Musím kvůli tomu trávit čas s Ježíšem, jinak by byl špatný táta.
0: Co pro vás znamená titul letošního festivalu Everything Unmissable? Všechno, co nelze vynechat, co se nedá přehlédnout? Jak nepropadnout rutině?
2: Myslím, že díky hledání jsme prostě zjistili, že naše víra a náš vztah s Ježíšem jsou teď tak integrované do našeho každodenního rytmu, a to zmínil už jsem, že bez něj to nezvládneme. Bez něho nemůžeme dobře vychovávat. Bez něho nemůžeme mít dobré manželství. Rozhodně nemůžeme dělat hudbu a to všechno bez něho, protože to teprve učíme. Jestli jsme to někdy zkoušeli dělat bez něho, tak to prostě nešlo. Myslím, že skrze každodenní život si ten čas každý týden vybíráme. To nás tak nějak resetuje. 24 hodin jen tak být. Brát ho sebou, zvát ho do všech věcí spíše, než oddělat Boha od našeho života. Myslím, že bychom se ho měli snažit ho do něj integrovat.
1: Myslím, že může být docela snadné skončit jen u přehrávání písniček. Jde o to prostě jen se znovu napojit, a to je velmi záměrné. Ujistit se, že každou písničku hrajeme skoro pořád jako by poprvé. Myslím, že to je dobrý způsob, jak to udělat. A taky milujeme tento festival, že? Včera v noci jsme stáli s tisíci lidmi všichni pohromadě. Je to úžasné. Je to opravdu velmi emotivní. Nikdy se mi nestane, že bych na Big Church festivalu nebrečel. Vždycky se v nějakém okamžiku rozbrečím. Je to velmi krásné.

0: Jaký byl váš příběh vašeho vztahu s Ježíšem? Jak jste se stali křesťany?
1: Moje cesta byla kamenitá. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Na obou stranách bylo 5 generací křesťanů. Když mi bylo 5 let, odevzdal jsem své srdce Ježíši. Myslím, že spousta dětí, které vyrostly v církvi, musela projít cestou, kdy si z ní vybudovali svou víru. Nepřevezmete jen víru svých rodičů, ale projdete si svou vlastní cestou. Ta moje byla hrbolatá, když jsem se snažil přijít na to, co je skutečné a co ne. Nakonec, když jsme s Beth začali spolu chodit, bylo v tom něco, co jsem prostě nemohl popřít. Nemohl jsem popřít svou minulou zkušenost, svou minulou vzpomínku. Tehdy jsem se vydal na dlouhou cestu, na které jsem se, myslím, poprvé opravdu setkal s Ježíšem a opravdu jsem věděl, kým pro mě je. Věděl jsem, že můj život je dobrý v takovém tom světském smyslu. A myslím, že by se na to nikdo nepodíval a neřekl, že žiju špatně. Ale já jsem byl tak vnitřně zlomený, jako je mnoho lidí, taková ta skrytá zlomenost a poddání se tomu. Není to takový ten, jakoby bumbác okamžik, obrovský jisker nebo něco takového. Ale když se podívám zpátky na to, kým jsem byl před 10 lety, podívám se na sebe teď, vidím, co pro mě udělalo už jen to, že jsem mu byl nablízku a snažil se být jako on. Nemyslím si, že bych byl teď ženatý, nemyslím si, že bych měl dobrý vztah se svými dětmi nebo něco takového bez něj. Takže je nám velmi, velmi blízký.
0: A co ty, Beth?
2: I grew up a pastor's daughter. My parents are missionaries. We were missionaries as well overseas. So I.
3: Jo, já jsem vyrostla jako pastorova dcera. Moji rodiče jsou misionáři. I my jsme byli misionáři v zahoří, takže odjakživa jsem měla vztah s Bohem. Ale myslím, že to opravdu proběhlo až v mých 20 letech. Měla jsem taková ta pubertální léta, kdy člověk tak trochu věří, ale nikdy ne úplně. A pak, ve 20 letech, jsem prostě měla chvíli, kdy se pro mě věci opravdu změnily. Když jsem, myslím, skutečně dala Ježíši hlavní roli v mém životě. Takže to bylo něco jako, tohle je můj život a Ježíš je tady. Jakože je v něm, ale teď se tak nějak stal hlavní postavou mého života. A to je tak trochu místo, kde se naše, Semova a moje cesta tak trochu seřadily. A ano, tam se staly věci velmi pravdivými. Je to pro mě tak trochu nejvyšší priorita. Víš, předtím jsem si tak nějak dělala věci po svém.
2: It's kind of top priority for me. You know, I was kind of doing my own thing really before that.

0: Pojďme k hudbě a k vaší produkci. Beth, napsala si skladbu LA Never Leaves Me. Kdo, co je LA?
1: Los Angeles.
2: Los Angeles?
0: No, město, jasně, to chápu. Myslela jsem si, že to bude to město.
2: Jo, je to o městě a o lidech v něm. Konkrétně my to tam máme moc rádi. A čas od času nás to chytne za srdce. A ta píseň je také metaforou hudebního a zábavního průmyslu. Prostě máme lidi z tohohle odvětví moc rádi. A tak nějak nás ta láska k lidem nikdy neopouští. A někdy si říkáme, jestli bychom to neměli zabalit. Když se nám zrovna nedaří, říkáme si, jestli bychom teď neměli opustit hudbu a dělat něco opravdu normálního. Ale ta písnička je o tom, že nás prostě nikdy neopustí. A my se musíme ptát, proč nás nikdy neopustí. A tak nějak nás to přitahuje zpátky k hudbě.
0: Pojďme se vrhnout do možná smutné skladby, nálady, písně Ashes. Co se stalo?
2: Už je to pár let, co jsme ji napsali. Takže vlastně byly chvíle, kdy jsem se mohla ohlédnout a říct, že už je to 10 let. Takže jsou to velmi často současné věci. No. Ať jsem kdekoliv, když to zpíváme, často to můžu aplikovat na něco, co bylo před 10 lety. A pak před 20 lety. Ale to už vlastně není 20 let. Když mi byly 4 roky, měla jsem nehodu, která opravdu změnila běh mého života, protože to pro mě mělo spoustu fyzických důsledků. A taky to bylo tak trochu traumatizující a tak. Takže jsem vyrůstala v tom traumatu a píseň obsahuje zpracování toho. A takový ten moment, kdy se spousty těch věcí prostě zbavím. Jo? Takže ta píseň je dobrá na to, abychom do ní vnesli to, co máme zrovna na mysli. Je to skvělá píseň na to, abychom se od těch těžkostí odprostili.
0: A na jakou písničku lidi nejvíc reagují?
3: Myslím, že se to s publikem mění, ne? No, myslím si, že to bude When This Is Over. Na to lidi reagují. Je to takový náš milník nebo základní kámen. Byla to první písnička, kterou jsme společně napsali. A taky na nás měla obrovský vliv. Ze zpráv, které jsme měli od lidí, víme, že tu písničku buď použili, nebo byla součástí jejich života v různých okamžicích. Ale myslím, že pro nás je to jako pocit, když ji zpíváme. Pokaždé, když ji zpívám, cítím to, co jsme cítili, když jsme ji psali. A vlastně čím dál, tím víc.
0: Kdy jste si naposledy řekli, dobře, až tohle skončí, tak něco, 3 tečky.
3: Páni, jo, až tohle skončí, teda až tenhle rozhovor skončí, tak si dám něco k jídlu, dneska mám rozhodně hlad. Ne, myslím si, že je to určitě při výchově malých dětí. Člověk si může docela často říct, jako, no, až skončí tenhle úsek života, půjdeme dělat tohle. Nebo až tohle skončí, tak půjdeme dělat tamto. Nebo až budou děti starší, tak pojedeme do Ameriky na návštěvu. Víš, co tím myslím? Párkrát jsme zjistili, že vlastně, když něco skončí, tak když se díváš do budoucnosti, kdy něco skončí, tak ti můžou uniknout některé věci, které se dějí teď. Samozřejmě, že jsou podstatné věci, kterých chceš být součástí. Ale myslím si, že v každém životním období je něco, na co se dá těšit a něco, co přijde příště. Ale taky i v těch nejtemnějších, nejstrašnějších obdobích našeho života jsou věci, myslím, kterých si můžeme chtít v té době, které věnujeme pozornost. Takže pro nás, jako s dětmi, je to nejkrásnější, co jsme kdy měli. Je to zároveň to nejtěžší, co jsme kdy dělali. A snažíme se čím dál víc říkat, jako nečekejme, až to skončí, pojďme si to opravdu užít a dělat to, co potřebujeme. Nějaký způsob, jak na to, se najde.

0: When this is over. Máte tendenci učit děti hrát na nějaké nástroje? Nebo třeba později, možná v budoucnu?
1: Jako naše děti?
2: Oh, yeah, they love music,
1: ano, they myslím, že milují hudbu, že? Sice na nic konkrétního nehrají, ale rádi zpívají a tančí. Jsou ještě hodně malé. Ale jedno se zajímá o bicí. Myslím, že to druhé bude chtít asi někdy pořádně hrát na klavír. Takže to v nich určitě je. Vidíme to na nich pořád, že? Ale myslím, že to bude učit někdo jiný a že by to mohlo jít o něco lépe. Není to tak super, když je učí máma a táta, že?
0: To je vždycky tak, když rodiče chtějí, abys je poslouchala. Když tě rodiče učí, tak nedáváš pozor, neposloucháš je.

0: O čem je písnička Breathe?
1: Breathe, we came off the phone with a friend of ours.
2: Breathe vznikla po telefonu s naším kamarádem, se kterým jsme se tak nějak bavili několik let nebo měsíců. Jednou večer jsme s ním mluvili po telefonu a myslím, že pro něj skončilo určité životní období. Ale pak přišly následky. A myslím, že jsem napsala brief potom, co jsme zavěsili ten telefon. Takže to bylo napsané konkrétně pro jednoho kamaráda. Ale od té doby je zase docela dost lidí, na které jsme to konkrétně aplikovali, když jsme to hráli. A na tu písničku máme hodně ohlasů, takže jsme k ní vydali i videoklip. A nejeden člověk řekl, v tom klipu se tak moc vidím. Chci říct, že naše každá písnička má nějakou konkrétní věc, o které je, ale pak se to může stát něčím významným i pro další lidi. A myslím, že tohle je ten případ, že?
3: To je, jako víš, když jsme předtím mluvili o úspěchu. Myslím, že jako úspěch písničky je něco, co je jako dostatečně osobní, aby lidi cítili, že jsi byl autentický a mohli se s tebou spojit. Ale taky, že se v tom můžou vidět. A myslím, že to se u písně jako Breathe hodně stává, zvlášť když je k ní i videoklip. Lidé se v něm začnou vidět a stačí jim to k tomu, aby se jí drželi.
0: Dá se očekávat, že vyjde další CD?
3: A myslel jsem, že právě teď říkáš baby, jako dítě. Ne, a jasně, CD.
0: Možná baby.
3: Ano, jasně, CD, ne, baby. Ano, právě teď pracujeme na desce. Vydali jsme několik singlů za posledních pár let a myslím, že to, čemu se budeme věnovat, je jejich shromažďování. Některé písničky, které jsme nedávno psali, dali jsme dohromady v nějaké podobě. Myslím, že to bude něco odvázaného, co bude docela odrážet to, jak nás vidíte hrát jako duo spolu. Ale taky bychom opravdu rádi šli do studia i s naší kapelou a udělali trochu něco víc z pódiového zvuku, který jste slyšeli včera. To je taky zábavné hrát. Takže ano, v plánu jsou různé projekty, v pořadí, v jakém se k ním dostaneme. Ale jedna věc, která je opravdu skvělá, je, že někteří lidé z našeho mailing listu nám v různých chvílích prostě darovali peníze, aby nám pomohli postavit si studio a tak. Takže postupně budujeme i něco jako domácí studio, což nám snad umožní dělat i trochu víc.
0: Tak vám přeji všechno nejlepší, ať vám Bůh žehná. Děkuji vám za rozhovor.
3: Ať pán žehná i tobě. Děkujeme.
2: Rádi jsme tě poznali.

Poslouchali jsme tvorbu britských folkových umělců The Gaudies. Rozhovorem natočeným na festivalu Big Church 2024 provázela Karolína Vološinová. V rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025 budeme příště pokračovat na festivalu United a připomeneme rozhovor i elektronickou taneční tvorbu Galactuse Jacka.

0: kde sa už nebudeme lúčiť.
1: S námi nejste sami. Rádio 7.
2: Bylo 22 hodin, ladíte Rádio 7, dnešním večerem s datem 11. srpna vás provází Kuba Lofítek. Na akademické týdny nás přenese přednáška dnes již zesnulého psychiatra Cyrila Hešla o stresu, naučené bezmoci a syndromu vyhoření.
3: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
4: To téma jde napříč našimi životy, protože všichni jsme někdy cítili zoufalství, všichni jsme se cítili někdy bezradní, bezmocní, všichni jsme byli pod nějakým tlakem časovým nebo návalem práce, to, čemu se říká stres, a všichni jsme tudíž měli zaděláno na určité poruchy, z nichž ta nejčastější, která pak už patří do psychiatrie, je velká deprese. A jaké jsou společné kořeny a jmenovatele všech těchto fenoménů, to se pokusím nastínit v několik

dalších desítkách minut, bude to tak zhruba hodina, ale pokusím se, abyste se nenudili. A jako ve škole začneme ze základu, abychom se vyladili na stejnou startovní čáru, takovými úplně základy, které ty pojmy objasní. Co se myslí stresem? Stres je takový stav organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vylučuje adrenokortikotropní hormon, který spouští stresové hormony z nadledvinek. Ta osa stresová je osa hypotalamus, to je část mozku, hypofýza, podvěsek mozkový, a nadledvinky. V mozku se tvoří corticotropin releasing hormon, což je faktor, který na úrovni hypofýzy vede k výdeji ACTH, to je adrenokortikotropin, a to je hormon, který na úrovni nadledvinek vede k výdeji kortizolu, to je hlavní stresový hormon, a ten má pak celou řadu účinků po těle i zpětně na mozek, které jsou zprvu v nějaké alarmující situaci, náročné životní situaci zapotřebí. Například zvýší se trochu srážlivost krve, protože se předpokládá, že když jsme v krizové situaci, například v nějakém boji, že budeme zraněni, tak abychom nevykrváceli, tak se nám dočasně zvýší srážlivost, abychom nepřišli o tolik krve. To se v tu situaci hodí, ale v jiných situacích je to na nevýhodu, protože zvýšená srážlivost může vést k tromboze, k infarktům, k ucpání cév. Takže to, co se v kritické situaci hodí, to v jiné situaci může být škodlivé. A to je hlavní problém stresu, ke kterému ještě dojdem. Ten kortizol na úrovni mozku vydává zpětnou vazbu, říká, už je mě tu hodně, už mě dál nevydávej, k tomu se ještě dostaneme. A tím se ten kruh celý uzavírá. Protože my stresovou odezvu, stresovou reakci zpočátku potřebujeme, ale potřebujeme se ji také brzy zbavit, aby nám nepřišla do nějaké nemoci. Stres je všude ve sdělovacích prostředcích, v médiích líčen jako něco škodlivého, jako fenomén současné doby, že nikdy jsme nežili v tak stresové době jako dneska a že to je základ všech civilizačních chorob, autoimunních onemocnění, diabetu, infarktu. To všechno je pravda jenom z malé části. Je to asi takový nesmysl, když to přeženu, jako kdybychom říkali, že pohyb je škodlivý. Stres je v zásadě zdravý. Tomu stresu zdravému se říká eustres a to je ten, který potřebuje. My se také potřebujeme pohybovat, čili pohyb je zdravý, ale když je venku minus 10, mám zápal plic, tak jít ven běhat už zdravé není, může mě to zabít. Zrovna tak stres je zdravý, ale když je za určitých okolností, například v neadekvátní situaci, v nadměrné míře, nebo když je příliš dlouhodobý, tak nás může poškodit. Tomu zlému stresu se říká distres. Takže máme hodný stres, to je eustres, a zlý stres, to je distres. Rozdíl mezi nimi je ten, že v tom eustresu mám vliv na události, vím, jak se z těch náročných situací dostat. A to je velmi rozhodující moment. To, co mě přivádí k zoufalství, je, když nevím, jak na to, když se z té situace neumím dostat, a to je ten distres. Každý ale máme tu situaci jinak nastavenou a také každého stresuje něco jiného. Stresorem je opakovaná hrozba, když jsme vystaveni nějakému nebezpečí. Nebo když jsme v podřízeném postavení vůči někomu, kdo nás šikanuje, je nespravedlivý, mění pravidla hry za pochodu. Nebo když jsme vystaveni frustraci, což je překážka na cestě v cíli. My chceme něčeho dosáhnout, máme nějaké cílesměrné chování a neustále nám do toho někdo hází vidle. Naše chování je vystavěno hierarchicky, takže takový velký cíl třeba je dostudovat vysokou školu. Tomu je podřízený cíl mít každý ročník uzavřen. Tomu je podřízený cíl mít všechny zkoušky. Tomu je podřízený cíl mít tu zkoušku, na kterou jdu zítra. Tomu je podřízený cíl dostavit se na ní. Tomu je podřízený cíl stihnout autobus. Tomu je podřízený cíl zavázat si včas tkaničku u bot. A na všech těchto úrovních můžu mít nějakou frustraci. Může se mi přetrhnout tkanička u bot. To zpravidla nespůsobí, že bych nedostudoval, protože to dokážu nějak vykompenzovat. Ale když mě z té zkoušky už třikrát vyhodí, tak to může už být vážná frustrace na cestě k cíli, která už stojí za zvážením, protože ji neumíme vykompenzovat. Čili na všech úrovních můžeme být frustrováni a opakovaná frustrace je stresor. Dalším stresorem jsou konflikty. Konflikty mohou být buď mezi dvěma pozitivními tendencemi. Chci si koupit svetr, jeden je růžový, druhý fialový, neumím se, oba se mi líbí, neumím se rozhodnout a to mě stresuje.
nebo mezi dvěma zápornými tendencemi, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením, a nebo, to je nejhorší, jsem v konfliktu, kdy vždycky něco získávám a vždycky něco ztrácím. To je takový ten konflikt, kdy matka řekne dceři, ještě jednou se tady objeví ten Pepa, tak už mě nechoď, jestli se s ním nerozejdeš, tak už mě nechoď do baráku. A ta chudinka, ať udělá, co udělá, tak vždycky o něco přijde. Buď si zachová matku a přijde o Pepu, nebo si zachová Pepu a přijde o matku, čili je to vždycky těžké rozhodování a to je v životě nejčastější. Jinak s tou frustrací a s těmi mnohočetnými konflikty je takový hezký příklad, když jste chodili v Mnichově v 70. letech nebo v 60. letech po obchodech a scháněli ten svetr, tak jste zjistili, že za rohem ho mají v lepším materiálu, za dalším rohem je levnější, za dalším rohem mají lepší barvu, tak jste si celý den uchodili nohy a nekoupili jste nic a zcela vyčerpáni jste večer padli do postele. Tady jsem přišel do krámu, řekl jsem, že chci košili s prodlouženým rukávem, oni řekli, nemáme a bylo vystaráno. To první byl stres z mnohočetného konfliktu, to druhý byl stres z frustrace, takže taky to nebylo úplně zdravý. Aby to nebylo tak složité, tak jednoduše fyziolog Ganong definoval stres jako takový stav zdravého organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje ACTH. A čím to je ten adrenokortikotropní hormon, a čím to je způsobený, to je jedno, prostě vždycky to je stres. Tak takhle si definujeme stres. To, čemu se v novinách a obecně v populaci říká stres, to je většinou stresor. Stresor je to, co ten stres působí. Když to stres je stav organismu. No a protože to máme každý jinak nastaveno, tak někdo vydrží víc, takže pro něj je většina stresu ten hodnej. Někdo vydrží míň, pro někoho už je málo ten zlej, ale většina jsme někde uprostřed. Je zvláštní vztah mezi mírou stresu a výkonností. Ten vztah na ten upozornění poprvé na začátku 19. století v práci, která vyšla někde 1908, Jerkes a Dodson, to ještě pojem stres neznali a ten přišel později, ten koncept stresu i ten název, ale vypozorovali, že vztah mezi stimulací a výkonem v nějakých pokusech na potkanech. A zjistili, že ze začátku ta stimulace, abychom byli konkrétní třeba popichování, ten výkon zvyšuje, ale když už je toho moc, tak ten výkon snižuje. A to platí přesně o stresu, kde ten vztah mezi mírou stresu a výkonem vypadá jako typická zvonovitá křivka. Jinými slovy, když je něčeho málo, je to špatně, a když je toho moc, je to taky špatně. Na svislé ose je stres, je výkon a na vodorovné je stres. Když nejsme vůbec stresovaní, tak se nudíme. S postupující mírou stresu se naše snaha to vyřešit, dostat se z toho zvyšuje, výkon se zlepšuje, až někde uprostřed je optimální. Máme sice to hodně, ale zvládáme to, máme energii, umíme se soustředit, pracujeme bez námahy a podáváme optimální výkon. Jenže když ten stres dále narůstá, a jeho příliš, tak jsme unaveni, vyčerpáni, může nám to začít poškozovat zdraví, protože ty kortikoidy úplně zdraví nejsou, když je jich moc a když jsou dlouho. A nakonec to může vést k syndromu vyhoření, k němu se dostaneme na závěr, a taky k depresi. A tohle to všechno, na levé straně je zdravý stres, na pravé straně je zlý stres, čili distres, souvisí s pojmem, kterému se říká naučená bezmocnost. To je termín, který jsme převzali z experimentů na zvířatech, která dostávala šoky v takovém uspořádání, že nemohla mít na jejich podávání vliv ani na únik. Tady vidíte pejska, který je v kotci a ten má podlášku rozdělenou přepážkou. A na jedné straně dostával elektrický rány do paciček. Tomu psovi to je nepříjemný, ale je to chytrý zvíře. Brzy přišel na to, že na druhé straně je to bez proudu, tak přeskočil na bezpečnou stranu. Čili do té chvíle to pro něj byl eustres, protože se naučil se z toho dostat. Jenže ten podlý experimentátor dal ty elektrické rány jednou vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vlevo, vpravo. A ten pes se naučil jedinou věc, že se nelze nic naučit. Naprosto zlej stres je restrikční stres, to je ten pejsek ujařmenej do kulisy, přikortovaný, který nemůže vůbec nic. Čili absolutní bezmocnost, nemáte vůbec vliv na události. A to je způsob, kterým na děti působí často rodiče, nebo pedagogové, anebo jiné autority, jak jde život. Takže by se to dalo přirovnat
k měněním pravidel hry za během utkání. Ve sportu by to vypadalo tak, že máte fotbalový zápas a když začnete vyhrávat, tak vám rozšířej bránu, uberou vám dva hráče, změněj pravidla, abyste si zas tak nevyskakovali a obráceně. A to je nesmírně frustrující, protože vy nevíte, co můžete, nemůžete mít vliv na události, protože neznáte pravidla, ta se mění. To je to, co činí z eustresu distres a to je to, co vede k těm civilizačním chorobám. Jsou na to experimenty, které ukazují, že zvíře snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, než i menší zátěž, kterou ovlivnit nemůže, a která je spojena s tou naučenou bezmocností. Jakýsi Anisman dělal koncem 70. let pokusy, ve kterých měřil koncentraci některých neurotransmiterů, neuropřenašečů v mozku, to jsou vám známí noradrenalin, serotonin, dopamin, tak v tomhle případě noradrenalinu, který, když jste dlouho ve stresu, tak jsou z té tkáně, abych tak řekl ošklivě, vytřískány. A on měřil koncentraci v hypokampu a v kůře mozkové noradrenalinu u potkanů, který nebyli nějak stresováni, u potkanů, který byli stresováni, ale mohli uniknout, věděli, jak se z toho dostat, a u potkanů, který byli stejně stresováni jako ti první, ale nevěděli, jak se z toho dostat, čili cítili tu bezmocnost, měnili se jim pravidla. A ukázalo se, že rozhodující pro to vyplenění toho mozku je ta bezmocnost, ta naučená bezmocnost, čili ta nemožnost se z té situace dostat, než to, že jsem stresován. To samo o sobě škodlivé není. Tohle všechno říkám proto, že to souvisí s fenoménem, který všichni známe buď od sebe nebo ze svého nejbližšího okolí, protože je to velmi častá porucha psychiatrická, to je deprese. Protože depresi často předchází vysoký výskyt stresujících životních událostí, to tam zjistíte v minulosti často, a nebo jsou tady jiné okolnosti, které souvisejí taky s tím konceptem naučené bezmocnosti. To je třeba odloučení od nějaké blízké osoby, když se s vámi rozvede, opustí vás nebo zemře. To je něco, co je vlastně tou naučenou bezmocností, protože vy to nemůžete změnit, vy nemůžete vzkřísit mrtvého. Čili to je příklad takové rány bezmocnosti, která zasáhne váš život jako zářez. A taky jedinci, kteří mají nějakého důvěrníka, jsou vůči depresi odolnější. Cesta, taková patogenetická cesta, vede od bezmocnosti ke stresu a to je základ nebo rizikový faktor pro rozvoj deprese. Skutečně to vypadá tak, že v chronickém stresu ten fenotyp, to znamená projevy, jsou podobný jako u deprese, to znamená anhedonie je neschopnost prožít radost, dysforie je vznešený výraz pro blbou náladu. A to všechno cítíte, když jste dlouho vlekle stresování a když se u vás rozvíjí deprese, to jsou podobné stavy. A epidemiologicky taky stres a deprese spolu chodí ruku v ruce. My jsme kdysi dokonce vyrobili takový test, který jsme tady v 80. letech vyzkoušeli, který ukazuje, že osoby, které jsou v depresi, mají snažší únik ze suprese v takzvaném dexametazonovém supresním testu, který vypadá tak, že se jim v době, kdy je sekreční minimum kortizolu, protože ten normálně kolísá ve 24-hodinovém rytmu a kolem půlnoci ho vydává ta hypofýza, ty nadledvinky nejmíň, tak se v době toho sekrečního minima dá dexametazon, což je umělej kortikoid, který hodí tomu mozku falešnou zpětnou vazbu, už je mě tu moc a ten mozek ho přestane vyrábět, protože je podveden, on si myslí, že to je kortizol, ale on to není kortizol. A vy, když druhý den měříte kortizol v krvi, tak ho tam nenaměříte. Takhle to vypadá u zdravých lidí. Ale když je někdo v depresi, tak tam ten kortizol naměří stejně, protože ta osa stresová prostřelí tu supresi, ta suprese je vlastně deka, kterou vy na ten systém hodíte a ona ho prostřelí a naměříte ho tam a tomu se říká pozitivita v dexametazonovém supresním testu. A více než polovina pacientů s depresí je takhle pozitivních a má to dokonce vysokou specificitu a vysokou spolehlivost. Připomeňme si ještě jednu věc, zvláštní souvislost ještě s poruchama kognitivních funkcí, čili myšlení, paměti a zpracování informací. Tady vidíte, že hypotalamus vydává ten kortikotropin releasing hormonku, to CRH,
To vede na úrovni hypofýzy k tomu, že ta vydává adrenokortikotropin, to je to ACTH, a ten na úrovni nadledvin vydává kortizol. Čili když jsme ve stresu, tak se to takhle zvýší a ten kortizol na tom hypokampu působí zprvu, že hypokampus dává negativní zpětnou vazbu na hypotalamus, už nedal, nevydávej, už je mě tu hodně, jenomže ten kortizol, když je dlouho a vysoko, tak začne ten hypokampus ničit. On je neurotoxický, ty kortikoidy jsou neurotoxický. Čili ta přemíra stresu začne ten hypokampus poškozovat, on přestane vykonávat tu zpětnou vazbu, čili ta situace se ještě dál zhorší a celý ten systém se rozběhne do nadměrných obrátek a to poškození toho hypokampu, což je ta část mozku, která taky souvisí s pamětí, vede nejenom k depresi, protože hypokampus je brána deprese do organismu, ale taky k poruchám paměti. A proto zejména u starších lidí deprese se někdy těžko rozeznává od počínající demence, protože se můžou projevovat stejně nezájmem, apatií, poruchama paměti, poruchama myšlení nebo celkovým obleněním kognitivních funkcí i motorických. Jenom pro takový rychlý přehled, co jsou příznaky deprese, bezladu a skladu, seznam hlavních příznaků, který tu ukazuju proto, abych vám předvedl, že to není jenom ta špatná nálada. Dokonce někdy deprese může probíhat pod klinickým obrazem bez přítomnosti té deprese jako takové, například jenom jako pokles zájmu, přestane vás bavit to, co vás předtím bavilo, můžete začít hubnout, ztratíte chuť k jídlu. Je tam celá řada i tělesných příznaků, pocit tíže v rukou, v nohou, extrémní únava, ztráta energie, který, když splní diagnostická kritéria, tak ani ta depresivní nálada nemusí být v popředí. Každý si depresi představuje jako pláč, zoufalství, to ve většině případů tak je, ale někdy ani to tak být nemusí. A co je nejdůležitější, že také vracející se myšlenky na smrt, přemýšlení o tom, že život nestojí za to, aby ho žil, je velmi nebezpečný příznak deprese, který může vést skutečně až k dokonané sebevraždě. A dokonaná sebevražda je vlastně smrtelný příznak, který činí deprese smrtelné onemocnění. Takže není pravda, že v psychiatrii nejsou smrtelné choroby. Tohle to musí ovšem trvat aspoň 14 dní, aby to mělo nějakou diagnostickou váhu. Deprese se studuje v takových čtyřech doménách kauzality. Domény kauzality jsou oblasti, kde stojí za to sledovat příčiny a následky různých jevů. Psychologické příčiny psychologických jevů, biochemické příčiny biochemických dějů, sociální příčiny sociálních dějů, fyziologické příčiny fyziologických dějů, ale napříč těmi doménami to moc smysl nedává. Studovat vztah mezi levotočivostí bazbombardonu sodného v slzách a tím, že jste ukradli máslo v samoobsluze, to je tam ten kauzální řetězec tak zapeklitej a po cestě narazíte na tolik různých rozcestí, že se té kauzality nedoberete. Čili aby ta věda měla smysl, tak se musí redukovat. Proto se jí někdy ošklivě říká, že je redukcionistická, ale ona by jinak bez toho postupovat nemohla. Takže jednou takovou doménou, která se studuje v souvislosti s depresí, je stresová osa. To vidíte, už jsme si o tom povídali. Druhou je deplece monoaminů, to je neurochemie mozku, to je vysvětlování mechanismu účinku antidepresiv a některých psychofarmak, co v tom mozku vlastně dělají. A to je ta mytologie kolem noradrenalinu, serotoninu, dopaminu a podobně, o které často můžete slýchávat. Veprostřed ta depresogenní kognitivní schémata, to je naopak, co se vám děje psychologicky v té hlavě. Když chceme vědět, co jsou to kognitivní schémata, tak je nejlépe sáhnout po příkladu, který uvádí Paul Salkovský, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, který všude říkám, či mnozí jste ho už slyšeli, o tom, jak ten člověk spěchá ráno do práce a vyběhne, aby nezmeškal autobus a vyběhne z domu a šlápne do psího lejna. Když ho ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si říká, no to je smůla tohleto, to je dneska den, copak den, takový já mám celý život a že já jsem se vůbec narodil a je z toho chudák celý namašli. Když ho ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řekne, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím mě ujede ten autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně mu bych chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to zase šrotí, nemůže usnout.
Když ho ovládají paranoidní kognitivní schémata, tak si řekne, samozřejmě to byl zase ten sousedovic čokl, bába jedna, flintu na ně, policajty a tak dále. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá, řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A já to tu neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale proto, že v tom je jedna z hlavních myšlenek té přednášky, že totiž není ani tak důležitý to, co se vám děje. Ono se jim všem stalo to samé, ve stejné situaci, všichni šli do práce, všichni utíkali na autobus, všichni šlápli do psího lejna, ale ten první je z toho na sebevraždu a ten druhý je z toho bouchnout čampaňský, jak je to prima, že má boty. Čili čte to ve svůj prospěch. Jo. To poselství, který si z tohohle musíme odnést, je, že ani tak nezáleží na tom, co se nám děje, samozřejmě v extrémech, jo, ale v běžném životě, jako na tom, jak to čteme. A k tomu se ještě dostaneme, co to je za vlastnost, který nás předurčuje k té četbě, proto některý lidi jsou celoživotně spíš škarohlídi a oni to taky přitahujou. Ten osud k ním jde, oni mu vychází vstříc, oni ho přitahují jako na gumě. A pak jsou šťastlivci, který na co šáhnou, to se jim daří a vy si říkáte, jak je to možný. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tyhle ty všechny domény nebo poruchy v nich vedou k tomu, že se ta nálada může tedy zhoršit, to je ta dysforie. A my se snažíme ve všech těch doménách nějak tu nerovnováhu napravit. Tou poslední čtvrtou doménou je chronobiologie. To je skutečnost, že mnoho dějů v našem těle probíhá v cirkadiálních rytmech. Zmínil jsem ten kortizol, že se ho vydává nejméně kolem půlnoci a nejvíc druhý den přes den. A takhle kolísá mnoho našich tělesných funkcí. Nejdůležitější takový rytmus je spánek, bdění. A takových dějů je mnoho. No a u deprese jsou ty děje desynchronizovány. Tam dojde k jejich rozhašení, čili dát je trošku do rytmu, to je taky jedna z možností, jak jít proti depresi. Takže když dáváme antidepresiva, tak biochemicky vyrovnáváme v mozku ty nedostatky v přenosu těch monoaminů, to znamená dopaminu, noradrenalinu, serotoninu. A to má příznivý dopad i na ty ostatní domény, to, že napravujeme disbalanci v té neurochemii. Když poskytujeme psychoterapii, tady třeba kognitivně behaviorální, tak přerámováváme ta depresogenní kognitivní schémata a přecvičujeme to, co se děje v té hlavě a to zvyšuje odolnost vůči stresu a má to vliv pozitivní i na ty ostatní domény. Podobně, když synchronizujeme ty rozhašené cirkadiální rytmy, například jasným bílým světlem, to je fototerapie, nebo dokonce spánkovou deprivací, což je kapitola sama o sobě a to se moc nedělá, protože to je náročná a krutá metoda, ale skutečně někdy, když se několik nocí nespí, tak se ta deprese prolomí a rozjasní se, ale je to spíš experimentální metoda, nicméně velmi účinná, a nebo i farmakologicky jsou některé léky, které zasahují do synchronizace cirkadiálních rytmů. No a to všechno je na nějakém základě, který prokázal Avšalom Kaspi a spolupracovníci v časopise Science před 20 lety, kde ukázali, že dochází k zvláštnímu komplementárnímu vztahu mezi vaší genetickou výbavou a tím, jak vám jde život. Za tu genetickou výbavu si můžeme dosadit gen pro serotoninový transportér, což je molekula nebo protein, který je důležitý pro obrat serotoninu v mozku na synapsích a vy víte, že serotonin je ten, který je často předmětem právě psychofarmakologických intervencí a má dvě podoby, takzvané dlouhou alelu a krátkou. A vy buď od obou rodičů zdědíte dlouhou, takže jste nosiči dlouhá, nebo od obou krátky jste nosiči krátká, a nebo máte od jednoho dlouhou, od jednoho krátkou. A ukázalo se, že když on takhle genotypizoval několik desítek, no vlastně stovek osob, zda jsou nosiči které verze, tak když se pak podíval na jejich životy a na to, co se jim stalo, tak si vynesl na vodorovnou osu počet stresujících životních událostí, takových zásadních, jako že vám někdo zemře, nebo přijdete o existenci, o práci a podobně, tak ty jsou tam definovány, jestli se vám to stane jednou, dvakrát, třikrát. A na svislou osu počet depresivních příznaků, které jste v určitém věku projevovali a zda se u vás rozvinula nebo nerozvinula deprese a jak plná a jak velká. Ti, kteří jsou nositelé obou krátkých verzí genu pro serotoninový transportér,
tak daleko víc nakumulují depresivních příznaků pod vlivem těch stresujících událostí, než ti nositelé obou dlouhých verzí, kteří jsou odolnější. A ti, kteří mají jednu krátkou, jednu dlouhou, jsou někde mezi tím. To říkám jenom pro poctivost, že když hledáme genetické příčiny duševních poruch, tak žádné nenajdeme. Když hledáme jenom psychologické, tak taky nenajdeme žádné specifické. Ale když to započítáme dohromady, tak získáme docela zajímavý signál. Tak pojďme se ještě vrátit jednou k té aktivaci stresové osy, protože ta je u někoho citlivější, u někoho méně citlivá a to je taky důvod, proč někdo snese víc a někdo méně těch příkoří a té zátěže v životě. A velký příspěvek k tomu poskytl psychiatrické vědě Michael Meany, což je psychiatr z McGill University v Montrealu, který se ale zabývá základním výzkumem a pokusem na potkanech, který měl takovou hypotézu, že vy zdědíte po rodičích nějaký gen, tady je označený jako X, pozor, neples s chromozomem X, prostě nějaký gen pro něco, a s tím genem se narodíte do prostředí, které vede k jeho expresi, které vede k tomu, že ten gen je aktivní, produktivní, čili v dospělosti ten aktivní gen produkuje toho svého produktu, což může být bílkovina, nějaký protein, receptor, neuropřenášeč nebo něco, to je jedno, produkuje hodně, protože to prostředí stimuluje tu produkci. Ale se stejným genem se můžete dostat do prostředí, které není stimulující, či nevede k té expresi a toho produktu je málo. A ten fenotyp, to znamená ten výsledek, se mezi sebou liší, přestože ty jedinci mají ten gen stejný, tak vypadají jinak, protože ten vliv na to mělo to prostředí, do kterého vrůstali. A naopak, můžete ve stejném prostředí se lišit tím, že máte jiné geny. No a s touhletou hypotézou ten Meany začal studovat mateřské chování. Mateřské chování u potkanů spočívá v olizování a čištění kožíšku. Anglicky to je odborná terminologie licking and grooming, má to zkrátku LG, lizání a čištění. To ty matky hned po tom vrhu produkují vůči těm mláďatům, kdo chováte potkany, tak to víte. Ale některé maminky lížou málo, některé hodně, většina jich líže tak akorát, čili je to rozloženo podle té zvonovité křivky, jako skoro všecko v přírodě. A Michaela Meanyho jako pravého vědce ta většina nezajímala a věnoval se těm málo lízaným a těm hodně lízaným a koukal se, jak jsou na tom třeba s produkcí toho hormonu, kterým začíná stresová osa. To je ten corticotropin releasing faktor. No a zjistil, že ty málo olizovaného produkují hodně, ty hodně olizovaného produkují málo, méně. Čili ty málo olizovaný mají nabuzenější stresovou osu. Naopak, receptory, které tu stresovou osu vypínají, to jsou ty receptory pro glukokortikoidní hormony, které jsou v hypokampu a na který ten kortizol působí a říká, už je mě tady moc, už mě nevydávej a vypnou tu stresovou osu. Čili projev zdraví není to, že nejste stresovaný, projev zdraví je, že umíte ten stres vypnout, tak těch mají ty málo olizovaný málo, a ty hodně volizovaný jich mají hodně, či umějí ten stres vypínat. Podobně je to s tím ACTH, tím vás nebudu zdržovat, ale světe div se, ty málo volizovaný se taky víc bojejí. Mají větší hladinu strachu, než ty hodně volizovaný a naopak jsou méně zvídaví. Tohle to se testuje v paradigmatu, kterému se říká novelty suppressed feeding, který vypadá tak, že máte potkana, tady to je schematicky, on je někde v koutě. Potkani se bojí světla, oni to mají obráceně než my, že jo? Lidi se bojí tmy, kdežto potkani se ve tmě cítí dobře a bojí se světla. Podobně jako šváby třeba. Kdo máte doma šváby, tak víte, že když rozsvítíte, tak zalezou a je uklizeno. Tak zrovna tak ten potkan si sedí v temném koutě a ten experimentátor ďábel mu dá nějakou lahůdku, kousek vonavého sejra nebo godhaje na osvětlené prostranství, které je osvětlené a on se ho bojí. A on z té tmy kouká na to, teď má hlad, on ho nechal předtím trochu vyhladovět, teď touží po tom sejru nebo po tom godhaji a překonává strach. A ten experimentátor zmačkne stopky a měří, jak dlouho to trvá, než ten potkan překoná ten strach, vyběhne tam do toho světla, chňapne to a zatáhne si a v klidu si to v tom koutě sní. To si poznamená a zjistí, že když mu dá diazepam, tak jde dřív.
A tenhle pokus se skutečně používá v té preklinické farmakologii k testování nových léků. Ty chemici už vědí, jak to má zhruba vypadat, tak uvařejí ty molekuly a ty se pak zkoušejí nejdřív ve skle a pak teda na takových pokusech. A když ten lék nebo ta látka zkracuje latenci v novelty suppress feeding, tak se začne zkoušet jako anxiolytikum, jako lék proti strachu třeba. No, tohleto, ten strach mají větší ty málo olizovaný a menší ty hodně olizovaný. A naopak ty hodně olizovaný jsou zvídavější. U zvířat se zvídavosti říká exploratorní aktivita. Když zvíře dáte do neznámého prostředí, tak spustí docela stereotypní chování. Třeba když vemete psa do kostela, kde nikdy nebyl, tak co udělá? Zvedne takhle packu, co to tady je, a pak strčí čumák a začne čuchat, že to ještě neviděl, tohle, co tam kdo předtím z těch pejsků poznamenal. Zrovna tak, když vemete potkana z kotce a dáte ho na ruku, tak pokud vás nerafne a neuteče, tak se celý vyděšený vstyčí a začne čenichat a snifovat, co to tady je, a to je exploratorní chování. My se tomu z té stereotypy exploratorního chování u zvířat posmíváme, ale sami se chováme úplně stejně a máme to chování úplně stejně primitivní. Představte si sebe, že přijedete na nějaký zájezd, třeba tady na chatu Horálka nebo někam na dovolenou do penzionu, dostanete klíč od pokoje a vejdete do toho pokoje, tak první, co je, otevřete záchod, sprchovej kout, jestli aha, mejdlička tu jsou, vana tu není, pak jdete do pokoje, otevřete šuplíky, aha, jenom Bible, 100 eurovku tu nikdo nenechal, a to kolečko to projdete úplně, a bohatý, chudý, muži, ženy, starý, mladý, ho mají úplně stereotypní, úplně stejně. Takže ty hodně volizovaný zvířata jsou takhle zvídavější. No a teď se vrátíme k tomu vlastnímu pokusu. Ten Michael Meany zjistil, že ten vzorec, to znamená u těch málo volizovaných vyšší hladina stresu, nezájem o věci, větší hladina strachu, dokonce horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neříkal, nebo naopak u těch hodně volizovaných je všechno lepší, jsou odolnější, odvážnější, zvídavější a mají lepší výkon v bludišti, tak ten je stejný u matek jako u potomků. A je to tím, že to mají v genech, anebo tím, že ty mámy hodně volizujou, protože když ty mámy hodně volizujou, mají ty stateční potomky, a když ty stateční potomci jsou dospělí, tak taky hodně volizujou a tak dále. A Michael Meany tenhle ten rébus rozluštil v pokusu, který je geniální tím, jak je strašně jednoduchý, a všechny nás může jenom mrzet, že jsme na to nepřišli my. To znamená, všem těm maminkám hned po vrhu ta mláďata proházel, takže žádná neměla svoje, a dostal 4 linie potomků. Hodně lízané s hodně lízací, hodně lízané s málo lízací, málo lízané s hodně lízací a málo lízané s málo lízací. A podíval se, jaký mají ten vzorec toho, jestli jsou odolní vůči stresu, zvídaví, malou hladinu strachu a tak dál. A zjistil, že ten vzorec je podle toho, jak ho ta máma lízala, a ne podle toho, z který mámy pochází. Tenhle ten byl hodně volizovaný a vypadá jako tenhle ten, co je z tý hodně lízací, přestože pocházel z málo lízací. Pokud v tuhletu chvíli asociujete, což je pochopitelný, k lidským adopcím, tak pozor, stop, to nejde. Zkušenost zaprvé bývá opačná, hned byste argumentovali, že nějakýma románama smradí a podobně. Ten důvod, proč to nemůžeme přenášet, je jich několik. Zaprvé, lidská povaha je teda hodně podobná těm potkanům, ale všechno se přenášet na člověka nedá z těchto pokusů. Za druhé, on ta mláďata prohodil okamžitě po porodu, po vrhu teda, kdežto do adopce se ty děti dostávají za velmi dlouhou dobu, ta perioda kritická je zřejmě prošvihnutá. Nejdřív jsou v té popelnici nebo v tom baby boxu, pak někde v kojeňáku, pak to trvá, než se někdo najde, kdo si je vezme. A často jim je mnoho měsíců, někdy i třeba 3 roky a víc, než se dostanou do nějakého solidního prostředí, a to už je pozdě. No a v neposlední řadě na lidech se takovýhle pokusy vůbec nedají dělat. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam všem těm maminkám proházet ty novorozence a podívat se za 20 let, co z nich vyrostlo. Ale abychom se vrátili na vážnější strunu zpátky k tomu, jak je to možné, že to volizování hraje takovouhle roli? Jak ty maminky ten genom přeprogramovávají? Tuhle tu story ten Michael Meany vykládal Moše Schiffovi v Montrealu někde v hospodě a ten mu říká, my musíme přijít na to, jaká je cesta od toho volizování k té povaze.
to už je jako pro průchod těma doménama kauzality docela náročná úloha. On říká, to není možný. A on říká, jo, to musíme, pojďme to udělat tak, že hypoteticky sestavíme dráhu, co to volizování může v tom člověku jako, nebo v tom živočichovi působit a co působí na tom genomu, na tu expresi třeba kritického genu pro ten glukokortikoidní receptor, to je ten gen, který zajistí, že umějí vypínat stres, což je jeden z hlavních klíčových momentů té odolnosti. A pak to budeme farmakologicky, každý ten článek v tom řetězci budeme farmakologicky vyřazovat, tlumit. A když to stlumí efekt toho volizování, tak víme, že to tam musí být. Když to neslumí ten efekt toho volizování, tak víme, že jsme se mýlili a vyhodíme to. A takhle pokus omyl, budeme tu dráhu čistit, až ji dostaneme. A to se skutečně stalo. A ta dráha vede od toho mazlenic přes serotoninový 5HT7 receptor, cyklický adenozin monofosfát, protein kinázu A, až ten gen pro glukokortikoidní receptor, který je původně metylovaný, ale tato dráha vede k tomu, že přitahuje tu demetylázu, histonacetyltransferázu a nervový růstový faktor, který vede k tomu, že ten demetylovaný genom je acetylovaný a je obsazovaný nervovým růstovým faktorem. A ten vede k tomu, že ten gen zpívá. Že to je to prostředí, který přinutí ten gen produkovat ten svůj produkt, což v tomto případě je receptor, který umožňuje vypínat stresovou reakci. Takhle se nám všechny předchozí znalosti z předchozích minut hodí. A oni opravdu dokázali, že to takhle je, kdežto, když ta maminka neolizuje, vidíte tady, oni po ní chudáci lezou, ona si jich vůbec nevšímá, tak tahle dráha stimulovaná není. Stejný genom zůstane metylovaný, není acetylovaný, nepřitahuje ten růstový, či on tam je, ale moc nefunguje. Takže se nevypíná ta stresová reakce a vede to k těm negativním důsledkům toho stresu, který takhle defektní jedinec málo snáší. Ono se to jmenuje nadneseně, jak maminky programují genom. Oni ho neprogramujou, protože ten gen je stejný, genom nemůžete změnit, to prostě máte od rodičů a přesto vlak nejede. Ale můžou způsobit svým chováním, jestli funguje nebo nefunguje, jestli pracuje nebo nepracuje. To znamená tu expresi. A lze to připodobnit k tomu, když si koupíte nový třeba mobilní telefon nebo počítač, tak tam na začátku musíte nastavit, jak co chcete, jestli chcete takovýhle pozadí a tolik pixelů a dělat ty fotky málo a kvalitní nebo hodně a méně kvalitní. A tohle všechno si tam nastavíte, trvá vám to nějakou dobu a pak už to používáte. Zrovna tak ty maminky tím olizováním v úsvitu života těch potomků, těch hlodavců, je nastaví na celý život. Oni se rozejdou, už se nepotkají nikdy v životě, ale oni celý život jsou odolnější vůči stresu, ty hodně volizovaný. To je dost irreverzibilní proces, který je jednou provždy. Čili oni jsou nastavený, nasetapovaný, jako vy, když si koupíte nový mobil. Tak teď k těm depresogenním kognitivním schématům. Už jsme si to ukázali na příkladu těch 4 vyběhnout z domu a šlápnout do psího lejna, ale co si pod těmi depresogenními kognitivními schématy představit konkrétně za myšlenky? No, je to tohle to, co se vám zhruba děje v hlavě. Všechno, co jsem udělal, bylo špatně, protože já jsem nemožnej, máte nízký sebevědomí, a když jsem nemožnej, tak všechno, co udělám, bude taky špatně, co je zase příklad pesimismu. A ten pesimismus a nízký sebevědomí, a to všechno patří k té depresi. Někdy se tomu, jak zpracováváte své neúspěchy, říká atribuční kognitivní styly. Kognitivní styl je tedy ten mechanismus myšlenkovej a atribuce je to, čemu přisuzujete příčinu nebo důvod svého selhání. Dejme tomu, si představte, že jste ve škole a dostanete 5 z písemky z matematiky. Tohle je skutečná písemka z matematiky. Ten skutečný žák za ní dostal 5. Já to jsem dal jenom tak pro zajímavost. Našel jsem ji v Jihlavském muzeu a ten žák nebyl nikdo jiný než slavný hudební skladatel Gustav Mahler, který nebyl schopný na tom Jihlavském gymnáziu odmaturovat. Poprvé tam měl samý 5, pak se dostal do Vídně, kde jako geniální už dítě, který projevil se jako zázračný skladatel už v útlém věku, nebo kolem 16 let, měl být přijat na Musikalische Hochschule, ale
nemohl, protože neměl maturitu, tak se vrátil do Jihlavy a tam už se tak styděli, tak mu pak tu maturitu dali, takže to konečné vysvědčení tam má sami čtyřky, či je vidět, že to měl proto, aby mohl odmaturovat, akorát z chování a z židovského náboženství má lepší známku. A jinak to byl génius. Ale proč to tady říkám? Protože když se vám něco takového stane, tak vy automaticky, vaše ego automaticky začne se bránit, začnete sami sebe a svou důstojnost ochraňovat nějakýma vysvětleníma. To běží automaticky. No prostě jsem hlupák, nebo holt nejsem na matiku, nebo byla to smůla, byl zrovna pátek 13. Nebo ten matikář si na mě zased, nebo ten matikář je holt moc přísnej, nebo zrovna na mě něco lezlo, nebo zrovna na mě připadla moc těžká varianta toho testu, nebo neměl jsem čas se na to připravit. To je jedno. A takových vysvětlení ještě si můžete domyslet za domácí cvičení spousta. To se vám honí v hlavě. Ale všechny tyhle ty obranné mechanismy toho ega se dají rozdělit zhruba do dvou takových klastrů, do dvou trsů. A ten jeden je pesimistický atribuční styl, kdy ty příčiny jsou chápány jako vnitřní. Já jsem hlupá, já nejsem na matiku. Globální, nemůžu půlku těla být na matiku a druhou půlku ne. A stabilní, nemůžu v pondělí a v úterý na matiku bejt a ve čtvrtek a v pátek nebejt. Prostě nejsem na matiku, nebo jsem hlupák. A riziko, že se rozvine deprese u takového člověka, který takhle reaguje na své neúspěchy, je velké. A ten druhý, to jsou zase naopak optimistický atribuční styly, protože ty příčiny jsou chápány jako vnější. Já jsem OK, ale zrovna byl pátek 13. Příště nebude, kolikrát je pátek 13. To je, o nic nejde. Nebo zrovna na mě připad moc těžký test, příště bude test lepší. Neměl jsem čas se na to připravit, příště budu mít čas. Prostě ty příčiny nejsou ve mně, jsou specifický, to znamená, příště nenastanou a jsou nestabilní. Jednou to tak je, jednou to tak není. Riziko, že se u takové člověka rozvine deprese, je relativně malý. A teď se vraťme k tomu, že jsme si říkali, že jedním z nejhorších nebo nejnebezpečnějších příznaků deprese, ke které vede ten pesimistický atribuční styl, jinými slovy, to je ta negativní četba toho, co se vám děje. Jo, se tady v oběma stalo totéž, dostali kouly z matiky a ten jeden to čte pro sebe nevýhodně, ten druhý to čte pro sebe výhodně, takže vede k depresi a že nejnebezpečnějším příznakem deprese je sebevražda. A vy byste řekli, a často se tak říká, že za to ten člověk vlastně může, nebo za to může, jak mu jde život, že měl zlou ženu, nevyvedli se mu děti, vyhodili ho z práce a co, doví co. A nebere se v úvahu, že spousta lidí má zlou ženu, spoustu lidí vyhodili z práce, spoustě lidem se nevyvedou děti a nepáchají sebevraždu. Čili tam musí být někde ještě něco. A že tam ten biologický základ někde je, o tom svědčí takové kazuistiky, jako je třeba rodina Ernesta Hemingway, jeho rodinný strom. Ernest Hemingway, všichni ho znáte, spisovatel, který zemřel v roce 61, se zastřelil na Kubě, znáte Stařec a moře, s bojem armádo, komu zvoní hrana, podobně. Tak to, že se zastřelil ve svém domě na Kubě v roce 61, to ví skoro každý, kdo ví, kdo byl Hemingway. Ale méně už se ví, že jeho otec Clarence, ten se zastřelil v roce 1928, či měl to v rodině. Jeho sestra Uršula, ta se otrávila prášky předávkováním v roce 65 let po něm. Jeho bratr Lester, který taky jako on byl spisovatelem, ale daleko méně známý, taky jako on spáchal sebevraždu, taky se zastřelil 21 let později, v roce 82. A jeho vnučka Margot spáchala sebevraždu předávkováním. Teď si vemte, že to je poměrně nevelký rodinný strom, a pět členů z té rodiny spáchá sebevraždu, přitom všichni žili jinde, v jiných podmínkách, měli jiný životy, takže ten společný jmenovatel, někde je to podhoubí, ta negativní četba toho, co se jim děje, ať už se každému dělo cokoliv. Co by tím podhoubím mohlo být? Zdá se, že to je to, čemu se říká, to je, myslím, ta negativní četba, to je to, čemu se říká neuroticismus. Když se zeptáte, co to je neuroticismus, tak nejpoctivější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Eisenkovým dotazníkem neuroticismu. To vás moc neuspokojí, asi jako, že docela dobrá definice, co to je teplota, je údaj na teploměru. Je to pravda, ale vy byste chtěli slyšet víc, tak pro hrubou představu je to, co vás vede k tomu, že čtete věci ve svůj neprospěch, vidíte ve všem problém. Kenneth Kendler a Jonathan Kuhn a další publikovali před lety studii na obrovském souboru osob, subjektů, 7,5 tisíce, což je daleko větší, než jsou jakýkoliv průzkumy veřejného mínění a tak, kterým všem dali
Eisenkův dotazník neuroticismu, či změřili jim neuroticismus, rozdělili je do skupin na velmi nízký, nízký, průměrný, vysoký, velmi vysoký a podívali se, jakou mají hrozbu stresových životních událostí, to znamená, co se jim všechno dělo v určitém období. Od žádný stres, malej, dostanete špatnou známku, střední, musíte opakovat ročník, středně vysoký, rozvedete se, těžkej, nejtěžší, co se může ženě stát, že jí zemře dítě. Tak to tam je definovaný a podíval se, jaká je pravděpodobnost, že se u těch lidí v určitým období rozvinula velká deprese, to je taková, která patří na psychiatrii. A rozdělili je na muže a ženy. A ten graf vám říká co? Že čím hůř vám jde život, tím je větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine deprese, ale taky čím máte větší míru neuroticismu, či ty negativní četby. Takže pravo u těch žen, tato žena, který se celkem nic neděje, ale má vysokou míru neuroticismu, je na tom, co se toho rizika týče, stejně jako těžce zkoušená žena, která ovšem má nízkou míru neuroticismu, je odolná. Tato studie odpovídá na otázku, jak je to možné, že někdo má život jako ve vatě pořád na psychiatrii a někdo je prožije holokaust a komunistický koncentráky a vlastně zůstane zdrav a na psychiatrii se nikdy nedostane. No právě proto, že ta odolnost je velmi různá a setkává se, nebo to riziko je spleteno z vnějších vlivů a vnitřní dispozice. Co je neurobiologickým základem neuroticismu? Ku podivu byste neřekli, je to to, jak čteme emoce v tvářích. Protože my máme obrovskou schopnost nejenom rozpoznávat tváře, ale také v nich odečítat emoce. V jakém rozpoložení asi ten, na koho koukáme, je. A teď si představte, když jste ty negativní čtenáři, tak v obličejích okolo sebe vidíte víc toho negativního, i když oni se tváří pořád stejně, ale druhej ve stejných obličejích vidí víc pozitivního. Samozřejmě, že objektivně někdo se tváří v pohodě, někdo se tváří na prdle, ale stejný pohled u různých lidí je interpretovaný různě. My máme neuvěřitelné zařízení v mozku, který nám umožňuje okamžitě rozpoznávat tváře. Za prvé, všichni máme zhruba až na výjimky dvě oči, nos a pusu a přesto vidíme, že jsme každý jiný a dokonce máme obrovskou schopnost si ty tváře zapamatovat. V emočně vypjatých situacích dokonce tak, že stačí vidět toho zloducha, co vám něco dělal 5 vteřin a zapamatujete si ho na celý život. A to je zařízení, tenhle ten záznamový přístroj k rozpoznávání obličejů, kterýmu se říká gyrus fusiformis a kterým my se v přírodě velmi odlišujeme jeho mimořádnou výkonností. Pes, ten má tu genialitu v čumáku. Že? Já, kdyby mě dal někdo ponožku mý manželky, ať ji vyčuchám, kam šla, tak ani náhodou. Ale on zase přesně ty obličeje, tak toto zase tam má on defekt. Tak my máme tohleto takhle a to, k tomu se, to se dá používat v různých experimentech, které vypadají asi tak, že se vezmou prototypální emoce, vlevo máte vyděšenou, vprostřed máte zlostnýho, vpravo máte zhnusenýho a ta emoce se takzvaně rozmorfuje, že je od neutrálního výrazu, to je ten vlevo, až po ten extrémní, to je ten vpravo úplně, to je stejné jako nahoře, ale jsou udělaný tak, aby dva sousední se skoro mezi sebou nelišili, poznej 10 rozdílů. No a teď si představte, že vy tomu testovanému člověku ukazujete tyhle ty obličeje na obrazovce a říkáte mu, řekni mi, co ten člověk, na kterýho koukáš, co cítí. No a vy tady vidíte vlevo ten neutrální obličej, tak řeknete, no já nevím, no je nějaká zamyšlená, nevím, nějaká zasněná. Tady najednou řeknu, ona je asi nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste to poznali u osmičky. Když jste sami ty negativní čtenáři, tak to negativní vidíte hned ze začátku. Hned tady řeknete, no ona je nějaká smutná. To neznamená, že jste na tom, že jste lepší v rozpoznávání emocí. To znamená, že jste taky dysforičtější. Tohodle toho využil náš kolega a kamarád Guy Goodwin, profesor psychiatrie z Oxfordu, k takovému pokusu, ze kterého mě dal ty slajdy a já jsem je přeložil do češtiny pro vás, kde vzal studenty, udělal jim Eisenkův dotazník neuroticismu, to znamená rozdělili je na ty, kteří mají vysoký skóre neuroticismu a na ty, kteří mají nízký skóre neuroticismu, čili ty negativní čtenáře a ty, co jsou happy.
a měřili mozkovou aktivitu různých oblastí mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Strčili je do tunelu a koukal třeba na jejich amygdalu. Amygdala je ta část mozku, která vyrábí strach. To je jedno z hlavních emočních jader v mozku. Rozdíl v aktivaci ty amygdaly u těch s vysokou mírou neuroticismu, to jsou ty černé kostičky, a u těch happy, u těch s nízkou mírou. Když viděli vyděšenou tvář, tak ty negativní čtenáři tu vyděšenou tvář aktivovali amygdalu. Zatímco když viděli šťastnou, tak jinak, to nechtěli vidět, že je někdo šťastný. Zatímco ty happy, ty reagovali na šťastný tváře a nechtěli vidět tu negativní. Ještě daleko výraznější to bylo, když se podíval na ten gyrus fusiformis. Teď už víte, co to je gyrus fusiformis. Ten nejenom, že nám umožňuje rozpoznávat ty tváře, ale taky číst ty emoce v nich. A ukazoval jim málo, středně a hodně vyděšený tváře. A ty negativní čtenáři aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Zatímco ty aktivovali tím míň, čím vyděšenější tvář viděli. Jinými slovy, nikdo nechce vidět to, co neodpovídá jeho rozpoložení. Když jsem šťastný, tak mě neukazují, jak je život těžký. A když jsem nasratý, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Takže i když by se tisíckrát prokázalo, že tato společnost bez ohledu na to, co se děje, se má nejlíp, jak se kdy měla v dějinách, lidský život nejdelší, dětská úmrtnost nejmenší, podíl fyzické práce nejnižší, kolik pracujete na kilo chleba, prostě cokoliv. Když se podíváte 100, 120 let zpátky, tak v každé rodině polovina dětí umřela, se nedožila školního věku. Vemte si životopisy Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, kohokoliv, tak ty děti umíraly, polovina jich umřela, než šli do školy. Dneska, kdyby umřelo dítě, tak to je celonárodní malér a to se vyšetřuje. Takže prostě jsme na tom líp. Ale když to lidem řeknete, tak je strašně naštvete. Kdybyste přišli do hospody čtvrtý cenový kategorie v 10 večer a řekli tam těm strejcům, že se mají nejlíp, jak se kdy měli v dějinách, tak pak na chirurgii nevykládejte, že to máte ode mě. Čili tohleto mimo jiný vysvětluje, proč ten pocit vnitřní spokojenosti je dějinami asi pořád stejný. Dá se předpokládat, že naši předkové se cítili podobně jako my bez ohledu na to, že na tom byli hůř, protože my ten pocit si sebou neseme asi jako kdybychom si pořád měřili obvod pasu centimetrama namalovanýma na gumě u trenýre. Pořád bychom měli stejně. Jinak tohle to taky znamená mimo jiné, že my na emoce můžeme nahlížet jako na filtry, které nastavují, co se přednostně pouští z okolí do naší duše a co se spíš drží za ohradou. Takže když jsem v dobrém rozpoložení, tak přednostně vidím dobré věci a když jsem v negativním rozpoložení, tak přednostně vidím, že je všechno špatně. Znáte takový lidi, všechno je špatně. Hele, on soused ti chce dát zadarmo koláč, jo, to on zas bude něco chtít a ten bude otrávený a tak. V názvu té přednášky bylo taky syndrom vyhoření a já bych na něj nerad zapomněl, protože to je takový předstupeň té deprese způsobený tím, jak vám jde život. Tak si pojďme říct, jak se tomu dá předcházet. Pokud někdo u sebe pozorujete, že byste se do něčeho takového mohli dostat, tak je takových 18 rad, jak předcházet vyhoření. Těm předchází upozornění, že je dobrý si organizovat čas, vědět, co udělám nejdřív, co potom, trochu si to plánovat. A uvědomit si, že náš život stojí na třech nohách, to je trojnožka, to jsou práce, vztahy a koníčky. Práce je zaměstnání, vztahy je rodina, a koníčky jsou zájmy. A že důležité je taky zvyšovat svoji kompetenci nějakým výcvikem, nějakou vlastní kvalifikací a mít někoho, kdo na vás může dohlídnout a do určitý míry vám v krizových situacích být nápomocen, nejenom kritikem, ale supervidovat vás. A teď ty rady, jak tomu zvládání, jak zvládat pocity vyhoření. No především být sám k sobě vlídnej a laskavej. Za druhý, uvědomit si, že náš úkol je pomáhat změnám, nikoliv měnit druhé lidi. Můžou vás štvát, ale uvědomte si, že lidi nezměníme. My můžeme změnit svůj vztah k ním a spíš se zadaptovat na to, jaký jsou, než se snažit je zoufale předělat. Taky si umět najít nějaké útočiště, kam se můžete uchýlit do klidu a samoty, když potřebujete. A když se tam uchýlíte, tak nesmíte mít pocit, že byste měl dělat něco jiného, že čas běží. Prostě i to si naplánovat.
kolegům podřízeným a nebo i svému vedení být oporou, povzbudit je, pochválit a umět to taky přijímat. Důležitý je tváří v tvář nějakému utrpení, kterého jste svědkem, tak si uvědomit, že je přirozený, že se často cítíme bezbraný, že nemůžeme nic dělat, ale že někdy stačí být jen na blízku, promluvit, podržet za ruku, nejsme světa obratitelé. Taky to, co děláme, se zkusme obměňovat, protože když to obměníme, tak znovu jakoby občerstvíme ten stereotyp, který je ubíjející. Měli bychom rozpoznat mezi dvěma typama zoufalství. Jedno, který situace zhoršuje, a druhý, který situaci tiší a hojí. A když jdeme z práce, tak nemyslet jenom na to, co se nepovedlo a kdo na nás byl ošklivej, ale taky na to, co se povedlo a co bylo dneska prýma. Povzbuzovat se, tvořit místo stereotypu a čerpat energie jako umělec. Čerpat energie.

0: ty chvíle nic nedělání a ty si umět využít. Musíte taky umět odmítat, říkat chci, nechci a jasně říkat ano a také ne. A ne všem všechno slíbit a pak za rohem brečet, co toho mám. Musím hned v úvodu umět říct ne, na tohle já nemám už kapacitu. Netečnost, lhostejnost a ironie je daleko nebezpečnější, než připustit se, že víc se dělat nedá. Dobrý antidotum vyhoření je humor. Směj se často a rád a hraj si. Platí tady dodržování takové životosprávy jako v kardiovaskulární medicíně, jako všude. To znamená pestrá strava, pohyb, omezit alkohol, vynechat cigarety a každý den hejbnout kostrou. A vy, když se, než odejdete, nebo když se otevře diskuze, tak se všichni většinou ptají, co mám dělat, aby se u mě nerozvinula deprese, nebo co mám dělat, abych si zvýšil svou odolnost vůči zátěži. Předem říkám, že na tyhle otázky, které jsou pochopitelné, ale nesmyslné, není poctivá odpověď, protože to je jako, kdyby tady byl dopravní strážník a vy byste se ho zeptali, co mám dělat, aby nebyly dopravní nehody. No tak by vám řekl dodržovat pravidla, stejně vyjedete a za rohem. Prostě svět nikdy nebude dokonalej. Ale pro vaše pobavení na závěr je rada kolegy buddhisty, který má takovou radu, jak máte číst svůj život, abyste už do smrti byli šťastní. Je to v angličtině, ale je to přeložený.
1: It's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ne?
1: Then why worry?
0: Tak o co jde?
1: Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ano. No tak o co jde? Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ne. Tak o co jde? Takže vám děkuju za pozornost.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Minula 23. hodina. Sedalací akademie se ve vysílání Rádia 7 setkáme znovu v sobotu v 19 hodin. Prostor dostane přednáška Petra Ryšávky. Do půlnoci nám aktuálně zbývá posledních 60 minut. V těch kromě hudby nabídneme na Rádiu 7 relaci čtení na pokračování a šestý díl knihy Jak život šel. Dobrý poslech závěru 11. srpnového dne přeje Kuba Lofítek.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Minule jsme byli svědky toho, kdy poprvé přičichl k tenisu. Jako malý pilně sbíral tenisové míčky na brněnské riviéře, kde se scházela brněnská smetánka, podnikatelé, boháči a umělci. A vydělal si dost peněz. Hráči tenisu si ho oblíbili a jeden mladý hrabě ho začal učit hrát. Miloš si tenis zamiloval a maminka byla ráda, že nosí domů peníze. Žil mezi bohatými jako sluha, ale nevadilo mu to. Zažil přepych a bezstarostnost v ostrém kontrastu k prostředí, ve kterém vyrůstal a žil s celou svou rodinou. Díky jeho brigádě na kurtech se rodině vedlo docela dobře. Sousedé to ale nesli poněkud nelibě a dávali to někdy velmi hlasitě najevo.

Civilní baráky, místo temna lidského velkoměstského podsvětí, se pro naši rodinu staly místem, kde nám vzešlo světlo veliké, světlo spasení. Pán Ježíš se nám v něm, v tom světle evangelia, zaskvěl. Probudili jsme se z vin a hříchů. Celá rodina spočinula u kříže Pána Ježíše Krista. Jak se to stalo? Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli asi rok a půl, když nás našla sestra Tejcová, která kdysi šila u otce v dílně a měla ráda matinku. Patřila do sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně na Smetanově ulici 20 a když se tato dobrá duše nějak dozvěděla o pohromě, která stihla naši rodinu, tak nás vyhledala. Pozvala matinku i nás děti do shromáždění. Ze shromáždění se pak nastěhovala sláva Hospodinova do naší rodiny. A sestra Tejcová byla tím největším poutem k brněnskému sboru. Matně si ještě vzpomínám, že do azylu někdy přišli také bratři z církve bratrské, donášeli něco k jídlu, traktátky i nové zákony. U nás ze všech nejvíce trpěla matinka. Byla také první, která v Pánu Ježíši nalezla pokoj, útěchu, radost, posléze jistotu spasení a nový život. O, to byla krása. Matinka ráda a dobře zpívala. Sestry ji pozvali, aby chodila do pěveckého sboru. Slunce života, Pán Ježíš, prozářil náš rodinný život a Šolcovi se stali elitou baráků. Měli jsme všichni zdravý kořen. Přežili jsme dny, týdny, měsíce, ba dlouhá léta od roku 1922 až do roku 1932 či 33. Neuvěřitelná skutečnost. 10 až 11 let mladistvého života bývají tím nejkrásnějším věkem. V našem případě to bylo něco jako černý sen prokletého života za hříchy otců. Ale hříchy otců, trestané do 3. až 4. pokolení, na nás měly být dovršeny a zákony dědičnosti zlomeny. Pán Bůh nám dal milost, novou příležitost k obnovenému životu. A protože jsem byl nejbídnější z naší rodiny, proto jsem směl první začít psát na čistý list naší rodinné kroniky. A dnes, jako nejmenší z lidských červíčků, jako nejmenší z poslů Ježíše Krista, mého Pána a Boha, vydávám svědectví o této skutečnosti 20. století. V mém životě nebyly jen vši, blechy, štěnice, šváby, myši a krysy. Měl jsem i přátele. Přátele ryzí, nebeské, božské. Měl jsem však také přátele v uvozovkách. Horší nad zmíněnou havěť, která vyrůstá ze špíny. A toto je strašná bilance našeho života v Československu, včetně našeho současného pokolení.

Pan profesor Václav Králíček byl vzácný křesťanský učenec. Narodil se roku 1866, ve svých 20 letech prožil duchovní znovuzrození a byl pokřtěn kazatelem Jindřichem Novotným. Ve svém mimořádně bohatém životě byl kazatelem nejen na třech místech v Čechách a na Moravě, ale ve dvou fázích i v největším československém baptistickém sboru v Chicagu v USA. Od roku 1925 se stal poradcem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Když mě bylo 12 nebo 13 let, přijel bratr Králíček do Brna. Osud mne tehdy zavál do první řady pod kazatelnu. Každý pochopí, že z kázání bratra Králíčka si nic nepamatuji, jen si vzpomínám, jak jsem cítil hluboký dojem z toho nádherného toku pokojné, laskavé a poutavé výmluvnosti. Tak mě to nějak připadalo, jako by mě nesla nějaká ohromná, široká, hluboká řeka bez začátku a bez konce. Myslím, že jsem za celou bratrovu řeč, boží poselství, ani oka z řečníka nespustil, a to se tedy muselo ve mně opravdu něco nevysvětlitelného dít. A nastojte, pan profesor Králíček sešel z kazatelny a pán Bůh mu držel místo vedle mne, kde snad právě jediná židle nebyla obsazená. Kazatel sboru potom děkoval za návštěvu, za slovo boží i za požehnání, které každý, kdo si pro boží slovo přišel, přijal. Ohlásil poslední píseň a také kolektu, čili sbírku. Nevím, ale myslím, že jsem neměl ani haléř a že bych já měl něco ušetřit na sbírku, ani nápad. Ale zajímavé bylo, že jsem měl o kolektu zájem a rád jsem se díval, co kdo do ní dává. Myslím, že zlodějem jako Jidáš bych nikdy nemohl být, abych pro sebe ukradl něco z toho, co bylo kladeno jako oběť na oltář boží. Ale nastojte, košíček jde přes pana profesora kolem mne a já vidím, jak se jemně uzavřená ruka v pěst přede mnou otevře a ať to dělal pan profesor sebe šikovněji, mému oku neušlo, že do košíčku vložil 100 korun. Pamatuji, že se mě z toho zamotala hlava. 100 korun v kostele a v kolektě, to jsem ještě nikdy neviděl a nikdy bych to nepokládal za možné. Ale kde se vzala, tu se vzala. Z ohromení vytryskla v zápětí z mého srdce modlitba v duchu a v pravdě. Dobrý duch pána Ježíše ve mně lkal lkáním nevypravitelným. Pane Bože, Otče v nebesích, smiluj se a dej, abych i já jednou mohl dávat do kolekty 100 koruny. Mráz mě šel po těle, něco velikého se stalo. Nebe sestoupilo na zem a pán Bůh moji modlitbu vyslyšel. Ďáblu se dodnes nepodařilo, abych nedal, když mám. Sláva pánu Bohu za to. Haleluja. Amen.

Učinil-li jsem někdy něco dobrého, činil jsem to ve jménu Pána Ježíše Krista. Toto pro mne vždy znamenalo, že jsem to činil jako Pánu a ne lidem. Proto mi každé děkování bylo jen na obtíž. Toužil jsem vždy, aby vše bylo jako v tajnosti. Chtěl jsem jenom přízeň a požehnání Páně. Stal jsem se jakýmsi vykořisťovatelem Pána Boha. Vše bylo v duchu Písma svatého. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Kazatel 11.1. Tak prý Egypťané rozsévají pšenici, žito, oves do rozvodněného Nilu. Když voda opadne, obilí slavně vzejde a přijde úroda, ta nejlepší na světě. Představme si v duchu takový obraz. Stojí tu jeden svatý muž po kolena ve vodě, má uvázanou zástěru, v zástěře zlatá pšeničná zrna a ještě dříve, než voda zmizí, zaseje. Tak tento rozsévač rozsévá, modlí se a duchovním zrakem vidí obilí růst, vidí už zlatící se lány a slyší hlas Ducha svatého, jak říká, pouštěj svůj chléb po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Nic dobrého, co člověk udělá, se nestratí. Vše dobré i zlé, vše se vrací se svými úroky. A proto buďme dobrými. Usilujme o rozsévání pouze dobra. A Pán Bůh takové dobré rozsévání požehná a vrátí všecko nejen na nás, ale i na naše potomky.

Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli již rok a půl. Na pozvání sestry Tejcové jsme již chodívali do shromáždění lidu božího na Smetanově 20. Dodnes působí tato boží svatyně požehnaným způsobem, široko daleko známá a je ve vážnosti lidí dobré vůle. Odehrávalo se to nedělního jitra právě v době, kdy jsem šel z nedělního shromáždění. Do kostela jsem chodil již dříve, byl jsem však špatný, neuvědomělý katolík. Kostel byl v komíně v sousední vesnici Jundrova. Často se taková návštěva kostela neobešla bez nepřekonatelné překážky. Dříve totiž, než jsme ke kostelu došli, tak kde se vzali, tu se vzali kluci z komína a do nás. Dnes se do kostela nedostanete. My zase říkali, to bychom se na to podívali, do kostela musíme. A nastal neúprosný boj, rvačka hodná divokého západu. Nyní jsem se vracel z duchovní oázy. Cesta ze sboru vedla kolem tovární budovy, kde byly vysoké pece ocelárny. Protože továrna fungovala hlavně pro válečný průmysl a nyní byly 4 roky po válce, dělníci byli propuštěni, továrna zavřena. Jednalo se o dlouhou budovu, možná delší než 100 metrů. Nám dětem se zdála nekonečná jako čínská zeď. Tovární budova měla po celé délce do ulice veliká okna, široká snad 4 metry, sahající až pod střechu. Železná okenní konstrukce tvořila jakousi mříž se zasklenými čtvercovými plochami 40x40 cm. Všichni darebáci, uličníci z dalekého okolí pořádali soutěže, kdo dříve rozbije zdravé, tlusté sklo vedle již rozbité tabule. Ale v onu neděli jsem šel ze zvláštního obecenství. V tom shromáždění nikomu nevadilo, že bydlím mezi vyvrheli lidské společnosti. Měl jsem pokojnou mysl. Byl jsem v srdci blažený. Byla prostě krásná neděle. Tehdy bylo ke mně laskavé i slunce, které mne příjemně hřálo. Byl jsem pěkně a čistě oblečený a pokojně jsem kráčel až ke vzpomenuté opuštěné továrně, která v té době již měla svá okna z 1/3 vymlácená. Podivil jsem se neočekávanému nedělnímu ruchu před budovou a kluk, který uměl dobře házet a trefovat, se ve mně nezapřel. V mé duši se tehdy odehrál duchovní zápas, zda se nepřidat. Řada kluků, možná 10, 20, totiž stála a házela do oken opuštěné továrny. Šel jsem blíž a blíž, až jsem stál tak 2 metry za řadou házejících kluků. Několik tabulí vzalo za své. Kluci se dobře bavili, až do chvíle, kdy někdo zakřičel policajti. V tu chvíli, jako by někdo vystřelil a střelnice byla vyprázdněná, jen já jsem tam stál. Neměl jsem proč utíkat. Šel jsem pokojně z kostela. Proč bych utíkal? Chyba lávky. Několik strážníků se rozeběhlo za utíkajícími výrostky. Jeden si vzal na mušku mě. Nic nepomohlo, že jsem říkal, odkud jdu. Nic nepomohlo, že jsem ukazoval čisté ruce. Policajci vítězoslavně vedl jednu oběť na strážnici. Tam se mnou se psal protokol. Když uslyšel moji adresu, civilní baráky číslo 2, byl přesvědčen, že chytil toho pravého viníka. Když dopsal protokol, opásal se revolverem a vedl mne domů. V baráku to probudilo hluboký dojem. Stal jsem se hrdinou neděle. Kluci mi záviděli policejní doprovod až domů. Ale tatínkova domluva mi dodnes zní pod kůrou mozku. Víš, co se stalo? Po celý život budeš mít záznam v trestním rejstříku, že ses účastnil rozbíjení oken, ať si házel nebo ne. Protokol je sepsán a založen až do smrti. Jak zapsáno, tak dáno. Byl jsem tatínkovým vysvětlením hluboce dojat a dodnes cítím justiční omyl, který mi jasně ukázal, že všechny soudy světa se mohou někdy mýlit. Jen první a poslední soudce se nemýlí nikdy. Proto jsem se začal modlit. Pane Ježíši, tvému soudu nic neunikne. Prosím, nedopusť, abych spáchal něco, pro co bych propadl tvému soudu a zaslouženému odsouzení. Všechna má pozdější jednání s policií byla propravdu evangelia Pána Ježíše Krista. A čím to bylo trapnější, tím větší požehnání a radost to přineslo mému srdci.

Dnes, v roce 1983, je tomu 60 let. Byla nádherná, slunná, květnová neděle. Bohatí dbali nejen na slušnost svého chování, ale i na své zdraví, pokud je měli, a ti, co zdraví neměli, si je chtěli vydobít. Vstával jsem v 4:30 ráno, umyl se, připravil a vydal se na svoji obvyklou cestu přes Kraví horu, Žlutý kopec, do Pisárek, na Riviéru. V 6 hodin byli sportovní raní ptáčci na tenisu. Během dopoledne jsem se vůbec nedostal z hřiště, sbíral jsem šlechtě na posledním hřišti od klubovny. Bylo poledne a já jsem od 5 hodin ráno nic nejedl. Ne, že bych neměl co jíst, ale protože jedni přestali a druzí začali a mě si tak okupovali, že jsem se vůbec nedostal k tomu, abych něco pojedl. Popoledni na mě začaly jít mrákoty a dělali se mi kruhy před očima. Kruhy přešly v kolotoč hvězd. Najednou jsem nevěděl, kde jsem. Chytil jsem se dráteného plotu, takže jsem sice stál na nohách, ale jakoby nepřítomný. Probudili mne jadrné nadávky. Dáma stála proti mně a hubovala na plné obrátky. Nadávky mi bušily do uší a já jsem přišel k sobě. Můj první dojem byl, že výtky patří někomu, kdo stojí za mnou. Otočil jsem se a začalo to znovu. Co jsem slyšel v podvědomí, nyní jsem slyšel z první ruky. Co se tu motáš? Co stojíš? Jak to, že nezbíráš? Za co tě platíme? Ty seš pěknej, grázl si čáku. Zase jsem se ohlédl, komu to vlastně patří. A když jsem nikoho neviděl, tak jsem se rychle rozběhl k nejbližšímu míči. Sprška nadávek z barončiných úst mě dokonale osvěžila, takže jsem svoji hodinu dozbíral. Po ní jsem se však vytratil. Bylo tam dost hochů na sbírání a když tam Milošek nebyl, přišel vděčně na řadu jiný chlapec. Jen si ještě vzpomínám, že paní baronka měla za plotem přivázané 2 čistokrevné psy. Než začala hrát, věděla, že je poledne a její psi přece vždycky měli svůj pořádek v jídle. Otevřela proto svůj sněhobílý ubrousek, každému psovi dala pořádnou obloženou housku a přicupitala s úsměvem na hřiště. Musím popravdě dodat, že mě měla co sběrače ráda a kdybych byl promluvil a řekl, paní baronko, mám hlad, od 5 hodin jsem nic nejedl, jistě by dovolila, abych na 5 minut odběhl a něco snědl, jenže já jsem byl ticho. Z takového vrozeného instinktu chudých, kteří i bez klasického vzdělání vědí, že ten, kdo mlčí, je často pokládán za filozofa. Ale na druhé straně jsem si říkal, vždyť ti psi také nemuseli říkat, že mají chuť na oběd a ti sotva věděli, co je to hlad. Ale tak to na světě chodí. Moudří říkají, když nadáváte lidem, nenazývejte je zvířecími jmény, abyste zvířata neuráželi. Není zvíře, které by dokázalo to, co dokáží někteří lidé. A tak z vrozené opatrnosti jsem tehdy mlčel. Čím více jsem byl uzavřený a přísnější při tréninkových hodinách, tím jsem si získával větší oblibu vybrané společnosti brněnských milionářů. Uklidil jsem se do skrýše v křoví, chtělo se mi plakat, ale to jsem se styděl. Tak jsem klukovsky zuřil. Pomalu jsem vychutnával jídlo, co mi maminka dala, a žádný král si na ničem nemohl nikdy pochutnat lépe. A když mi bylo lépe a zase přišly myšlenky na psí život v lidské kůži, začal jsem se smát, nahlas smát. Bible a veselost začínaly pomalu, ale jistě naplňovat můj život, mé srdce. A kdykoliv mě kříž života, zklamání, tíha nevzdělanosti, tíha nevychovanosti tlačili v prach, místo pláče jsem se smál a smál a ten smích působil jako balzám na moji smutnou duši. Ta byla často smutná až k smrti, dokud jsem žil bez Pána Ježíše Krista. Přišel však čas, kdy jsem porozuměl jeho slovům blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. A já jsem vpravdě to potěšení vychutnával v mnohých obměnách.

Pěkným, vznešeným, kouzelným, podmaňujícím člověkem je jen ten člověk, kterého sám Pán slávy, Pán Ježíš Kristus, nazývá blahoslaveným. Prosím, kdo čteš, vypros si od Pána moudrost, abys pochopil. Tuto skutečnost nikdy nikdo nepochopí, komu nevzejde milost a moudrost z nebe. V Lukášově evangeliu v 6. kapitole 20. verši Pán říká: blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. A království Boží podle písma čeká jen na svaté a dokonalé v Pánu Ježíši Kristu. Bez Pána Ježíše není svatost ani dokonalost. Jak toho dosáhneme? Jen v chudobě je dokonalost. Blahoslavená chudoba. Opravdu chudobný byl jen Pán Ježíš Kristus. Narodil se z chudobných rodičů, byli oba z královského rodu, ale byli tak chudí, že když přišla hodina porodu, našlo se místo jen ve chlévě. Blahoslavení chudí. A Pán Ježíš? Když ho jeden muž prosí, aby ho mohl následovat, Pán ho varuje a říká mu: lišky mají svá doupata, ptactvo nebeské má svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kde uložit svou hlavu. Matouš 8. kapitola 20. verš. Blahoslavený, chudý. Dokud jsem byl osobně chudý, byl jsem blahoslavený, i když jsem musel krást, abych uklidnil žaludek, který mě ke krádeži přinutil. Blahoslavená chudoba, která mě naučila hledat práci, abych nemusel krást. Blahoslavená chudoba, která mi nedovolila zaplatit si hřích. Lidé pracují a Pán Bůh žehná pracujícímu člověku. Práce snaživému člověku vynáší a on začne dřít. Dostane se mu postupně lepšího postavení ve společnosti a najednou zjistí, že i krasavice o něj začnou mít zájem. Může si dovolit i za někoho zaplatit. Koupí si auto a může vozit pěkná děvčata. Vše jde jako po másle. Ztrácí se chudoba, vytrácí se blahoslavenství. A vše se postupně utopí v hříchu. Za peníze dá Satan všecko, jen když mu dáš blahoslavenství chudoby. Lidé pohrdají Pánem Bohem, nezajímají se o Boží zákon, nechápou, že počátek všeho zla je milování peněz. Pohrdají chudobou, Pánem Bohem, ženou se za mamonem, jejich Bohem se stane zlaté tele. Kolika hříchů by člověk byl ušetřen, kdyby neměl jízdní kolo, kdyby neměl motocykl, auto, chatu a bohaté rodiče? Kdo tomu rozumí? Blahoslavení chudí. Jejich je Boží království. A co je Boží království? Pravda? Spravedlnost? Charakter? Ušlechtilost? Mravnost? Pečlivost? Víra v Pána Boha? Naděje na věčnou slávu po smrti? A především láska k Pánu Bohu. Láska k bližnímu. K tomu ke všemu dojdeš jen bez peněz. O to všechno tě mohou připravit peníze, mamon i světská vzdělanost. Prostě vše, co vede k píše. Pamatuj, člověče milý, Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Bohatství a vzdělanost bez Pána Ježíše Krista, to je mor, malomocenství, to je rakovina, smrt duše.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Sedmý díl této knihy odvysíláme zítra ve 12.15.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 2, 8 až 10.

blížící se půlnocí se přiblížil i závěr večerního vysílání Rádia 7. Náš program ovšem pokračuje. Vysíláme totiž 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud se tedy nechystáte ulehnout, nabízím noční reprízy vybraných pořadů. Z brněnského studia se od mikrofonu loučí Kuba Lofítek. Přeji vám pokojnou noc. Buďte s Bohem.

trolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Exnerová. Před námi je noční vysílání na Rádiu 7. Máme 12. srpna roku 2026 a i v noci pro vás máme připravené pořady. Které? Smrt Pána Ježíše Krista na kříži hraje zásadní roli v konečném vypořádání se se zlem. Podrobnější scénář tohoto vzúčtování odkrývá biblická kniha Zjevení, jíž vás provede za 15 minut v relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee. Jazzový klub zavoní dálkami. Volt, jazzová ikona, francouzský kytarista Nguyen Le se s albem Silk and Sand vrací k formátu tria. Ve třech se dobře cestuje. Ochutnat mumraj asijského velkoměsta i úžasnout nad svítáním v poušti jste zváni v jednu hodinu. Baptistický kazatel a tenisový reprezentant, to byl Miloš Scholz, jehož životní příběh líčí kniha Jak život šel. 15 minut po druhé raní z ní opět bude číst Pavel Hromádka. Jméno muzikanta Samuela Kalety znají zejména pamětníci, kteří poslouchali jeho písně v 90. letech, kdy aktivně působil v Brně. A co dělá dnes? Je jeho život stále spojen s dobrou zprávou o Pánu Ježíši Kristu a s hudbou? O tom, že přísloví, že stará láska nerezaví, si bude povídat ve 3 hodiny s Lenkou Malinovou. Zpěvačka Marie Putnerová zpívá celou duší, nebo celým tělem, rozhodně tak, že její projev nepřeslechnete. Její sólové album Laila, TOF, dostalo hudební cenu Anděl v oblasti folku za rok 2023. Maruška vyrůstala ve věřící rodině.

rodině. Co si odnesla z dětských let až do dospělosti a kde je její doma? Poslouchejte v zákoutí ve 4 hodiny a 15 minut. To byly pořady zhruba do 5 hodiny raní. Máte se na co těšit a samozřejmě budou znít i chvály, hudba. Tak vám přeji příjemný poslech a těším se na noční vysílání s Rádiem 7 a s vámi.

0: Vítejte u dalšího dílu relace Světem Bible, kde společně s výkladem amerického kazatele Johna Vernona McGeeho pokračujeme v četbě závěrečné knihy Nového zákona, Zjevení Janova. Navážeme na scénu nebeského zápasu archanděla Michaela s drakem a zaměříme se na důsledky jeho svržení na zem. Slovo má Pavel Vopalecký.
1: A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Milí posluchači, to je zopakování našeho textu z 12. kapitoly knihy Zjevení, veršů 10, 11 a 12. Ukázali jsme si už posledně některé z těchto věcí, co to vlastně znamená. Prvním slavným projevem moci, která bude uplatněna proti zlu po Kristově smrti a vzkříšení, bude vyloučení nebo vyhození doslova Satana z nebe. Bude to začátek dalších různých akcí, které pak povedou k tomu, aby otěže vlády dole na zemi mohl za nějaký čas převzít Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel v dopise Koloským, jak jsme si to už posledně připomněli, píše: vymazal, tedy Kristus, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2, 14 a 15. Cesta pro nástup čtyř slavných krví vykoupených nebeských svobod je otevřena. Mluvíme o čtyřech svobodách, které na zemi dosud nebyly, které se však uskuteční Kristovým příchodem. Za prvé je to spasení, které je dokonáno v osobě a díle Pána Ježíše Krista. Naše spasení je sice hotové, ale ještě se dokonale neprojevilo, dokud nebudeme v jeho osobní přítomnosti. Apoštol Jan ve svém prvním listu ve 3. kapitole píše: milovaní, nyní jsme Boží děti, a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. 1. Janova 3, 2. verš. Druhé slovo, které zní v tom jásotu v nebi po svržení Satana na zem, je moc. Způsob, jak národy dnes nakládají s mocí, je někdy tragický. Platí to zřejmě o každém velkém národě. Některé národy anebo nadnárodní mocnosti byly v historii schopné vyvolat neúprosnou dobyvačnou válku a jako obrovský stepní požár chtěli pohltit jiné národy. Ničili města a zabíjeli lidi. Národy ve skutečnosti svou moc, která jim byla svěřena, zneužívali a dosud zneužívají. Jak to bude nádherné, až se moci ujme sám Kristus a až tuto zem bude vrcholově spravovat on jako jediný svrchovaný vládce. Třetí vyjádření v tom jásotu v nebi zní: přišlo království našeho Boha. Toto království bude ve svůj čas ustaveno na zemi. Do té doby zde mír, spravedlnost a svoboda prostě nebudou. Jak to bude báječně, až bude na zemi skutečné Boží království. Právě tento výrok prozrazuje, že při prvním Kristově příchodu království zřízeno nebylo, protože lidé je tehdy odmítli. Poslední, čtvrté vyjádření v tom úvodním provolání zní: přišla vláda i jeho mesiáše. Tím je zřejmé, že Kristus, čili mesiáš, až do této chvíle, o níž si zde čteme, nepřevzal vládní moc v tomto světě. Zatím žádné království nebuduje. Tím spíše rozumíme, že dnes ještě své království Pán Ježíš nezakládá. Čekej, dokud neuvede události do pohybu. Všechny tresty závěru doby soužení jsou jen přípravou na svrchovaný návrat zamítnutého krále na tuto zem. Ty soudy mají lidi varovat a ukázat jim poslední příležitost, jak se k němu obrátit. A podle toho, co si tu postupně v jednotlivých kapitolách pročítáme, musíme konstatovat, že spousta lidí se obrátí. V božím trestání je totiž vždycky rys milosti. Byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem dnem i nocí osočoval. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. O žalobci, který dnem i nocí před Bohem osočoval svaté, jsme už podrobněji hovořili v souvislosti s 9. veršem naší 12. kapitoly. Zde je dále poněkud odkryta součást Satanovy strategie, totiž jeho pokus skřížit Kristův plán s církví dnes a také se svatými doby soužení v blízké budoucnosti. To říkám z pohledu našeho současného okamžiku. Kristova úloha jako našeho zastánce či přímluvce anebo obhájce je nepostradatelná. Pozoruhodné to je, že k vítězství obžalovaných svatých v době soužení vedou tři cesty a tento oddíl se o nich jasně zmiňuje. Za prvé, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. V Beránkově krvi je divotvorná moc, na to nikdy nezapomeňme, nepodceňujme ji. Množství biblických zmínek o krvi Beránka dokazuje, jak je nutné, aby byla v nebi vystavena na odiv. To není nějaká prapodivná představa, od které bychom raději měli odvrátit svou tvář, či spíše svou mysl. Ta nepřirozená prapodivná představa o Beránkově krvi je spíš znakem duchovní nezralosti a neochoty přijmout biblické skutečnosti. Ta prapodivnost různých vyjádření o Beránkově krvi spočívá totiž spíše v našich hříších, které způsobily, že se Pán Ježíš nemohl vyhnout prolití své krve. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu. Dosáhneme-li nějakého vítězství, pak to bude jen proto, že on za nás prolil svou krev. My sami o sobě nebudeme nikdy schopni vést vítězný život. Nejporaženějšími lidmi, jaké jsem kdy potkal, byli ti, kteří domněle žili vítězný život, vzpomíná smutně náš kazatel. Všichni takoví snaživci mi připadají jacísi studení a snad chudokrevní, vypadají jako uprchlíci z krevní banky, podotýká poněkud s úsměvem náš kazatel. Vypadají jaksi mělce a nažloutle, jako kdyby potřebovali transfuzi. Oni totiž ve skutečnosti vítězný život nežijí. To může jenom Kristus. Oni nad ním zvítězili pro slovo svého svědectví. To je dost zvláštní vyjádření, které prozrazuje, že tito lidé byli věrní v oblasti svědectví. A tato věrnost ve svědectví spolu se spolehnutím na Beránkovu krev se podílela na jejich vítězství. Rozumím tomu tak, že přes všechna nebezpečí nezůstali dalším a dalším lidem dlužni své vyprávění o tom, čí jsou a pro koho žijí. A proto se stali mučedníky. Kdo jsou opravdu Kristovi, neměli by svého pána zapírat. Pán Ježíš nás povzbuzuje k odvaze a svým učedníkům v rámci jejich úlohy zvěstování království v té době řekl: kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10:33. Ve vydávání svědectví je obyčejně něco posilujícího, dodává náš zkušený pastor. Abys mi nerozuměl špatně, některá dnešní veřejná svědectví jsou pěkně mělká a ve skutečnosti nikomu nic nepřinášejí. Některá jiná pocházejí od jedinců, kteří by měli raději mlčet, protože lidé, kteří je znají a žijí jim nablízku, vědí o jejich mizerném životě. Takové svědectví pak vyvolává spíš oprávněný odpor a pochybnost, co je to vlastně zase za náboženství. Myslím, že právě z takových falešných svědectví u mnoha lidí pak plyne cynismus těch, kdo je poslouchají, čili otrlost k jakýmkoliv dalším výzvám, a taky skepticismus lidí, tedy totální beznaděj, pokud jde o jakékoliv náboženství. Jinak k tomuto aktualizovanému pohledu na svědectví v naší době náš starý kazatel dodává, že vhodným místem pro svědectví není nějaký příjemný církevní banket s dobrými jídly, kde všichni svatí s úsměvem na tváři řeknou hlasité amen na všechno, co si pronesl. Žijeme-li tak, aby to stálo za to, pak místo, kde budeme svědčit, bude spíš mezi lidmi, kteří to svědectví potřebují slyšet především ke spáse, nikoli jen pro své potěšení. Čili to svědectví pak bude znít mimo církev, venku, ve světě. Někde, kde budeme třeba navíc čelit bezbožnému nebo i rouhavému odporu. Ale právě tito lidé potřebují vědět, že patříme Kristu, že jsme v Kristu. Právě tito lidé potřebují vidět náš život jako světlo, které ukazuje cestu. Mohu vás ubezpečit, že pokud je takové moudré svědectví vedené Duchem Svatým doprovázeno také věrností života, pak může za nějaký čas přinést své ovoce. Jsem šťastný, že takové dobré ovoce svědectví je možné vidět u řady Božích dětí i v naší době, kdy právě teď žijeme. Navíc svědectví je v životě Božího dítěte něco zvláštního, co povzbuzuje, co jakoby dodává sílu. A nyní máme před sebou třetí charakteristiku. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. To je v skutku vrcholná úroveň oddanosti. Kdy je pro nás Pán Ježíš tou opravdu první láskou v životě? Kdy vykazujeme sebelásce až druhé, třetí nebo další místo? Kdy už pochopíme, že život s ním a pro něho je to nejcennější, co můžeme mít? Jistě máme přijímat sami sebe takové, jak nás Bůh učinil. Jinak řečeno, máme mít úctu k tomu, čím z Boží milosti jsme, ale On, Pán Ježíš, ať je vždycky první. Dáme-li prvenství v životě jemu, nebude zde život pro něho ve skutečnosti žádným problémem. Zde je v našem textu uvedeno, co je třeba pro dosažení vítězství. Beránkova krev, slovo svědectví a láska ke Kristu větší než k čemukoli jinému, větší tedy než třeba k vlastnímu životu. Láska je pravou základnou pro službu. Pán Ježíš se ptal Petra Šimona, miluješ mě? Když Šimon Petr nakonec vyznal, že ano, ačkoliv ve slabosti, pán Ježíš pravil, buď připraven ke službě, budeš pást mé ovce. Jan 21, verše 15 až 17. A když pak po letech měl Petr své první kázání, pravděpodobně viděl najednou víc spasených lidí než kdo jiný v celé pozdější historii církve. Na satanovo svržení z nebe, o němž si tu v našem výchozím textu knihy Zjevení 12. kapitoly čteme, vidíme dvě základní reakce. V nebi je jásot, protože ten proradný, nebezpečný a děs nahánějící vražedný had je navždy svržen. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Na zemi ovšem v tutéž chvíli nastává běda. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. To je už třetí běda v pořadí a trvá po celou dobu, co jsou vylévány nádoby hněvu, k nimž při čtení knihy Zjevení dojdeme zanedlouho. Jedinou útěchou pro zemi je naděje, že satanův pobyt na zemi je už krátký. V předchozím textu jsme narazili na časový údaj trvání tohoto období v délce 42 měsíců. Čtu ve 12. kapitole knihy Zjevení verše 13 a 14. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. Náš doktor McGee tyto verše komentuje slovy, že to je poslední vlna antisemitismu, která se převalí světem a bude ze všech nejhorší, protože Satan je svržen na zem a dobře ví, že mu zbývá už jen krátký čas. Satan nenávidí Izrael, neboť tento národ má Boží zjevení, má Hospodinův zákon a má také proroctví. A co je pro Satana nejhorší, z tohoto národa pochází Kristus podle těla. Ten drak, který pronásleduje ženu, nám připomíná, že nastává čas ještě většího Jákobova soužení. Přílišná radost ze současného navracení Izraelců do jejich země je rozhodně předčasná. Někteří lidé si možná myslí, že když se Židé vracejí, tak svět kráčí vstříc tisíciletému království. Podle písma je však úplný opak pravdou. Podle Božího slova jde celý svět, a s ním také Izrael, vstříc velkému soužení. Ať je důvod jejich nynějšího navracení do Palestiny jakýkoliv. Prchající ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť. Jsou vykladači, kteří v orlích křídlech vidí letadla, jež v tu kritickou chvíli přepraví Izraelce někam do úkrytu. A můžeme dodat, že tito vykladači se pak zpravidla vytasí ještě s představou, že o ním útočištěm je skalní město jménem Petra. Nevím, jak by tam mohlo nějaké letadlo přistát, ale to už je jejich problém, odmítá tento nemístně konkrétní výklad náš učitel. Dvě mocná orlí křídla totiž nemusejí být pro izraelský lid něčím neobvyklým, něčím technicky mimořádným. Ale připomínají prostě boží milost, kterou zažili jejich předkové už v dávné minulosti. Například při božím vysvobození Izraele z Egypta. Hospodin jim tehdy řekl, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. 2. Mojžíšova 19, 4. verš. Výjití z Egypta nebylo výsledkem jejich vlastního úsilí nebo jejich mimořádných schopností. Vyšli, protože je vyvedl Bůh a připravil jim zvláštní cestu vysvobození. Orlí křídla se jim stala symbolem takového božího vysvobození. Historie se v čase velkého soužení jakoby znovu opakuje. Izraelci se sami osvobodit nebudou moci a nikdo na světě o jejich osvobození nebude mít zájem. Nicméně sám Bůh je v pravou chvíli přenese na orlích křídlech, která zde symbolizují všechny veliké projevy jeho milosti. Milí posluchači, k tomuto textu 12. kapitoly knihy Zjevení se vrátíme zase příště. Já teď vracím slovo našim bratřím a sestrám do Brna.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. No a pokračování si můžete naladit už ve 20 hodin a 15 minut.

Kalendárium. Roku 1881 požár Národního divadla. V budově, která byla poprvé otevřena 11. června stejného roku, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště divadla. Divadlo bylo otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Odehrálo se v něm ještě dalších 11 představení. Pak byla uzavřena kvůli dokončovacím pracím. Ty se proměnily v práce obnovovací. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Za 47 dní byl vybrán 1 000 000 zlatých. Roku 1978 byl otevřen první úsek pražského metra na trase A z Dejvické na náměstí Míru. 12. srpna roku 1854 se narodil Ignác Herman, český spisovatel, humorista a redaktor. V roku 1474 zemřel bratr Řehoř, zakladatel jednoty bratrské. V roce 1448 vstoupil jako laický bratr do kláštera na Slovanech v Praze, kde se stále sloužila liturgie v češtině. Stýkal se s Petrem Pejnem, Petrem Chelčickým a dalšími postavami reformního hnutí u nás. S podporou kazatele Jana Rokycany a ovlivněn učením Petra Chelčického odešel se skupinou podobně smýšlejících lidí z Prahy do Kunvaldu, kde se začaly psát dějiny jednoty bratrské. Ta se oddělila jak od římskokatolické církve, tak od ultrakvistů. Nikdy ji ovšem nebylo přiznáno rovnoprávné postavení se dvěma výše zmíněnými církvemi. Název jednota měl zdůraznit, že nejde o novou církev, kterou by nezaložil Kristus, ale že se příslušníci jednoty cítí plně být součástí viditelné církve těch, kdo svůj život vydávají Kristu. Roku 1848 zemřel také George Stevenson, britský konstruktér parních lokomotiv. V roku 1928 zemřel Leoš Janáček, český hudební skladatel. Jeho melodika výrazně vycházela z moravského folklóru. Ve světě je Janáček znám především díky svým operám Její pastorkyně, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu, Orchestrálně vokální, Glakolské mši či Symfonietě. Ve světě je Janáček jediným reprezentantem české novodobé klasické hudby. Tak to bylo kalendárium, které pro vás připravují Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Znělka ohlásila jednu hodinu raní, dnešní datum je 12. srpna a vy posloucháte Rádio 7. A teď už je pro vás připraven jazzový klub s Broňou Procházkovou. Hrát nám bude kytarista Nguyen Le, tak ať se vám to líbí.

Jazzový klub na Rádiu 7. Prašné cesty, slunce nad hlavou, kořeněné exotické vůně. V hodině před námi se vydáme cestovat. Nasměrujeme to na Blízký východ, Středomoří a Asii. Povezeme se jeepem amerického původu, rozuměj jazzovou muzikou, a za volantem bude sedět někdo jako kytarový Jackie Chan. Přidáte se? K nasednutí zve Broňa Procházková. Čeká nás Hedvábí a písek, album Silk and Sand. A startujeme v Red City, červeném městě, hlučném, chaotickém a vlastně okouzlujícím mumraji afrických a asijských velkoměst.

pojďme představit posádku hudebního vozidla této hodiny. Trio, co s neokázalou lehkostí a bez komplikací překračuje hranice krajin, tvoří francouzský kytarista Nguyen Le, který se narodil v Paříži v roce 1959, a to vietnamským rodičům. Na baskytaru hraje Kanaďan Chris Jennings a rytmiku doplňuje marocký perkusista a hráč na loutnu Gimbri Rani Krisha. Čímž se nám sestava roztáhla přes 4 kontinenty. Sám jsem fúzí různých kultur, žertuje kytarista. V roce 2023 vydali album Silk and Sand. Tady je titulní skladba.

Titulní skladba Silk and Sand, Hedvábí a písek. Automaticky posluchači naskočí obraz hedvábné stezky. Název alba ovšem nesouvisí se starobylou cestou spojující Středomoří s východní Asií. Před čtvrt stoletím jsem nahrál skladby Silk, tím hedvábím jsem opěvoval pevnou a jemnou souhru hudebníků, a Sand, ve které se zrcadlily moje sny o jiných místech. Stále hluboce vnímám to samé, vysvětluje Nguyen Le. S hedvábnou stezkou sice název alba nesouvisí, ale stejně se mi tento obraz při poslechu vrací. Je prostě lákavý.

Ani se nechce věřit, že jeden z nejlepších současných kytaristů Nguyen Le je vlastně samoukem. V 15 usedl za bicí, pak přesedlal na kytaru a elektrickou baskytaru. Studoval nejprve výtvarné umění, poté filozofii a až pak se plně ponořil do hudby. Hudební talent a drive se brzy projevily. Nguyen Le začal hrát mimo jakékoliv stylové hranice. Úspěšně vstupuje do různých hudebních oblastí. Rock, fusion, funk, jazzové standardy, avantgardní jazz, současná hudba, etnická hudba, africká, karibská, turecká a samozřejmě hudba jeho rodičů, vietnamská. Zmiňme alespoň projekt Tales from Vietnam nebo Hanoi Duo. Nguyen Le spolupracoval s velkou řadou ještě větších hudebních jmen napříč kontinenty, tělesy komorními i věhlasnými orchestry. Nguyen Le se zabývá mimo jiné syntezátory a počítačovými efekty, vytváří orchestrální skladby, filmovou hudbu. V roce 2011 mu byla udělena hodnost rytíře umění od francouzského ministra kultury a získává cenu Django Reinharta od francouzské Académie du Jazz. A k ocenění patří i zařazení do jazzové antologie The Smithsonian Anthology, která mapuje historii jazzu a kam byl Nguyen Le vybrán jako jeden ze 4 evropských umělců. Nguyen Le je mistrovský kreativní hráč, který si vypěstoval jedinečný zvuk se silným vlivem jazzrockové fúze. V post-Hendrixovské kytarové éře stojí po boku Billa Frisla, Johna Scofielda, Mikea Sterna. Na albu Silk and Sand se kytarista po spolupráci s většími ansámbly vrací k formátu tria, ve kterém o to lépe vyniká osobitý sound a drobnokresba kytary. Triové sestavy se ovšem Nguyen Le nedržel důsledně. Občas nechává zaznít indickou flétnu bansury Sylvana Baru a ve skladbě před námi Moonstone, trubku Mirona Rafailoviče.

Na Rádiu 7 posloucháme album Silk and Sand, se kterým prostupujeme různé hudební krajiny Asie, Blízkého východu a Středomoří. Jak cesta pokračuje, hovor se stává pozvolnější. Prý dva spolu umí mluvit, až spolu umí mlčet. Mohou spolu hrát, až spolu naladí.

Dozněla část s názvem Baraka, kde Jenningsův kontrabas alternovala baskytara Kameruňana Etienne Mbappé. Před námi svítání v Thárské poušti. Neuvěřitelně přesvědčivé líčení krásy prvních paprsků v poušti. Poté neméně emotivní ohnivý tanec tygra.

Nikdo nehraje na kytaru jako on, napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung o Francouzovi s vietnamskými kořeny jménem Nguyen Le. O jednom z nejvšestrannějších a nejosobitějších kytaristů dnešní doby s vlivy sahajícími daleko za jazz. Od asijské hudby přes fusion, moderní jazz, world music po klasický rock. Pod album Silk and Sand z roku 2023 je podepsán spolu s kanadským basistou Chrisem Jenningsem a marockým perkusistou a hráčem na gimbry Ráným Krišou. Co je to gimbry? Gumbry? Třístruná kůží pokrytá basová loutna, používaná lidmi gnava. Je přibližně velká jako kytara s tělem vyřezaným z klády a potaženým na hrací straně velbloudí kůží. Marocká loutna, indická flétna i obvyklé nástroje jazzového tria neže navozují atmosféru, ale přímo dovedou do krajin pro našince exotických. Krajin, kde žezlo pevně svírá slunce a kde se věta voda je život, mění z ozdobného klišé v hlubokou pravdu. Závěr alba svěřili jeho protagonisté titulu Becoming Water, stávání se vodou. Z jazzového klubu se loučí Broňa Procházková s připomínkou Ježíšových slov, která zazněla ve vyprahlé krajině u jedné studny. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Milí posluchači, druhá hodina raní právě odbyla a pokud Rádio 7 poslouchá i nějaká Klára, tak ji chci popřát krásný svátek, protože svítivé jméno Klára najdete u dnešního data v kalendáři. Tohle jméno vychází z latinského tvaru Clara, což znamená jasná, světlá či slavná. Významovou obdobou je Světlana, Lucie a Roxana. Další podobou tohoto jména přejatou z ciziny je také jméno Clarissa. Patronkou tohoto jména je Klára, která se narodila roku 1194 v Assisi, to je v Itálii. Pocházela ze vznešené rodiny a byla to velmi sebevědomá dívka. V mládí dokonce pohrdla dvěma nápadníky. Světa se však vzdala až pod vlivem Františka z Assisi. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a odebrala se do kostelíka pod Assisi, hlavního sídla Františkových menších bratří. Klára a její společnice se usadili při kostele San Damiano v Assisi a vytvořili zde základ ženské komunity, která se řídila pravidly stanovenými samotným Františkem z Assisi. Tak vznikl později řád Klarisek, vyznačující se velkou chudobou a přísnými pravidly. Klára byla od dětství slabé tělesné konstrukce, navíc jí těžká nemoc od roku 1224 upoutala trvale na lůžko. Přesto komunitu vedla s rozvahou po 40 let. Pro nás je velmi zajímavá skutečnost, že si dopisovala s naší Aneškou Českou. Klára zemřela 11. srpna roku 1253. Ve druhém dopise píše Klára Anešce: protože však jen jedno je nutné, proto jediné tě zapřísahám a k tomu jedinému tě vybízím pro lásku toho, jemuž ses nabídla jako svatá a jemu milá oběť, aby zpamětliva svého rozhodnutí jako druhá Ráchel vždy hleděla, jak si začala, co držíš, aby zdržela, co děláš, aby sdělala a neopouštěla, ale rychlým během, lehkým krokem, bez zakopnutí, aby ani tvé kroky nenabraly prach, jistá, radostná a zapálená, abys ostražitě kráčela po cestě blahoslavenství. A tak to je krásné a aj tady tímhle přáním nebo dopisem přeji já vám všem Klárám.